0: Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Komplikace na D1 v Brně a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Brna počítejte s omezením. Na 196. kilometru se nedá sjet na Bratislavu, musí se pokračovat až na 194. kilometr na sjezd na Mikulov. Tam se otočit a najet zpět na dálnici, v opačném směru už se sjíždět dá. Mezi sjezdy je silný provoz, navíc ve směru na Vyškov řeší nehodu osobního auta s kamionem na 194. kilometru v odstavném pruhu. Na pražském okruhu směrem do Běchovic zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři na opravě mostu, blokují levý pruh, kolem se projíždí plynule. A na Benešovsku se srazila tři osobní auta u Soběšovic, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: A dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy, čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
4: Je s vámi noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 2 hodině a je tu čas pro ty soutěživé z vás. Nastal totiž čas pro noční soutěž a ještě dnes a zítra tu pro vás mám právě vyšlou knihu od mistra krimi Michaela Robothama. Tato novinka se jmenuje Bílá vrána a jedná se o psychologický thriller. Dcera z gangsterské rodiny se rozhodne vstoupit do řad londýnské metropolitní policie a jestli bude hájit zákon nebo rodinné zájmy, tak to se dozvíte, pokud s námi budete soutěžit. Čísla jsou 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Welshly Arms v nočním radiožurnálu a jdeme soutěžit.
1: Poznejte díky radiožurnálu Bílou vránu, mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A já doplním, že o knihu Bílá vrána soutěžíme ještě dnes a také zítra. To už bude úplně naposledy. A teď pojďme tedy zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
2: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, Karle, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, rychle prolétnu pravidla, přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je ta odpověď správná, kterou hledáme. Je to takhle srozumitelné?
2: Ano, rozumím.
0: Tak jdeme na to. Michael Robotham je známý jako australský spisovatel, ale také pracoval jako novinář, a to nejen v Austrálii, ale i dalších anglicky mluvících zemích. A dnes se ptáme, ve které z následujících zemí nepůsobil Michael Robotham jako novinář. Napovím, že této zemi se také říká Smaragdový ostrov. Za A to může být Velká Británie, za B USA, za C Irsko.
2: Irsko.
0: Myslíte, že USA nejsou Smaragdový ostrov?
2: Myslím si, že ne.
0: Ne, máte samozřejmě pravdu, na to je tam málo zeleně, sice mám pocit, že v Severní Karolíně snad je nějaké naleziště berylu, a takže smaragd se tam možná těží, ale samozřejmě nebudu vás napínat, Irsko je správná odpověď. Výhra je vaše, gratuluji.
2: Děkuju moc.
0: Poprosím vás jenom, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Ano, ano.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost, jak už jsem říkal, naposledy zítra, to tu na vás čeká ještě právě vyšlá kniha Bílá vrána od Michaela Robothama. Tak s námi nezapomeňte zítra po druhé hodině v nočním radiožurnálu soutěžit.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Na festivalu Colors of Ostrava uslyšíte nejen hudbu, ale třeba i experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta. Právě v Dolních Vítkovicích se natáčel další díl výjezdního pořadu radiožurnálu Sport Desítka Pavla Horváta a my vám za chvíli nabídneme malou ukázku.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Ray Dalton zazněl v nočním radiožurnálu a populární pořad radiožurnálu Sport Desítka Pavla Horváta už po druhé v historii zavítal do Ostravy. Po roce a čtvrt se vrátil do dolní oblasti Vítkovic, do Auli Gong. Tentokrát i s legendárním Antonínem Panenkou a bývalým fotbalovým útočníkem Baníku Ostrava a české reprezentace Václavem Svěrkošem. Byli součástí multižánrového festivalu Colors of Ostrava.
1: Hned na úvod desítky v Ostravě si Pavel Horvát zanotoval hymnu Baníku Ostrava a po něm dostal příležitost i Antonín Panenka.

0: legenda Bohemians Praha. Pak už se aktéři Desítky v Ostravě předháněli se skvělými historkami. A Antonín Panenka přiznal, že už šestkrát prodal pravou kopačku, kterou zahrál v Bělehradě legendární penaltu. A přitom originál má stále doma.
1: To bylo dobrý, prodal jsem je šestkrát, ale pořád mám tu pravou doma. Tak to bylo dobrý.
0: Panoušek Karel.
1: Hodně se mi to líbilo, tak určitě to bylo pěkný. Tak já spoustu toho i pamatuju, tak je mi skoro 60 let, takže jako i tu penaltu Panenkovo jsem viděl ještě jako kluk a ty ostatní taky v podstatě. Ale moc pěkná veselá, líbilo se mi to.
0: Další desítka Pavla Horváta, tentokrát v dolní oblasti Vítkovic při festivalu Carols of Ostrava. Jedním z hostů byl Václav Svěrkoš. Jak se vám to líbilo?
2: Super, úplně bomba. Hlavně jsem strašně příjemně překvapený z pana Panenky. Jako, miluju ty historky a vlastně i jak jako ono to mluví a má takový jako fakt velmi pěkný smysl pro humor a vtipy vykládal skvěle, takže jsem moc rád, že jsem tady mohl být s nima.
0: Antonín Panenka má za sebou show v Gongu v dolní oblasti Vítkovic. Myslím si, hláška té show bylo, že jste prodal tu pravou kopačku bělehradskou a pořád ji máte doma. Tak jaká je pravda?
3: Tak jak jsem to říkal, no tak škoda, že jich nemám víc těch kopaček ještě. No.
0: Budete prodávat ještě další?
3: Ne, tak teď už to není zájem, už je to všechno, už to odkapalo všechno.
0: No a jak jste to užil tu show celkově?
3: Je strašně důležité, aby ty diváci a ty posluchači, aby s váma spolupracovali, aby prostě, když je něco vtipnou, tak aby reagovali. A tady to myslím, že bylo zatím to pro mě jako nejlepší prostředí.
4: Plný sál a mě to tady velmi baví, diváci reagují, to si myslím, že pro nás, když to přeženu herce, je vždycky ukázka toho, že to baví i ty lidi a proto to děláme. No.
0: Těšila ostravská odezva z publika Pavla Horváta. Z dolní oblasti Vítkovic David Procházka, Radiožurnál.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: host radiožurnálu ve speciální podobě
1: z hudebního festivalu Colors of Ostrava.
2: Přes den zkoumá společnost, večer ji roztančí. Sociolog a kulturní antropolog David Doubek je pro většinu lidí hlavně ventolín. Muž obklopený syntezátory a nakažlivou energií. Jak se z akademika stane jedna z nejvýraznějších postav české elektronické scény? Proč má radši nepředvídatelné stroje než dokonalý zvuk z počítače? A co všechno se může pokazit při živém hraní? David Doubek bude hostem radiožurnálu a dokonce i zahraje živě na Colors of Ostrava a v našem mobilním studiu Airstream.
0: Festivalový host Libora Boučka.
1: Poslouchejte dnes po 10. hodině.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
3: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy připravil Lukáš Pastejřík.
4: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Laníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené synice. Včera je hasiči s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Laníčka na tomto místě každý rok už několik let. V německém automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu podniků o tom informovala agentura Reuters. Dosavadní odhady se pohybovaly okolo 100 tisíc propuštěných. Součástí podniků jsou i značky Porsche, Audi nebo česká Škoda Auto. Národní památkový ústav letos zaznamenal rekordní zájem o hlasování v ceně veřejnosti, která je součástí soutěže Patrimonium pro Futuro. Lidé mohou vybírat z 36 projektů z celého Česka, mezi nimi třeba z obnovy Čiperovy vily ve Zlíně nebo záchrany zámku ve Zvěstově. O vítězi ceny nazvané památky děkují mohou lidé rozhodovat na webu Národního památkového ústavu do 20. září. 3 týdny nepojedou ode dneška tramvaje mezi Újezdem a Lazarskou v Praze. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka se dotkne 12 linek, které pojedou po odklonových trasách. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Kvůli lepší obslužnosti budou centrem města jezdit 2 dočasné tramvajové linky číslo 32 a 39.
1: Sport.
4: Česká atletka Nikoleta Jíchová po vynechání loňské letní sezóny nebude závodit ani letos. 25-letou překážkářku trápí opakované problémy se zadním stehenním svalem. Jíchová to oznámila na Instagramu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Komplikace na D1 v Brně a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na D1 z Vyškova ve směru do Prahy je nové omezení. Na 196. kilometru se nedá sjet na Břeclav a Bratislavu. Musí se pokračovat až na 194. kilometr na sjezd na Mikulov. Tam se otočit a najet zpět na dálnici. Ve směru do Vyškova už se sjíždět dá. Nárazově se mezi sjezdy tvoří kolona. D1 ještě jednou z Prahy směrem do Vyškova opatrně u sjezdu na Mikulov. Na 194. kilometru řeší nehodu kamionu a osobního auta v odstavném pruhu. A na pražském okruhu z Černého mostu ve směru do Běchovic zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru je noční omezení, pracují tam na opravě mostu v levém pruhu, projíždí se bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy, čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, je s vámi Adam Carda.
6: Jak vypadá rukopis císaře Rudolfa II. A co vypovídá korespondence Slobkovici o skladateli Antoniu Salierim? I to můžete zjistit, když nahlédnete do archiválií rodu Lobkoviců. Některé dopisy teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě. My vás tam vezmeme za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Dopis krále slunce Ludvíka XIV. Císaři Leopoldovi I. nebo list Rudolfa II. Vilémovi z Rožmberka. I takové vzácnosti ukrývá Lobkovický archiv. Jeden z nejvzácnějších dopisů psaní skladatele Antonia Salieriho teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě v rámci výstavy s názvem Od kalamáře k psacímu stroji.
1: To jsou originály?
2: Aha.
3: Skladatel posedlý touhou po slávě, kterému Bůh na rozdíl od Mozarta nadělil jen průměrné hudební nadání. Tak vykreslil Itala Antonia Salieriho v Oscarovém filmu Amadeus Miloš Forman.
4: Tady tenhle ten dopis je pro mě opravdu srdcovou záležitostí, protože dokládá především ten fakt, že Salieri rozhodně nepatřil k nějakým průměrným autorům.
5: Kurátor lobkovických sbírek Petr Slouka si nasadil ochranné bílé rukavice a vytahuje skutečně vzácný artefakt, vzácný dopis.
4: Dokládá tento dopis také fakt, že kníže z Lobkovic, v tomto případě František Josef Maximilián, význačný hudební mecenáš, byl opravdu ve velmi úzkém kontaktu, dá se říct, s tou uměleckou špičkou celé Evropy.
5: Takže dopis je adresován rodině Lobkoviců. Jakého je data?
4: Jedná se o 21. červenec roku 1814. A to je poměrně důležité datum, protože to bylo nedlouho poté, vlastně, kdy vyhrává takzvaná šestá koalice. Přichází tedy porážka Napoleona, ten abdikuje, je internován na ostrově Elba. Takže přichází ten dlouho očekávaný mír do Evropy. A to vlastně Salieri tady na konci ke svému podpisu připojuje ještě několik notových osnov, kde zhudebňuje slova páčem, páčem, aleluja, tedy mír, mír, aleluja a ještě laus Deo, tedy chvála Bohu.
5: To je tedy dopis z počátku 19. století, je tu ale dopis starší, ze století 17.
4: A prezentovali jsme dopisy, mám tu dopis například i Johana Wolfganga Goetheho, také adresovaný 7. knížeti z Lobkovic, dopis Ludvíka 14. A z těch nejstarších je to bezesporu tento autograf císaře Rudolfa II., který je adresován Vilému z Rožmberka do Třeboně. Byl napsán patrně mezi lety 1586 až 1589.
5: Ten dopis psal přímo Rudolf II.
4: Ano, je to jedna z mála výjimek. Na první pohled vidíte neúhledný rukopis. V jazyce byste našel spoustu gramatických chyb.
3: Rudolf II. Si v tomto dopise žádá přítomnost slavného alchymisty Edwarda Kellyho na svém dvoře v Praze, aby extrahoval jednu z velmi důležitých látek pro kámen mudrců. Výstava Od kalamáře k psacímu stroji potrvá v Lobkovickém paláci na Pražském hradě do konce října. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Beyoncé s vámi byla v nočním radiožurnálu a míříme na jih Čech. Prostory krumlovské letní jízdárny včera večer rozezněl první koncert Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Krásná Šehrezáda vyprávěla své příběhy Tisíce a jedné noci. Na pódiu je doprovodili perští bubeníci a tanečníci. Venkovní scénu ale bylo potřeba pečlivě připravit.
1: Místo houslí nebo klavíru se barokní zahradou Českokrumlovského zámku ozývají zvuky kladiv a vrtaček. V prostorách letní jízdárny se teď dolaďují poslední detaily před zahájením programu Festivalu Krumlov. Jubilejní 35. ročník odstartuje koncert pohádkového světa legendy Tisíc a jedna noc. Areál, kde se zahajovací koncert odehraje, se mnou teď prochází a kontroluje i ředitelka festivalu Gabriela Rachidy. Jak náročné jsou právě ty poslední úpravy před samotným začátkem a co všechno ještě zbývá připravit?
2: Tak aktuálně už máme kolem sebe postavené hlediště, pódium stojí, takže zdá se, že už bychom skoro mohli za každou minutu začít. Na místě je asi 180 kolegů, kteří to připravují.
1: V průběhu posledních stavebních úprav sem do letní jízdárny přišli na zvukovou zkoušku taky samotní hudebníci.
2: Budeme mít takovou malou ochutnávku hudební. Začne to pochodem hudebníků perskými perkusemi a to potom vyvrcholí v ten hlavní koncert, který už je tady na tom pódiu.
1: 14 koncertních míst zavede diváky i mimo centrum Českého Krumlova. Poprvé se taky program představí třeba v prostorech psychiatrické léčebny Červený dvůr nebo ve zřícenině chrámu Kuklov. Jak doplnil dramaturg festivalu Martin Rudovský, návštěvníky čeká navíc i programové novinky, vytvořené přímo na objednávku festivalu.
3: Ondra Brousek napsal pro nás symfonickou báseň Daidalos. Další premiérou bude Tomáš Kačo a napsal Labirint světa ráj srdce na Komenského, vyloženě celé to dílo zhudebnil.
1: Hlavní program festivalu v minulém roce navštívilo bezmála 8 000 diváků. Letos si lidé až do 8. srpna můžou vybrat z více než 40 koncertů. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Lukáš Pastýřík.
1: Na hlavních jižních tazích je v červenci a srpnu vyšší nehodovost, vyplývá z dat portálu dopravy. Spojené státy zpřísňují vízová pravidla pro zahraniční pracovníky a studenty. Tenisté Pavlásek a Rykl získali v chorvatském Umagu první společný deblový titul. A počasí dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou maximálně do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: V létě výrazně roste nehodovost na hlavních jižních tazích. V červenci se tam stane o pětinu nehod víc než jindy, v srpnu téměř o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod. Řidiči by měli myslet třeba na to, že plně naložené auto se na silnici chová jinak než prázdné, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brzdnou dráhou, také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách, je tam větší náklon, když mám vítr, nějaký boční vítr a podobně, může se to auto snadněji rozkolísat.
1: Důležité je taky věnovat řízení plnou pozornost a do případné kolony dojíždět plynule. Americká administrativa zkracuje platnost víz pro zahraniční studenty, kulturní pracovníky, vědce nebo novináře. Platnost studentských víz nesmí přesáhnout 4 roky, novinářské povolení má trvat maximálně 240 dní, v případě čínských občanů jen 90.
4: Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti si od opatření slibuje větší kontrolu nad migrací. Přistěhovalce má kontrolovat taky úřad ICE. Federální agenti začali zkoumat platnost dokladů třeba při náhodných dopravních kontrolách. Od Trumpova návratu do Bílého domu už podle odhadu agentury AP při razích zastřelili agenti nejméně 9 lidí. Terčem se v některých případech stali zahraniční turisté, američtí občané nebo přistěhovalci s platnými doklady. Postup agentury vyvolal masové protesty napříč Spojenými státy. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Celodenní program dnes čeká návštěvníky horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou na Veselsku. Na náměstí je tradiční jarmark, na několika místech v obci pak místní soubory připravili hudební a taneční vystoupení. Každoročně nejnavštěvovanější bývá večerní program v amfiteátru Strážná hůrka. Začne v 6:30 večer, říká za organizátory Irena Mikesková.
5: Nejvíc asi navštěvované jsou večerní programy, které jsou na Strážné hůrce. Tam následuje Noc hudci, kdy je to taková záležitost, kdy diváci si můžou sami zaspívat nebo zatancovat třeba i na pódiu po skončení programu za doprovodu horňáckých cymbalových muzik a často se vlastně potom Strážná hůrka rozeznívá zpěvem až do rána.
1: V neděli slavnosti zakončí mše ve velickém kostele svaté Máří Magdaleny. Vystoupení dechové hudby a folklorního programu u větrného mlýna v Kuželově.
2: Sport.
1: Tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Ryklem vybojovali první společný titul na okruhu ATP. Ve finále 4 hry v chorvatském Umagu porazili Brity Stevensona a Willise 2-1 na sety. Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa, které začne v pondělí v Oklahoma City. Olympijský vítěz a pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede o olympijské medaile.
6: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší, má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D6 u Sokolova a omezení na D1 v Brně. Na D6 je z Chebu ve směru do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Březovou. Na 134. kilometru se srazilo osobní auto Divoké prase, kolona se netvoří. Na D1 z Vyškova směrem do Prahy je nové omezení na 196. kilometru. Nedá se sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat dál na 194. kilometr. Tam sjet na Mikulov, otočit se a najet zpátky na dálnici v opačném směru. Tam už se na 196. kilometru dá sjíždět, tvoří se kratší kolona. A na Pražském okruhu z Černého mostu ve směru do Bechovic spozorněte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy, čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál a Adam Carda.
0: Společnost vám dělá noční vysílání radiožurnálu dnes s datem 18. července. Máme sobotu, hodiny právě ukazují 5,5 minuty po třetí a další téma nás vezme do Francie. Den věnovaný Václavu Havlovi. Tak by se dal nazvat čtvrtek na slavném divadelním festivalu v Avignonu. Měla tam totiž světovou premiéru jeho nedokončená hra Šeřík a poprvé udělili i cenu Václava Havla. Na festival se podíváme už za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Andreas Johnson v nočním radiožurnálu a od hudby zamíříme k divadlu. Na divadelním festivalu v Avignonu měla světovou premiéru nedokončená hra Václava Havla Šeřík. Renomovaný festival si tak připomněl Havlovi nedožité 90. narozeniny, které by oslavil v říjnu. České centrum v Paříži při té příležitosti udělilo i první cenu Václava Havla, kterou si odnesl ukrajinský dramatik Viktor Kirilov.
1: Režie Havlovy jednoaktovky se ujalo avignonské divadlo La Manufacture. Václav Havel Šeříkem nazval tajného policistu, který ho navštívil v jeho letním sídle, pravděpodobně na Hrádečku. Hru o boji kočky s myší ze 70. let Havel nikdy nedokončil. Objevil ji až místo starosta Prahy 5 David Dušek z Hnutí Stan. Jeho dědeček Zdeněk Urbánek byl chartista a blízký přítel Václava Havla.
2: Když jsem procházel ty desítky krabic, rukopisů, strojopisů a podobně, tak mě zaujala část, která byla napsaná poněkud odlišným rukopisem. Až v tu chvíli jsem si uvědomil, že to nemusí být dědeček. A v tu chvíli jsem pochopil, díky ještě konzultacím s Andulkou Freimanovou, že se jedná o rukopisy Václava Havla.
1: Havlovy nedožité 90. narozeniny si v Avignonu připomněli i předáním ceny Václava Havla, kterou iniciovalo České centrum v Paříži. Skleněné srdce si převzal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov.
3: Myšlenky Václava Havla jsou bohužel stále aktuální. Od doby, kdy žil, se změnilo jen málo. Tolik zemí je dnes ve stejné situaci nebo horší, než bylo Československo v druhé polovině 20. století.
1: Cenu Kirilovi předal generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Podle něj dokázal popsat krach přátelství kvůli geopolitické situaci, a to na základě své osobní zkušenosti. Mezi nominovanými byla i palestinská autorka Hen Zudaová nebo iránsko-francouzská novinářka Delphine Minviová, vysvětluje Burian.
4: Jsou kvalitní z toho uměleckého hlediska, ale taky píšou o tématech, která souvisí s lidskými právy, totalitou, nesvobodou, prostě zastáváním se práva na svobodný individuální názor.
1: Kirilov pochází z Oděsy a studoval v Moskvě, odkud utekl po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Od té doby působí ve Francii a francouzsky i tvoří. Díky ceně teď bude moct strávit měsíc na rezidenci v Národním divadle v Praze. Z Avignonu Marcel Faltis.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Z fotbalového mistrovství světa zbývá odehrát už jen víkendové zápasy o medaile. Sobotní duel o bronz mezi Francií a Anglií a nedělní finále Španělsko-Argentina. Co by rozhodčího bude řídit Slovinec Slavko Vinčič? O svou šanci už před začátkem turnaje přišel nejlepší africký rozhodčí loňského roku. Somálce Omara Artana americká vláda do země nevpustila. Doma i přímo v USA se ale od té doby stal možná populárnější, než kdyby zápasy šampionátu soudcoval.
3: My name is Hussein A. Mohamud. I'm the owner of this Benadir Somali restaurant.
4: Hussein Bulow odešel ze Somálska do Spojených států už kdysi jako dítě. Teď provozuje somálskou restauraci kousek od stadionu v Los Angeles, kde se zápasy mistrovství světa taky hrály. Jeho jednoduše zařízený podnik nabízí 5 základních jídel, většinou na bázi rýže a kozího nebo jehněčího masa. Na tomhle místě se potkává zdejší somálská i širší východoafrická komunita. Fotbal se tu za poslední měsíc probíral horem dolem a i když se o něj Hussein obvykle nezajímá, případ krajana z jeho původní vlasti, kterého Trumpova administrativa do země nevpustila, toho přimělo dění spojené se světovým šampionátem sledovat.
5: K tomu somálskému rozhodčímu se Spojené státy zachovaly hrozně. Je to vůči němu dvojitá nespravedlnost. Narodil se před 34 lety, tedy už za somálské občanské války a určitě není z dobře situované rodiny, protože jinak už by dávno byl tady v Americe nebo v Evropě. V zemi zmítané konflikty se sám vypracoval v respektovaného rozhodčího světové úrovně. A pak přijede sem a doplatí jenom na to, odkud pochází. Je mi z toho smutno.
4: Americké úřady Artanovo nevpuštění do země vysvětlovaly kontakty s teroristickou skupinou Al-Shabaab. Rozhodčí to popřel a před několika dny to vyloučil i somálský ministr sportu Mohamed Abdul Kadir. Doma v Mogadišu vítali Artana po návratu z 11 hodinového neúspěšného vstupního pohovoru v Miami, stovky lidí a podobného přivítání, včetně ministerského přijetí, se mu nedávno dostalo i při návštěvě Keni. Rozhodčí tam vyzval mladé Afričany, aby se ani přes překážky v životě nevzdávali.
5: Hodně to o tomhle mladém muži vypovídá. Když se nedostal do Spojených států, nejel nikam žádat o azyl, ale vrátil se tam, kde sám vyrůstal, za lidmi, kteří k němu teď vzhlížejí. Je to ale škoda, že nemohl být na šampionátu. Pro nás somalské emigranty by to byla radost. Byli bychom hrdí, kdyby nás někdo jako on reprezentoval na takovéto globální akci. Konečně z naší země vzešlo něco dobrého a netratíme na tom jenom my Somálci, ale celý fotbalový svět a kvalita turnaje. On patří k nejlepším rozhodčím v Africe.
4: Říká Hussein Bulow. On osobně na šampionátu vydělal, jeho restaurace asi 3 kilometry od stadionu měla prýžně. Jeho krajan Omar Artan, kterého se nijak nezastala Mezinárodní fotbalová federace FIFA, se teď chystá aspoň na evropský superpohár mezi

0: Netradiční rozhovor na netradičním místě.
1: Speciální host radiožurnálu.
0: S prezidentem Petrem Pavlem a moderátorem Liborem Poučkem jako finále letošního festivalu a diskuzního fóra Melting Pot.
1: Živě přímo z Ostravy v neděli od 18 hodin.
0: A v pondělí host radiožurnálu s prezidentem Petrem Pavlem v obvyklém čase po 9 ráno.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Lukáš Pastejřík.
3: Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledávání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde si Češi můžou pomocí aplikace přivolat záchranáře, přibyl region Trento v italských Alpách. České automobilky vyrobily v prvním pololetí přes 780 tisíc aut. To je skoro o 4,5% víc než za stejnou dobu loni, oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu. Největší producent Škoda Auto zvýšila výrobu o 9,5% na víc než 500 000 vozů. O 2% rostla taky produkce Toyoty, Hyundai naopak o desetinu klesla. Čínský prezident Xi Jinping vyzval k novému globálnímu řádu pro umělou inteligenci. Na zahájení světové konference o AI v Šanghaji apeloval na otevřené sdílení technologií a větší zapojení rozvojových zemí. V tomto kontextu varoval před nespravedlnostmi způsobenými nerovným přístupem k umělé inteligenci, který podle něj prosazují Spojené státy. 29 zemí ve čtvrtek podepsalo dohodu o založení Světové organizace pro spolupráci v oblasti AI. Její vznik inicioval Peking. Zahrnuje mimo jiné státy jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky nebo země skupiny BRICS. Z Barandovského mostu v Praze se včera zřítil kus betonové plastiky. Část zhruba 6 metrů vysokého díla zasypala ráno i přilehlou cyklostezku. Událost se podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny obešla bez zranění.
1: Sport.
3: Kladivář Josef Pazdera se stal v Itálii dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v osobním rekordu 79 metrů a 7 centimetrů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D6 u Sokolova a omezení na D1 v Brně. Na dálnici D6 s Chebou ve směru do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Březovou. Na 134. kilometru řeší nehodu. Osobní auto tam srazilo divoké prase, v místě se zpomaluje. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Prahy počítejte s novým omezením v Brně. Na exitu 196 Bratislava se nedá sjíždět, musí se pokračovat na exit 194 Mikulov. Tam se otočit a najet zpět na dálnici, v opačném směru tam už se dá sjíždět. A na Pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic trvá omezení za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři na opravě mostu, mají zabraný levý pruh, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy, čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Adama Cardu.
5: Na nepoškozený exemplář keltské bronzové zvířecí plastiky narazil na poli u Tučína spolupracovník Přerovského muzea Komenského. Figurka o váze necelých 10 gramů je přes 2000 let stará a znázorňuje kachnu. Víc uslyšíte za chvíli v nočním vysílání radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdnu.

0: Billy Idol v nočním radiožurnálu. A víc než 2000 let starou bronzovou figurku kachny objevil amatérský archeolog na poli u Tučína na Přerovsku. Podle odborníků se jedná o ojedinělý nález na trase Jantarové stezky, která spojovala sever a jih Evropy. Sošku si budou moct návštěvníci prohlédnout v nové archeologické expozici Přerovského muzea Komenského.
1: Amatérský archeolog a spolupracovník Přerovského muzea Komenského Miroslav Komínek většinu svých nálezů objevil díky detektoru kovu. Něco málo přes 2 cm dlouhou bronzovou figurku kačeny, ale na poli u Tučína našel bez něj.
2: Je to částečně náhoda. Ta samotná kačenka, ta figurka ležela na povrchu, takže byla jasně viditelná i pouhým okem.
3: Tak.
1: Archeolog Zdeněk Šenk z malého sáčku vytahuje miniaturní plastiku vodního ptáka.
3: Jedná se o bronzovou keltskou zvířecí plastiku, která má naprosto elegantní tvar, jak vidíme. Má nápadně vypouklé oči, protáhlý zobán, zakončený takovým nápadným rozšířením. Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu zvířecích bronzových plastik tady v Moravské bráně na Přerovsku.
1: K čemu vlastně mohla sloužit jako hračka, nebo co to mohlo být?
3: Odborníci se nezhodují, každopádně ta interpretace se může pohybovat mezi symbolickým předmětem, možná mohla být nějakou figurkou na hraní a je zajímavé, že právě největší výskyt těchto figurek zvířecích, ať už symbolizovaly drobné kančíky, anebo třeba tyto vodní ptáky, tak máme na lokalitě Moravské brány, kudy vedla jedna z větví té legendární dálkové obchodní cesty Jantarové stezky. Takovéto zvířecí plastiky se podél této Jantarové stezky nacházejí.
1: Bronzovou figurku, ale i další zajímavé nálezy u Tučína, jako třeba stříbrný římský denár, veřejnosti představí nová naučná stezka. Obec ji chce otevřít ještě v průběhu prázdnin. Z Tučína Lenka Kratochvílová, Radiožurnál. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Tropické letní teploty prověřují výdrž klimatizací i v autobusech veřejné dopravy. V Plzeňském kraji vozí cestující zánovní autobusy s moderní automatickou klimatizací. Ta ale nevydržela nápor nedávných horkých dní. Krajský koordinátor veřejné dopravy proto dopravci udělil pokutu a pro cestující každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou na jejich linku bez klimatizace.
1: Jde to, je trošku horko, ale jde to.
2: Bere s úsměvem svoje cestování na lince z Horšovského Týna do Domažlic paní Helena. Linka 647 je jednou z těch, která je aktuálně označená na stránkách organizátora krajské veřejné dopravy jako spoj se sníženým komfortem, tedy nefunkční klimatizací.
1: No tak je to vedro, no. Tak je to blbý.
2: Cestující jsou na klimatizaci plně závislí. Pokračuje koordinátor veřejné dopravy Plzeňského kraje Martin Fencel.
3: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, který by ten autobus měl jakoby dodržovat. Samozřejmě, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá.
2: Za nefunkční klimatizaci udělili firmě Arriva několik sankcí.
3: Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez. Nutíme ho tak, aby ty autobusy byly opravené co nejkratší možné míře.
4: Sankce od objednavatele uhradíme.
2: Mluvčí společnosti Arriva Jan Holub.
4: Na klimatizaci jsou kladeny v posledním období enormní nároky. Občas některá službu vypoví. Jakmile je to provozně možné, autobus stahujeme z linky a míří okamžitě do servisního střediska na opravu.
3: Dopravce má za povinnost nám seznam předávat tak, aby prostě jsme mohli ty cestující informovat, protože samozřejmě pokud třeba na lince jezdí více rozpojů, ten cestující si může vybrat ten spoj, kde je ta klimatizace.
2: Podle organizátora dopravy v Plzeňském kraji se situace oproti minulému měsíci zlepšila a počet nahlášených spojů bez klimatizace výrazně klesl.
1: Teď už bude svatá Anna, tak už to bude.
5: Myslíte?
2: No. Jak je to, ono se to rýmuje, ne? Svatá Anna?
1: Chladná Anna.
2: Z Horšovského Týna na Domažlicku, Pavel Hala, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Lukáš Pastýřík doplní zpravodajský servis.
3: Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. Archeologové zkoumají pozůstatky koncentračního tábora Romů v Hodoníně u Kunštátu. 13. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Schmidt, celkově dál vede Pogačar. A počasí dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou maximálně do 28 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS 1, který včera unijní exekutiva představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
4: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžeji spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místopředsedkyně Evropské komise Tereza Ribeiroová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech. O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Od začátku června se v Indickém oceánu utopilo minimálně 500 rohingských uprchlíků. Tvrdí to úřad Vysokého komisaře OSN. Lidé z muslimského etnika Rohingů se na přetížených lodích vydávají na nebezpečnou cestu po moři směrem do Malajsie a do Indonésie, protože utíkají z přeplněných uprchlických táborů v Bangladéši.
5: Před několika dny se na nebezpečnou plavbu Bengálským zálivem směrem k indonéské Sumatře vydala přetížená loď s 300 lidmi. O pár dnů později druhá s 280. Nedojela ani jedna. Rohingové utíkají většinou z arakanského státu na západě Myanmaru do sousedního Bangladéše, ale tamní přeplněné uprchlické tábory už nejsou schopny pojmout další běžence. Podle OSN se za loňský rok ve vodách Indického oceánu prokazatelně utopilo přes 1000 rohingských uprchlíků, včetně dětí. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
3: V bývalém koncentračním táboře Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku archeologové odkrývají pozůstatky vězeňských baráků. Nalezli například nábojnici nebo knoflíky z vězeňského oblečení. Mezi lety 1942 a 1945 táborem prošlo skoro 1400 lidí, 207 jich tam zemřelo. Pokračuje Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, která se na výzkumu podílí.
6: Každý takový nález nás posouvá, co se týče toho poznání každodenního života toho areálu v období válečném. Tohle jako úplně plnohodnotně historicky podchycené být nikdy nemůže, jaké vlastně procesy tady probíhaly, ale jakmile se zde dělá výzkum, tak skutečně takovéto předměty nacházíme a díky tomu si můžeme udělat obrázek.
3: Do roku 2009 na místě fungoval rekreační areál. Památník holokaustu Romů a Sintů se tam otevřel v roce 2019.
1: Sport.
3: 13. a zároveň nejdelší etapu letošního ročníku Tour de France vyhrál cyklista Mauro Schmidt. Švýcar se z etapového vítězství radoval poprvé v kariéře. Největší favorité dojeli do cíle s velkou ztrátou. I tak si ale průběžné vedení pohlídal Pogačar ze Slovinska. Z úspěchů měl Schmidt radost.
7: I can't believe it at the moment.
8: Nemůžu tomu uvěřit, byl to neuvěřitelně těžký závod. Od prvního kilometru jsem šlapal naplno. Vítězství si zaslouží celý tým. Já jsem jenom ten šťastlivec, co stojí na pódiu.
3: Boj o žlutý trikot bude pokračovat v sobotní 14. etapě z Milhouse dolem Markesteinu. Na 155 kilometrech jsou 3 stoupání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Komplikace na D1 v Brně a nehoda na D2 u Blučiny. Na D1 z Vyškova ve směru do Prahy je nové omezení na 196. kilometru. Nedá se sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. kilometr ke sjezdu na Mikulov, tam se otočit a najet zpět na dálnici, v opačném směru už se najíždět dá. Na dálnici D2 z Bratislavy ve směru do Brna zpomalte hned za sjezdem na Slavkov u Brna. Na 11,5 kilometru stojí osobní auto po nehodě v omezení. Na dálnici D4 z Prahy ve směru do Písku a Strakonic dejte pozor za sjezdem na Dobříš. Na 31. kilometru narazilo osobní auto do dopravního značení v omezení a zpomaluje se. A na pražském okruhu z Černého mostu ve směru na Běchovice opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři na opravě mostu, mají zabraný levý pruh, větší zpoždění nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Příjemné probuzení přeji všem, ladíte noční radiožurnál 6 minut po 4. hodině a dnes je sobota, tak si užijte volného dne. Šumperk tento týden hostí celosvětové setkání mladých hasičů a zároveň mistrovství světa mládeže v hasičském sportu. To vyhrály týmy z nedalekého Bludova, více uslyšíte už za moment.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Šumperku se už od pondělí koná 25. ročník setkání mladých hasičů a zároveň mistrovství světa mládeže v hasičském sportu. V soutěžích se dokázaly prosadit i české týmy, a to i díky výborné atmosféře na tribunách během závodů všech kategorií.
1: Smíšený tým z Chlumce nad Cidlinou skončil v konkurenci 39 celků na 9. místě. Jak kategorii mix, tak závod dívek ale ovládli mladí hasiči z jen pár kilometrů vzdáleného Bludova.
2: My jsme na 100% spokojení s klukama, povedlo se nám to, jak mělo, a jsem na ně hrdej. Skvělý, všechno je skvělý, prostě s klukama jsme se sešli taková elita, jsme na tom výkonnostně stejně a rozumíme si, a prostě to přátelství mezi těma klukama a ten tým sám o sobě je prostě skvělý a to mě na tom hrozně baví.
3: No, my jsme spokojení. Štafeta mohla být lepší, ale jsme šťastní, bylo to hrozný, protože byly stresy, ale zvládli jsme to s holkama, takže dobrý. Ta atmosféra dělá hrozně moc a prostě nabudí to všechny k těm lepším výsledkům, takže je to úplně perfektní.
1: Vyprávěli Kristýna Konečná a Štěpán Gregor. Na celý jejich tým byl pyšný i trenér Martin Sobotka.
4: Já jsem husí kůži, samozřejmě to přiznávám. Ty emoce jsou skvělý a nádherný a přál bych je zažít každému. To nejde ani popsat slovy, to nadšení je obrovský. Děti to vzali skvěle, takže my jsme tady doma a my vyhrajeme. A takhle to děti vzali a splnili to.
1: Závodní část přitom zaplní jen jeden den v týdenním harmonogramu celého shromáždění.
4: Poznávají nové kamarády, po městě tancuje Portugales s Čechem a Rakušákem. Jo, je to skvělý i pro ty děti. Není to jenom o tom sportu, ale budou mít nový kamarády, poznají novou zemi, ti, kteří přijedou k nám, a je to vlastně i o tom přátelství těch hasičů z celého světa.
5: Máme různé vzdělávací workshopy, máme různé dílničky, odpoledne se tady rozjede naplno táborová olympiáda, to jsou takové hry bez hranic, zaplníme Šumperk stánky, kde každý národ vyrobí výstavu, aby prezentoval svůj stát, a večer v Pavlíně dvoře spustíme představení národů, kdy zase každý ten tým se cvičil něco národního a bude to trvat do půlnoci a pak bude Abba Revival a děti se budou bavit a budou spolu a budou se přátelit.
1: Doplnila trenér hasičů z Bludova Martina Sobotku starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková. 25. setkání mladých hasičů tak v mnohem, i když menším měřítku, připomíná skautské jamboree. Ze Šumperka Adam Kudet, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách. No.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalista Lionel Messi táhne Argentinu za obhajobou titulů mistra světa. V nedělním finále proti Španělsku bude na osminásobného držitele zlatého míče zase spoléhat celá země. Nejenom levonohý útočník, ale stojí za úspěchy Argentiny. Důležitým až nepostradatelným článkem je nenápadný trenér Lionel Scaloni.
2: Když Scaloni k argentinské reprezentaci nastoupil, málo kdo mu věřil. Zvědavý až skeptický byl i Libor Kozák, který se Scalonim hral v Láciu.
3: Největší vzpomínka na něj, to byl věčný vtipálek. Kdo mě zná, tak vím, že mám trošku větší nos a to bylo pro něj každodenní humor, různé narážky, takže dával mi zabrat, ale bylo to v dobrém. My jsme se ještě dlouho, když jsem odešel z Lácia, jsme si i psali a ten vztah s ním držel. Ještě i před Katarem jsme si volali, musím se přiznat, že jsem zkoušel po Kataru se na něho nějak lehce dostat, číslo už nefungovalo, už to bylo těžké.
2: V Kataru dokázal Scaloni něco nevídaného. Vytvořil kolem Lionela Messiho dokonale šlapající stroj. Zbavil tým obrovského tlaku a dovedl Jihoameričany v roce 2022 na samotný vrchol.
4: Argentina, to je země, která získává titul světových šampionů.
3: A hlavně navázal skvělý vztah s Messim. Tam jde vidět, tak kdyby byli bráchové. A to je prostě něco, co prostě Leo umí. Takže věřím, že on to postavil na tom, a potom ty fotbalové taktické věci jdou jako kdyby zatím, jo. Ale pro mě tohle je alfa omega, že on udělal z toho týmu rodinu.
2: Myslí si bývalý český reprezentant Libor Kozák o Scaloniho přínosu Argentině. Trenér Jihoameričanů nepatří mezi globální marketingové megastar, neplní titulní stránky novin ani si nepotrpí na velké tiskové konference a dramatická gesta. Nehnul s ním ani gol v 92. minutě do sítě Anglie, který poslal Argentinu do finále mistrovství světa.
3: Když hrával nebo na tréninku, tak

0: vlastně ty jeho emoce dával pořád najevo, jo, to nebyl nikdy poker face, to bylo čistě prostě jak jeho Američani, že jo, rukama vším.
1: Lautaro Martinez otáčí skóre ve prospěch Argentiny, no a jeho Američané jsou blízko postupu do finále mistrovství světa.
0: Ale já věřím tomu, až to i na tom videu, jak on to drží v sobě, on kdyby mohl, tak se rozbrečí, padne na kolena po tom gólu Martinéze a brečí ještě 15 minut.
2: Fotbal je o emocích a dát je najevo bude moci Scaloni po nedělním finále světového šampionátu proti Španělsku. Na této stanici nabídneme reportážní vstupy. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
1: Nalaďte se s námi tentokrát na hudební kulturní svátek Colors of Ostrava.
0: Přijďte k našemu stříbrnému Airstreamu a staňte se součástí živého vysílání i doprovodného programu diskuzního fóra Melting Pot.
1: Každý den festivalový host Libora Boučka a k tomu živé vysílání krátce popoledně.
0: Mix hudby, hostů a zpravodajství v bloku moderátora Petra Krále.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I v Ostravě.
2: Je půl páté. Krátké zprávy s Lukášem Pastejříkem.
3: Inflace v zemích Evropské unie v červnu klesla pod 3%, snížila se tak z květnových hodnot, na které se dostala po americko-izraelském útoku na Irán a následném růstu cen ropy. V Česku inflace dosáhla 1,1% a byla po Švédsku druhá nejnižší v EU. Naopak nejvyšší meziroční nárůst cen zaznamenaly v Rumunsku, Litvě a Bulharsku. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se chystá do Číny. Spolu s ním tam v neděli vyrazí i podnikatelská delegace nebo náměstek z ministerstva zahraničí Jiří Brodský. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany při cestách do Číny. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham je novým předsedou Labouristů. Nahradil tak současného britského premiéra Keira Starmera. V pondělí ho vystřídá i ve funkci předsedy vlády. Starmer v čele země končí po 2 letech. Zdůvodnil to sílícím tlakem uvnitř strany. Mezi Burnhamovy největší priority patří zlepšení péče o nemocné a staré. Japonsko přijalo kontroverzní zákon trestající veřejné poškození nebo zneuctění státní vlajky. Informovala o tom agentura AP. Zákon postihuje ničení, strhávání nebo znehodnocení vlajky, pokud to vyvolá silný odpor u ostatních lidí. Pachatelům hrozí pokuta v přepočtu do 26 tisíc korun nebo 2 roky vězení. Změna vyvolala kritiku opozice i právních expertů. Japonská vláda uvedla, že se zákonem snaží chránit respekt k národnímu symbolu.
1: Sport.
3: V tréninku před nedělní velkou cenou Belgie Formule 1 byl nejrychlejší Kimi Antonelli. Lídr šampionátu z Mercedesu překonal úřadujícího mistra světa Landa Norrise z McLarenu i třetího Maxe Verstappena z Red Bullu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D2 u Blučiny a komplikace na D1 v Brně. Na dálnici D2 z Bratislavy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Slavkov u Brna. Na 11,5 km stojí na krajnici osobní auto v omezení a může se vybočovat. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Brna připomínáme nové omezení. Na 196. km se nedá sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. km na sjezd na Mikulov. Tam se otočit a najet zpět, v opačném směru už se sjíždět dá, počítejte proto s kolonou mezi sjezdy. A na Pražském okruhu stále trvá omezení za sjezdem na Bratislavu na 62. kilometru. Tam pracují silničáři v levém pruhu na opravě mostu, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: A dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Adama Cardu.
5: Po desítkách let má v Brně vzniknout úplně nový hřbitov a bude jiný než všechny ostatní ve městě. Bez hrobů s kamennými náhrobky, ale zcela přírodní, nachystaný i na případné pohřbívání kompostováním. Více si povíme za pár minut v Nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

vdechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí.

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Doslova na zelené louce magistrát ho společně se správou hřbitovů a městskou částí Medlánky plánuje u tamní přírodní kaple. Nemá vypadat jako běžné pohřebiště s kamennými náhrobky, ale spíš připomínat divokou louku se stromy.
2: Svoje dětství, mládí jsem strávila jako tramp mezi těmi stromy a v podstatě to tak jako hezky ten život mě může ukončit zase v tom stromovém hřbitově.
3: Šárka Nekudová provozuje v Medlánkách dvě lesní školky a přála by si být pochovaná na novém přírodním hřbitově.
2: Mě to nadchlo a jsem jedna z těch, kteří si tam takzvaně předběžně rezervovali to místo.
4: Ano, už máme pořadník a čítá i mě.
3: Přitakává místostarostka Kateřina Žůrková z uskupení Občané pro Medlánky. Malý hřbitov chce postavit pod zahrádkářskou osadou u přírodního parku Baba.
4: Tady vznikla stromová kaple, už ji máme úplně vybavenou, včetně prostě kříže a nějakého jakoby oltáře, řekněme.
3: Na hřbitov teď vzniká investiční záměr, takže příprava je úplně na začátku.
4: Takže si myslím, že bychom se toho mohli dožít, řekněme, v řádu 5-6 let.
3: Ředitelka správy brněnských hřbitovů Alena Říhová podotýká, že takovýto hřbitov zcela bez klasických hrobů ještě v Brně není.
5: Opravdu, když tam budete, tak si myslím, že v tom prostoru se nebudete cítit jako na hřbitově. A prostě budou stromy, louka, květiny.
4: Natrháte si tam prostě kytičku kopretina, odnesete si ji domů, to mi přijde jako úplně výborný vzpomínací akt.
3: Říhová by ráda, aby byl tento hřbitov připravený i na teramaci.
5: Teramat je v podstatě výsledek toho, kdy se člověk nechá zkompostovat. Ta teramace se dělá v Německu, dělá se ale i v Anglii, v Americe. U nás to zatím legislativně nejde, ale to neznamená, že za 3-5 let, kdy vybudujeme něco a už na to bude myšleno, že to nebude možné.
3: Podle ministerstva pro místní rozvoj ani ministerstva zdravotnictví se ovšem v tuto chvíli nedějí žádné konkrétní kroky k legalizaci teramace. Z Brna Tomáš Kremr.

0: Za 10 minut začne víkendový ranní radiožurnál, s vámi bude Štěpán Pokorný a teď už tu máme další radu pro řidiče z naší série Prázdninová autoškola radiožurnálu. Jestli může policie zastavit řidiče jen kvůli běžné silniční kontrole, zjišťoval reportér Václav Drážek u zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Na silnicích vídáme policejní hlídky, které kontrolují řidiče, někdy u krajnice, jindy přímo v provozu. Může vás tak napadnout, jestli k zastavení musí být konkrétní důvod. Otázka tak zní, může policie zastavit řidiče jen kvůli běžné silniční kontrole? Odpoví plukovník Jan Straka.
3: Policie podle zákona vykonává dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu právě tím, že kontroluje dodržování povinností účastníků. Přitom je oprávněna mimo jiné i zastavovat vozidla.
2: A k čemu je to dobré?
3: Můžeme říct, že prostřednictvím těch namátkových kontrol, těch běžných, kdy vás policie zastaví relativně bez důvodu, my zjišťujeme poměrně velké procento porušení předpisů, které můžou souviset třeba s tím, že řidič má zákaz řízení, nebo je řidič pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Takže tyto kontroly nám pomáhají zjišťovat přestupky i u těch řidičů, které bychom jinak nezjistili, protože samozřejmě pokud mají nějaký vroubek, tak se snaží na té silnici vypadat naprosto nenápadně a my bychom nikdy je nezastavili.
2: Jaké jsou v dnešní době reakce na zastavení kvůli kontrole?
3: Není to úplně po chuti, ale na druhou stranu spousta řidičů s úsměvem se té kontrole podrobí s tím, že jsou rádi, že ta policie pracuje a že vzhledem k tomu, že nic neudělali, tak ani neplatili pokutu a v podstatě naprosto spokojeně odjíždějí.
2: A co když něco zjistíte?
3: Spousta řidičů si to uvědomí, jsou relativně v pohodě, ale určitému procentu se to samozřejmě nelíbí.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Kanada se potýká s požáry, ohrožují i nedělní finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila obchodní inspekce pochybení. V Praze na Štvanici začne tenisový turnaj WTA 250 a čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Stovky požárů v Kanadě ohrožují kromě tamních obyvatel také finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. Kouř se šíří do Spojených států, včetně východního pobřeží. V některých oblastech úřady doporučují vůbec nevycházet ven. Pořadatelé šampionátu věří, že nedělní finále zachrání déšť.
3: V Chicagu nebo Detroitu úřady varují, že jakýkoliv pobyt venku je nebezpečný. V New Yorku a okolí, kde se v neděli má hrát finále fotbalového šampionátu, je vzduch nezdravý a lidé mají venkovní aktivity omezit a vyhnout se například běhání. Pořadatelé věří, že podmínky zlepší očekávaný sobotní déšť. Podobné problémy měl New York před 3 lety. Podle Kanadského institutu pro změnu klimatu jsou požáry stále větší a ničivější kvůli oteplování, které způsobuje hlavně spalování ropy, uhlí a plynu. Mezi hlavní sponzory mistrovství světa ve fotbale patří ropná společnost Aramco, největší korporátní producent skleníkových plynů světa. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Každá třetí kontrola České obchodní inspekce na Karlovarském filmovém festivalu odhalila pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Chyby našli ve 40 z nich. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým, pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
4: Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol provedených ve spolupráci s mladistvými figuranty.
1: Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách, to odpovídá čtvrtině všech kontrol. Vědu, vzdělávání i zábavu propojí dnešní hlavní den Mendel festivalu v Brně. V bohunickém kampusu Masarykovy univerzity můžou zájemci navštívit komentované prohlídky laboratoří výzkumného centra CEJTEC nebo přednášky o fungování borelí, o životě rysů a medvědů nebo o umělé inteligenci v genetice. Večer festival zakončí hudební vystoupení zpěvačky Jany Kirchner a kapel Poletíme nebo Monkey Business. Záměrem pořadatelů je připomenout odkaz zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendla, říká ředitelka festivalu Eliška Petr-Janošová.
5: Hlavní sdělení je určitě zábavná osvěta o Gregoru Johannu Mendlovi, která je celou myšlenkou festivalu, protože chceme nějakou zábavnou a edukativní formou vlastně jeho jméno oslavit, protože proto je to i k jeho narozeninám.
1: Sport. Dnes začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí pak odstartuje hlavní část, ve které se z domácích reprezentantek představí mimo jiné Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Centrální dvorec má kapacitu 6 000 míst. Ředitel turnaje Miroslav Malý ještě před začátkem akce mluvil o tom, jak náročná byla jeho rekonstrukce.
6: Ten dvorec byl v katastrofálním stavu a chtěl bych poděkovat opravdu lidem, co se na tom podíleli, na té renovaci. Probíhalo to 2 až 3 měsíce, byly to opravdu intenzivní práce, největší změna je vlastně rekonstrukce toho povrchu hracího. Ten jsme vlastně kompletně vyměnili, zrekonstruovali a proto dnes se na něm může hrát.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D5 u Berouna a nehoda na D1 u Radonic. Na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Beroun centrum. Na 16. kilometru stojí porouchané vozidlo ve stoupacím pruhu a náhle se vybočuje. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Divišov. Na 43. a 5. kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou, jsou v odstavném pruhu, na místě už je šipka silničářů a může se vybočovat. Na dálnici D1 z Růžková ve směru do Prahy, počítejte s komplikacemi v Brně. Na 196. kilometru se nedá sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. kilometr, tam se otočit, vrátit zpět na dálnici a v opačném směru se sjíždět dá. Počítejte proto s kolonou mezi sjezdy směrem do Vyškova. A na tahu 105 mezi Hlubokou nad Vltavou a Temelínem dejte pozor za Hlubokou, havarovala tam osobní auto, tak ho nepřehledněte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy, přeháníky nebo bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30 a na horách kolem 18. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní víkendový radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré ráno vám přejeme, 6 minut po 5. hodině, modní časopisy, herbáře nebo třeba knihy o myslivectví. To všechno skrývá knihovna na hradu a zámku Friedland na Liberecku. Návštěvníkům byla dosud nepřístupná. Ode dneška se ale do knihovny a nejen tam můžou vydat v rámci nového prohlídkového okruhu. Za chvilku tam půjdeme i my v ranním víkendovém radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Návštěvníci Frýdlantského státního hradu a zámku můžou ode dneška zavítat i do hradního přízemí a sklepa. Nový prohlídkový okruh nazvaný Skrytá místa Frýdlantu lidem ukáže dosud nepřístupná místa, třeba kancelář panského úředníka, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu.
1: Vítejte v archivní místnosti.
2: Kastelánem hradu a zámku Frýdlant Jiřím Holubem vcházíme do jedné z místností v novém okruhu.
1: Nacházíme se v místě nejspíš jedné z nejstarších budov, která tady na hradě byla. No a právě tahle prostora byla využívaná jako jeden z archivů.
2: Inspiraci při vytváření nové expozice čerpal kastelán například z dobových fotografií.
1: Dokumentují nejen život a třeba i ty prohlídky, které už tady probíhaly. V současné době je to vlastně 225 let od toho otevření.
2: Na fotografii vidíme skupinku mužů, to jsou teda návštěvníci hradního muzea.
1: Tak.
2: Mě jako ženu zaujaly tyto časopisy, je na nich dáma v šatech, tak předpokládám, že to bude něco jako módní časopisy v dnešní době, akorát historické.
1: Taková žena a život, dý dáme přímo. Muži si přišli také na své, takže potom samozřejmě různé sportovní časopisy, časopisy o myslivectví a podobně, máme toho fůru.
2: My jsme prošli nádvořím hradním a pokračujeme dál. Vypadá to trošku, jako bychom vstupovali do loveckého salonku.
1: Je to lesní kancelář, kam jste chodili platit poplatky, dejme tomu za pronájem lesů, za dřevo a podobně, takže vás můžu pozvat dovnitř.
2: František Klamgalas byl velkým milovníkem lesů Jizerských hor.
1: Je to tak, Eduard i František, budeme se tady vlastně motat opravdu v takové té novější historii. Spravovali neskutečný majetek v případě Klamgalasů téměř celé Jizerské hory. Museli mít svého ředitele lesů, museli mít své adjunkty.
2: Jednou z hlavních místností prohlídkového okruhu je knihovna.
1: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků knížky od konce 15. století. A hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného. Třeba ten krásný ručně malovaný herbář.
2: Ty listy vypadají velmi křehké.
1: Je to tak, i proto samozřejmě sem budeme pouštět pouhých 8 lidí, i z důvodu, aby bylo všechno uhlídatelné.
2: Novým prohlídkovým okruhem bude až do konce července provázet sám kastelán. Od srpna už se přidají i další průvodci. Z Frýdlantu Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

0: Počasí.
1: Vstáváte do rána s proměnlivou oblačností, místy se objevují přehánky a teploty, ty jsou teď relativně vysoké, většinou od 14 do 19 stupňů. No a jak bude přes den? Většinou bude proměnlivá oblačnost, přechodně místy se objeví přehánky a ojediněle i přes den bouřky. Oblačnosti pak bude ubývat až dnes večer. No a nejvyšší teploty dnes většinou od 23 do 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy bude i víc, až 30. No a když

0: Festival klasické hudby Za poklady Broumovska zve po celé léto na podvečerní sobotní koncerty renomovaných českých i zahraničních umělců. Ty se odehrávají v jedinečné atmosféře barokních kostelů na Broumovsku. Tradičně je část výtěžku ze vstupného věnovaná na obnovu souboru 9 barokních kostelů, které jsou zapsány jako národní kulturní památka.
1: Ředitelky festivalu Terezy Kramplové se ptám, čím je unikátní letošní 21. ročník festivalu Za poklady Broumovska.
2: Letošní ročník je specifický spojením klasické hudby s tou filmovou a herní. Některé programy jsou právě zaměřené na filmovou hudbu a dost programů u nás je zaměřených na herní hudbu. Spojili jsme síly s Janem Valtou, což je světově uznávaný skladatel oceňované hry Kingdom Come, a Honza Valta pro nás skládá jak halalí pro letní hornové kurzy, tak se objeví v roli dirigenta, bude dirigovat Filharmonii Hradec Králové s Kýnovým sborem, kde jsme vymysleli takovou dramaturgickou linku propojení mozartovského rekviem a Valtova rekviem.
1: Proč jste zvolili právě hudební tématiku her?
2: My jsme chtěli ukázat, že to je strašně důležitá složka. Dnes vlastně ty počítačové hry si můžou dovolit zaplatit skvělé umělce, živé umělce, není to žádná AI. Když se realizuje ta nahrávka, tak se musí pronajmout celý živý symfonický orchestr, a to je právě ta deviza, kterou dneska ty herní prvky mají.
1: Jak tato moderní hudba bude znít v barokních kostelích?
2: To jsme sami zvědaví, protože náš festival je víceméně o klasické hudbě, ale věřím tomu, že tvorba právě Jana Valty vychází tak hluboce z klasické tradice, že to bude velmi přirozené a příjemné.
1: Neformálním vrcholem festivalu jsou týdenní hornové kurzy, na které se sjíždějí do broumovského kláštera hornisté doslova z celého světa. A vede je hornistka Zuzana Rzounková.
3: Jan Valta napíše halali ve formě filmové. Já vím už teď, že jich to bude bavit.
1: Z broumovského kláštera pro Radiožurnál Daniela Brůhová.

0: turn to dust all that I adore.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
3: 5:30. Eliška Zábrocká má zprávy.
4: Zemětřesení o síle 7,3 stupně zasáhlo pobřeží mexického státu Chiapas na jihu země. Otřesy cítili i obyvatelé sousední Guatemaly a Salvadoru, kde se podle svědků otřásaly budovy. Úřady zatím nehlásí žádné vážné škody ani ztráty na životech. Původní varování před vlnou tsunami už stáhly. Začínající ředitel škol nově čeká delší příprava. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard, který představilo ministerstvo školství. Cílem je víc se zaměřit na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. Hrad a zámek ve Frýdlantu ode dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Frýdlantu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu.
5: Sport.
4: Fotbalisté Sparty na závěr soustředění v Rakousku utrpěli debakl 1-5 s dánským Norsjælandem. Generálky před novou sezónou naopak vyšly 4 jiným ligovým týmům. Bohemians porazili polský Lubin 2-0, Liberec po obratu v závěrečné půlhodině zvítězil nad rakouským Zankt Peltnem 3-1, Olomouc zdolala katarský Al-Sad 2-1 a Zbrojovka Brno vyhrála 2-0 nad slovenskou Podbrezovou.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 v Brně a nehody u Radonic. Nejprve na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové, teď velmi opatrně u sjezdu na Sadskou. Na 25. kilometru praskla k kamionu pneumatika, hlásíte nám části pneumatiky v obou jízdních pruzích, kamion stojí o kus dál v odstavném pruhu. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna počítejte s novým omezením. Nedá se sjet na 196. kilometru na Bratislavu. Uzavírka bude trvat do dnešního podvečera, musí se tak pokračovat ke sjezdu na Mikulov na 194. kilometr. Tam se otočit, pokračovat po D1 ke sjezdu na Bratislavu ve směru na Vyškov. Tam už se začíná tvořit kratší kolona. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy směrem do Brna, spozorněte za sjezdem na Divišov. Na 43,5 kilometru řeší nehodu osobního auta s dodávkou v odstavném pruhu, v místě se vybočuje. A na D6 z Karlových Varů ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Kladno. Na 11,5 kilometru srazilo osobní auto Zvěř. Unikají tam provozní kapaliny, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Aktuálně nad naším územím polojasno, místy taky slabě prší. S přeháňkami teď počítejte hlavně na západě Čech. Proměnlivá oblačnost s přeháňkami pak vydrží i přes den, jak mě doplní meteorolog Miloš Dvořák.
9: Bude převážně proměnlivá oblačnost, ojedinělé během dne pak přechodně místy s přeháňkami nebo také ojedinělé s bouřkami, no a večer bude oblačnosti a srážek ubývat.
8: A dnešní teploty většinou od 23 do 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy i víc až 30. No a když se vypravíte na hory, tam teploměr ukáže kolem 18 a v noci na zítřek bude oblačnosti o něco míň, ale opět se obloha zatáhne zítra během dne a znovu zaprší. Zítřejší teploty už budou o něco nižší než ty dnešní, většinou v Čechách do 24 stupňů, na Moravě do 29. A taky zítra se můžou objevit bouřky, ojediněle můžou být i silné s intenzivními strážkami. To byly zprávy. A teď opět pokračuje ještě pan Pokorný.
3: A pokračujeme v 5:34 a máme pro vás Sonic.
6: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Břežní festival v Přelouči otevřel výtvarný happening s panoramatem města. Místní výtvarníci společně s architektem Davidem Vávrou a divadelníkem Matějem Formanem vytvořili na břehu Labe společný obraz. Více za chvilku v reportáži Radiožurnálu.

0: Pátý ročník multižánrového pobřežního festivalu u Přelouče začal netradičně společným malováním obřího panoramatu. Na břehu Labe během několika hodin vznikal obraz pod rukama místních výtvarníků, které vedli architekt David Vávra a divadelník Matěj Forman. Ještě než se ale na plátnech objevily první tahy štětcem, bylo potřeba najít to nejdůležitější. Ideální místo, kde mohli malíři rozestavit stojany a pustit se do práce.
1: Tak bylo to velice jednoduché, protože tou inspirací byl místní malíř pan Emler, který namaloval několikrát tato panorama a docela asi z těchto míst.
2: Vysvětluje David Vávra a Matěj Forman dodává.
3: A ten fígl je v tom, že my malujeme na všechny světové strany, takže David řekl, všude bude řeka. Takže prosím vás, Přeloučáci, nehledejte v tom úplně souvislosti, ale můj pohled začíná úplně na jinou stranu, než ten, kterým končí David a spol.
2: Matěj Forman na jednom konci, David Vávra na druhém konci. Kontrolovali jste navzájem vlastně ty výtvarníky, kteří byli mezi vámi?
1: Já teda jenom jsem jim ukázal, kde je hladina řeky a kde je hladina svahu, protože jsme se dohodli, protože tady ta řeka je takový jako magický element, že to uděláme lehce, že jsme za tou řekou jako a malujeme to panorama.
2: Matěj Forman zachytil na svém plátně řeku z lodí, David Vávra fotbalové hřiště a Johana Vysloužilová zase Přeloucký kostel.
4: Přála bych se na to mít víc času.
2: Tak a máte pocit, že se vám to povedlo?
4: Jo, nakonec jo. Stromy to zachránily docela.
2: My jsme slyšeli, že barva vody a barva nebe by měla být u všech těch pláten stejná, je to tak?
5: Ano, to je pravda, toho jsem se snažila držet a to hodně pomohlo, protože člověk už měl nějaký jasný bony daný a už se mohl pak soustředit jenom na to, aby to včas stihnul namalovat.
2: Říká další amatérská výtvarnice Klára Výchová. Vůbec nemůžeme říct, komu se to povedlo nejvíc a komu nejméně.
1: To je jako fotbal. Tady vlastně může někdo dát nějaký kličky, ale bez toho mužstva to je jako nic.
6: Teď si zatleskejte za tu skvělou práci.
7: Bravo.
2: Pobřežní festival dnes bude pokračovat. Odpoledne vystoupí například Rozálie, Luboš Pospíšil nebo Terezie Kovalová, která hudebně doprovodí představení Vrány. Z Přelouče, Maďa Kubínková, Radiožurnál.

0: Na letní příměstské tábory nechodí v létě jen děti, ale i seniori. Jeden takový pro ně uspořádali tento týden v Čebíně u Brna. Starším lidem má pomoc s pamětí, motorikou a taky s tím, aby nezůstávali sami. My se tam vydáme za chvilku na Radiožurnálu, teď počasí s Václavou Marešovou.
1: Počasí. Dnes teploty do 30 stupňů a dešťové přehánky a místy bouřky. Zítra už v Čechách jen do 24, na Moravě ještě do 29 a opět přehánky a místy bouřky. Tak právě takové počasí nás čeká v následujících dvou dnech. No a příští týden už naplno pocítíme slibované ochlazení. V pondělí opět čekejte přehánky a teploty v Čechách do 22, na Moravě ještě do 26 stupňů. V úterý pak budou teploty podobné, i když mírně nižší, a opět bude nebe oblačné a sem tam zaprší. Právě úterý bude s teplotami od 18 do 22 stupňů v Čechách a na Moravě do 24, nejchladnějším dnem příštího týdne. Mírně se pak oteplí opět až o příštím víkendu. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Výlet za kulturou, zpívání písniček, tvoření dekorativních terárií nebo třeba trénování paměti. I tak může vypadat příměstský tábor. V Čebíně na Brněnsku ho tento týden zorganizovali speciálně pro místní seniory. Aktivity mají pomoct s motorikou nebo je propojit s mladší generací. Starší lidé jeden den například vyráběli keramiku a na pomoc jim přišli děti z mateřské školy.
1: Dívejte se, uděláte takhle šištičku, mrkvičku, takhle ji zvednete nahoru.
2: Z mateřské školky přišlo do čebínského Senior Pointu zhruba 15 dětí. Jedné skupince dává pokyny seniorka Hana Režná, která dřív sama ve školce pracovala.
1: A budete hádat, co z toho bude?
2: Seniorka Marie Novotná pracuje ve dvojici s pětiletou Karolínkou.
1: Budu se snažit vyválet takovouhle placičku a Karolínka si u nás dobí kytičkama. Řekni, že tady máme žebříček,
3: a teď si tam uděláme
1: tím, máme lebedu, že?
2: Pro koho to bude?
4: Pro mámu.
1: Jsme doma zavření, nudíme se, nemáme co dělat, starý babky, tak jsme rádi, že se pokecáme, sejdeme.
2: Při keramice podle organizátorky Pavlíny Drábíkové seniori procvičují prsty, úchop věcí, ale i hlavu.
5: Babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojený.
2: Příměstský tábor má seniory i dostat do kolektivu. V létě totiž často kvůli horku nevychází ze svých domovů.
5: My jsme včera měli výlet a popisovala mě to vlastně jedna seniorka, že ten výlet pro něj značil něco úžasného, že šla vlastně do muzea, dívala se a říká mě, a víš, co mě teďka čeká? Tak mě čeká jenom to, že přijdu domů, zavřu se do kuchyně a sedím v kuchyni.
2: Letos se na čebínský příměstský tábor přihlásilo 20 seniorů. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Spojené státy znovu útočí na Irán, cílí taky na přístav na jihu země. V mobilní aplikaci Záchranka nově lidé najdou nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. Fotbalisté Anglie a Francie budou hrát na mistrovství světa bronz. Čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy spustily další vlnu úderů na Irán. Na sociální síti X o tom informovala americká armáda s tím, že cílí na vojenské kapacity tamního režimu. Irán čelí útokům už 7. noc v řadě. Výbuchy hlásí například jeho iránské přístavní město Sirík. Pokud budou údery pokračovat dalších několik dní, hrozí Irán totální ofenzívou. Zatím odpovídá hlavně údery na americké základny v okolí Perského zálivu. 8 lidí zemřelo a minimálně 34 se pohřešuje po sesuvu půdy na jihozápadě Číny. Vytrvalé deště a nestabilní podloží tam ohrožují stovky měst a vesnic. Vzhledem k tomu, jak velké kusy skal se zřítily na obytné domy, se záchranáři obávají, že počet obětí poroste.
3: Úřady rozhodly o evakuaci několika obytných domů, které začala ohrožovat nestabilní skála nad nimi. Po hodině intenzivních prací a ve chvíli, kdy se na místě pohybovaly desítky lidí, se skalní masív uvolnil a zavalil celou obytnou zónu, včetně několika ulic. Obrovské kusy horniny sebou strhly některé domy až do řeky Wutiang. Na místě pracují stovky záchranářů a desítky dobrovolníků. Úřady varují, aby se lidé nepohybovali kolem břehů rozvodněných řek a odložili cesty do horských oblastí. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: V mobilní aplikaci Záchranka lidé nově najdou nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidí kontaktní údaje, otevírací dobu a můžou se i rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nucné přivolat záchranáře. Pokračuje ředitel a zakladatel aplikace Záchranka Filip Maleňák.
4: Aby člověk v případě třeba méně závažného stavu, který nevyžaduje přímo volání zdravotnické záchranné služby, měl okamžitě přehled o tom, kde je nejbližší pohotovost a mohl si tam případně zajet sám. Případně třeba pokud je odkázán zdravotnickou záchrannou službou, že ten případ není na výjezd posádky, je možné vlastně v aplikaci Záchranka se podívat, kde ta nejbližší pohotovost je.
1: V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde ji lidé můžou využít, přibyl region Trento v italských Alpách. Aplikace dosud pomohla asi ve 250 tisících případech. V mobilním telefonu ji mají téměř 4 miliony Čechů. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se dnes sejdou pekaři. Návštěvníci můžou ochutnat výrobky od 23 pekařských firem z Česka i Slovenska. Připravené jsou taky ukázky tradičního pečení chleba, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
5: Po celý den budou probíhat ukázky pečení chleba. Návštěvníci mohou nahlédnout na práci pekařů v Bilově domě v Třevěném městečku i ve vodním mlýně v Mlýnské dolině a sledovat pečení chleba přímo v prostředí historických objektů muzea.
6: Sport. Fotbalisté Anglie a Francie se večer na mistrovství světa utkají o bronz. Angličané v semifinále prohráli s Argentinou, přitom ještě v 85. minutě vedli. Pokračuje německý trenér Anglie Thomas Tuchel.
7: Nikdo z nás ani z Francouzů nechtěl hrát zápas o bronz. Měli jsme o den méně na regeneraci než soupeř, ale přistoupili jsme k tomu zodpovědně a profesionálně. Oklepali jsme se z toho.
6: Zápas o třetí místo mezi Anglií a Francií začne ve 23 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Finále Argentina-Španělsko se bude hrát v neděli.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Komplikace na D1 v Brně a překážka na D11 u Sadské. Na D1 z Vyškova směrem do Prahy je nové omezení na 196. kilometru. Nedá se tam sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat dál na 194. kilometr. Ke sjezdu na Mikulov otočit se a na dálnici najet v opačném směru. Tam už se na 196. kilometru sjíždět dá. Hlásíte nám tam také nehodu mezi sjezdy.
9: Je tam dvoukilometrová kolona, pravý pruh, který stojí, chvilku jede, levý pruh. Přerova na Ostravu, tak ten je úplně volný, jo? Takže stojí jenom ten pravý pruh, nebo je tam kolona jenom na tom pravém pruhu.
8: Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Sackou. Na 25. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu, je těsně u čáry, nákladní auta vybočují. A na pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Bychovic trvá omezení za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři na opravě mostu, mají zabraný levý pruh, kolem se zatím projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy, přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30 a na horách kolem 18. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
11: Hezký den, startují Kilometry Jiřího Ješka, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát. Máme Tour de France a i proto budou kilometry trochu jiné, než na jaké jste zvyklí. Běžně bychom hned na úvod přivítali muže, po kterém se pořad jmenuje, tedy šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa Jiřího Ješka, ale Jirka je v pelotonu Tour, akorát se přemysťuje na start dnešní etapy. Nicméně nebojte, o jeho postřehy a názory rozhodně dnes nepřijdete. Ve studiu jsme dva, ale i tady máme novinku na hostování, které možná změníme v přestup, závisí to na výsledku. Vítám kolegu Adama Weidenthalera.
12: Krásný den.
10: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
12: Nejsem si, Martine, úplně jistý tím přestupem, každopádně na hostování jsem tady velmi rád. Děkuji za pozvání. Tadej Pogačar vede na Tour de France v celkovém pořadí o 3,5 minuty před Jonasem Vingegaardem a o 4 před Remkem Evenpoolem. Otázka, kterou si asi klade každý fanoušek, který třeba o cyklistiku tolik nejeví zájem, ale když je Tour de France nebo když je kterákoliv jiná Grand Tour, tak přeci jenom přihlíží, alespoň zpovzdálí. Není to přeci jenom trochu nudný závod, když je tady Pogačar takhle brzy o tolik vpředu?
11: Úplně rozumím, kam míříš, a to kvůli tomu, že vlastně všichni koukají jenom na to celkové pořadí. Kdo vede, i ve zprávách po každé máme, kdo vede, kdo je první. Pogačar, když vede o 3,5 minuty v závodě, který ve výsledku, když někdo zvítězí, tak to třeba o ty 3,5 minuty je po 21. etapě. No jo, jenomže tady je to o 3,5 minuty po etapě 6., kde Pogačar už ukázal, že je naprosto fantastický, takže to svým způsobem k tomu může mířit, ale jak už jsem naznačoval, máme pro vás i pohledy Jiřího Ješka.
13: No já si myslím, že Tour de France je pořád otevřená i co se týče žlutého trikotu. Samozřejmě dominance Tadeje Pogačara je téměř neohrozitelná, co se týče jeho soupeřů, ale jsme na závodě, který trvá 3 týdny, 21 etap a v každé etapě se může něco stát. Samozřejmě nikdo by to Tadej Pogačarovi nepřál, nikdo mu nepřeje nic zlého. Nicméně v jedné z těch rovinatých etap se stalo, že Tadej Pogačar málem spadl přes odhozenou láhev, odhozený bidon, a říkal, že se strašně lekla, že mu v hlavě projelo, že by ta Tour pro něj mohla skončit jedním nepříjemným pádem. Takže už jsme to několikrát v historii Tour de France viděli, že drobná nepozornost některého ze závodníků může způsobit pád i žlutého muže. Může se stát cokoliv. I třeba výkonnostně může Tadej Pogačar onemocnět a může se stát to, že třeba jeho tým ho někde zapomene na větru v nějaké větrné etapě a ztratí 2-3 minutky, tým začne trošičku panikařit, soupeři si naopak čichnou k tomu, že by mohli toho Tadeje nakonec třeba přece jen zlomit, ale tohle jsou všecko tak strašně málo pravděpodobné scénáře a jak jsem říkal, bylo by to spíš sportovní neštěstí, možná v úrovni nějaké sportovní tragédie. Takže tohleto, na to nikdo nemyslí, ale přesto my jsme tady opravdu na té letošní Tour de France a vlastně v poslední celé éře Tadeje Pogačara opravdu svědky sportovní historie, nejenom cyklistiky, ale obecně. Ta jeho dominance je neskutečná a pro každého fanouška, jak cyklistiky, tak obecně sportovního fanouška, to musí být krásná podívaná, když někdo takhle ve svém oboru dominuje.
12: Ano, ta dominance je dokonce taková, že by se v případě celkového prvenství mohl Tadej Pogačar přisunout k té čtveřici Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain a stal by se tedy spolu s nimi nejúspěšnějším cyklistou v historii Tour de France.
11: On se těmi výhrami vlastně má zatím tři na letošní Tour de France, stejně jako Tim Merlier, ale ten potřebuje ještě hodně, může vlastně posunout před Cavendishe, před Merckxe, pokud se tedy i v následujících letech mu bude dařit. No, otázkou, jestli se mu dařit bude, otázkou je, jestli vlastně tím, jak se závodí, sbírá úplně sympatie. No.
12: To mě zaujalo, Martine, jak časté je, že se bučí na peloton a že se konkrétně bučí na jednoho muže a toho muže, který je ve žlutém, který má být středobodem, který má být tím hlavním prodejním artiklem, řekněme, pro cyklistiku jako takovou. Prý na téhle Tour de France si nezískává úplně vždycky a u všech fanoušků Tadej Pogačar sympatie.
11: No je to takové zvláštní, protože když si vezmeš, tak spousta těch fanoušků čeká na toho Pogačara ne na rovině, kde kolem nich udělá vžum jako motorka a je pryč, stejně jako všichni ostatní, ale většinou v kopci, kde tedy Pogačar udělá tak vžum, jakože to je delší, ale vlastně stejná situace, ale je také hnedka pryč. Nicméně na ten kopec, kde nemůžeš zaparkovat, tak si musíš dojet. No a teď si vezmi, že on, Pogačar, tam dojede, ty si vyvinul sám nějakou energii na to, aby ses na to místo dostal. Není to jako, že si tam dojdeš v úzovkách s kalímkem piva, ale něco si udělal proto, aby ses dostal na ten kopec, musíš ocenit ten výkon, který dělá ten sportovec, protože ty si, byť pomalej výrazně, musel udělat to samé a vyjedeš tam proto, aby se na něj bučel? Hmm. Je to taková jako zvláštní situace. Zároveň, ale musíme zmínit, že on ta stáj Spojených arabských emirátů si nedělá úplně kamarády v pelotonu tím, jakým způsobem vystupuje, tedy jak suverénně se snaží všechno urvat pro sebe. Je to samozřejmě pochopitelné, tak je to závod, chceš vyhrát, tak buď lepší a oni se zkrátka snaží dokázat, že jsou ti nejlepší. Na druhou stranu on, ten Pogačar vlastně jede tak a celá ta jeho stáj a on tu svoji stáj nutí, že vlastně nikomu nedává šanci a už jsou jako některé stáje trošku naštvané, že vždyť tohle je etapa, kdy ty se nemusíš snažit. Nejedete na celkové pořadí, peloton si může dát volno, můžete mít pohodu v uvozovkách a být teď pomalejší, nechat prostor ostatním na vítězství a ne, on to stejně udělá pro sebe.
12: A ty jakožto cyklistický reportér, když se bavíš s lidmi z branže, cítíš, že spíš přejí Pogačarovi, aby se skutečně definitivně dostal na ten piedestal mezi historické velké postavy, anebo spíš chtějí úspěch outsidera? Protože třeba já osobně, když vím, že někdo vítězí, vy třeba v minulosti tenista Novak Djokovic, tak jsem vždycky vlastně přál proti němu, protože jsem chtěl, aby se to nějak občerstvilo, aby prostě nebyl tak dominantní a aby bylo o co hrát, o co jet teda v případě cyklistiky.
11: No jo, ale stejně jako u toho Djokoviče, tak musíš ocenit, jak on prostě jede. Musíš ocenit, že on je prostě neskutečný tím výkonem, který předvádí a z tohohle důvodu vlastně každý Pogačarovi přeje, když nejsi jeho soupeř. No. Takže velká část lidí Pogačarovi přeje a dělají to s velkou láskou právě k té cyklistice. Ostatně můžeme se k tomu dostat také s hostem, který se připojil do kilometrů Jiřího Ješka na Island. Stravím Petra Vakoče. Hezký den.
14: Dobrý den.
11: Jak vy to máte vlastně s Tadejem Pogačarem? Milujete to, co předvádí, nebo ne?
14: Já jsem fanoušek Tadej. Mně se líbí ten jeho projev. Samozřejmě obdivuju to, jakým způsobem dokáže závodit, ale je mi extrémně sympatický jako člověk a tím svým projevem je vidět, že to dělá s radostí a je otevřený fanouškům, takže myslím si, že to je skvělý závodník a moc mu to přeju.
12: V roli soupeře teoretického, jak by se vám proti němu jelo, co se na něj vůbec dá vymyslet?
14: Tam asi je to hrozně těžký něco na něj vymyslet. V minulosti bylo vidět, že tým Visma byl schopný ho přečíslit, trošku vlastně nechat ho vybláznit se nebo tak. To si myslím, že asi jediný, co může fungovat, tak je to právě ta jeho touha vyhrávat i ty etapy, který třeba by nemusel nebo trošku plýtvat energii, ukazovat tu jeho dominanci, i když v jeho případě si myslím, že to je spíš prostě jenom ta chuť závodit a chuť vyhrávat a jít za každou příležitostí, kterou vidí, takže myslím si, že na tohle to může trochu doplatit. na to třeba, že riskuje ve sjezdech, ale jinak je to hrozně těžký, jakoby v přímém souboji opravdu je o level výš v tuhle chvíli a ukazuje to.
11: My jsme se na začátku bavili o tom, jestli Tour vlastně tím není trochu nudná. Není nudná? Míří Pogačar vlastně k jasnému vítězství a může vůbec něco stát, aby se to ještě nějakým způsobem stalo zajímavé i pro člověka, který sleduje pouze to celkové pořadí?
14: Asi se to dalo předpokládat po loňském roce, po průběhu letošní sezóny, že to bude složitý, aby ta Tour byla nějakým způsobem vyrovnaná, co se týče toho celkového pořadí. Na druhou stranu je tam ohromný boj o to pódiové umístění, tam je to nesmírně vyrovnaný, neustále se to přesýpá a z mýho pohledu je i opravdu zajímavé vidět ty jednotlivé etapy, například úterní etapa v tom centrálním masivu, tak ta se neustále přilývala, nakonec tam tady dominantně vyhrál, ale v posledních nějakých 10-15 kilometrech to ještě vypadalo úplně jinak, takže nemyslím si, že to něco mění na té napínavosti Tour těch jednotlivých etap a ta podívaná je skvělá, i když samozřejmě to celkový pořadí je nějakým způsobem nalajnovaný, tak pořád tam je těch soubojů plno, ať už o to pódium, tak o ty jednotlivé etapy a každý den vidíme neskutečný výkony, takže určitě co sledovat.
12: To říká český profesionální cyklista Petr Vakoč, který se k nám připojil na Radiožurnálu Sport do kilometrů Jiřího Ježka. Vy máte za sebou 3 Grand Tour, dvakrát z toho to byla Tour de France a ta druhá v roce 2021, kdy už tady Pogačar dokázal zvítězit, tehdy tedy přebral žlutý trikot od 8. etapy, letos už to bylo v té 6. Každopádně, jaká je kolem tady Pogačara třeba mediální pozornost, anebo i ta fanouškovská přímo v cíli nebo okolo trati? Kolik od něj musí odhánět takhle lidí, řekněme nějací ať už traťoví komisaři, nebo prostě jeho pomocníci, tak aby měl tady Pogačar klid na práci? Jak to vypadá?
14: Samozřejmě ta popularita je ohromná. Ta cyklistika je krásná v tom, že se fanoušek dostane opravdu blízko a může například v tom cíli nebo při startem etapy být přímo v tom prostoru, kde toho jezdce vlastně vidí úplně zblízka, někdy se mu poštěstí je podpis a všechno, ale samozřejmě na druhou stranu je to náročné pro ty jezdce, kteří jsou v těsném kontaktu, někdy dokonce až v přímém kontaktu, pokud dojde například k pádu, takže ten jezdec musí jít neustále na pozoru, opravdu ty diváci můžou být hodně blízko tomu závodníkovi, jsou nejen velké nároky a musí se závodník dávat pozor jak během závodu, kdy je to úžasný jet tím špalírem divákům, ale opravdu je blízko, tak i po závodě nesmí věnovat až moc energie tomu být s těmi fanoušky, té mediální pozornosti a opravdu pro tady je to náročný i v tom, že každý den ho čekají ve žlutém dresu tiskové konference a se to nabaluje a je toho opravdu dost.
11: Říká Petr Vakoč, mluvil jste Petře také o tom, že zajímavý bude souboj o pódium, tak si pustme názor Jiřího Ježka.
13: No já bych si dovolil tipnout, že ten souboj bude opravdu mezi

0: dalším kandidátem na druhé místo. Jenom připomeňme, Jonas Vingegaard má celkovou ztrátu na Pogačara 3,5 minuty, pak zhruba 4 Evenpool, 4,22 Ayuso, pak třeba ještě Sexas nebo Lipovic, tam jsou do 5 minut za vedoucím mužem celkového pořadí.
1: Za mě je to stále Jonas Vingegaard, ten ukázal neskutečnou formu na Giro a i během té tour, tak jede výborně, samozřejmě není schopný sekundovat Pogačarovi, ale v tuhle chvíli je pro mě pořád hlavním favoritem na to druhé místo.
2: Říká Petr Vakoč, k Jonasi Vingegaardovi také mluví Jiří Ježek.
3: Jonas Vingegaard, tak ten zase naopak na mě ty poslední etapy působí hodně unaveně. On jel skvěle Giro, tím Girem d'Italia se měl připravit na Tour de France, to Giro vyhrál podle jeho slov poměrně snadno, takže jako měl pocit, že tu energii má našetřenou, ale zatím to moc vidět není. Jako buď se nastartuje v Alpách a bude chtít aspoň teda potvrdit tu pozici, že je za Tadejem Pogačarem nejlepší na světě, nebo se stane to, že z té Tour de France nějakým způsobem vycouvá. Což sice není v jeho jako charakteru, ale pokud by se měl nějak výrazně trápit, tak já si myslím, že pro něj nic jiného než vítězství na té Tour de France nehraje nějakou roli a možná by třeba začal přemýšlet o tom, že by zkusil vyhrát Vueltu nebo se připravit na mistrovství světa, které bude velice náročné v Kanadě.
2: Petr Vakoč s námi v kilometrech Jiřího Ježka stále. Dokázal byste si, Petře, tenhle scénář představit, že by Jonas Vingegaard v uvozovkách vzdal souboj o první místo, protože to druhé vlastně zas až tak lákavé pro něj už není, po tom, co z nás minulých let bohužel poměrně dobře pro něj?
1: Nemyslím si, myslím, že pořád bude chtít bojovat do konce a jak říká Jirka, tak ta třetí Grand Tour to asi by bylo jako moc, nedovedu si představit, že by Jonas zkrátil tu tour, aby se připravil na Vueltu, to určitě by bylo velký sousto, já myslím, že Jonas musí být trošku realista v tom, tady je opravdu dominantní, Jonas má vyhraný Giro a pokud tomu přidá druhý místo z tour, anebo prostě může se stát cokoliv, ta tour je ještě dlouhá, tak ví, že pořád ta šance na to celkový vítězství je, takže já myslím, že on je schopný být nejlepší z toho zbytku a může čekat na nějakou chybu Pogačara, už se to stalo v minulosti, nikdo není neomylný, takže určitě bude věřit do poslední chvíle. Čekají nás pak na závěr neskutečně těžké etapy přes Alpe d'Huez. Může se stát opravdu cokoliv. Viděli jsme v minulosti velké zvraty v závěru Tour, takže Jonas za mě si myslím s těma zkušenostma, co má, tím, jaký je kalibr závodníka, tak bude bojovat do poslední chvíle.
2: Probrali jsme Pogačara, Vingegaarda, Evenpoola. Ještě jedno jméno se musí zmínit při Tour de France, a to Paul Sexas, muž, o kterém se hodně mluvilo jako o velké francouzské naději, francouzské budoucnosti před Tour de France. A teď mně osobně přijde, jako kdyby při té samotné Tour, Petře, vlastně na něj nebyl ten tlak, který se před tou Tour očekával.
1: No, myslím si, že to je tak, že to není vyloženě skloňovaný s tím, že by se od něho očekávalo pódium nebo nic, nebo přímý souboj s Tadejem, nebo že musí vyhrát etapu. Za mě předvádí velmi sympatické výkony. Jede opravdu výborně, uvidíme, jak mu bude sedět ta druhá polovina tour nebo ten závěrečný týden. Ale tím, jak se projevuje, dovedu si představit, že ještě se ukáže v těch etapách a pokud bude mít opravdu dobrý den, možná by mohl vyhrát i nějakou etapu. Myslím, že to je dobře, že na něj není zas tak velký tlak. Vypadá to, že se s tím vypořádává velmi dobře a zatím se to jeví jako dobré rozhodnutí, to, že tour jede.
2: Také o Paulu Sexasovi mluvil Jiří Ježek.
3: Paul Sexas má strašně těžkou pozici. On ve svých, mám pocit, 19 letech je teprve na začátku té kariéry a vítězství nebo nějaký souboj o pořadí v takhle náročném závodě, jako je Tour de France, chce určité zkušenosti, samozřejmě i to tělo na to si musí zvykat. Takže kdybych já byl, a to nejsem a vůbec nemám tu ambici, ale kdybych já byl sportovní manažer Paula Sexase, tak bych ho na téhleté Tour de France opravdu nechal jenom, ať si to osahá, ať nasává zkušenosti, ať třeba bojuje o etapové vítězství v náročných kopcích, protože Paul Sexas je hlavním jeho zaměření vrchař, ale nechal bych ho, nedával bych na něj tlak, jenže jsme ve Francii, Francouzi strašně dlouho nevyhráli Tour de France a na těch talentech, o kterých se třeba už 4-5 měsíců před Tour de France mluví, tak na ně je obrovský tlak, obrovský stres v tom, že celá Francie doufá, že prostě on je ten, který tu letošní Tour de France může vyhrát.

0: vyhrát, nebo minimálně bude nastupních vítězů. A to by si Francouzi strašně přáli a bojím se, aby se s Paulem Sexasem nestalo to, co se stalo s Romainem Bardetem, s Thibautem Pinotem, kteří prostě patřili také k těmhletěm talentům a vlastně ten tlak na té Tour de France, ten tlak té celé Francie, každého Francouze je, nechci říct zničil, ale hodně jim ovlivnil tu kariéru, že nakonec těch nejvyšších met nedokázal dosáhnout.
1: Tolik tedy Jiří Ježek v jeho kilometrech, my jsme dál ale ve spojení s Petrem Vakočem. Už jsme taky párkrát zmínili, že jste právě teď na Islandu. Tak trochu možná nesportovní otázka. Vy jste utekl před vedrem, které nás aktuálně sužuje nebo sužovalo v Evropě?
2: Ne, nikam jsem neutekl, já tady závodím, takže samozřejmě ty teploty jsou tady nízké, ale zítra tady jeden z největších a asi nejhezčí gravelový závod sezony, Drift Iceland, 200-kilometrový závod tady islandskou vrchovinou, naprosto nádherná měsíční krajina, neustále se to mění, takže úžasný prostředí a velmi náročný závod, takže samozřejmě ty teploty jsou tady příjemné, možná až moc studené, ale ten primární důvod je závodit na jednom z nejdůležitějších závodů sezony.
1: Takže se zvládne profík i trochu pokochat během těch závodů, nebo to je spíš na nějaké mimozávodní dny?
2: Ne, to spíš na ty mimozávodní. Loni vlastně jsem přijel dřív, projel jsem si velkou část té trati, kdy jsem měl možnost si to opravdu vychutnat. Při tom závodě už tolik ne, pak se budu asi kochat spíš jenom z fotek a z nějakých dronových záběrů, které doufám, že během závodu budou. A loni jsme tady vlastně s manželkou 4 dny zůstávali, udělali jsme tady krásnou dovolenou. Letos jsem tady sám, takže se budu vracet rychle zpátky, ale i tak člověk prostě na něho to dýchá už jenom když tady projíždí autem nebo bude pár hodin čas pak po závodě si tady prohlídnout, tak opravdu je to tady nádherný a jestli někoho láká nějaký gravelový dobrodružství a třeba spojení to s dovolenou, tak tenhle ten závod na Islandu je opravdu skvělá příležitost.
3: O Petru Vakočovi se často mluví jako o bývalém cyklistovi, ale vy to i tím, co říkáte, dokazujete, že to úplně neplatí. Tak viděl jsem i několik fotografií na sociálních sítích, že rozhodně nepatříte mezi někoho, o kom se má mluvit jako bývalý cyklista. Pochlubte se.
2: Ne, já jsem bývalý silničář v tuhle chvíli, ale dál jsem profesionální závodník, jen jsem vyměnil za širší gumy, ale jinak pořád funguje v podobném módu, jenom teď závodím individuálně, ne za tým, trénuji víceméně stejně jako za času na silnici, jenom teď závodím na gravelových závodech a je to vlastně pořád poměrně nově vznikající disciplína, rychle se vyvíjící, ale také rychle se zprofesionalizovala a i sám jsem byl překvapený, že můžu být profesionál na gravelu, původně jsem to neplánoval, ale naprosto mě to pohltilo a už asi 4. rokem závodím na gravelu a užívám si to a neskutečně mě to baví.
1: Tak to pojďme ještě zkombinovat s tou Tour de France, co se týče Islandu. Vy jste sám zmínil teplota nižší, co se týče Tour, tak tam se jezdí v průměru vysoko přes 30, respektive jezdí se. Ty teploty tam jsou vysoko přes 30 stupňů Celsia. Co to je za podmínky a jak se na ně může profesionální cyklista připravit, když je to tak extrémní, že některé etapy v porovnání loňský a letošní rok na Tour de France jsou třeba o 10 až 15 stupňů vyšší.
2: Ty teploty jsou opravdu extrémní a ještě k tomu závodníci zpravidla startují někdy kolem poledne, finišují kolem 5. hodiny, takže se závodí opravdu v té nejteplejší části dne. V poslední době je hodně populární heat training, kdy člověk se vlastně během tréninku úmyslně přehřívá a vystavuje se vysokým teplotám, například oblečený vevnitř na ergometru bez větráčku nebo tak, i když to je spíš něco, co člověk dělá přes zimu, aby se připravil na první závody v teple, pak se tomu jedině může dále adaptovat, takže v těch teplotách trénuje a závodí, ale i ani to není dostatečný, aby člověk se mohl stát opravdu v takových teplých dnech komfortní, takže je to hodně o tom hydratovat se, ochlazovat se. Viděli jsme různé nové taktiky, jak se ochlazovali si závodníci ruce před etapami, hodně ledu, dostatečně pít, polévání se, hnedka po etapě taky schladit se, opět se vrací studené koupele, nejenom z důvodu regenerace, ale i z toho, aby člověk tu svoji teplotu co nejrychle sundal dolů, zase se schladil a byl schopný regenerovat a vlastně tom přehrátém prostředí strávil co nejméně času.
3: Říká Petr Vakoč, moc krát děkujeme, užijte si chladnější prostředí Islandu.
2: Děkuji.

0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: Jen tři cyklisté na letošní Tour de France vozili bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Jedním z nich je Isaac Del Toro, tedy superdomestik Tadeje Pogačara, hlavní hvězdy. Tím druhým Juan Ayuso, mladý Španěl, který už má za sebou třeba i třetí místo na své premiérové Vueltě. Takže už velmi, řekněme, protřelý cyklista. No a tím třetím do party je taková česká kometa toho aktuálního ročníku Matyáš Vacek.
2: Matyáš Vacek jezdí na této Tour de France naprosto výborně. Připomínám, že tohle jsou kilometry Jiřího Ježka, takže uslyšíte i názor šestinásobného paralympijského vítěze a mistra světa.
3: Matyáš Vacek hlavně v prvním týdnu a platí to i teďko v tom druhém týdnu patří mezi nejsilnější závodníky celého pelotonu Tour de France. Sklízí tady obrovský obdiv všech odborníků, s kým mám možnost mluvit a zeptám se na Matyáše Vacka, tak jen jako velice uznale přikyvují ti lidé. Tak Matyáš Vacek fakt je v neuvěřitelné formě tady. To, že mu to vyneslo v té etapě, ve které Mats Pedersen vybojoval vítězství a vlastně se posunul do zeleného trikotu, že to vlastně dalo i Matyášovi na ten bílý trikot, byla trošku náhoda, bylo to také tím, že ti největší vrchaři a ti nejsilnější závodníci pro celkové pořadí zatím ještě neměli možnost získat nějaký velký náskok. Bylo to skvělé, samozřejmě každé takovéhle zviditelnění toho závodníka dělá skvělé jméno nejen jemu, ale celému týmu a potažmo i české cyklistice. Takže Matyáš Vacek tady plní skvělou roli i takového ambasadora české cyklistiky. Vzorem je určitě mladým závodníkům, že to jde, že tady z České republiky můžeme dosáhnout až na tuhletu úroveň.
1: Matyáš Vacek tedy dvě etapy vezl dres pro nejlepšího mladíka na Tour. V roce 2009 se to podařilo taky Romanu Korojcigrovi, taky na dvě etapy, ale Vacek je tedy vlastně cyklistou s minimálním prostorem pro sebe sama. On potřebuje pracovat na ostatní.
2: No právě i na toho Ayusa, kterého si zmiňoval, takže on se vlastně z jistého pohledu dostal k úspěchu, který je z hlediska toho, co on by mohl na té Tour dosáhnout, tím takovým dílčím a méně chtěným, protože on by určitě chtěl vyhrát etapu, pravda, mít bílý dres, samozřejmě, je to úžasné, on tím vlastně zkompletoval své bílé dresy z těch Grand Tour, protože on ho měl ať už na Giro d'Italia, anebo na Vueltě a teď ho tedy má, nebo měl na dvě etapy na Tour de France, ale ona vlastně celá stáj míří na to, že ideálně Juan Ayuso bude co nejvýš v tom celkovém pořadí, tím pádem bude co nejvýše i v pořadí jezdců do 25 let, za kterého se dává ten zmíněný bílý dres, takže je to vlastně logické, že celá ta stáj míří na to, že to bude Ayuso a že po cestě k Ayusovi vlastně byl Matyáš Vacek, tak to pro ně je samozřejmě příjemné. No ale teď je to především sebou zmíněný souboj Del Toro Ayuso. Zatím samozřejmě Ayuso je na tom trochu lépe i díky tomu, že Del Toro musí pracovat pro Pogačara. Ayuso ten vlastně pro nikoho pracovat nemusí.
1: Ale zůstaňme ještě u Matyáše Vacka, českého reprezentanta. Myslíš si, že by někdy v budoucnu výhledově on mohl být tím středobodem, ať už právě stáje Lidl Trek nebo nějaké jiné, na kterého se pojede právě na jedné z Grand Tour? Chápu, že Tour de France je prochopitelně ta nejvyšší meta, ale Vuelta nebo Giro, mohlo by mu to tam být?
2: Tak on už teď, Mats Pedersen, řekl, že by chtěl končit na mistrovství světa, tuším, že, které by mělo být v roce 27-29, teď se nejsem úplně jistý, v Dánsku, takže když Mats Pedersen míří k závěru své kariéry a tuší, že se samozřejmě blíží, on už naznačoval, že chce závodit do chvíle, dokud na to bude mít, tím, že tady vyhrál etapu, je zjevné, že na to pořád má, ale že by pro Matyáše Vacka možná byla cesta tímto směrem, protože on by také potřeboval, aby na tom byl jako Pogačar, jako Del Toro, jako Ayuso, mít v úzovkách ty jejich kilogramy. Oni jsou rizí vrchaři a ono se to celé rozhoduje, že jo, v kopcích. Nicméně Matyáš Vacek zatím na této Tour de France opravdu výborný nejen v tom svém celkovém pořadí, nebo z toho svého pohledu v tom celkovém pořadí, ale také v tom, jakým způsobem dokáže pracovat, ať už pro Juana Ayusa, anebo ve sprintech pro Matse Pedersena, protože když Pedersen veze ten zelený dres pro průběžného lídra bodovací soutěže, tak tím pádem to znamená ocenění i pro práci Matyáše Vacka. I když třeba v některých těch závěrečných sprintech nebyli Pedersen a Vacek tak blízko, jak bychom si možná představovali. Názor Jiřího Ježka.
3: No, já si myslím, že ta hlavní práce Matiase Vacka je v tom připravit Matsu Pedersenovi tu pozici do těch posledních kilometrů, ale už on není vlastně určený na to, aby ho tahal v těch posledních stovkách metrů, takže tam by ten tým potřeboval nějaký větší rozjížděcí vláček. Ale Mats Pedersen je ten typ spurtera, který si tu pozici umí najít sám, takže pro ně je důležité, aby se o něj Matias Vacek a Quinn Simmons starali v těch posledních kilometrech a ty poslední stovky metrů už si bohužel v tom složení týmu musí tu pozici najít sám. Dříve Matias Vacek tuhle práci dělal, dělal ji třeba pro Jonathana Milana na Giro, je schopný dělat i pro Matse Pedersena na jejich závodech, ale tady na té Tour má Matias Vacek jiné úkoly a myslím si, že je dělá skvěle.
1: Tak a teď další věc, která se hodně řeší na cyklistické Tour de France, a to je vůbec rozpoznat toho bílého dresu. Ty jsi udělal takový maličký výzkum, řekněme, hodně
2: amatérský.
1: Já jsem se na to
2: podíval celé, no, kolik, jak to vlastně vypadá celé zepředu. On ten dres býval bílý, teď je bílý s reklamami. Hmm. Napočítal jsem jich celkem 15. Některé jsou zdvojené, některé jsou méně viditelné, počítal jsem zpředu, tedy na hrudi a z boku, ale 15 reklam a k tomu plus jedna taková na břichu, jakoby mezi hrudí a břichem, zhruba tam někde se nachází velká reklama, logo, odkud ten jezdec vlastně je z té stáje, protože pořád nějakým způsobem musí být takhle poznatelný, i když to je na břichu a potom samozřejmě i ze zadu. Ale je to prostě takový přehršel trochu, no. Prostě reklamy, no. Současný marketing ve světě, v tomto případě profesionální cyklistiky.
1: Takže myslíš, že se úplně nestane, že by při příštích Tour de France UAE trochu pozměnila odstín své bílé, aby se odlišili od toho bílého dresu?
2: No, tak to samozřejmě asi udělají podle toho, jak jim se to bude líbit, no, že bílý dres, oni chtějí, aby zářil ten žlutý.
1: No a zároveň evidentně chtějí, aby jim zářili ten bílý, tak myslím si, že pokud bude rozhodnuto třeba dlouho dopředu, že tady Pogačar bude majitelem toho žlutého trikotu i na Champs-Élysées, tak že by třeba mohli ještě zkusit dotlačit i základ autora.
2: To je pravda, to je samozřejmě možné. Za chvíli budeme pokračovat, budeme se v kilometrech Jiřího Ježka věnovat také tomu obrovskému vedru, které bylo v úvodních dvou týdnech.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Prý za pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: Stále posloucháte Kilometry Jiřího Ježka na radiožurnálu Sport. Jiří Ježek v tuto dobu na Tour de France a to je tedy tím pádem i muž, který zažívá celou tu dobu počasí, které na Tour de France je. A jak vám teď sám dokáže, není to úplně pro závodníky i pro lidi okolo zas tak jednoduché.
2: Já oproti závodníkům, já jsem naprosto v pohodě. Já sedím celou dobu v klimatizovaném autě nebo v těch VIP prostorech, jak na startu, tak v cíli, kde se snažím našim hostům vysvětlovat, o čem cyklistika je, tak já jsem naprosto v komfortní situaci. I samozřejmě závodníci s tím přihlédnutím, že to je obrovský výkon, tak oni jsou na to trénovaní a ty týmy se maximálně snaží jim to pohodlí vytvořit. I ten tepelný komfort závodníci dostávají každou chvíli z toho doprovodného vozu balíčky s ledem, které si dávají za krk, aby ochladili ten organismus, polévají se vodou. Všechno tohle to přispívá k tomu, že tu Tour de France zatím zvládají. I jak jsem mluvil třeba s Jakubem Otrubou a ptal jsem se ho na tu regeneraci. Říkal, hele, zatím se to dá. Zatím, jako je to těžká Grand Tour tou teplotou, ale jako zatím se to dá, není to nic, co by bylo extrémního nebo co by je nějakým způsobem třeba ohrožovalo na zdraví. Horší je to v případě diváků, horší je to v případě třeba policistů, který v těch těžkých vestách stojí podél trati a stojí tam třeba 5 hodin, tak když jsem mluvil s nimi, tak ti toho mají opravdu plné zuby. Ale dneska, pokud teda můžu říct aktuální informaci, tak v noci tady okolo Burgundska proběhla těžká bouřka, bylo krupobytí a ten vzduch se vyčistil. Já jsem byl teď ráno s klienty na výšce a je příjemných 23 stupňů. Asi to bude zase kolem 30, ale ten vzduch je naprosto příjemný po té bouřce, tak doufám, že závodníci si dneska trošku vychutnají i lepší podmínky pro závodění.
3: To jsou čerstvé informace přímo z místa od našeho cyklistického experta a muže, po kterém jsou pojmenované kilometry každý pátek mezi 10. a 11. hodinou. Ještě k té průměrné teplotě. Je to právě v průměru něco okolo 32 stupňů Celsia, lehce přes, ale ta včerejší etapa snad měla být vůbec poprvé trochu chladnější nežli etapy právě s tím pořadovým číslem jako letos na minulé Tour de France. Jinak se zkrátka tahle Tour de France zase o něco víc vymyká. Tak věřme tomu, že i třeba to krupobytí trochu srazí teplotu níž.
1: Ono se dá postupovat podle řady různých materiálů, také Mezinárodní cyklistická unie postupuje podle svého vypracovaného materiálu, i když Tour de France je organizovaná organizací ASO, takže vlastně teoreticky má ještě nějaká svá nařízení a celé se to tam svým způsobem musí malinko míchat, ale dá se postupovat podle takzvaného WGBT indexu, což je index, když to hodně zjednoduším, nejen kolik je na teploměru, ale jak moc vás třeba ovlivňuje, že kolem fouká vítr, nebo že jste v nějakém pohybu, nebo jaká je vlhkost a všechny tyhle ty indexy a tyhle ty stupnice dohromady. A v něm existuje stupnice, na kterou je nad 28 stupňů už jakoby červená zóna a je to úplně vlastně nejhorší možná teplota, kdy už by se mohlo nějakým způsobem se závodem něco dělat. A na současné Tour de France jenom jedna etapa byla zkrácená, takže nevím, jestli tenhle index vůbec uplatnili, nebo jestli nějakým způsobem si řekli, že to ještě není tak nebezpečné. Působí to trochu zvláštně, protože například v tenise je za extrém považovaná až teplota nad 32 stupňů Celsia, tam se teďko kvůli tomu začaly i přerušovat zápasy, třeba po teplotě nad 32 stupňů, tak je v tenise jako přímo přerušený zápas, když je teplota nad 30 stupňů, celých dva tuším, dvě desetiny, tak tam po druhém setu, když je to na 30, ve třech setech možno rozhodnout ten zápas, tak tam je možno dokonce se jít osprchovat, zkrátka nějakým způsobem schladit, na 10 minut je tam přestávka. No a teď tedy v cyklistice to je takhle, no.
3: Přitom se dívám na to, jak to funguje na Tour de France nebo respektive ve Francii obecně, takhle v měsíci červenci, tak ty průměrné teploty vlastně docela často dosahují k nějakým 28 stupňům Celsia, takže možná i proto ten tebou zmíněný index tolik nepoužívají, protože oni by byli v podstatě pořád v červené zóně, nebo většinu času. Tak.
1: Zajímavé je, že i šéf Tour Christian Prudhomme naznačil, že se snaží v těchto letech hledat etapy ve stínu, což ale zároveň, když to bude spruterský dojezd, tak brání těm záběrům z helikoptéry, takže to úplně zase nedává smysl, protože většina lidí, když chce vidět dobře ten spruterský dojezd, tak to jinak, než z té kamery zhora nejde.
3: A ani na některých kopcích přeci nemáš stromy, nevím, jestli na Tourmaletu kolik najdeš slunečního stínu.
1: Kvůli tomu se Tourmaletu nevyhnou, no, ale zkrátka ty teploty jsou v tomto ročníku extrémní, což se v tomto týdnu také jednou ukázalo při etapě, která byla na 14. července, což je ve Francii den dobytí Bastily, tedy státní svátek. Zpravidla se tam dělá těžká etapa právě na ten den, aby to bylo o to zajímavější. No a ten den pořadatelé použili takovou zvláštní směs na asfalt, která měla v těch vysokých teplotách zabránit jeho tavení.
2: No ty etapy v centrálním masívu, jak nedělní, tak úterní, kdy Francouzi slavili svátek dobytí Bastily, tak vedli hodně po takových úzkých cestách, bylo to nahoru, dolů, doleva, doprava, ten asfalt je tady v těch centrálních oblastech Francie vlastně jen tenká vrstva nalitá na štěrkové drti, takže pokud po těch silnicích jezdí zemědělská technika, tak to vytváří takovou roletu a je to strašně nepříjemné ve sjezdech. Samozřejmě i ve stoupáních to bere energii, ale hlavně ve sjezdech, v zatáčkách, v té rychlosti, když jedete po takových mírných hrbech po té roletě, tak je to strašně nepříjemné. A když se do toho přidalo to horko, tak ten nalitý asfalt právě na téhleté směsi taje. A organizátoři se to snaží řešit takovým bílým posypovým práškem, který vypadá jak namletá křída. A už z toho vyplývá to, že je to samozřejmě nekomfortní v tom, že to klouže. A závodníci s tím jako hodně bojovali. Někde se snažili dokonce organizátoři sypat na poslední chvíli před tím závodem na ten tekutý asfalt štěrk a zkoušeli to zavalcovat, ale bohužel samozřejmě v těch vysokých teplotách tohle to nefunguje, takže to spíš ještě přidalo tu nebezpečnost. Ty volné kamínky byly klouzavější a klouzavější, takže i třeba takový skvělý technik jako Tom Pidcock, který je známý s tím, jak dokáže ve sjezdech nadělit někomu třeba 2-3 minuty jenom tím, že skvěle zvládá tuhle tu disciplínu sjezd v těch serpentínách na tom silničním kole, tak se klouzl po zadnici také v jedné zatáčce, tak když už i on takovýhle mistr spadne, tak je vidět, že to je náročné. My jsme s tím měli problémy tady i v autech, kdy nám trošku ustřelovali kola. Samozřejmě organizátoři se snaží dělat maximum, nikdo nepočítal s tím, že bude u teploty přes 40 stupňů, ale i tohleto samozřejmě přispívá k tomu, že ta letošní Tour de France je strašně těžká. Je to samozřejmě i v kombinaci v tom, že se jedná o zatím možná nejrychlejší Tour de France. I ten stres v té rychlosti tomu nenapomáhá.
3: Za námi tedy 12 etap nebo za cyklisty na Tour de France, takže už se pomaličku blíží do Alp. Jenom drobná predikce, jakže to má vypadat v tom příštím týdnu. Právě v Alpách má být vždy okolo nějakých 30 stupňů Celsia, ale spíš míň.
1: Spíš míň, tak to je hezké. To se tady i Pogačarovi bude líbit, tak on nemá úplně rád vysoké teploty, ale samozřejmě pro cyklisty, zvláště v tom stoupání, tak zná to každý. Když jdete na hory, že jo, tak jak to sluníčko pálí, prostě ještě do toho vydáváte nějakou energii. No nechtěl bych úplně být v kůži cyklistů, když jsou v těch extrémních podmínkách.
3: Já bych nechtěl být v kůži těch cyklistů, kteří mají hodně světlou kůži. Sám jsem takovým človíčkem a potřebuji se mazat opalovacím krémem co půl hodinu, pokud jsem na přímém slunečku. Světu, nemůže to být vůbec příjemné.
1: Takže cyklisté míří na Tour de France do Alp. Tvoje predikce, Adame, udrží si tady Pogačar žlutý dres?
3: Já už jsem dnes naznačoval, že mám rád příběhy outsiderů, takže doufám v to, že se ještě do toho někdo zapojí, nevím, jestli úplným outsiderem v uvozovkách je Jonas Vingegaard v tomhle ohledu. Každopádně, kdyby se to ještě trošku povedlo změnit, nebo by ho někdo potrápil v kopcích, tak bych byl rád.
1: Ano, byl by to zajímavý příběh a minimálně zpestření Tour de France, která je samozřejmě zajímavá, jenom se tak nějak jeví od šesté etapy trochu rozhodnutá. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka s názory Jiřího Ješka a ve studiu také s Adamem Weidenthalerem. Děkuji ti.
3: A Martinovi Charvátovi také díky.
1: Hezký den.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede na Slaví 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase,
0: u každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Letní nehodovost na hlavních jižních tazích roste, vyplývá to z dat portálu dopravy. Radiožurnál dnes odvysílá exkluzivní rozhovor s prezidentem Pavlem Skales of Ostrava. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronzové medaile. A čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháníky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Nehodovost na hlavních silničních tazích na jih v létě roste. V červenci je v těchto úsecích počet nehod oproti průměrnému měsíci vyšší o pětinu, v srpnu skoro o čtvrtinu. Ukazují to údaje za rok 2010 až 2025 společnosti Data Friends. Marek Sibal z jejího portálu dopravy říká, že nejrizikovějšími dny jsou pátek a sobota.
3: Pátek odpoledne se na nich potkávají rodiny vyrážející na týdenní pobyt, holubáři, motorkáři, karavany i řidiči, kteří mají za sebou pracovní týden a před sebou ještě stovky kilometrů. Riziko často přitom nevzniká z jedné velké chyby, spíš se skládá z drobností. Pozdní odjezd, kolona, horko, únava, krátký pohled na navigaci, menší odstup.
1: Prezident Petr Pavel bude dnes hostem radiožurnálu na Colors of Ostrava. Exkluzivní rozhovor Libora Boučka začne v 18 hodin a radiožurnál ho odvysílá v přímém přenosu. A Libor Bouček se bude ptát i na méně vážná témata.
4: Je jasné, že se dotkneme těch aktuálních témat, aktuálních výzev, dotkneme se bezpečnostní situace, která je kolem nás, ale troufám si tvrdit, že dojde i na témata, která jsou obyčejná lidská, jako je vztah k hudbě, vztah k festivalům.
1: Záznam rozhovoru bude v pondělí jako speciál hosta radiožurnálu. Francouzská armáda ještě letos vytvoří letku špionážních a bombardovacích dronů. V rozhovoru pro deník Le Figaro to potvrdil generál Dominique Tardif. Francouzské letectvo tak reaguje na využití bezpilotních prostředků ve válkách na Ukrajině i na Blízkém východě.
5: Francouzská armáda poukazuje na to, že už nestačí mít jen klasické letky o několika stíhačkách, které dokáží čelit hrozbám země vzduch a nesou střely schopné zasáhnout vzdálenější cíle. Francouzské letectvo chce mít širokou škálu dronů. Ty menší a levnější mají zahltit nepřátelské radary, ty větší typu iránských šahedů mají zasáhnout cíle vzdálené stovky kilometrů. A pak tu jsou ještě další drony, které by bylo možné vypustit například z taktického letounu Airbus A400M nebo z moderních francouzských stíhaček Rafale. Armáda zároveň vyvíjí munici, která by zvýšila účinnost těchto bezpilotních prostředků a počítá taky s využitím umělé inteligence. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Hrad a zámek ve Frýdlantu ode dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Frýdlantu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu. Pokračuje kastelán Jiří Holub.
6: Máme tady přibližně 16 000 svazků, knížky od konce 15. století a hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného.
7: Sport. Fotbalisté Francie a Anglie si v předposledním utkání letošního mistrovství světa zahrají o bronz. Francouzi budou usilovat o třetí medaili na světovém šampionátu v řadě. Angličané budou bojovat o teprve druhou v historii. Trenér Didier Deschamps po duelu o bronz skončí po 14 letech na lavičce francouzské reprezentace a své působení u národního týmu chce uzavřít vítězně.
8: Není to žádný přátelák, musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Sice to není ten duel, který jsme chtěli hrát, ale ve hře je třetí místo, takže já i hráči máme povinnost udělat vše proto, abychom splnili alespoň tento cíl, i když to samozřejmě není finále. Ale tak to je, Angličané to mají stejně.
7: Zápas o třetí místo mezi Francouzi a Angličany má výkop ve 23 hodin českého času a radiožurnál Sport ho nabídne celý v přímém přenosu. Na radiožurnálu si budete moct poslechnout vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D11 u Sadské a omezení na D1 v Brně. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové dejte pozor před sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru stojí kamion s defektem, řidič mění kolo směrem do vozovky a musí se vybočovat. Na D1 z Vyškova ve směru do Prahy trvá omezení na 196. kilometru. Je zavřený sjezd na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. kilometr na sjezd na Mikulov. Tam se můžete otočit, vrátit se zpět na dálnici v opačném směru, tam se sjíždět dá. Na Pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují na opravě mostu, mají zabraný levý pruh, omezení by mělo končit v 9 hodin ráno. A na tahu 242 na výjezdu z Prahy směrem na Roztoky řeší nehodu, je to se zraněním, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30 a na horách kolem 18. Tolik zprávy.
10: Krásné sobotní ráno, je 7 hodin a 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a vy jste v předchozí hodině slyšeli reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka a bavili jsme se tedy o Tour de France a samozřejmě tento cyklistický svátek roku pokračuje i dnes a po včerejší dlouhé 200-kilometrové zkoušce si v nastávce cyklisti dnes trošku odpočinou. Pojedou v uvozovkách jen 155 kilometrů, ale převýšení bude opět velmi vysoké, 3800 metrů. A kromě tří docela solidních stoupání budou cyklisté muset zvládnout i kopec na Col du Hac, což by měla být jedna z nejprudších zkoušek letošního ročníku a tento kopec je čeká v samotném závěru. Každopádně o Tour de France ještě dnes rozhodně uslyšíte.
2: Radiožurnál Sport a Markéta Salaj-Svozilová.

0: Nesmíme zapomínat na fotbal, protože samozřejmě stále pokračuje světový šampionát a hráči Anglie a Francie se večer utkají o bronz na mistrovství světa. Souboj poražených semifinalistů nabídne radiožurnál Sport v přímém přenosu a ve studiu už je teď Tereza Cedidlová. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Bez jediné porážky se Angličané i Francouzi dostali mezi nejlepší čtyři týmy turnaje. Pojďme připomenout, jak dopadly jejich poslední zápasy.
1: Francie nestačila na Španělsko, kterému podlehla 0-2. Angličané v semifinále zase prohráli s Argentinou 1-2, když ještě v 85. minutě vedli. O to víc byli svěřenci německého trenéra Tomase Tuchla zklamaní.
2: Nikdo z nás ani z Francouzů nechtěl hrát zápas o bronz. Měli jsme o den méně na regeneraci než soupeř, ale přistoupili jsme k tomu zodpovědně a profesionálně. Oklepali jsme se z toho.
1: Řekl před dnešním zápasem v Miami o třetí místo trenér Anglie Thomas Tuchel. Utkání začne ve 23 hodin českého času, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. No a finále, ve kterém nastoupí Argentina proti Španělsku, se pak bude hrát zítra od 21 hodin.
0: A i tento duel samozřejmě nabídne radiožurnál Sport v přímém přenosu, ale protože bronz je možná vnímaný jako cena útichy, může být speciální motivací pro Kyliana Mbappého, zlatá kopačka pro nejlepšího střelce mistrovství světa, tak jak si v pořadí kanonýru kapitán Francie stojí?
1: Dal 8 gólů, stejně jako Lionel Messi, kterého s Argentinou čeká už to zmiňované finále. V případě rovnosti gólů se pak ale počítají asistence a těch má kapitán obhájců titulu z Jižní Ameriky o jednu víc.
0: Tak uvidíme, respektive uslyšíte, jak to celé dopadne. Každopádně teď byla ve studiu Tereza Cedidlová. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Teď jedna zpráva z tenisu, protože Barbora Krejčíková postoupila po výhře 2x6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Qingwen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. A to semifinále se hraje dnes od 8 hodin večer a Barbora Krejčíková se v něm střetne s nasazenou jedničkou Klárou Tausonovou z Dánska. No a to není jediný tenisový zápas českého pohledu, který by vás mohl zajímat, protože dnes začíná také tenisové Live Sport Prague Open a v akci bude hned několik českých tenistek. Namátkou třeba v 11 hodin bude hrát Linda Fruhvirtová nebo o 12.30 další z českých hráček Knacová a tak dále. Takže je z toho zkrátka hodně a na Radiožurnálu Sport budeme vše sledovat.

0: Je 7 hodin a 19 minut, posloucháte radiožurnál Sport. No a z mistrovství světa ve fotbale už zbývá odehrát jen dva zápasy a před nedělním finále mezi Španělskem a Argentinou se dnes večer bude hrát o bronz. Anglie v souboji dvou zklamaných nastoupí proti Francii a informace ze zahraničních webů má Jakub Marek. Vítej.
1: Hezké ráno.
0: Začneme na ostrovech. Jaká je nálada Angličanů po prohře s Argentinou 1-2? Věří tamní novináři v zisk bronzu?
1: Když vezmeme bulvární deník The Mirror, tak ten má trochu překvapivě na titulní stránce Mohameda Salaha, který by měl zamířit do Liverpoolu, respektive z Liverpoolu do Bešiktaše Istanbul. Tento egyptský útočník místo duelu s Francií o třetí místo se v dalším článku řeší, jak by třeba mohla vypadat sestava Anglie na Euro, které bude za dva roky právě na ostrovech. A další bulvární deník The Sun píše o tom, že zkušení hráči Anglie nejsou spokojení s přehnaným defenzivní taktikou německého trenéra Tuchla poté, co v semifinále dali Angličané první gol zápasu a pak tedy Argentina otočila na konečných 2-1.
0: To byla Anglie, ale co druhá strana barikády, co před duelem o třetí místo řeší Francie?
1: L'Équipe, ten se pro změnu zaměřuje na to, že trenér Didier Deschamps odkoučuje poslední zápas na lavičce národního týmu. Připomíná tedy i všechny úspěchy, kterých s Francií dosáhl, samozřejmě včetně titulu z posledního světového šampionátu v Kataru. Tématem jsou také vysoké teploty a vlhkost vzduchu, které budou fotbalistům boj o třetí místo komplikovat, ale stejně tak jako na ostrovech, tak ani ve Francii se úplně zas až tak neřeší výsledek toho duelu.
0: Nedělní finále mistrovství světa může být podle BBC Sport také klíčem k tomu, kdo získá v tomto roce zlatý míč?
1: Je to tak, přestože éra Lionela Messiho a Cristiana Ronalda už prý skončila, tak letošní rok by mohl znamenat tak trochu návrat. Kapitán Argentiny by se v případě obhajoby titulu na světovém šampionátu totiž rázem podle BBC Sport mohl stát favoritem této populární ankety. Jeho šance na rekordní devátý zlatý míč by narostly. Harry Kane, Erling Haaland a Kylian Mbappé sice zažili gólově velmi vydařený turnaj, stejně tak jako Lionel Messi, ale vlastně i tedy zatím rok 2026, ale těžko budou konkurovat Messimu, pokud by se Messi stal mistrem světa.
0: Je to tak, ale nepředbíhejme, finále světového šampionátu je až zítra, ale teď byl ve studiu Jakub Marek. Děkujeme.
1: Díky, hezký den.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Příjemná zpráva z atletiky, protože kladivář Josef Pazdera se stal v Rijeti dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v osobáku, a tedy ten má nyní hodnotu 79 metrů a 7 centimetrů a nejbližšího konkurenta za sebou nechal téměř o 4 metry. Vítězný výkon znamená také český dorostenecký rekord, kterým překonal 29 let starý výkon Lukáše Melicha a ujal se také vedení v letošních světových dorosteneckých tabulkách.

0: 7 hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká má zprávy.
1: Spojené státy spustily další vlnu úderů na Irán. Na sociální síti X o tom informovala americká armáda s tím, že cílí na vojenské kapacity tamního režimu. Irán čelí útokům už 7. noc v řadě. Výbuchy hlásí například jeho iránské přístavní město Sirík. Pokud budou údery pokračovat dalších několik dní, hrozí Irán totální ofenzívou. Zatím odpovídá hlavně údery na americké základny v okolí Perského zálivu. Mobilní aplikace Záchranka jsou nově lékárny nebo pohotovostní služby. U každého místa navíc uživatelé vidí kontaktní údaje, otevírací dobu a rovnou se můžou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. Aplikace je nově dostupná i v regionu Trento v italských Alpách. A po rozsáhlé rekonstrukci se dnes lidem slavnostně otevře rozhledna Libín u Prachatic. Na návštěvníky od 12 hodin čekají hudební vystoupení i program pro děti. Zájemce navíc na Libín doveze autobus z prachatického Malého náměstí. Rekonstrukce historické kamenné rozhledny z roku 1883 trvala 9 měsíců a stála necelých 8 milionů korun. Sport. 13. a nejdelší etapu letošní Tour de France vyhrál švýcarský cyklista Mauro Schmidt. Ve sportu dvou uprchlíků porazil Kolumbijce Techadu. Průběžné vedení si pohlídal obhájce prvenství Slovinec Pogačar. Všichni tři Češi, Jakub Otruba, Pavel Bittner a Matyáš Vacek, dorazili do cíle ve skupině s víc než 17-minutovou ztrátou. V celkovém pořadí je na tom nejlépe na 33. místě Vacek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Požár na D1 u Psářů a omezení na D1 v Brně. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Divišov. Na 48,5 kilometru hoří dodávka ve stoupacím pruhu. Na místě už zasahují hasiči, projíždí se pouze levým pruhem, je to za zatáčkou a náhle se tak vybočuje. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Prahy počítejte s novým omezením. Nedá se sjet na 196. kilometru na Bratislavu. Uzavírka bude trvat do dnešního podvečera. Musí se pokračovat ke sjezdu na Mikulov na 194. kilometr, tam se otočit a pokračovat po D1 ke sjezdu na Bratislavu ve směru na Vyškov. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové dejte pozor před sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru stojí kamion s defektem v odstavném pruhu. Místo je označeno světelnou šipkou, řidič se ale pohybuje kolem a může se vybočovat. A na Pražském okruhu stále trvá omezení za sjezdem na Bratislavu. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu na opravě mostu. Kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Aktuálně je nad naším územím polojasno, místy slabě prší a s přeháňkami teď počítejte hlavně na západě Čech. Proměnlivá oblačnost s přeháňkami pak vydrží i přes den. Jak mě doplní meteorolog Miloš Dvořák?
5: Bude převážně proměnlivá oblačnost, ojedinělé během dne, pak přechodně místy s přeháňkami nebo také ojedinělé s bouřkami. No a večer bude oblačnosti a srážek ubývat.
4: A přidám dnešní teploty většinou od 23 do 18 stupňů, na jihovýchodě Moravy víc až 30. A když se vypravíte na hory, tam vám teploměr ukáže kolem 18 stupňů. A v noci na zítra bude oblačnosti míň, ale opět se obloha zatáhne. Během neděle znovu zaprší a zítřejší teploty už budou o něco nižší než ty dnešní. Většinou v Čechách do 24, na Moravě do 29 stupňů. A taky zítra se můžou objevit bouřky. A ty můžou být ojediněle i velmi silné s intenzivními srážkami a může je místy doprovodit i silný vítr. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Znívají Support Lesbian 7 hodin a 37 minut ve vysílání radiožurnálu Sport. A teď trochu o golfu, protože ve druhém kole British Open se Lucas Herbert a Sam Burns postarali výkonem 62 ran o vyrovnání rekordu v historii turnaju kategorie Major. Australan Herbert dokonce útočil na historické minimum, ale na závěrečné jamce hřiště neproměnil pad ze zhruba metru a půl a po 9 birdy zakončil den s bogy. Životní kolo ho nicméně vyneslo do čela průběžného pořadí.

0: Vysílání radiožurnálu Sport v posledním měsíci hodně vyplňoval fotbal a světový šampionát a hlavně boj o medaile na mistrovství světa v tomto sportu jsou tady. O předposledním zápase celého šampionátu v Severní Americe, tedy souboj o třetí příčku mezi Anglií a Francií, budeme mluvit na úvod sportovního přehledu s Jakubem Kantou. Vítej.
1: Hezké ráno. Za něco málo přes 15 hodin začne na naší jediné sportovní rozhlasové stanici v Česku přímý přenos zápasu o bronzové medaile na světovém šampionátu ve fotbale. V Miami se o ně utkají v zápase o třetí místo Angličané a Francouzi.
2: Po triumfu v roce 2018 a následně stříbru na minulém šampionátu může tým okolo Kyliana Mbappého zkompletovat medailovou sbírku. Francouzi ale budou muset překonat zklamání ze semifinálové prohry 0-2 se Španělskem. Ještě hůře na tom asi jsou Angličané, kteří po obratu v závěru podlehli 1-2 Argentině. Anglie bude usilovat o historicky teprve druhou medaili z mistrovství světa. Před 60 lety slavila triumf, ale od té doby jen dvakrát neuspěla v soubojích o třetí místo. Duel o bronz mezi Francií a Anglií začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 23 hodin. V neděli zakončí světový šampionát finále mezi Španělskem a Argentinou. Tomáš Petr, radiožurnál.
0: Fotbalisté Sparty na závěr soustředění v Rakousku utrpěli debakl 1-5 s dánským Nordsjællandem. Generálky před novou sezónou naopak vyšly čtyřem jiným ligovým týmům. Bohemians porazili polský Lubin 2-0. Liberec po obratu v závěrečné půlhodině zvítězil nad rakouským Zankt Pelknem 3-1. Olomouc zdolala katarský Alsa 2-1 a Zbrojovka Brno vyhrála 2-0 nad slovenskou Podbrezovou.
1: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do semifinále premiérového ročníku turnaje v Aténách. Úřadující olympijskou šampionku ve dvouhře Číňanku Cheng přehrála 2x6-4. V semifinále se mohla Krejčíková utkat se Sarou Bejlek, ta ale prohrála s Tausonovou z Dánska 2-6 a 3-6. Na turnaji v Řecku končí taky Tereza Valentová, která podlehla Rusce Kornějevové 5-7 a 3-6.
0: Adam Pavlásek s Patrikem Riklem získali svůj první titul. Vyhráli double na turnaji v chorvatském Umagu. Nasazené jedničky ve finále porazili Brity Stevensona a Willise 2-1 na sety.
1: V Praze začne tenisový turnaj WTA Live Sport Prague Open. Letošní ročník se ze Stromovky přestěhoval na Štvanici. Po víkendových kvalifikačních zápasech odstartuje v pondělí. Hlavní část a do ní vstoupí z pozice nasazené jedničky a obhajkyně titulu Marie Bousková. Ta měla jako první možnost zatrénovat si na zrekonstruovaném centrálním kurtu, který má kapacitu 6000 míst a už se nemůže dočkat prvního ostrého utkání.
3: Je to hrozně speciální, hrozně se na to těším, ani se tím to moc nedokážu popsat, jak se to bude cítit, protože jsem v takovéhle situaci nikdy nebyla. Myslím si, že to je velký moment pro český tenis, mít tenhle ten turnaj na Štvanici a doufám, že se ten centr kurt zaplní co nejvíc. Vlastně na posledce nám byla, když jsem sbírala míčky, takže na to mám strašně hezký vzpomínky a teďka vidět ten kurt takhle zrenovovaný a novej. Moc se na to těším, na ten týden, co máme před sebou.
0: 13. a zároveň nejdelší etapu letošního ročníku Tour de France vyhrál cyklista Mauro Schmidt. Švýcar se z etapového vítězství radoval poprvé v kariéře.
4: I can't believe it at the moment.
5: Nemůžu tomu uvěřit, byl to neuvěřitelně těžký závod. Od prvního kilometru jsem šlapal naplno. Vítězství si zaslouží celý tým. Já jsem jenom ten šťastlivec, co stojí na pódiu.
1: Největší favorité dojeli do cíle s velkou ztrátou, i tak si ale průběžné vedení pohlídal Tadej Pogačar ze Slovenska. Nejlepší z Čechů byl 99. Jakub Otruba. Boj o žlutý trikot bude pokračovat odpoledne ve 14. etapě z Milhus dole Marksteinu. Na 155 kilometrech jsou 3 stoupání.
0: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa, které začne v pondělí v Oklahoma City. Olympijský vítěz a pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede o olympijské medaile.
6: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší.
1: Česká atletka Nikoleta Jíchová nebude po vynechání loňské letní sezóny závodit ani letos. Nedovolí to opakované problémy se zadním stehenním svalem. To kladivář Josef Pazdera se stal v Itálii dorosteneckým mistrem Evropy na šampionátu atletů do 18 let. Zvítězil v italském Rieti v osobním rekordu 79 metrů a 7 centimetrů.
0: Atletickou tečku udělal za sportovním přehledem Jakub Kanta. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Už jste to slyšeli ve sportovním přehledu, že na Štvanickém ostrově odstartoval v areálu prvního ČLTK tenisový turnaj Live Sport Prague Open. Dnes se hrají kvalifikační zápasy, hlavní část začne v pondělí. Nasazenou jedničkou je Marie Bousková, která navíc bude v Praze obhajovat titul a zúčastnila se i netradičního slavnostního zahájení.
1: Tenisový kurt na střeše lodi plující po Vltavě. I takhle vypadalo zahájení tenisového turnaje Live Sport Prague Open, které se bude hrát na pražské Štvanici. Přímo na kurtu byla mimo jiné i vítězka dvou turnajů WTA v tomto roce, Marie Bousková.
2: Ne, je to poprvé, je to velice speciální, krásný výhled tady v Praze. Já myslím, že nemohlo to být hezčí.
1: Marie Bousková, vítězka dvou turnajů na okruhu WTA v této sezóně, no a kromě toho přátelského zápasu také vyzkoušela nabídnout suvenýr kolem jdoucím na pražských mostech, třeba aktuálně teď na mostě Karlově.
2: Jo, určitě první pokus se hodně nepovedl, ale potom jsem ráda, že to tam lidi chytli a měli z toho radost. Je to fajn, je to takový moment, který za stolik nemáme, takže jsem za to ráda, že jsem tady to pozvání dostala a že tady můžu bejt.
1: No a po splnění mediálních povinností si pak Marie Bousková vyzkoušela ten kurt na lodi ještě jednou a soupeřkou byla, a to celkem nečekaně, přímo její maminka.
2: Jo, maminka dlouho nehrála. Když tohle to je krásný, tak je bejt na Vltavě a zahrát si s mamkou.
1: Říkala na palubě parníku, na kterém organizátoři vybudovali malý tenisový kurt, Marie Bousková. Nasazená jednička už dříve v tomto týdnu měla možnost si zatrénovat i na zrekonstruovaném centrálním dvorci na Štvanici.
2: Je to hrozně speciální, hrozně se na to těším, ani zatím to moc nedokážu popsat, jak se to bude cítit, protože jsem v takovéhle situaci nikdy nebyla. Myslím si, že to je velký moment pro český tenis, mít tenhle ten turnaj na Štvanici a doufám, že se ten centr kurt zaplní co nejvíc. Vlastně naposled se nám byla, když jsem sbírala míčky, takže na to mám strašně hezký vzpomínky a teďka vidět ten kurt takhle zrenovovaný a novej. Moc se na to těším, na ten týden, co máme před sebou.
1: Vyprávila přímo na parníku obhajkyně titulu Marie Bousková. Hlavní část turnaje Live Sport Prague Open začne v pondělí a na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu uslyšíte o všem podstatném. Z Prahy David Prouza, Radiožurnál.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo,
4: vej. Neuvěřitelně.
5: Oni prostě furtí.
4: Oni furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dří tak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 8 hodin. Eliška Zábrocká má zprávy.
1: Spojené státy opět útočily na Írán, ten vyhrožuje ničivou odvetou. Ředitelé škol nově čeká delší příprava. Ministerstvo školství představilo nový standard jejich studia. Francouzé vyzvou na mistrovství světa ve fotbale v zápase o bronz Angličané. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí dlouhá kolona za sjezdem na Divišov ze 44. kilometru. A čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Americká armáda útočila 7. noc v řadě na cíle v Íránu. Teherán tvrdí, že při úderech na jihu země zemřeli 3 lidé a nejméně 8 je zraněných. V odvetě Írán poslal rakety na vojenské cíle v regionu. Ale třeba Kuvajt tvrdí, že zasáhl elektrárnu a odsolovací zařízení.
3: Výbuchy po amerických úderech byly podle íránských agentur slyšet na jihu a ve středu země. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě tvrdí, že zasáhly podzemní sklady zbraní, vojenskou infrastrukturu a sladovací stanoviště. V regionu teď působí přes 50 tisíc amerických vojáků. Íránské revoluční gardy vyhrožují, že na pokračování amerických úderů v dalších dnech Írán odpoví rozsáhlými útočnými operacemi. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než doteď. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard studia, který představilo ministerstvo školství. Zaměřit se má na vedení lidí, pedagogickou kvalitu a situace, se kterými se ředitelé při své práci setkávají. Popisuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
4: Největší změnou je důraz na praktickou přípravu a rozvoj kompetencí, které ředitelé při své práci skutečně potřebují. Větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky.
1: Tramvaje v Praze ode dneška mezi zastávkami Újezd a Lazarská nejezdí. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka ovlivňuje 12 linek, které jezdí odklonem, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
5: Došlo ke změnám tras několika tramvajových linek. Centrální přestupní bod nočních tramvajových linek je přemístěn do zastávek Karlovo náměstí. Náhradní doprava není zavedena. Doporučujeme cestujícím, aby využili zejména linky metra.
1: Světově uznávaný klavírista Lukáš Vondráček vystoupí dnes na Mezinárodním hudebním festivalu Krumlov. V letní jízdárně zazní v jeho podání Rachmaninův druhý klavírní koncert. Podrobnosti k programu má dramaturg festivalu Martin Rudovský.
6: Celý koncert diriguje Tomáš Brauner a bude hrát symfonický orchestr Českého rozhlasu. A na tomto koncertu zazní i světová premiéra díla, které vlastně na objednávku festivalu Ondřej Brousek napsal, symfonická báseň Daidalos, který je inspirován právě tím tématem festivalu Labirint světa.
7: Sport. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Francie v úterý v semifinále podlehla Španělsku 0-2. Anglie o den později po obratu v závěru utkání prohrála s Argentinou 1-2. Angličané se pokusí soupeři mimo jiné oplatit prohru ze čtvrtfinále minulého turné. Pokračuje trenér Thomas Tuchel.
8: Po tom prvotním šoku je to čím dál tím bolestivější. Každý den zanechalo to v nás všech jizvu. Bohužel ne první a nejspíš asi ani ne poslední. Tak to ve vrcholovém sportu zkrátka je. Nikdo nechce hrát o třetí místo, ale pro Anglii je to možnost vybojovat nejlepší výsledek za posledních 60 let.
7: Utkání o třetí místo Anglie-Francie je na programu od 23 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdná D1 za Divišovem v Brně, uzavřený sjezd na Bratislavu. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna trvají potíže za sjezdem na Divišov. Na 48,5 kilometru už sice hasiči požár dodávky zlikvidovali. V koloně na 47,5 teď ale větší nehoda. Provoz na D1 směr Brno je tak dočasně zastavený. Poslední volný sjezd je na exitu 41. Objízdná trasa přes Radonice je ale vhodná pouze pro osobní dopravu. silnice je v lesním úseku hodně úzká a plná serpentin. D1 na trase z Vyškova do Prahy a nové výrazné omezení v Brně. Exitem 196 se nedá sjíždět na bratislavskou D2. Tato nepříjemnost by měla trvat až do dnešního podvečera. Pokračujte ke sjezdu na Mikulov na kilometr 194, tam se otočte a zpět po D1 pokračujte na stý 96. Od Prahy se sjíždět dá. A na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova zbystřete za sjezdem na Hlavenec. Na 18. kilometru hlásíte překážku.
10: Je to za 4 kamenama. Odstavený osobní vozidlo ve trojúhelníku. Všichni sedí vevnitř, všichni vysmátí.
9: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne, přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30. Tolik zprávy.
11: Krásné ráno, je 8 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a je také 18. července a na toto datum se pojí hned několik významných dnů, a to třeba World Listening Day, tedy světový den naslouchání, takže zkuste dnes třeba naslouchat svým protějškům ještě více než obvykle, a je tu něco i pro milovníky gastronomie, Mezinárodní den kaviáru. Tento svátek zase oslavuje docela luxusní delikatesu a láká gurmány na degustace celém světě. My vás ale na Radiožurnálu Sport lákáme především na sport, toho bude i v této hodině velice dostatek, takže poslouchejte Sport, příjemný poslech.
12: Radiožurnál Sport
2: a Markéta Salajs-Vozilová.

0: Je to skoro zázrak, že se za současné situace podařilo uspořádat fotbalové mistrovství světa a zároveň ve Spojených státech, Kanadě i Mexiku. Turnaj skončí až nedělním finále Španělsko-Argentina, ale americký prezident Donald Trump už hrozí Kanadě cly kvůli kouři z tamních požárů, který zamuřuje vzduch i v amerických městech. Mexiko pro změnu žaluje Spojené státy kvůli smrti nejméně 17 mexických občanů v amerických věznicích či při zatýkání. A mnoho fanoušků je kritických také vůči pořádající organizaci FIFA. Ovšem i z nesvářené strany se většinou shodnou, že si šampionát užili. You should choose the United States of America again.
1: This time we'll leave Mexico and Canada out. Donald Trump uspořádal před finálovým víkendem šampionátu recepci ve svém věžáku v New Yorku a doporučil šéfovi FIFA Giannimu Infantinovi, aby Spojené státy hostily tuto akci znovu, tentokrát bez Kanady a Mexika. Ironicky by se dalo říct, že sympatie jsou vzájemné.
2: Fútbol se vive mejor aquí en México que en Estados Unidos. Que debió haber sido el mundial completamente aquí o Canadá tal vez.
1: Od začátku června jsem během turnaje potkal řadu Mexičanů. Či Kanaďanů, kteří vzhledem k Trumpovým výrokům poslední doby neměli pro Spojené státy co by spolupořadatele vlídná slova. Naopak šéf světového fotbalu znovu na adresu Spojených států a jejich současné administrativy nešetřil komplimenty. Při setkání v Trumpově věži tady na Manhattanu, kde si mimochodem FIFA pronajímá prostory, Infantino prohlásil, že letošní šampionát byl nejlepší kulturní a společenskou akcí v dějinách lidstva a že by se to nestalo nebýt Trumpa. The 2026 FIFA World Cup has broken almost every record imaginable. Donald Trump na oplátku vychválil rekordní parametry tohoto mistrovství světa po rozšíření na 48 týmů a spolu s Infantinem žertoval, že jednou by Američané mohli uspořádat společný turnaj s Čínou. Infantino pak nazval Mezinárodní fotbalovou federaci oficiálním dodavatelem radosti lidstvu. Že mistrovství světa ve fotbale neobyčejnou radost opravdu dokáže přinášet, na tom by se shodli se šéfem FIFA asi i ti, kdo tuto organizaci v lásce nemají. Narazil jsem během turnaje na spoustu nadšených fanoušků, jako Bill, kteří na jednu stranu říkali, jak si zápasy a atmosféru ve městech užívají, ale na otázku, jestli mají rádi FIFA, se rázem začali tvářit kyselé, nebo jako Nancy a Kristýna rychle dodali, že úspěch turnaje podle nich zařídil fotbal jako takový a lidi z celého světa, kteří přijeli, a ne FIFA.
3: We don't love FIFA the organization. We love what football, what soccer does. We love that. It brings people together. FIFA.
1: Podobně to má i emeritní profesor Tavcovy univerzity Sherman Teichman, zakladatel tamního institutu pro výchovu globálních lídrů, který dříve vedl i semináře o propojení sportu a politiky.
4: Děláš rozhovor s pokrytcem. Kdybych byl katolík, možná jdu ke zpovědi. Uvědomuji si, že skoro všechno, u čeho se nachomítne náš prezident, to pošpiní svým narcisismem. Jak vystrokuje tu bradu, vždycky mi připomene Mussoliniho. Ten jeho románek s Infantinem, který mu udělil první cenu míru FIFA. Kauza Balogán, to neuvěřitelné bohatství FIFA, které posiluje moc jejího maniackého šéfa a nevyhnutelně fotbal korumpuje. Všechno to vnímám a stejně tu hru miluju. A šel jsem si na stadion u nás v Bosnu užít zápas Anglie s Ghanou. Jakožto vášnivý fotbalový fanoušek z toho ještě teď cítíme mimořádné potěšení.
1: Říká bostonský profesor a fanoušek, jeden z mnoha kritiků současných poměrů ve Spojených státech i ve FIFA, kteří přesto neodolali, taky se nechali šampionátem strhnout a shodnou se s Trumpem i Infantinem na tom, že je těžko hledat akci, která by lépe spojovala a přinášela větší radost tolika lidem po celém světě, než právě mistrovství světa ve fotbale, včetně toho letošního. Komu přinese tu největší vítěznou radost, o tom se tady u New Yorku rozhodne před nedělní půlnocí českého času. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Je 8 hodin a 22 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a připomínám, že dnes večer v 11 hodin, tedy českého času, se hraje zápas na fotbalové mistrovství světa o bronz. Francie vyzve Anglii a na vysílání Radiožurnálu Sport z tohoto zápasu uslyšíte přímý přenos.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Nejrychlejším mužem tréninkového dne před nedělní velkou cenou Belgie Formule 1 byl lídr mistrovství světa Andrea Kimi Antonelli. Italský pilot Mercedesu za sebou nechal o 0,190 sekundy úřadujícího mistra světa Landa Norrise z McLarenu. Třetí byl už se ztrátou 472 tisícin ex-mistr světa Max Verstappen z Red Bullu, který byl na slavném okruhu Vespa nejrychlejší v prvním tréninku. Před desátým závodem sezóny pak vede Antonelli pořadí mistrovství světa o 25 bodů před Russellem, o dalších 7 bodů zpět je Hamilton. Program v Belgii bude pokračovat dnes třetím tréninkem a od 4 hodin odpoledne kvalifikací. Start nedělního závodu je pak připraven na 15 hodin odpoledne.

0: Radiožurnál 8 hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká má zprávy.
1: V létě výrazně roste nehodovost na hlavních jižních tazích. Řidiči by proto měli na cestách myslet na to, že naložené auto se chová jinak než běžně. Upozorňuje na to vedoucí BESIPu Tomáš Neřold. Vyšší hmotnost totiž prodlužuje brzdnou dráhu a může ovlivnit i stabilitu vozu. Důležité je proto zachovat bezpečný odstup, věnovat se plně řízení a případné kolony dojíždět plynule. 8 lidí zemřelo a minimálně 34 se pohřešuje po sesuvu půdy na jihozápadě Číny. Vytrvalé deště a nestabilní podloží tam ohrožují stovky měst a vesnic. Vzhledem k tomu, jak velké kusy skal se zřítily na obytné domy, se záchranáři obávají, že počet obětí poroste. A v Žatci na Lounsku si dnes lidé připomenou 83. výročí vypálení českého Malína v ukrajinské oblasti Volině. Německé nacistické jednotky v červenci 1943 v českém Malíně zavraždili téměř 400 převážně volinských Čechů a obec zničili. Podle Sdružení Čechů z Volině a jejich přátel se po druhé světové válce mnoho volinských Čechů usadilo právě na Žatecku. Pětní vzpomínka začne v 10 hodin u památníku na městském hřbitově. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková zůstává na premiérovém ročníku turnaje v Aténách ve hře o titul. Po vítězství 2-0 na sety nad úřadující olympijskou vítězkou Číňankou Cheng nastoupí od 20 hodin v semifinále proti dánce Tausonové, která vyřadila Sáru Bejlek. Vypadla taky Tereza Valentová, a to po porážce s Ruskou Kornějevovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dálnice D1 z Prahy do Brna neprůjezdná za Divišovem, a to kvůli dvěma komplikacím. Na 48,5 kilometru čistí vozovku po dřívějším požáru dodávky. Už by se eventuálně dalo projet levým pruhem. O mnoho větší potíž ale trvá v koloně na 47,5. Zasahují tam u hromadného střetu 6 vozidel. Zdržení velmi rychle narůstá, do fronty se dojíždí okolo 43. kilometru před pravotočivou zatáčkou na úrovni motorestu u Rybiček. Z dálnice se dá sjíždět exitem 41 Divišov, objízdná trasa přes Radonice je ale vhodná pouze pro osobní dopravu. Silnice je uzoučká a hlavně v lesním úseku plná serpentin. A D1 na trase z Vyškova do Prahy a výrazné omezení v Brně. Exitem 196 se nedá sjíždět na bratislavskou D2 s trváním po celý dnešní den. Jeďte ke sjezdu na Mikulov na kilometr 194, tam se otočte a zpět po D1 pokračujte na kilometr 196. Směrem od Prahy se sjíždět dá. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnes ráno je nad naším územím velmi proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, a teploty už na některých místech překročily i 20. A jak bude přes den, většinou proměnlivá oblačnost vydrží, přechodně místy se objeví přeháňky, ojediněle i bouřky. No a oblačnosti pak bude ubývat až večer. Nejvyšší teploty dnes přes den od 23 do 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy víc až 30, a zítra už pocítíme příchod studené fronty a bude se ochlazovat a také bude víc pršet. Teploty v Čechách zítra do 24, na Moravě do 29 stupňů. No a nejchladnějším dnem příštího týdne pak bude úterý. Jak mě doplní meteorolog Miloš Dvořák?
5: Úterý bude postupně přibývat oblačnosti, přidají se místy přehánky nebo déšť. Ranní teploty klesnou na 12 až 7, ty nejvyšší denní vystoupí na 18 až 22, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia.
4: A teploty ty pak budou opět stoupat od příštím víkendu, kdy se dostanou k 25 stupňům, a taky už nebude tolik oblačnosti, protože o příštím víkendu už čekáme zase polojasno. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Teď jeden tenisový úspěch ze 4 hry, protože Adam Pavlásek s Patrikem Ricklem vyhráli na turnaji v Umagu. Nasazené jedničky ve finále porazili Brity Stevensona a Willise 6-3, 4-6 a 10-6. No a velký den čeká dnes také Barboru Krejčíkovou, protože tu dnes v 8 hodin večer čeká v řeckých Aténách semifinále a na tomto turnaji se střetne s Dankou Tauconovou, takže i její výsledky budeme průběžně sledovat na Radiožurnálu Sport.

0: Je 8 hodin a 40 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a samozřejmě i dnes pokračuje cyklistická Tour de France a po včerejší dlouhé 200-kilometrové zkoušce si peloton v nastávce dnes trošku odpočine, pojede v uvozovkách jen 155 kilometrů a i proto jsme teď ve spojení s naším expertem Jiřím Ješkem, který je přímo na Tour de France, takže Jirko, vítej ve vysílání.
1: Krásné ráno z francouzsko-německého pohraničí, přímo z Alsaska.
0: Já jsem říkala, že si cyklisté opravdu v nadsázce dnes trochu odpočinou, ale jak to dnes podle tebe skutečně bude?
1: No, já myslím, že ta nadsázka je veliká, protože dnes na ně čeká velice náročná etapa v horách, v kopcích. Samozřejmě tady v Alsasku nejedná se o Pyreny nebo Alpy, na které jsou fanoušci cyklistiky z Tour de France zvyklí, ale právě tyhle ty kopce mohou třeba nadělat velkou paseku v celkovém pořadí, protože ta dnešní etapa nabízí 4 stoupání první a druhé kategorie, což je už opravdu náročné. Ten první kopec na trati přichází velice brzy a proto ten start bude velice intenzivní a čeká se dneska souboj o těch mužů o celkové pořadí, tedy Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel nebo Tom Pidcock, který se do toho souboje přihlásil včera, tak budou dnes muset dávat veliký pozor, aby nestratili.
0: V závěru je také čeká kopec na Col du Hac, což by měla být jedna z nejprudších zkoušek letošního ročníku, takže myslíš si, že se bude rozhodovat až v tom závěru nebo ještě v těch předchozích stoupáních?
1: No, pokud bude chtít někdo útočit na Tadeje Pogačara nebo si udělat nějaké dobré místo v tom souboji o druhé místo za Tadejem, tak budou chtít útočit klidně hned od začátku, protože dá se očekávat velice intenzivní start. Už z toho důvodu, že sprinterská prémie na nějakém 15. kilometru, tedy i hned po startu. Já očekávám, že dneska před etapou se závodníci budou i třeba zahřívat na trenažérech a rozjíždět se a připravovat se na ten intenzivní start, protože tým okolo Matse Pedersena, tým Lidl Trek, v jehož středu je i Matias Vacek, tak bude chtít určitě vybojovat pro Matse dobrou pozici do té sprinterské prémie, tady se pojede hned od startu a pak okamžitě po té sprinterské prémii následuje první velké stoupání na Grand Ballon, což je tady takový ikonický kopec, který to stoupání má až 20 kilometrů do délky a tam se vytvoří podle mě silná skupina, kterou možná týmy okolo tady je Pogačara nebo se Vingegaarda nechají odjet, ale budou určitě v ní chtít mít nějakého zástupce, aby pak, až se začne útočit mezi těmi, jak se říká, bojovníky o celkové pořadí, tak aby tam měli vepředu před sebou některé pomocníky, ke kterým pak mohou přijet a kteří jim pak můžou pomoct v těch závěrečných stoupáních. Dneska máme cíl na kopci, takže se dá očekávat to, že buď Tadej Pogačar bude kontrolovat svoji pozici a bude šetřit síly a bude chtít zabránit někomu, aby na něj najel vteřiny, anebo sám, jako vždycky, řekne svým kolegům, dneska se mi jede dobře, pojďme to zkusit a třeba navýší o další 2 minuty svůj náskok, protože ta dnešní etapa je fakt těžká a Tadej Pogačar je pořád ve skvělé formě, tak dneska bude opravdu velká podívaná a všem fanouškům cyklistiky doporučuji se na dnešní etapu dívat.
0: Padají rekordy historické, co se týče třeba času výjezdu na určité kopce, překonává je jak Tadej Pogačar, ale společně s tím i další jezdci, tak cyklistika byla vždycky hodně odřině, ale co tahle generace dělá ještě jinak než ty předchozí?
1: No, obrovsky jim pomáhá technika, to je na jedné straně, ale co je úplně nejdůležitější a co je tady téma, když se bavím třeba se 4-násobným vítězem Tour de France Chrisem Froomem, tak oba prostě musíme přiznat, že dnešní výživa cyklistů, co se týče jejich suplementace energií během etapy, po etapě, před etapou, tak je úplně na jiné úrovni. Závodníci dneska dokončují etapu té téměř se stejným objemem energie, jako ji začali. Kdežto, když to bylo za naší éry nebo za mé éry, tak ten souboj na pásce byl většinou soubojem polomrtvých mužů. Byli všichni unavení, chyběla jim energie, protože nedokázali během té etapy do sebe dostat tolik třeba sacharidů nebo tolik té energie z potravy. Dneska všichni vlastně trénují ten svůj zažívací trakt, aby mohli strávit to tělo, aby mohlo efektivně strávit třeba dvojnásobný počet energie z těch sportovních gelů a z těch sladkých nápojů, a to jim pomáhá udržet tu energii až do poslední fáze závodu, a proto mají daleko větší výkon a je krásné sledovat, jak věda v tomto případě sportu pomáhá.
0: Když se teď trošku vrátíme k českým jezdcům, tak Pavel Bittner měl v nedávné etapě pád a má poškrábanou dlaň, pokud mám tedy správné informace, tak je to velká komplikace pro sprintera, nemyslím tím třeba dnes v dnešní etapě, ale celkově.
1: No samozřejmě pro jakéhokoliv závodníka, zvlášť pro sprintery v takhle náročných kopcovitých etapách, jako čeká dneska, tak sprinteři v nich trpí daleko víc než vrchaři, protože samozřejmě táhnou do kopce větší muskulaturu. Ti sprinteři musí mít na svém těle mnohem víc svalů, a aby byli schopni vyvíjet ty rychlosti v těch hromadných dojezdech, ale takovéhle kopcovité etapy jsou pro ně utrpením. A pokud ještě ten závodník navíc je takhle silně odřený, tak samozřejmě každá etapa i v tomhletom horku, kdy tělo se potí a vytváří se ta sůl na dresech, která pak zase dráždí ty obrovské plochy odřené, které na sobě třeba Pavel Bittner má. Já jsem s ním měl možnost včera ráno mluvit a má sedřenou vlastně půlku zad, půlku stehna a celou vlastně hýždi, takže jak vůbec se nedo představit, jak se může takový závodník vyspat, nebo takhle. Představuju si to, protože to vím, protože se mi to několikrát v kariéře stalo. Ale k tomu ještě Pavel Bittner, přesně jak si říkala, má odřenou dlaň velice, velice nepříjemně, velice hodně, a v tom případě je obrovsky náročné potom v tom nasazení mít ruce na řídítkách, dávat pozor, co se děje kolem, a proto je pro něj každá etapa teďko utrpením, a doufám, že to vydrží, že se to zlomí a že dojede do Paříže, protože bych mu to moc přál, ale samozřejmě chápu, že pokud by ta bolest byla velká, že tu Tour de France třeba může se stát, že bude muset vzdát.
0: Ty jsi také mluvil o Matyasi Vackovi, a to v té souvislosti, že dnes pravděpodobně bude mít opět týmový úkol pro Mace Pedersena, ale myslíš si, že Matyas Vacek přeci jenom by mohl dostat šanci v některé z budoucích etap na nějaký triumf, protože tu formu má skvělou?
1: No moc bych mu to přál, moc by mu to přáli jak čeští fanoušci, tak i odborníci, protože Matyas Vacek tady vzbuzuje obrovský obdiv všech lidí kolem cyklistiky, tu práci, kterou odvádí pro Mace Pedersena, a tu formu, kterou má, a on ji nemá jenom na rovině při práci pro Mace Pedersena, ale má ji i co se týče vrchařských schopností, což prokázal třetím místem na náročném etapovém závodě okolo Švýcarska před Tour de France. Tak já si myslím, že pro něj ideální scénář by bylo, kdyby třeba v dnešní etapě na začátku pomohl Macovi Pedersenovi získat body na sprinterské prémii a pak zůstal vepředu, dostal se do té skupiny uprchlíků, ze které by pak mohl třeba bojovat o vítězství.
0: To říká náš cyklistický expert, který je přímo na Tour de France, Jiří Ježek. Opět děkujeme za tvůj čas a brzy naslyšenou.
1: Krásnou sobotu.

0: se Argentina je s Lionelem Messim už poměrně blízko obhajobě titulu mistrů světa. V zítřejším finále proti Španělsku bude na osminásobného držitele zlatého míče zase spoléhat celá země. Nejenom slavný útočník, ale stojí za úspěchy Argentiny. Důležitým až nepostradatelným článkem je nenápadný trenér Lionel Scaloni.
1: Když Scaloni k argentinské reprezentaci nastoupil, málo kdo mu věřil. Zvědavý až skeptický byl i Libor Kozák, který se Scalonim hrál v Láciu.
2: Největší vzpomínka na něj, to byl věčný vtipálek. Kdo mě zná, tak vím, že mám trošku větší nos a to bylo pro něj každodenní humor, různé narážky, takže dával mi zabrat, ale bylo to v dobrém. My jsme se ještě dlouho, když jsem nešel z Lácia, jsme si i psali a ten vztah s ním držel. Ještě i před Katarem jsme si volali, musím se přiznat, že jsem zkoušel po Kataru se na něho nějak lehce dostat. Číslo už nefungovalo, už to bylo těžké.
1: V Kataru dokázal Scaloni něco nevídaného. Vytvořil kolem Lionela Messiho dokonale šlapající stroj. Zbavil tým obrovského tlaku a dovedl jeho Američany v roce 2022 na samotný vrchol.
3: Argentina, to je země, která získává titul světových šampionů.
2: A hlavně navázal skvělý vztah s Messim. Tam jde vidět, tak kdyby byli bráchové. A to je prostě něco, co prostě Leo umí. Takže věřím, že on to postavil na tom, a potom ty fotbalové taktické věci jdou jako kdyby zatím, jo. Ale pro mě tohle je alfa omega, že on udělal z toho týmu rodinu.
1: Myslí si bývalý český reprezentant Libor Kozák o Scaloniho přínosu Argentině. Trenér jeho Američanů nepatří mezi globální marketingové megastar. Neplní titulní stránky novin ani si nepotrpí na velké tiskové konference a dramatická gesta. Nehnul s ním ani gol v 92. minutě do sítě Anglie, který poslal Argentinu do finále mistrovství světa.
2: Když hrával nebo na tréninku, tak vlastně tyho emoce dával pořád najevo, jo. To nebyl nikdy poker face, to bylo čistě prostě jak jeho Američani, že jo, rukama vším.
3: Lautaro Martinez otáčí skóre ve prospěch Argentiny, no a jeho Američané jsou blízko postupu do finále mistrovství světa.
2: Ale já věřím tomu, až toto i na tom videu, jak on to drží v sobě, on kdyby mohl, tak se rozbrečí, padne na kolena po tom gólu Martinéze a brečí ještě 15 minut.
1: Fotbal je o emocích a dát je najevo bude moci Scaloni po nedělním finále světového šampionátu proti Španělsku. Poslední zápas letošního mistrovství světa odvysíláme v přímém přenosu. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
4: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
5: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
6: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
4: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
7: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
5: Na každém zápase,
4: u každého důležitého momentu.
8: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
5: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
9: Někdo se tady zbláznil.
10: Já to nejsou. Rozhodčí slabej, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
4: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Spojené státy zpřísňují vízová pravidla pro zahraniční pracovníky a studenty. U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila obchodní inspekce pochybení. Obhájkyně titulu Bousková se těší na tenisovém turnaji v Praze na zápasy na centrálním dvorci na Štvanici. Dálnice D1 směrem z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov na kilometru 48,5 zůstává uzavřená. A čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Americká administrativa zkracuje platnost víz pro zahraniční studenty, kulturní pracovníky, vědce nebo novináře. Platnost studentských víz nesmí přesáhnout 4 roky. Novinářské povolení má trvat maximálně 240 dní. V případě čínských občanů jen 90.
3: Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti si od opatření slibuje větší kontrolu nad migrací. Přistěhovalce má kontrolovat taky úřad ICE. Federální agenti začali zkoumat platnost dokladů třeba při náhodných dopravních kontrolách. Od Trumpova návratu do Bílého domu už podle odhadu agentury AP při razích zastřelili agenti nejméně 9 lidí. Terčem se v některých případech stali zahraniční turisté, američtí občané nebo přistěhovalci s platnými doklady. Postup agentury vyvolal masové protesty napříč Spojenými státy. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Kuvajt po íránských útocích dočasně pozastavil provoz na svém mezinárodním letišti. Kuvajtské aerolinky přeplánovaly většinu letů. Stalo se to poté, co Írán v reakci na noční údery Spojených států znovu útočil na americké spojence v regionu, kromě Kuvajtu i na Jordánsko, Bahrajn a Katar. Americká armáda proti Íránu udeřila 7. noc v řadě. Teherán hlásí nejméně 3 mrtvé. Každá třetí kontrola České obchodní inspekce na Karlovarském filmovém festivalu odhalila pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Chyby našli ve 40 z nich. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým. Pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
4: Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol provedených ve spolupráci s mladistvými figuranty.
1: Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách, to odpovídá čtvrtině všech kontrol. Šumavskými železničními tratěmi projedou historické vlaky. Cestující se s nimi svezou dnes a zítra. Další termíny jízd jsou naplánované na příští víkend. Podrobnosti k jízdám po Českokrumlovsku a Prachaticku přidává mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
5: Vyjede na koleje historický vlak Českých drah v čele s parní lokomotivou Všudybelkou. Cestující se mohou těšit na jízdy malebnou krajinou mezi Volary, Novým Údolím a Černou v Pošumaví. V sobotu 18. července dopoledne navíc pojede parní vlak z Volar na tradiční slavnosti chleba v Lenoře.
1: Jízdní řád akce Léto s párou je na webu Českých drah.
6: Sport. Už za 2 hodiny začne v Praze tenisový turnaj WTA Live Sport Prague Open. Letošní ročník se ze Stromovky přestěhoval na Štvanici. Po víkendových kvalifikačních zápasech odstartuje v pondělí hlavní část a do ní vstoupí z pozice nasazené jedničky a obhájkyně titulu Marie Bousková. Ta měla jako první možnost zatrénovat si na zrekonstruovaném centrálním dvorci, který má kapacitu 6000 míst a už se nemůže dočkat prvního ostrého utkání.
7: Je to hrozně speciální, hrozně se na to těším, ani zatím to moc nedokážu popsat, jak se to bude cítit, protože jsem v takovéhle situaci nikdy nebyla. Myslím si, že to je velký moment pro český tenis, mít tenhle ten turnaj na Štvanici a doufám, že se ten center kurz zaplní co nejvíc. Vlastně naposled jsem tam byla, když jsem sbírala míčky, takže na to mám strašně hezký vzpomínky a teďka vidět ten kurz takhle zrenovovaný a novej. Moc se na to těším, na ten týden, co máme před sebou.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
8: A dálnice D1 na trase z Prahy do Brna za Divišovem nadále neprůjezdná. Na 48,5 kilometru už je vozovka po dřívějším požáru dodávky vyčištěná. Potíže naopak stále trvají na 47,5. V koloně pokračují s odklízením následků po hromadné nehodě. Provoz velmi silný, zdržení opět narostlo. Fronta aktuálně z 39. kilometru. Z dálnice se dá sjíždět exitem 41 Divišov. Objízdná trasa přes Radonice je ale vhodná pouze pro osobní dopravu. D1 směrem z Vyškova do Prahy před několika okamžiky projel náš zpravodaj a z okolí výrazného omezení u sjezdu na Bratislavu, který je na 196. kilometru po celý dnešní den uzavřený, nese ryze pozitivní zprávy.
9: Jedu směrem od Vyškova a světedí se absolutně bez problémů, jako kdyby se tady nestavil. A souprávku vypadá úplně plynule a krásně se tady projíždí. Neuvěřitelný.
8: A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy přeháníky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30 a na horách kolem 18. Tolik zprávy.
10: Krásné sobotní dopoledne, je přesně 9 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a začneme fotbalem, protože Kylian Mbappé může zkompletovat sbírku medailí z mistrovství světa. Po zlatu a stříbru povede kapitán Francie tým v zápase o bronz proti Anglii. Večerní utkání od 23 hodin českého času nabídne Radiožurnál Sport také v přímém přenosu a my o něm teď budeme mluvit s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, hezké ráno.
11: Dobrý den.
10: Zeptám se v úvodu na to, jestli je bronzová medaile ze světového šampionátu vlastně dostatečnou motivací pro, řekněme, hrdé Francouze v čele s Kylianem Mbappém.
11: No, tak jsem na to sám zvědavej, no. Samozřejmě všichni se viděli ve finále, všichni měli bojovat o tu nejvyšší příčku, ale ta třetí je taková, řekl bych, slabší nápast. Uvidíme večer, jak to bude vypadat. Sám jsem zvědavý, jestli ten zápas bude mít význam. Samozřejmě ta medaile má nějakou tu, je lepší být třetí než čtvrtý, nicméně pro ty hráče, který sahají po zlatu, tak jsem na tu motivaci fakt zvědavý.
10: Mbappé se může stát nejlepším střelcem turnaje. Před zápasem má stejně gólu, tedy 8 jako Messi, akorát Argentinec má o asistenci více, tak může být zlatá kopačka možná dostatečnou náplastí za ten v uvozovkách boj jen o bronz?
11: Tak jelikož si myslím, že tu šanci o to za to ztratil, tak určitě bude mít tu motivaci. Nevím úplně, jestli třeba bude o tom mluvit se spoluhráčema, že je to nějaký cíl toho mužstva, protože ty ceny individuální, já úplně toho třeba příznivec nejsem, ale je to možný. Mbappé určitě prožívá svoje osobní úspěchy víc než někdo z nás, ale uvidíme, jak to bude vypadat, jestli to mužstvo bude naladěný stejně jako on.
10: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Po utkání skončí na lavičce Francie trenér Didier Deschamps a údajně by ho mohl nahradit legendární Zinedine Zidane. Laťku nastavil ale Deschamps vysoko. Francouzi se pod ním stali mistry světa v roce 2018. Na dalším šampionátu brali stříbro, tak chtěl bys brát trenérský post po Didieru Deschampsovi?
11: Tak jelikož je to tenerský post reprezentace Francie, tak asi určitě. Samozřejmě by byla otázka, jak by to dopadlo, ale já si myslím, že Zidane není žádný začátečník, že má za sebou úspěšnou éru v Realu Madrid a že by tuhletu pozici národního trenéra mohl zvládnout.
10: Podobně jako Francouzi byli po semifinále zklamaní i Angličané. Největší kritika směřovala na trenéra Thomase Tuchla. Podle let, kterých expertů stála jeho defenzivní střídání Anglii zápas, tak myslíš si, že to pro něj bude poslední utkání na lavičce, tedy mistrů světa, připomínám, z roku 1966?
11: Já si nemyslím, já jsem celkem spokojený s tím, jak Anglie se prezentovala, jak vypadaly jejich zápasy, jak se snažili hrát. Samozřejmě taky je to o kvalitě těch hráčů a Angličani úplně prostě neexcelovali některý ty kluci a trenér s tím pak na tom hřišti samozřejmě nic moc neudělá. Tady ten závěr prostě bohužel pro Tuchela to dopadlo špatně a myslím si, že kdyby to ubránili, tak zase by všichni říkali, že to skvěle zorganizoval, takže je to těžký a vím, že ty úspěchy prostě je to jako Cezar, palec nahoru, palec dolů. Uvidíme, jak se zachová fotbalová asociace v Anglii.
10: Máš nějaký tip na dnešní zápas, na výsledek?
11: No tak já si myslím, že bude pomalejší rozjezd, ale myslím si, že ta Anglie to bude chtít víc a že Angličani tenhle ten zápas zvládnou.
10: Říká Pavel Horvát, moc děkujeme za tvůj čas a brzy naslyšenou.
11: Hezký den, naslyšenou.

0: Nickelback ve vysílání radiožurnálu Sport v 9 hodin a 14 minut. Teď něco o atletice, protože kladivář Josef Pazdera se stal v Rijeti dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v osobním rekordu 79 metrů a 7 centimetrů a nejbližšího konkurenta za sebou nechal téměř o 4 metry. Vítězný výkon znamená také český dorostenecký rekord, kterým překonal 29 let starý výkon Lukáše Melicha. No a to, že se českým atletům do 18 let na šampionátu zatím daří, tak to potvrzuje také 16-letá Linda Bodková. Ta na dorosteneckém mistrovství Evropy už v rozběhu na čtvrtku překážek předvedla nejrychlejší čas historie šampionátu, který má teď hodnotu 56 vteřin a 79 setin sekundy. Uvidíme, jak se tedy Linda Bodková povede v dalších fázích šampionátu, ale určitě nejenom její výkony budeme sledovat ve vysílání radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Nevíte?
1: Správná odpověď je rok 2013. Roman Kreuziger tehdy obsadil celkové 5. místo, které dodnes zůstává nejlepším českým výsledkem v historii Tour de France. Sám ale věřil, že mohl skončit ještě výš. V rozhodujících etapách totiž pomáhal lídrovi své stáje Saxo Tinkov Albertu Contadorovi. V rozhovoru pro Radiožurnál tehdy řekl.
2: Já si myslím, že zatím to je pořád tak, že jdeme na jednu kartu a já jsem připravený se pro něj obětovat, takže jestli má být druhý a ten další pátý, tak radši ať on vyhraje a vypadnu z desítky, ale ať aspoň jeden z nás tam je líp.
3: I tak ale zůstává 5. místo tohoto rodáka z Moravské Třebové českým maximem. Roman Kreuziger navíc svou výkonnost potvrzoval opakovaně. Tour de France absolvoval 10krát a 4krát se dostal do nejlepší desítky.
1: Navázat na jeho úspěchy se pokusil Leopold Koenig, a to už v roce 2014. Při své premiéře na Tour dojel celkově 7. a vysloužil si přestup do tehdy nejsilnější stáje Sky. Dálo se, že česká cyklistika má dalšího jezdce schopného bojovat o přední příčky. Velkou kariéru Leopolda Koeniga ale zabrzdili zdravotní problémy a opakovaná zranění. A i kvůli nim se nadějný závodník rozhodl kariéru profesionálního cyklisty předčasně ukončit.
3: Do nejlepší třicítky se z českých jezdců výrazně prosadil ještě Jan Bárta. Jeho maximem bylo v roce 2014 25. místo. Roman Kreuziger tak zůstává nejúspěšnějším českým cyklistou v historii Tour de France a jeho 5. místo čeká už 13 let na svého nástupce. Aktuálně nejlepším Čechem na současné túry je před dnešní kopcovitou etapou 33. Matyáš Vacek.
4: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Připomínám, že v Praze začne tenisový turnaj WTA Live Sport Prague Open. Letošní ročník se ze Stromovky přestěhoval na Štvanici. Po víkendových kvalifikačních zápasech odstartuje v pondělí hlavní část a do ní vstoupí z pozice nasazené jedničky a obhájkyně titulu Maria Bousková.

0: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: 9 hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká má další zprávy.
2: Začínající ředitele škol nově čeká delší příprava. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard, který připravilo ministerstvo školství. Cílem je víc se zaměřit na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. Venezuelská vláda eviduje už přes 5 000 obětí červnových zemětřesení na severu země. Téměř 17 000 lidí utrpělo zranění a na 18 000 Venezuelců je bez domova. Vedení země čelí silné kritice obyvatel, podle nich nebyla reakce úřadů dostatečná. Neštěstí nejvíc zasáhlo pobřežní město La Guaira, kde se zřítily desítky výškových budov. Na místě v rámci mezinárodní pomoci zasahovaly záchranářské týmy z celého světa, včetně Česka. Dnes je to přesně 135 let, kdy v Česku začaly jezdit elektrické tramvaje. Provoz začal v Praze v roce 1891 na trati, které se říkalo Křižíkova elektrická dráha. Byla 766 metrů dlouhá a vedla z Letné k parku Stromovka. Začal tak 14 let dlouhý přechod z koněstřežných tramvají na elektrické. Křižíkova trať byla postavená hlavně jako zkratka a technická atrakce, která fungovala jen v letní sezóně. Provoz ukončila v roce 1900. A hrad Šternberg dnes připravil pro návštěvníky netradiční večerní prohlídky. První začne v 18, poslední v 21 hodin. Podle kastelána Dominika Fadrného provedou návštěvníky průvodci v kostýmech a odvypráví jim zajímavosti z oblasti módy, stolování a života šlechty.
3: Sport.
2: Atletka Nikoleta Jíchová nebude závodit ani letos. Po vynechání loňské letní sezóny jí to ani tentokrát nedovolí opakované problémy se zadním stehním svalem. To kladivář Josef Pazdera se stal v Itálii dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v italském Rieti v osobním rekordu 79 metrů a 7 centimetrů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 z Prahy do Brna opět obnovený provoz za Divišovem. Před pár minutami nám Národní dopravní informační centrum potvrdilo, že na kilometru 47,5 už se podařilo odklidit následky hromadné nehody. Opět se projíždí alespoň levým pruhem. Kolona se dává do pohybu. Ovšem jen velmi pomalu, chce to hodně trpělivosti. Popojíždí se zhruba z 37,5 kilometru a to bezmála hodinu. Na 48,5 ještě zůstává uzavřený stoupací pruh po dřívějším požáru dodávky. Na místě zůstaly kužely. Toto je informace hlavně pro řidiče nákladních vozidel. Stoupací pruh je neprůjezdný těsně za pravotočivou zatáčkou. Může se vybočovat na poslední chvíli. Na silnici 3 z Prahy do Tábora naberete nejprve kratší zdržení za sjezdem na čtyřkoli, o něco delší pak v úseku mezi Mračí a Benešovem. Tam ztratíte okolo 15 minut. Popojíždí se pouze vlivem silnějšího provozu. A 52 se plní před Mikulovem ve směru z Brna. I tam je to pouze provozem. Delší zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30 a na horách kolem 18. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

ještě krátký fotbalový výsledkový servis, protože hráči Sparty na závěr soustředění v Rakousku utrpěli debakl 1-5 s dánským Nordsjællandem. Generálky před novou sezónou naopak vyšly 4 jiným ligovým týmům. Bohemians porazili polský Lubin 2-0 a Liberec po obratu závěrečné půlhodině zvítězil nad rakouským Zankt Pelknem 3-1. Olomouc pak zdolala katarský Al-Sadd 2-1 a Zbrojovka Brno vyhrála 2-0 nad slovenskou Podbrezovou. He's a killer.

0: Magazínu Hobby Sportu si dnes představíme jeden, který se v Česku stále rozrůstá a vzniká stále více hřišť, na kterých se dá hrát. Tím sportem je disc golf, při kterém se speciálními disky snažíte trefit jamku v podobě řetězového koše. Každá jamka má stejně jako v golfu par a každé hřiště jiný počet jamek. A co je možná nejdůležitější, na drtivé většině hřišť po republice se dá hrát zdarma. Sport a některá oblíbená hřiště představují členové prostějovského klubu Taylors Jakub Kroupa a Jiří Vaško v rozhovoru s Adamem Koretem.
1: Tak pánové, proč myslíte, že disc golf je atraktivní? Protože hřiště různě po republice i asi ve světě všude možně vznikají. Řekl bych, že to zkouší čím dál víc lidí, tak proč by podle vás si to měli lidi vyzkoušet?
2: Tak z mého pohledu je to sport pro všechny, protože vlastně to nic nestojí. Jediné, co to stojí, tak je koupit jednoho disku, kde se bavíme o nákladech kolem 300 korun a vlastně vytáhnout zadek z gauče a jít ven. Jednoduché pro kohokoliv, kdo i není pohybově zdatný, kdo není třeba týmový hráč, nebo děti, které prostě nevynikají v kolektivních sportech, tak tohle je prostě úplně ideální, že vezmou rodinu, jdou do parku nebo do lesa, kde to hřiště je a úplně zadarmo si můžou házet.
1: Jakube, máte k tomu co dodat, nebo možná pojďme k té výbavě, co je vlastně potřeba úplně na začátku si koupit, kolik těch disků, aby z toho třeba ten úplný začátečník měl nějaký ten zážitek.
3: Sice se dá hrát všude v podstatě zadarmo s jedním diskem, ale v momentě, kdy tomu člověk propadne, tak jako třeba my, tak pak už to není rozhodně o jednom disku, ale je to o hodně discích a spoustě dalších věcí a cestování a tak dál, takže pak už to leze do peněz, ale ten základ je hrozně jednoduchý, ty hřiště jsou dneska, je jich tady už hodně, je jich tady přes 200 v republice, jsou přístupný prostě zadarmo všude, takže ty možnosti jsou tady v tom sportu fakt skvělý.
1: Vy jste asi už projeli nejenom republiku, ale i ve světě nějaké ty hřiště. Jaké je takové třeba nějaké nejzajímavější, nejoblíbenější tady u nás v republice?
2: Mé nejoblíbenější hřiště, tak je to disc golf park, který je ve Vacenovicích na jižní Moravě. Je to fakt jako nejlepší hřiště, které jsem u nás hrál. Část je v lese, je to techničtější, část je na otevřeném prostranství, je to vlastně borovicové lesy s písčitým podložím, je to vlastně dole u Hodonína. Je to jako za mě strašně zajímavé. Baví mě to konstrukce toho hřiště, protože můžete jít třeba jenom prvních 9 jamek, druhých 9, když to dáte celé, tak to máte fakt jako 2,5 až 3 hoďky, jako si to v klidu zajdete, když si to jako chcete zahrát.
1: Jakoby, kde vy si rád zahrajete z toho, co už jste měl možnost vyzkoušet?
3: No, já jsem těch hřiš zase tolik neprojel, víceméně tady, co se týče Moravy. Jednou jsem byl v Polsku teda, kousek za hranice, a tam bylo pěkný hřiště v Glivicích, ale tady v okolí mám nejradši asi Vyškov a Uničov, což jsou dvě podobné hřiště, 18 velký, které kombinují jak park, tak otevřený prostor. V začátku jsem teda hodně neměl rád Budišov, ale už jsem tam párkrát hrál a postupně jsem mu přišel na chuť, takže asi Budišov, byť je to teda pro mě extrémně těžký hřiště, ale Budišov nebo Budišovkou je top hřiště.
2: Oni na to makali, neskutečně udělali přestavbu toho hřiště. Je tam pevná, myslím, 21 teďka už. Tento rok se tam hraje mistrovství České republiky jako těch nejlepších z nejlepších. A co jsem viděl vlastně z jiného turnaje, který tam probíhal v květnu, to hřiště je nádherné. Jako fakt tomu dali 101 a je to těžší a těžší. Takže jestli Kuba nějakým způsobem tomu přišel na chuť, tak si myslím, že má novou výzvu.
1: Tak to byly pozvánky od členů disc golfového klubu v Prostějově zvaného Taylors, Jiřího Vaška a Jakuba Kroupy. Z Prostějova Adam Koret, Radiožurnál.

0: Ve druhé části magazínu Hobby Sportu pokračujeme s představováním disc golfu. V něm se stejně jako při standardním golfu snažíte trefit jamku na co nejmenší počet úderů. V tomto případě hodu speciálními disky. Ty se stejně jako v golfu dělí na takzvané drivery, na dlouhou vzdálenost, midrange na střední vzdálenost a patry na dohazování. Jak s nimi správně zacházet, vysvětlují členové prostějovského klubu Taylors, Jakub Kroupa a Jiří Vaško v reportáži reportéra Adama Kodeta.
1: Pokud se člověk chce naučit techniku, naučit ten sport, patr. No to bohatě stačí, jsme na hřišti, kde nejdelší jamka má přes 70 metrů a v podstatě je to dohoditelné v klidu patrem.
2: Když to vezmu do ruky a budu s tím chtít hodit, když tady máme tedy ten midrange disk, jak bych to měl chytit do ruky a jak bych to měl dohodit, jsme nějakých 30 metrů od té jamky?
1: Je to velice jednoduché. První je úchop. Když chcete hodit, tak si chytnete takhle mezi palec a ukazováček disk a ze spodu obejmete. Ten pohyb totiž nevychází ze zápěstí jako u standardního frisbee, ale vychází u pohybu lokte, ramene a v potažmo, když je ta technika úplně správně, tak i boku. Protože potom vlastně ten pohyb vypadá tak, že když se napřáhnete, tak ty boky vám tam vytvoří nějakým způsobem pružinu, která to vymrští a vlastně dostanete co největší sílu. Smysl toho hodu vlastně není mu dát co největší jako dopředný pohyb, ale co nejvíc ho rozrotovat. Tady je prostě potřeba tomu dát ten švih jako takový, ale švih ne dopředný, ale do rotace. Snažíte se rozkročit nějakým způsobem, trošku víc jak šířka pánve, levou nohu dáte lehce dozadu a měla by vám spojnice špička levé nohy, pata pravé nohy a koš být v jedné lajně, v podstatě to vám určuje nějakým způsobem tu trajektorii letu. A pak ten pohyb je jednoduchý, já vždycky říkám. Za prvé, napřáhnete se za sebe a pak si představíte, že za váma stojí váš hlavní nepřítel a chcete mu dát loktem. V podstatě jdete nejdříve loktem a pak se točíte tělem. Dá se hrát ze stoje, dá se hrát z rozběhu. Všichni si myslí, že rozběh přidá strašně moc metrů. No není to pravda.
2: Zkusím hodit, budu dbát tedy rad Jiřího Vaška a budu se snažit trefit loktem imaginárně někoho, kdo stojí za mnou. Bylo to zlé, chybí mi pár metrů do jamky. Zkusíme to dohodit. Jsem zhruba tam, kam disk dopadl, mám to 6-7 metrů, tak schválně. Trefil jsem.
1: Pěkný. Tam je potom poslední typ hodu. A to je patování. Do 10 metrů, dohazování nějakým způsobem. Jeden je vlastně, že stojíte s nohama takhle za sebou a míříte dopřed na ten koš, a druhý je, že máte nohy rozkročmou. Záleží na situaci, když budu schovaný za stromem, tak takhle nemůžu, musím vykročit, že jo. Tam už je to takovým způsobem, že ten disk se nesnažíte hodit tím ramenem, ale vlastně jenom jakoby roztočením tím zápěstím.
2: Jakub se teď postavil zhruba na to místo, odkud jsem házel já, rozkročil nohy.
3: Mě nejvíc pomáhá, když si vyberu, jsou ty řetězy, tak já si vyberu jedno očko někde uprostřed a na něho se dívám a na něho mířím.
2: Neomylně trefuje. Tak to byla taková krátká instruktáž a lekce techniky hodu v disc golfu od členů prostějovského klubu Taylors Jiřího Vaška a Jakuba Kroupy. Z Prostějova Adam Kodét, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřel a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelné, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká. Na hlavních jižních tazích je v létě vyšší nehodovost, vyplývá to z dat portálu dopravy. Na Pražském okruhu budou silničáři v noci bourat dva mosty, dálnici uzavřou. Fotbalisté Francie a Anglie se utkají na mistrovství světa o bronz. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí dlouhá kolona za sjezdem na Sázavu z 36. kilometru. A čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: V létě výrazně roste nehodovost na hlavních silničních tazích směrem na jih. V červenci je tam nehod o pětinu víc než jindy, v srpnu skoro o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za posledních 15 let společnosti DataFriends, která provozuje portál nehod.
2: Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejčastější chyby řidičů popisuje datový analytik portálu dopravy Marek Sibal.
3: Patří sem především nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vyjetí do protisměru.
2: Nejrizikovějšími dny jsou v létě pátky a soboty. A řidiči by měli počítat třeba i s tím, že jezdí s více naloženými auty, říká Tomáš Neřold z Besipu.
4: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brzdnou dráhou, také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách, je tam větší náklon.
2: Důležité je i plynulé dojíždění do kolon. Sára Adamcová, Radiožurnál.
0: Francouzská armáda ještě letos vytvoří letku špionážních a bombardovacích dronů. V rozhovoru pro deník Le Figaro to potvrdil generál Dominique Tardif. Francouzské letectvo tak reaguje na využití bezpilotních prostředků ve válkách na Ukrajině i na Blízkém východě.
5: Francouzská armáda poukazuje na to, že už nestačí mít jen klasické letky o několika stíhačkách, které dokáží čelit hrozbám země vzduch a nesou střely schopné zasáhnout vzdálenější cíle. Francouzské letectvo chce mít širokou škálu dronů. Ty menší a levnější mají zahltit nepřátelské radary, ty větší typu iránských šahedů mají zasáhnout cíle vzdálené stovky kilometrů. A pak tu jsou ještě další drony, které by bylo možné vypustit například z taktického letounu Airbus A400M nebo z moderních francouzských stíhaček Rafale. Armáda zároveň vyvíjí munici, která by zvýšila účinnost těchto bezpilotních prostředků a počítá taky s využitím umělé inteligence. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Kvůli bourání dvou mostů u Ořechu v noci řidiči neprojedou po Pražském okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Objízdná trasa povede po Strakonické ulici, Strahovským tunelem a Patočkovou ulicí. Uzavírka začne v 7 hodin večer a potrvá do zítřejší 11. hodiny dopoledne. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Trkulové na místě vzniknou dva nové mosty.
6: S pracemi na nových mostech začneme hned po demolici. Nárazově kvůli tomu mezi Slivencem a Ořechem omezíme provoz na režim 2+2. Celkové náklady na jejich přestavbu vyjdou na téměř 207 milionů korun.
0: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se dnes sejdou pekaři. Návštěvníci můžou ochutnat výrobky od 23 pekařských firem z Česka i Slovenska. Připravené jsou taky ukázky tradičního pečení chleba, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
7: Po celý den budou probíhat ukázky pečení chleba, návštěvníci mohou nahlédnout na práci pekařů v Bilově domě v Třevěném městečku i ve vodním mlýně v Mlýnské dolině a sledovat pečení chleba přímo v prostředí historických objektů muzea.
8: Sport. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa utkání o bronz. Duel o třetí místo začne v Miami ve 23 hodin našeho času.
9: Po triumfu v roce 2018 a následně stříbru na minulém šampionátu může tým okolo Kyliana Mbappého zkompletovat medailovou sbírku. Francouzi ale budou muset překonat zklamání ze semifinálové prohry 0-2 se Španělskem. Ještě hůře na tom asi jsou Angličané, kteří po obratu v závěru podlehli 1-2 Argentině. Anglie bude usilovat o historicky teprve druhou medaili z mistrovství světa. Před 60 lety slavila triumf, ale od té doby jen dvakrát neuspěla v soubojích o třetí místo. Duel o bronz mezi Francií a Anglií začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 23 hodin. V neděli zakončí světový šampionát finále mezi Španělskem a Argentinou. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 dlouhé zdržení v Posázaví a situace kvůli omezení v Brně. D1 z Prahy do Brna extrémně ucpaná kousek za sjezdem na Sázavu. Zpomaluje se v obou pruzích na 34. a 5. kilometru a téměř hodinu se v roztrhané koloně pokračuje až ke sjezdu na Vlašim k místu dřívějšího požáru dodávky na 47. a 5. Tam ještě stále zůstává uzavřený stoupací pruh, v něm světelná šipka silničářů i silničáři právě uklízejí. A jak to vypadá na D1 v Brně na trase z Vyškova do Prahy?
10: 196. sjezd je zavřený, musí se na 194, tak se tam lidi trošku diví. Celkový zdržení je asi 10 minut a je tam pomalu jedoucí kolonka, tak od 197. až potom 194. pak je to na Prahu volný.
2: A na silnici 53 z Pohořelic do Znojma čekejte potíže na začátku obchvatu Lechovic. Záchranáři tam zasahují u vážnější nehody.
11: Jsou tam v sobě dva autobusy a už je tam řídí dopravu policie, objíždí se to přes ty Lechovice.
2: A my doplníme, že v obou směrech se tvoří kolony o něco delší po pojíždí od Znojma. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30 stupňů. Tolik zprávy.
12: Hezké dopoledne, je 10 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, no a v následující hodině si můžete poslechnout netradiční desítku Pavla Horváta. Takže příjemný poslech.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
13: Fotbalový pořad Radiožurnálu Sport se už tradičně vydává mezi vás posluchače a po roce a čtvrt jsme opět tady v areálu Dolních Vítkovic v Gongu, ale letos je to přeci jen speciální návštěva během fotbalového mistrovství světa v roce, kdy si připomínáme 50 let od největšího úspěchu tuzemské Kopané, a to s nejslavnějším aktérem toho mistrovství Evropy 1976. Dočkáte se ho za chviličku. Každopádně možná jste se divili, proč sportovní, respektive fotbalový pořad na hudebním festivalu. Zkoušel jsem si to taky sám vysvětlit a vlastně je to docela jednoduché. Fotbalisti přece taky potřebují v mužstvu někoho, kdo příslovečně tvrdí muziku. Špílmachry, kteří hrají soupeřům občas na housle. Je pravda, že mezi oblíbená novinářská kliše patří, že ta či ona hvězda se chytla nebo chopila dirigentské taktovky. Každopádně i jednomu z nejlepších fotbalistů československé nebo české historie, Tomáši Rosickému, se přezdívalo malý Mozart. Nicméně považujte tuhle krátkou overtyru za zakončenou a pojďme představit ty, na které jste přišli. Je tu bývalý reprezentant, který vstřelil první gol mistrovství Evropy 2008. Baníkovec tělem i duší ve svých nejlepších letech těšil chachary desítkami gólů. Je to Václav Sirkoš.

Rok 2026, jak jsem říkal, je významný tím 50letým výročím od zlata československého výběru na mistrovství Evropy 76. Ten muž, který přijde, se na něm jako poslední dotknul míče a svým zlatým dloubákem v Bělehradu vstoupil do historie světového fotbalu. Je to Antonín Panenka.

0: Pane panenko, jeden slavný český houslista Josef Špaček říkal, že Česko je známé tím, že se tady taky dlouho tleská, takže připravte se. Každopádně, od února 2024 na jediné sportovní rozhlasové stanici v Česku, u nás, na Radiožurnálu Sport, máme to štěstí, že se setkáváme a naším kolegou a milým kamarádem je taky držitel 6 pohárů českých, 5 mistrovských českých titulů, muž se zkušenostmi z Portugalska, Turecka a Japonska, aktuálně trénuje taky Baník, ale moc souš Pavel Horvát.
1: Dobrý. Nejdou, jdou. Dobrý den, dobrý den.
0: Já jsem to ještě chtěl dopovědět, si trenér Baníku, moc souš a výborně zpíváš.
1: A dál?
0: No, kdybych ti dal úkol zaspívat to, co bychom teď mohli pustit, tak to nebude zas tak složité. Můžeme první zvukovou ukázku.

0: No, asi...
1: Umí každej. Asi myslím, že je málo jako lidí, co se motají kolem fotbalu, aby neznali aspoň část jako baníkovský hymny.
0: Tak není to náhoda, než by vás podceňoval hudebně, ale přece jenom má to 4 tóny, tak ještě, aby to člověk nezvládl zaspívat.
1: Onzo, my jsme fotbalisti, nám je jedno, kolik to má tónu, nám se to líbí a...
0: No ale můžeme si pustit hymnu, která má teda daleko víc tónu, je taková, jak se říká, taky skladatelsky prokomponovanější a myslím, že souvisí tady s mužem v zeleném trikotu.

0: Aleluji.
1: Dál to neznám.
2: Pane panenko, tahle píseň Polkani bojují byla představena poprvé v srpnu 1973 v Dělíčku zrovna před utkáním s Baníkem Ostrava. To je náhoda teda.
1: To je krásná náhoda. Já se na to vzpomínám, ale já musím říct, že tenkrát ta naše hymna je taková trošku specifická v tom, že ji složil jeden člen České filharmonie, takže ono to trošičku, i ten sbor, i ta melodie, všechno je taková do té vážnější hudby, no, tak dneska je to trošku pojatý jinak, ale myslím si, že přečkala kolik desetiletí, takže je výborná.
2: Pokud jsem to četl dobře, tak ten pán se jmenoval Čestmír Preclík.
3: Preclík, ano.
2: Každopádně, když Antonín Panenka narážel na to, že dneska ty hymny zní přece jenom trošku možná moderněji, jak pro koho, tak Pavel Horvát na své jediné zatím prvoligové štaci, co by trenér zažil možná před zápasy, tuhle píseň.
4: Příbram.
2: No, pan Starka je velkým příznivcem hip-hopu. Má vytetováno vlastně taky tetování, jaké měl Tupac Shakur. Pouze Bůh mě může soudit. Což tak vlastně vypadá. Což sedí.
4: A nevím, jakým směrem se chceš dneska ubírat, ale začal si dobře.
2: No ne, Václave, ale tak vy chodíte taky, ne? Do kotle Baníku, zpíváte si Baníčku doma třeba někde ve sprše? Ta melodie souvisí s vaším životem.
4: Proč ve sprše?
2: Tak zpívá se, ne, ve sprše, tak minimálně v reklamách si to pamatuju. Nebo ve vaně, nevím.
5: Určitě chodím a těch písniček je víc, nebo těch songů. Já vím, že i Bohemka má už novější tu hymnu, že jo? Bohemko, my jsme s tebou, jak to je, ne? Nemají?
2: Bohemka z Vršovic, která je na tu melodii Baníčku.
5: Že?
2: To je jako inspirace. A Baníček to má inspirované zase v Polsku, ale to je jedno.
5: Nemá.
2: To vykrádali se i sami skladatelé, občas Antonín Dvořák nebo Bránský, to měli stejně. Nevadí.
6: Teď začínáme, tak pojďme.
2: Ano, tak Pavel Horvát, můžete si ho pustit taky ve filmu, o tom mluvit chceš nebo nechceš, jak zpíváš.
4: Tak byl to jeden z nejúspěšnějších snímků české kinematografie. Hrál jsem Popeláře, takže kdo chce, si to najde.
2: Ano, nekrásně ti to jde.
4: Kdo nechce, pustí si Ordinaci.
2: Ano. Tak tady ten konkurs pochopitelně na to, aby se Pavel pak zařadil třeba taky na naší stanici Vltava nebo na Deldur, jsme asi skončili. Nicméně můžeme se dostat k tomu, že přece jenom fotbalisti vzpomínají asi ještě na větší věci, než jsou třeba fotbalové hymny, melodie. Chci se zeptat, pane panenko, jestli víc vzpomínáte na svůj první ligový gól anebo na první ligový zápas?
1: Tak tyhle věci se samozřejmě nezapomínají, to vím přesně, první ligový zápas jsem hrál v Teplicích, když jsem nastoupil jako mladíček na posledních 20 minut, myslel jsem si, že to trvá dva dny, ten zápas, nic jsme tam neudělali, prohráli jsme 2-0, jsme domů, ale musím se pochlubit, myslím, že 3 kola na to jsme hráli tady v Ostravě, kde jsem teda střelil svůj první ligový gól legendárnímu brankáři Frantovi Šmukerovi, takže samozřejmě si to pamatuju, no, bylo to pro mě takový netypický, protože jsem to střelil bodlem.
2: No bodlem, Pavle, ty ho nemáš rád, viď bodlo?
4: Já ho mám rád, ale nemůžu, protože mě to hrozně bolí.
5: A jak to dopadlo ten zápas tehdy?
1: No samozřejmě jsme vyhráli 1-0, to je jasný.
2: Jo. Bohužel pro Bohemku to bylo jedno ze 3 vítězství sezony a pak spadla.
1: Ano.
2: No ale Pavel Horvát proti Baníku možná taky zazpomíná, ne? Nevím, takhle, ta otázka zněla, jestli první ligový gól nebo zápas.
4: První ligový gól, protože já jsem jeden ligový start stihnul na Spartě, když nikdo nechtěl hrát a já jsem chtěl, protože bylo zmrzlý hřiště a kluci měli žlutý karty, jinak bych se samozřejmě do sestavy Sparty těžko prokousával, i když nástroje máme, ale co jako... se uklidníme. Ale pak jsem šel do Jablonce, tam jsme postoupili do první ligy a vlastně první kolo bylo proti Baníku, kde hrál i Tomáš Řepka ještě tenkrát, takže myslím, že chytal Sedlák brankář, nevím, jestli se nepletu. A z Tresňáku jsem snižoval na 3-2, obrovská euforie.
2: My ve sportu říkáme 2-3, víš, promiň, když jste prohrávali, to nevadí.
4: Vy ve sportu, no my jsme v Jablonci říkali na 3-2. No. Já myslím, že to všichni chápali, když jsem asi nehrál za Baník, tak a snižoval jsem, no tak to je jedno.
5: Ale těch gólů z přímáků proti Baníku bylo víc.
4: Těch gólů proti, no tak Václav může připojit další historku teda. Václav tady podával balóny, když já jsem dal jeden gól z Tresňáků.
5: Přesně tak, no. V roce 97 to bylo, jsme se o tom bavili, no. A v semifinále poháru, pokud si pamatuju, a pak si tam dělal něco na tu tribunu nebo na trenéra, co to bylo, můžeš to ukázat tady?
4: No, ukázat to můžu, že jsme v rádiu.
2: Ale dneska nás taky natáčí.
4: Ne, já to samozřejmě nebudu ukazovat, ale bylo to obscénní gesto v podstatě, protože mi všichni nadávali, i pan trenér uliční, my jsme se o tom několikrát bavili, dostal jsem spoustu men už při zápase a tenhle gol, který vlastně nás posunul jako do finále toho poháru, tak jsem oslavil nevhodně, ale vzhledem k věku a k podmínkám si myslím, že se to jako povedlo celkem.
1: Já mám taky ještě na Ostravu ne zrovna příjemnou vzpomínku. Stalo se mi poprvé v životě a doufám i naposledy, že jsem kopal v jednom zápase proti Ostravě. Byl to doma na Bohemce, chytal Palo Michalík, to byl brankář, proti kterému já jsem nikdy gol nedal. I kdybych měl 1000 příležitostí, prostě jsem měl na něj strašný smůlu, nebo on byl tak dobrý, tak jsem na něj kopal 2 penalty. První jsem nedal, rozhodčí opakoval, že trošku jako vyběh. Kopal jsem druhou, to jsem taky nedal. Takže Palo Michalík byl mu takový nepříjemný soupeř. Zas na druhé straně jsem měl jiný brankáře, s kterýma, když jsem hrál 100krát za rok, tak jsem mi dal 100 gólů. Takže chci říct to, že každý ten fotbalista má něco prostě plus a plus minus.
2: Vy jste, pane Panenko, ale nemusel smutnit, nebyl jste zdaleka jediný, kdo Pavlu Michalíkovi nedal žádný gól, protože on v té sezóně, to byla ta titulová 75-76, mimochodem první rok Pavlova života, tak udržel 14 čistých kont.
4: Si pamatuju.
2: Nicméně zápas na stadionech, které jsou velké, pochopitelně asi let, který vzpomenete, spíš stadion, na kterém jste třeba nehrál a chtěl jste. Máte nějaký takový, po kterém se vám stýskalo, že na něj prostě nemůžete se dostat a nehrál jste na něm v životě?
1: Jako
2: obecně, obecně.
1: No. Ne v České republice,
2: nebo
1: v České.
2: Myslím jinde.
5: Bohumíně, nebo?
2: To je taky Česká republika, tak, no.
1: Taky jsem tam, myslím, že hrál. Já nevím, tak já jsem... Já měl to štěstí teda, že já si myslím, že snem každého fotbalisty by mělo být v Evropě si zahrát ve Wembley, což je samozřejmě svatoslánek k Evropě, a ve světě je to Maracana. Tak já měl to štěstí, že jsem v obou případech jsem měl možnost si tam zahrát. No, jinak já nevím, no tak... Ne, tak jako... Tam bylo zajímavé je to, že my jsme tam hráli proti Brazílii na Maracana a byli jsme se podívat na utkání Derby Amerika, já nevím, Flamengem nebo co to bylo, kde bylo asi 120 tisíc diváků. Za 3 dny jsme tam hráli nároďák, bylo tam jenom 40. Ale bylo zajímavé to, že my jsme se byli podívat, nebo já jsem se byl podívat v těch ochozech nahoře, a když jsem vyšpal až tam nahoru, tak jsem vůbec nevěděl, že se dole hraje nějaký fotbal. Ty hráči byli jak figurky Člověče, nezlob se. Ale zase zajímavé bylo to, že všichni ty diváci byli informovaní, protože to byla zajímavá věc. Okolo hřiště byli rozestavení reportéři různých rozhlasových stanic. A jakmile ten míč opustil hrací plochu, jako když střelíte do vrabců, všichni se rozeběhli, měli na zádech takový ty mobilní telefony, tenkrát s tou šňůrou, tou navíjecím bubnem, tak se rozběhli po celém hřišti a hned okamžitě dělali interview s nějakým hráčem. Rozhodčí písku, zase se vrátili, takže ty lidi, kteří byli měli nahoře, viděli kulový, tak všichni měli transistory a poslouchali aspoň, co si povídají, no.
4: Já bych chtěl využít češtiny, protože je krásná. My jsme s Václavem hráli třeba normální ligový kolo a pak to bylo Wembley. Asi jako to jde pochopit, no.
1: S tomu rozumím, no.
5: To dojde postupně.
2: Tak, pochopili jste to?
5: Počkej chvilku ještě.
2: Tak na konci pořadu si řekneme, dobře. No ne, ale tak Baník a Bazaly. Pavel Horvát má to štěstí, že tady taky leckdy hrál. Vlastně myslím, že jsme to počítali spolu 15 zápasů. Po každé si odehrál 90 minut. Dal si tady 3 góly, 2 z penalt.
4: Tady takové jako menší hřiště mi to přišlo. Já jsem jako odehrál celý zápas.
2: Je takhle, dobře.
4: Ale já jsem chtěl říct, že jsi mi dneska ukázal druhé, že já jsem furt žil v Domníži, že jsem tady dostal jednou bůra ze Slaví, to si pamatuju fakt velmi dobře. Ale dostal jsem tady bůra i s Teplicema.
2: Ale to jste skórovali, takže jenom 1-5.
4: Tak to je dobrý.
2: To bylo v pohodě, jo.
4: Tak to jo.
5: To byla mistrovská s Teplicema, nebo kdy? Těch 5.
2: Jo.
5: Jo?
2: Ne, to bylo 2002.
4: S Teplicema bylo 1-0. Jsme tady prohráli. Okay. Když byli mistři.
2: Jo. No.

0: snažili vždycky dostat pod ten kotel za tu branku, kde bohužel jsem zažíval i tady ty scény, jako když jsem dostali ten gól. Ale celkově prostě to člověk vnímal, tu atmosféru, ti lidi tady prostě fandili vždycky dobře a věřím, že ty nové bazaly se postaví a zase to zažijeme, no, protože je to takové ikonické místo, stejně jako Bohemka má Líček, teď se to tam staví už, jako ta nová tribuna jsem viděl, že jo, jedna, jo?
1: No, teď se to pozastavilo.
0: Pozastavilo se.
2: Ne, asi prázdninová výluka tramvají, ne?
0: Nebylo teď povolení, jo?
1: Ne, já už těch, maket a modelů jsem viděl celou řadu. Dokovat nebudu přestříhávat pásku, tak tomu nevěřím.
2: Ale shodou okolností poslední zápas Pavel Horvát odehrál na bazalech v zápase, kdy Václav Sirkoš dal gól. Bylo to v roce 2014, prohráli jste teda 1-2, Stanislav Tecl se tehdy dvakrát trefil, ale nevím, jestli si něco vybavíte z toho.
0: To bylo Plzeň?
2: No, no, Plzeň.
0: Jo, a to bylo to, vy jste byli takový, že vám hodně pomáhali rozhodčí, si pamatuju. Ale počkej, vážně, ale to tak jako, to tak kdysi bylo.
3: Ne? Z toho pohledu toho soupeře to vypadá úplně jinak vždycky. Naopak.
0: 3-1?
2: 2-1.
0: 2-1.
2: Ale jo, je pravda, že Argentina došla do finále mistrovství světa, všichni to viděli, jak to vypadalo, dostaneme se k tomu ještě na závěr, ale taky někdo zpochybnil, že jim trošku prý byla tak trošku rovina.
3: Ne, jedno, nebudí dopich, 2-1 jsme vyhráli a dál.
0: No, no, ta Argentina je oproti tomu, co předváděli oni, jako nic. Ne, ne, ne.
2: Takže... Ale můžeme tady připomenout i ty tituly, které s Baníkem souvisí s Pavlem Horvátem, jak jsem říkal v tom úvodu, a vlastně v tom jednom zápase proti Baníku Pavel pak taky mohl slavit, tak si to můžeme připomenout.
4: Ano, tady doznívá radost zaplněného stadionu na Štruncových sadech. Tušíte tedy správně, že tu změnu stavu mají na svědomí domácí fotbalisté, konkrétně jejich kapitán Pavel Horvát, který v 64. minutě se postavil k zahrávání přímého volného kopu po faulu na Milana Petrželu. Bylo to 22 metrů a Pavel Horvát svou levačkou poslal míč pravé tyči.
2: Ty jsi po tom utkání říkal, že ten první titul v Plzni je pro tebe slačí, což tady uslyší rádi, než ty dva předchozí ve Spartě.
3: Tak logicky, tak tam jsme byli odpadlíci, nechtěný hráči s nadváhou a s problémou se životosprávou a udělali jsme z toho, myslím si, celkem solidní příběh. A já bych řekl jenom jednu historku, kterou jsem ještě vlastně asi nikdy říkal, tadyhle po tom góle, on tam moc krát nebyl, ale v těch sezónách ještě tam chodil maskot jako velbloud převlečený, kluk nějaký v tom obleku takovým. A já vím, že nevím, jak to bylo možné, ale první dva dny těch oslav on furt se mnou chodil a furt měl tu hlavu a ten kostým. A furt mi tu hlavu nasazoval a já jsem samozřejmě chvílema jsem v ní byl, ale pak ten druhý den už mi to přišlo divný, tak jsem se s ním hrozně pohádal a od té doby jsem ho neviděl, ale dva dny jsem si užil s velbloudem, no.
2: Pane Panenko, ta první titulová sezona Baníku 75-76 byla pro vás významná samozřejmě tím, že jste ji zakončil tím zlatým dloubákem, ale byl jste hodně gólový v klubu. Pamatujete si, kolik jste dal gólu tehdy? To byla specifická sezona, Sparta hrála druhou ligu, Baník vlastně stahoval manko po podzimu a měl jste třeba víc o 7 gólů než nejlepší střelec tehdejšího Baníku, pan Knap, který měl 8 gólů, tak...
1: Já si myslím, že ty góly, které jsem dával, je super, protože já jako defenzivní záložník si myslím, to jsou dobrý čísla. Jako,
2: 15 gólů bylo dobrý, jako ne?
1: Ne, tak já musím se přiznat, že já si ta statistiku teda nevedu, ale musím říct, že když si spočítám sezóny, tak jsem měl v průměru 11 až 14 branek za sezónu, každý rok. Víceméně jednou jsem dal 9, pak jsem dal možná 16, ale průměr byl kolem mezi 11 a 14 góla. Co by za to ty dnešní střelci dali dneska?
3: No, to se můžeme zeptat Václav, on je teďka manažer, jakou hodnotu by takovýhle hráč v tuhle dobu měl?
0: Velkou, no. Kolik bylo obránců v té době, jak se bránilo? No,
3: 2-6-2 se hrál.
0: Jaký byl systém?
1: Stáli na vápně, ne, stáli na vápně a říkali, pozor, už jdu.
2: Vy si vybavíte něco pak třeba z té zlaté éry Baníku pod panem Hadamčíkem? Oni měli strašně dlouhou sérii bez
1: no,
2: pohledu v řadě.
1: Já si nepamatuju nic jakoby o fotbale jako takovým, ale pamatuju si krásnou věc. Hráli jsme tady zápas a tím byla Ostrava vlastně strašně známá. Hráli jsme zápas někdy na podzim, když už byl zmrzlej terén, prostě nedalo se na tom ani normálně běhat ve špuntech, to prostě klouzalo strašně. No a my jsme najednou v 10. minutě prohrávali 3-0. My jsme říkali, to není možný, my tady kloužeme, my tady padáme a oni jsou jako by se nic nedělo. A pak jsme zjistili, že oni si upilovali všechny ty, nebo vyndali šrouby, ty kolíky, dali si tam nějaký šrouby a ustřelili to.

0: mu tu hlavičku, takže já když jsem potom viděl ve sněhu ten otisk, tak to bylo jako, když tam zapíchli dvě jehly a dokonce vyvrcholilo tím, že šel vysoký balon od brankáře, který vykop a rozstřelil vojáček na policí čáře, ho stopil a ten balon udělal. Normálně ho propích těma šroubama, co měl. Jo. Ale to bylo jediný štěstí, že o někoho nešmrnc nebo někoho nenakop, protože to by mělo fatální důsledky, by roztržená noha jak nic. To bylo
1: strašné. Já si to pamatuju, že vlastně každý klub měl svého ševce, dá se říct, že ty opravoval ty kopačky.
0: My ne, Bohemka neměla nikdy.
1: Ano, ty špunty se kontrolují totiž před zápasem.
0: No já vím, se dělalo, já vím, že rozdělováček není blbý, on si vzal normální špunty, pak na ravice převlík a už se jelo dál. Ne, bylo to zmapovaný, tenkrát to bylo dobrý všechno.
2: My jsme měli tadyhle, k tomuhle historka, já jsem byl v Jablonci, tam to bylo vlastně podobný už od konce srpna. Jsme hráli v těchto špuntech. Ale my jsme měli trenéra pana Kotrbu a ten nám to povinně kontroloval normálně. Byly kožený špunty, byly tři vrsty, ta vrchní se sundala, vytrhly se z toho ty hřebíky a našroubovaly se tam opravdu šrouby a ustřihla se ta hlavička, nasadila se tam ta poslední vrstva a když šel rozhodčí, tak jsme šli na hřiště takhle, že jo? Jsme šli takhle. A pak všichni, když prošli tu zkoušku, tak už šoupali nohama, aby to sundali a mě to stejně klouzalo.
3: Pane Paneko, dneska jsou i sponzorské smlouvy na kopačky. S kým jste to měl vy?
0: Tak já jsem vyfasoval své studní kopačky, když mi bylo 18 v Bohemce. Řeknu vám, bylo to nějaký, tenkrát to byl nějaký, myslím, že to byla nějaká Bardiovky se to jmenuje, šili to Bardiově na Slovensku, takže jsem říkal Bardiovky. Já vám řeknu, španělskou botu jsem v životě neměl na noze, ale tohle jo. To bylo tak tvrdá kůže. Dokonce ještě pamatuju, že ve špičce bylo zalitý olovo. Protože tenkrát se víceméně před náma ta generace, ty kopali hodně bordlem, takže aby jim neslízali nechty, tak tam měli olovo zalitý, tak aby to zvládli, jo. Takže to byly boty, to bylo neskutečný prostě.
1: Pak to měl ten šmukr chytat, že jo, to bodlo.
0: Pak jsem měl, já měl hrozně šikovného tátu, který sehnal od nějakých atletů nějaký tretry, tak tam z toho vymontoval ty hřeby, nasadil tam takový ty vložky a udělal mi z toho normální kopačky jako šroubovací špunty, tak to byla paráda. Lehoučký, krásně se ten míč lepil na tu nohu, byla vlastně technika, cit, akorát do té doby, než vám někdo šla v nohu, to bylo hrozný.
1: No, tak kolik párů na sezonu jste měl kopaček?
0: Jak na sezonu? Já to měl na celý život. Jedni boty. Na sezonu, ty.
3: A tak neříkejte, že jste si před Vilehradem 76 nevzal nějaké
0: Hele,
3: nové?
0: Mně odešly boty, když mi bylo 31 let v Bohemce, tak jsem si zažádal, aby mi dali nový a oni řekli, ty už nejseš perspektivní. Bo. Jsem to musel odkopat v jedné botě všechno. Ale je pravda to, že já byl trochu specifický v tom, že já jsem nemohl hrát v kolíkách, protože já, když jsem běžel, tak jsem těma kolíkama jsem zakopával. Jsem drhnul furt, já jsem ani nemohl pořádně přihrát. Já jsem celý život hrál v těch, my tomu říkáme gumovky, jako normální boty s těma gumovýma špuntičkama. Přes zákazu trenérů, který mi dávali pokuty, prostě nikdy jsem hrál jenom v těch gumových botách.
2: No, já to doplním, já teda taky jsem k tomu měl averzi, nás do toho nutili, ale pak jsem zjistil vlastně, že je dobrý, když jako pomalejš zastavíš. Mm. Že nesmíš brzdit naplno prostě, že jako sice tě obejdou nebo ti utečou, ale neupadneš.
0: No, tak jako. S tvojí váhou, nevím, jak to teda dokázal.
2: Právě jsem brzdil jenom, že jsem jako vypnul ten běh. Jo, jo. Ale zase jsem si neochodil ty špunty. Jo.
1: Ne, je pravda, že vlastně ti hráči, kteří nemají tu koordinaci toho pohybu, tak můžou mít kolíky a vlastně vypadají taky kloužou v tom, víš, jako že některý kluci se dokážou pohybovat i v těch lisovkách, jako Pavel prostě, když je metr vody, no. Že? A někdo v těch kolíkách prostě.
2: Říkal přece si nebo po tím Rooneyho, ne?
3: No, ale je pravda, že ty kopačky, chtěl jsem se zeptat na ty zlaté, ten loubák, jako máte někde vystavené třeba, nebo prodal jste?
0: No tak já tu pravou, kterou jsem to vlastně ten gol střelil, tak jsem 6x prodal. Ale originál mám pořád doma. Pozor.
3: Já si říkám, jestli by ta kopačka teda byla dražší než ten váš knírek, říkáte.
0: No, já myslím, že ne zase. Já furt čekám, že já jsem byl možná jeden vůbec, možná jsem byl vůbec první fotbalista, který si nechal narůst knírek, jo. Byli hráči, kteří měli bratky, ale knírka nikdo neměl. A tak já furt čekám už 50 let, že někdo přijde a řekne, hele, já tě mám milion, když se oholíš. Furt nic.
3: Tak to je výzva samozřejmě i pro vás posluchače tady v sále v Gongu, anebo pro nás vše posluchače na Radiožurnálu Spoři, kteří to mají ze záznamu.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
3: Posuneme se dál, Václav Sirkoš, bohužel pro něj, nevím jak to vnímáte, ale minul tu sezonu, tu titulovou Baníku, tu poslední zatím 2003, jste totiž odešel do Mönchengladbachu, kde jste hrál Bundesligu, tam jste taky sázel gol za gólem. Dal jste dva góly na tom slavném olympijském stadionu. Oliver Kahnovi, tak to si říkám, to byl tehdy vlastně čerstvě relativně ještě nejlepší hráč mistrovství světa 2002, vy jste tam přišel nějaký rok a půl poté, tak Václav Sirkoš mu dá dva kusy. Na YouTube si to můžete pustit, ta, myslím, penalta tam je neuvěřitelně
1: jedna
3: přesně
1: penalta,
3: proměněná.
1: Jo, byla teda jako úplně do šibenice, ale on to skoro chytl, jako, takže... A pak já vím, že jsme prohrávali 3-0 a do poločasu jsme teda snížili na 3-2 a v kabině jsme říkali, super, máme je, ne? No a skončilo to, myslím, 5 nebo 6-2, takže oni jako zabrali. No. Takže, ale jo, jako Oliver Kahn, samozřejmě těžký mu dát ty goly. No,
2: a nějaký projev radosti.
1: Ale doby, když jsme se bavili v tom rádiu, tak tehda to už řekni, nebudu to říkat.
3: Ale posluchači se střídají, jak si říkáme, tak já jsem právě chtěl trošku tomu směřovat.
2: Byl jste někdo u nás v rádiu? No, vidíš.
1: Poslouchali to. Ne,
3: tak vidíme na aktuálně mistrovství světa, že se tak hecují střelci, obránci, brankáři, něco si vyměňují, asi úplně si nepřejí třeba.
1: Já nevím,
3: štěstí.
1: Tak já jsem tam byl 3 měsíce a neměl jsem německy, tak jsem prostě dal ten gól a zařval jsem na něho Baník píčo, nebo něco takového. Jsem nevěděl zrovna, co říct.
0: No ono v němčině to zní úplně stejně.
1: Jo.
2: Tak jsi to vlastně řekl gramaticky správně německy.
0: Já když jsem přišel do Rapidu, tak jsem taky neměl říct ani slovo. Tenkrát se angličtina, němčina neučila, ale tak já jsem, když jsem odcházel do Rapidu, jsem vlez do Windobony a uměl jsem akorát dvě věci. Guten Tag a noch ein Bier. To bylo všechno, no, takže musel jsem si...
2: Takže si nejet.
0: Musel jsem se s tím vystačit. No a to po čase zase, pak jsem se trošku jako učil, slovník, blablabla. A se mnou tam byl ještě František Veselý půl roku v Rapidu. A ty kluci chtěli se mnou nějakým způsobem komunikovat, tak se mi furt jako něco ptali, tak já jsem koukal na nějak televrace. A pak se mi jednou zeptali, proč já se jmenuji Panenka a moje manželka se jmenuje Panenková. Tak já jsem vzal slovník, jsem mi tam 3/4 hodiny vysvětloval, že k tomu mužskému jmenu si přidá koncovka ova. A když jsem si v hodích, jsem říkal, konečně jsem mi to vysvětlil, tak si přizřítil Franta Veselý a on říkal, moje žena je veselá. Tak jsem byl úplně totálně hotový.
3: No tak myslím, že samozřejmě Němci té češtině mají trošku dál než Slováci, které si můžeme teď v takových dvou věcech a tématech připomenout. Můžu poprosit jednu zvukovou ukázku teď?
5: Jasně vyplývá, že už to Pavel Hoftych ani v této sezóně nestihne, ale je to nádherný chytrý gol Pavla Horváta.
6: Nádherné, to je prostě vidět myšlenku fotbalovou a nádhera.
3: Jak jsem představoval Pavla, tak jsem akorát neřekl, že Pavel je muž, který taky dokázal zhmotnit myšlenku. Ale to je pochvala, Pavle, já to jenom glosuju tady, co jsme
2: já
3: slyšeli.
2: Já ti říkám, že jsme fotbalisti, my tyhle ty jako třetí myšlenky nechápem, tyjo. Já potřebuji říct, hele, teď tě pochválím, je to hmotný.
3: Třeba. Ne, ale je to spíš vzpomínka na to, když si dal tehdy Slovákovi Lovásikovi gol z půlky na Andrově stadionu.
2: Jo. No,
3: potkali jste se pak třeba, nevyčítal?
2: No, potkali jsme se po zápase, já jsem byl samozřejmě rozjařený, protože jsme vyhráli podle mě 2-0 a čekal nás poslední zápas s Mostem na Spartě a tam jsme potvrdili jako titul a vím, že jsem jako, tak jako jsem mu říkal, nešlo, viď? A on, ne, neřek nic, jako, tak to bylo takový jako pro mě zvláštní, no. Se neradoval se mnou, no.
3: Antonín Panenka hrál na mistrovství Evropy i jinde v reprezentaci pod Josefem Venglošem, který v 70. letech přerušil nadvládu takzvané Velké Trnavy, která sebrala od roku 68 do roku 73 5 titulů na Slovensku, respektive tedy v té československé lize. A za Trnavu chytal brankář, kterého nám teď posluchači připomínali po pondělním vydání našeho pořadu, protože jsme se bavili o golmanech, kteří zahrávali penalty. Tak posluchači, pamětníci nám tam psali na YouTube, kde to taky máme, že jistý Imrich Stacho za Trnavu nasázel asi 10 gólů. Pamatujete si toho brankáře?
0: Tak pamatuju se, samozřejmě vím, že kopal penalty, ale jinak musím říct, že lepší nebo větší informace nemám. Ale vím, že za Trnavu v československé lize tenkrát ty penalty opravdu prováděl.
3: Protože váš přítel je i Karol Dobijáš, který ho tam zažil během té malatinského éry, když sbírali tituly, on tam vlastně byl až někdy do roku 77, nešel za vámi tedy do Dělíčku, tak vyprávil někdy třeba vám jako exekutorovi slavné penalty. Hele, měli jsme tam taky takhle Stacha, ten dával penalty jako golman.
0: Tak já už jsem ho víceméně nezažil jako na vlastní kůži, ale vím, on je, myslím, že o jednu generaci starší než já, takže ale jsem věděl, jsem z těch záběrů, které byly tenkrát v televizi, moc jich teda nebylo. Takže jsem viděl, že ty penalty kopali dobře, protože většinou ten brankář vždycky šel na druhou stranu.
1: Hmm. Já si pamatuju, Honza Stejskal kopal taky penaltu jednou, ne?
2: No, myslím si, že jo.
1: Proti
2: myslím
1: nám,
2: si, že
1: jo. Konce, ne?
2: A většinou dají ty golmani, jo?
1: Jo, většinou, jo. A za stavu 5-0 to jako umí dát každý,
2: to je to tak, je to tak. No. Za stavu 1-1 je ta brána takhle velká.
3: No, ale Antonín Panenka s golmany mohl mít jakékoliv vztahy, ale tušíme, že určitý čas asi neměl úplně nejlepší vztah s golmanem, kterého potkal na události, kterou si teď zvukově můžeme připomenout.
5: V bráně Majer. Panenka.
3: Pan Panenka, zlatý kov z Velehradu.
0: No samozřejmě děkuju za aplaus, ale pro mě to bylo strašně jednoduchý. Ten brankář Majer v životě na Bohemce nebyl. Takže vůbec nemohl vidět, že to klo kopu. To byla hrozná výhoda. Předem byl rád, že ten jich taky nedal. Uli Hennes. Takže pro mě to bylo strašně nevyký. Já jsem měl 2 roky připravený, nacvičený, takže jako, a nevím, proč, teď se možná budu vytahovat, ale není to pravda. Já jsem viděl 2 měsíce dopředu, že to takhle dopadne. Ale je to něco mezi nebem a zemí, říkám. Jako, já měl takový ten pocit, no, takže.
3: Vy jste si vařil hodně čaje, nebo jste hrál karty, že jste to z nich vysledoval?
0: Ne, tak to jsou věci, které člověk si musí věřit a umět to, takže pak to není. Ta myšlenka je důležitá, ale pak to provést, to už je.
1: Jako mě zajímá v ten moment, jako že vás to takhle napadlo, že vlastně.
0: Ne, tak já jsem říkal, já jsem byl 2 roky měl připravený, já jsem mi do té doby kop asi 8 nebo 9, takže. Uh-huh. Víte, co je zajímavý teďko? Já teď chodím hrát za starý gardy, různý, a největší sranda je, že já už toho moc nenaběhám, hlava by chtěla, nohy říkají, že ne, takže já většinou sedím na lavice, čekám, až rozloží písně penaltu. A protože všichni to chtějí vidět, jo, tak už před zápasem vždycky přijde ten jejich hlavní pořadatel a říká, kdyby byla penalta, on ví, on skočí doprava. Jo? Takže je to připravený, je to hotový, je to tutový, já to kopnu do prostředka, zase si jdu sednout. A musím vám říct, já jsem letos už jich 17 kop. Letos, v této sezóně.
2: Tam je ještě dobrý, že na těch exhibicích vlastně ještě ty golmani dělají, že jsou jako překvapený, že to Kopton dá doprostřed. Jako.
7: Zase
2: to není možný.
3: Ale viděl jsem, posílal mi jeden režisér z Písku, kdy jste tam byl natáčet s ním takový krátký studentský film. Vlastně ten film, ve kterém jste nějakým způsobem stvárnil tu myšlenku, že nakonec nad očekávání to šlo i nám.
0: No jsem to kop někam, no ale pozor, to mi režisér nařídil, to jsem musel plnit.
3: Ale vypadal jste přesvědčeně.
0: No jsem to musel kopnout někam úplně daleko, jako no, tak je to pravda, no, tak to bylo poprvé v životě, co jsem to nedal.
3: Ale vemte si dneska, že byste kopal třeba proti Pickfordovi, který chytal za Anglii na mistrovství světa, teď výborný golman, on má tu flašku a má tam ty střelce a má tam doleva, po zemi, Panenka. Doprava. Panenku tam neměl, jsem koukal na tu flašku, protože se dostala do ruky Argentincům po semifinále. Tak co byste dělal?
0: Já vám to řeknu, to je jednoduchý. Já bych šel kopnout levou nohou. Já měl tu výhodu, teda, že jsem říkal, že jsem dostal něco od Pána Boha, že jsem měl levou nohu jako pravou, nebo pravou jako levou. Samozřejmě pravá byla trošku jistější, jo? Ale i několikrát jsem kopal trestní kopy, rohy, penalty, jsem kopal taky levou nohou. No a levou nohou mě nikdy asi neviděl nikdo kopat, takže to bylo pro mě docela jednoduché pak to proměnit. No.
3: Antonín Panenka, autor slavného dloubáku, sedí tady taky Pavel Horvát, kterého najdete v té historické tabulce proměněných penalt hned za Josefem Bicanem, dal jich nejvíc v české ligové historii Josef Bican, pak hned Pavel Horvát. A Pavla se chci zeptat na věc, nebudu tady říkat ty druhé věci, to je jedno, na to, když se vždycky v komentáři objeví takové to výborně umístěná, skvěle to kopnul, nebo fakt špatně jí kopnul. Mně prostě přijde, že občas to kopneš tam, kde je ten golman, a občas ne. Jak bys ty jako expert to popsal, dá se to takhle vůbec rozklíčovat?
2: Jak jsme se o tom s Tondou bavili, stačí, když je to za lajnou. Kopni to, jak chceš, jenom to, ať je to za lajnou.
3: No. A líbí se ti, když to někdo komentuje a říká jako takhle expertně, no tak to jako utažená.
2: Tak Honzo, já jelikož teďka se pohybuju jako na tom tenkým ledu médií, tak nemůžu tady urážet kolegy, že jo, ale všichni to víme, jak to máme kopnout, a když je to krásně kopnutý, tak je to krásně kopnutý, a když to skvěle kopneš, dáš pecku a chytne to golman, tak samozřejmě to byl by kopnutý, no. To hezká myšlenka, ne?
3: Václav Sirkoš, kanonýr. A co penalty?
1: Jo, nějaký jsem dal, ale vím teda, že i pár nevyšlo. Ve Francii třeba.
2: Tam jsou lepší brankáři.
1: Ale největší ostuda asi byla, že jsem nedal v kvalifikaci proti San Marínu penaltu. No, to bylo strašný vlastně.
3: To jste mohl dát hat-trick teda? No, to byl ten zápas, kde jste dal dva góly.
1: To jsem nedal, no.
3: A to bylo proti nějakému teda profesně, řekněme,
1: odborně? To byl Zedník, no, asi.
3: To byl Zedník nebo elektrikář?
0: Ne, to byl Pošťák.
1: Pošťák.
0: Pošťák to byl.
2: A co bychom za to dali teďka, kdyby někdo dal proti San Marínu hat-trick, viď?
1: Ne, ale hlavně jako je to strašně, u mě to bylo o té počkej.
2: No, se posmíváte.
1: Posmívá.
2: To houslista.
1: San Marino, no.
2: To houslista.
3: Já jsem v křeči teď.
1: Ne, že je to hlavně o té psychice asi u těch střelců, že jo, Pavlíku?
2: No je, tak když na tu penaltu, říkám, jednak jsou průběhy zápasu, když je to na začátku, když seš na konci, už seš trošku utahaný, nebo já jsem bejval od 50. minuty už utahaný trošku. Takže to je těžší samozřejmě pro mě.
1: Teď mají ty pauzy, že jo?
2: Teď mají ty pauzy, to by se to hrálo. Ale penalta prostě postavím, taky jsme se o tom bavili, prostě většinou se rozhodneš před tím, tady to tancování a poskakování, většinou to dopadne na prd, no.
3: A co vlastně dělá Sepp Maier? On tam jenom stál tak jako předkloněný, víte, před tou penaltou, koukal na vás?
0: Tak on byl známý, že měl větší rukavice, než měl ruce, takže on to měl jak popelář, ty ruce, takhle, pamatuju si, že furt dělal takhle. Já na něj koukám, říkám, ty jsi Kafka. To bylo tutový, to bylo jasný, že to dopadne.
3: No takhle, já chápu, vy jste říkal, že německy jste se učil až po tom příchodu do Rapidu. Ale chápu, že jste spolu nemluvili i z jiných důvodů teda. Bral to jako ze směšení?
0: No tak je pravda to, že já jsem to trošku nevinně, protože já jsem tuhle penaltu vlastně kop jenom proto, protože jsem viděl nejjednodušší, nejlehčí cestu k tomu vstřelit gól. Ale bohužel ty západní novináři napsali, že jsem ho zesměšnil, že jsem z něj udělal klauna, já nevím co všechno. Takže bohužel on to takhle vzal, no tak se mnou 35 let nemluvil. A jsme se potkali před 3 rokama, už byl úplně normální, ale já ho podezírám proto, že byl normální, protože už to zapomněl všechno.
3: Euro 1976 bylo posledním turnajem mistrovství Evropy, na které se musela hostitelská země, tedy tehdy Jugoslávie, kvalifikovat. Od té doby to měli a mají pořadatelé jisté. V roce 2008, kdy hostili mistrovství Evropy dvě země, tedy Rakousko a Švýcarsko, už to tam tedy bylo jasné. Rakušani na úvod podlehli Chorvatům. Takový talentovaný mladíček rozhodl to utkání ve prospěch Chorvatska, jmenuje se Luka Modrič. A pak, když hrálo Česko se Švýcarskem, tak si poslechněte, jak to bylo.
7: V polovině 70. minuty Švýcarsko-Česká republika 0-0. V permanenci teď bude levačka Marka Jankulovského. Centr do pokutového území, brankář se tam teď nedostal k míči a Jaroslav Plašil ještě může střílet, dostal se k odraženému balonu, ale na podruhé už ke střele se nedostal, takže se švýcarskému celku povedlo ubránit, ale pozor, Svěrkoš napaluje míč a je to gól! Tak to je obrovská příležitost, kterou Václav Svěrkoš také proměnil ve vedoucí branku. Obrovská radost, tak český celek teď nevím, komu může děkovat za tuto situaci, protože to bylo opravdu dar z nebes.
3: Krásný první gol Eura 2008. Uh-huh.
2: komu můžeme děkovat, asi jemu ne.
1: Já si pamatuju, že v tom zápase jsme nebyli vůbec lepší teda, s tím Švýcarskem.
3: Ale co to bylo za dobu, představte si to dneska, tehdy se psalo, že Češi proti Švýcarsku ofenzivně téměř neexistovali a bylo to jako bráno jako potupa, Češi proti Švýcarům. Dneska by to asi bylo bráno jako pochvala, že jsme hráli třeba 0-0 v 72. No.
1: Celkově ta skupina vlastně s Portugalskem a Tureckem, kdy vlastně v 75. minutě jsme ještě postupovali s tím Tureckem a ten tým byl dobrý, že se mohlo něco udělat, ale bohužel...
2: Přitom lehká skupina.
1: Jo, no, Ronaldo tam...
3: Ale tehdejší optikou vlastně je to fakt trošku bizarní, ale jako jo.
1: Jo, jo, vlastně po tom zápase s tím Švýcarskem, bylo to, pak bylo to Portugalsko, tam se počítalo, že asi to úplně nebude na 3 body. Ale když vedeš s Tureckem 75. 2-0, stačila možná i remíza tehda, nevím, jak to bylo. Tak tam Peťa Čech prostě udělal jedinou chybu v životě. Tak podběhl ten center. Ne, ne. Byla to smůla, ale ten mančaft byl výborný. No, takže škoda, že jsme vypadli.
3: No ten gol totiž Václava Svirkoše padl, pokud si to pustíte zpětně, je to třeba na YouTube, že tam, myslím, Tomáš Galásek dal dlouhatánskou takovou tu hlavičku, že to vracel do vápna a vy jste se tam objevil šajtličku.
1: Ne, on řekl podle mě jako do souboje, že vlastně chtěl jenom to nějak, ať oni jdou do brejku. Neřekl bych, že by to nahrával, ale svým způsobem to udělal dobře, že to dal jakoby tak do vzduchu a oni se jako vraceli, já jsem tam vběhl a taky to bylo štěstí, protože já jsem chtěl střílet nártem. V podstatě na no tu blížší tyčku. Ale já to řeknu, jak to je, ne. A vlastně ten Lichtsteiner, jak za mnou běžel a natahoval tu nohu, tak mi škrtl vlastně v tom nápřáhu trošku tu kopačku a byla z toho šajtle. Ale vypadalo to super, jako víš, jako, to jsem chtěl. Ale to byla ta sezona, kdy vlastně všechno vyjde.
3: Vy jste dal 15 gólů v lize za Baník.
1: Jo.
3: Mimochodem tady Pavla jste připravil o titul taky na Spartě tehdy. No.
2: A já jich mám dost, to stačí.
1: Ne, ale já myslím, že to Řepa vás připravil tehdy, ne s tím Brnem.
2: Já nevím.
1: Nevíš? Nebo... No,
2: já vím, ale jako nechceš. Nevím. Ne.
3: Psychologové říkají, že ty nepříjemné věci občas vytěsňujeme.
1: Jo, to
3: a já je občas po vledu připomínám.
2: Si to úplně nepamatoval, byl asi 5 metrů od toho. Když mu vypadnul Bestovi...
1: To bylo brzo nějak, ne? V druhé minutě?
2: To bylo ve 30. vteřině.
3: 21.
2: Tak promiň. Ve 21. vteřině to bylo.
3: A vy jste tam přijeli pak 29. kola, vy jste dával Ruda Otepka první mezi nohy po Štulkovi. My jsme na to s Pavlem koukali ve vlaku, já mu to právě...
1: Ale, a zase nás tlačili, penaltu.
2: Já jsem si objednal ve vlaku párky. Říkám, teď se nasnídám v klidu. Kousnu si do párku a on, pojď sem, hele, tady jste prohráli s Baníkem. Tady si to půz, hele, gol.
3: Já jsem to pouštěl, protože Pavel v tom utkání taky skóroval, ale jenom snižoval.
2: To poslední gol ve Spartě.
3: Pavel snižoval...
2: Pak jsem končil za týden už.
3: Počkej, Pavel snižoval na 2-1.
2: To je jedno, a měl 10 000 za gol.
3: Ale když se vrátíme k meritu věci, jenom k tomu faktu, že vy už jste, Václave, na tom Euro 2008 si nezahrál. Po tom golu. No, to mě přijde zvláštní teda. Že dneska, když repre má střelce, tak většinou chceme, aby hrál dál třeba.
1: Já to řeknu takhle, já jsem vlastně, když jsem šel před tou mistrovskou sezónou do Německa, tak mi bylo, já nevím, 19 let a nechci se nějak klubit nebo něco, ale vlastně dal jsem 11 gólů v Bundeslize, hat-trick v poháru Stuttgartu a byl jsem rád, že jsem v nominaci 21. Víš, jakože bylo strašně těžké se vůbec dostat do toho Ačka, takže já jsem byl rád, že jsem tam byl na tom Euru a samozřejmě po tom gólu jsem čekal, že dostanu třeba více šancí. Myslím, že i Milan Baroš třeba, tam bylo taková jako zajímavá situace, myslím, že dneska už to můžeme říct, že ten Milan vlastně čekal, že tam půjde místo mě, jo, že jsem střídal za toho Kolera, takže vím, že po zápase, jak už to tak bývalo, když se vyhrálo, tak jsme seděli na pokoji.
2: A koukali jsme na rozbor.
1: Rozebírali jsme to u šodovky. Ne, takže vím, že tam potom bylo něco mezi trenérem a Barem, jako že tam vysvětlovali nějak celkem.
2: Tam byl s vámi trenér, jo?
1: No, on tam potom přišel, no. Já poslouchal, jak ten Bary se stěžuje, víš, takže to tam bylo, no. Ale byla to jako legrace, super. Nejlepší byl Dino, ne, ten seděl ještě v tom zápasovým vždycky, aby byl třeba 30 piv a přišel ráno na trénink, no.
2: V zápasových trenkách.
1: Zápasových. Ne, já, super.
2: Já bych jenom tadyhle k tomu, že přijde trenér na pokoj, já si měl hroznou smůlu, vždycky...
1: ne, to nevím,
2: ale to nebylo o alkoholu, ale já jsem měl lovečák. A dřív třeba jsme byli na hotelech, kde nebyly ledničky, takže na tom zimním soustředí jsme to měli jenom zezadu za oknem, že jo. A já jsem, protože jsme na pokoji nebyli nože, že jo, takže já jsem normálně ten lovečák kousnul a nechal jsem ho tam za tím oknem a přišel trenér Kotrba, No a říká, to není možný, tady nikdo nepije a to. No a šel k tomu oknu a vyndal ten lovečák a já dělám jako, že není můj, dělám. A on, to vidím, ten otisk, ne? To nešlo uhádat, no. Takže ty nezhubneš prostě, říkám, no já bych rád, ale je tady ten lovečák.
3: Co během Eura 76 s panem Panenko nějaké přípravy, rozbory na pokoji teda?
0: Ježiš.
3: Chodil na vás trenér? Byl tam nějaký takový pes třeba mezi nimi?
0: Tak jsem.
3: Byli na vás dva ti trenéři, že jo?
0: Ne, tak více mě nám nechávali takový volný průběh, akorát jediný, co se tenkrát kontrolovalo teda dost fest, to bylo, jestli v 10 hodin jsme všichni na pokojích, jestli teda nemáme nějaký alkohol, nebo jestli nějakou návštěvu jinou a tak dále.
2: PlayStation.
0: No, to jsme hráli v kapse. Ne, takže to bylo to celkem jako nevinný, no. Já mám takový ale dobrou věc. Jeli jsme jednou z Ostravy zrovna, to je jaký náhoda, a zastavili jsme tady v těch Daskabátech, nebo jak se jmenuje, na večeři. A tak jsme se dali po zápase, knedlíčky, brabce, nebo takové, a samozřejmě pivečko, ne. A teď najednou se nám přiřítil, trenér posmíchal, začal na celou hospodu řvát, to se mi snad zdá, vy tady chlastáte pivo. Teď ti lidi okolo všichni koukali, vraceli pivo a mysleli, že nějaký špatný nebo co. Vy jste se... 3000 pokuty. Tak já jsem se ani... To mi bylo 32 let, měl jsem dvě děti. Tak já jsem se ani napil, 3000 v pytli. A teď vám řeknu ten rozdíl právě. Pak jsem šel za půl roku do Rakouska, měli jsme jako jugoslavského trenéra, výborného chlepíka, a jeli jsme někam hrát, na hotelu jsme spali před zápasem, mimo Vídeň, a najednou v 10 hodin někdo ťuká, tak říkám, no to je kontrola trenéra, to je jasný, kontroly si tady něco neděláme. Jsem odevřel, on stál, měl v ruce takový podnos velikánský, na tom podnosu bylo natočený nádherný pivo jedno, a říká, Anton, já vím, že máš rád pivo, dej si a budeš spát jako bábátko. Nedovedu si představit, co to s váma udělá jako psychicky. Jo. Já byl v strašné euforii, druhý den jsme vyhráli 4-0, já jsem dal 3 góly. Jo. No a dostal jsem přidáno teda. Takže chci říct, to, jaký je ten rozdíl mezi těm trenérem nebo tím přístupem k tomu. No. Tak jeden vám to zakazuje, druhý vám to zase jakoby naordinuje, protože ví, že vám to pomůže.
3: Já jsem nikdy nepochopil, pánové, když se ptám třeba i Pavla Horváta, že jste autory tak slavný desítek, ale máte raději 12, no.
2: Mám to bylo jedno.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
3: Každopádně pořad Desítka Pavla Horváta, když ho vysíláme v pondělí v rádiu, tak se bavíme často o lize, teď o mistrovství světa a dáváme prostor posluchačům, aby třeba zavolali se svými názory, často se ptají úplně na něco jiného, ale je to úplně jedno. Máme tady prostor třeba, aby i vy jste se zeptali, máme tady myslím někde mikrofony, pokud by někdo se chtěl zeptat, tak ve zbývajících 10 minutách tady je prostor. Ptejte se hostu, pochopitelně my můžeme pokračovat dál, protože když jsme mluvili o tom, že mistrovství Evropy 76 rozhodli pokutové kopy, tak od té doby, tedy finále mistrovství Evropy v roce 21, až rozhodli tedy takhle vypjaté chvíle, jako jsou pokutové kopy, a zrovna tedy byli zase na straně poražení ti, kteří zpívají, že se fotbal má vrátit domů, Angličani, kteří padli s Argentinci.
1: Jo, nakonec vypadli.
3: A nevím, jestli to českou duši trošku potěšilo, nebo spíš uklidnilo, ale někdo psal, že to vypadalo podobně jako Česko s jarem. Tak co?
1: Co myslíš?
3: No, jako ten styl potom, co vedli. Zeptej
2: se, Tondy na to.
3: Antonine, tak se vás zeptám, nezalezli moc si Angličani?
0: Myslíte, že je pražský jaro, jako jo? Ne, tak já jsem, musím říct, že v první poločasě myslím, že Angličani předvedli dobrou hru, byli agresivní, hodně napadali, ale je pravda to, že v druhém poločase se ten obraz hry úplně změnil. Já jsem ten druhý poločas viděl naše mužstvo přesně. Vedli jsme 1-0 a pak jsme se zatáhli, skovali se vzadu, přestali být aktivní. U nás to bylo samozřejmě nějakým herním projevem. Já bych řekl, že u těch Angličanů to bylo trošku jinak. Já jsem měl mám ten dojem, že jim došla šťáva. Že prostě už byli tak jakoby unavení nebo přeběhaní, že už potom jako už neudělali rychlej krok, a to vedlo k tomu, že Argentina je herně a fotbal je přehrála, a nakonec to dopadlo, takže že to utkání skončilo 2-1, takže... Ale říkám, hodně mi to připomnělo výkony našeho mužstva.
1: No já myslím třeba do toho gólu, že vlastně i v té druhé půli, než dala Anglie gól, tak hráli dobře, jako víš, že tlačili, chtěli taky jako ten zápas vyhrát a přesně jak říká pan Panenka, že si po tom gólu, jak kdyby dostal takovou tu českou, hele, pozor, vedem, vystřídalo se vlastně, šel tam ten stoper, že jo, tak jsem takový ten velký, vypadá jak Souček, víš, koho myslím.
3: Dan Byrne, no je to spíš já? Levý back, ale hrál tam stoper.
1: No. Takže vlastně potom, jako jak oni vyrovnali a dali ten gól, tak to bylo už vlastně, já myslím, že to prokoučovali trenér trošku, no. Podle toho, co píšou i média.
3: V historii mistrovství světa nikdy ten trenér, který nebyl z té země, nedovedl tomu mužstvo k titulu, takže Tuchel Němec, aby ještě dovedl Angličan k titulu, no.
2: To asi nedopadne zase. Já bych jenom tady k tomu tématu, jo. Vemte si někdo ten mikrofon, zeptejte se, protože pak už se nezeptáte, jo. Tamhle mladá paní nebo slečna ještě nám... Můžem.
8: Dobrý den. Jak rozumíte komunikaci Baníku ohledně sázení na odchovance Aldi z kraje v kombinaci s výměnami trenérů v uplynulé sezóně?
1: Já to přeložím.
2: To není česky.
1: Ty cipe. Co jsi říkal?
2: On to měl napsaný, jste to neviděli, on zrovna čet.
8: No, já jsem si to po včerejšku radši napsal, já jsem tady byl včera dlouho, tak jsem
1: dobře.
8: Si to radši napsal.
1: Takže otázka zněla, co říkáme na...
8: Na komunikaci Baníku ohledně sázení na odchovance v kombinaci s těma harakiri ohledně trenérů.
2: No, víš.
1: Víš? Rozumíš? Rozumíš?
2: No, taková hezká otázka, takhle by si...
1: A ptáme se koho, Pavla?
2: No, mě ne.
1: Jo?
2: Já tady úplně o těch odchovancích nemám, jako... To je na tebe.
3: Tak Baník prožil docela pestrou sezonu, Václav Venec, z hlediska teda těch odchodů přední, pak během odchodu trenéru a tak teď
2: já než
3: si to říkáte.
2: Já než si to rozmyslí, jo, já si myslím, že je skvělý, že i v té těžké situaci, v jaký Baník byl, takže ty mladí kluci do té ligy nakoukli, protože, jak se říká, těžkýma rosteš a vím, že v tu chvíli to není jako ideální ani pro ty hráče, ani pro ten tým a klub, ale pro ten rozvoj je to fantastický zkušenost, myslím si, že je to hodně posílilo a doufám já, jako odborník.
1: Nelži, tak, doufáš no, co?
2: Doufám, že jako tyhle ty mladý hráče prostě uvidíme už teďka jako stabilně v té lize za Baník.
1: Za Baník?
2: No, nebo někde jinde, no.
1: Ne.
2: V Třincu.
1: Ne, já jako ta otázka celkově, jak říká i Pavel, jo, je fajn, že tam ti mladí kluci šli i v té situaci, která byla těžká pro Baník a já si sám vzpomínám, že když jsem nastupoval v 19 nebo ve 20, tak jsem neměl takovou tu, no, ostych a jako vlastně bylo mi to celkem jedno, víš, jako že snažíš se, ale jsou tam ti starší kluci, kteří ti říkají vrať se a mají tu zodpovědnost, že tě vlastně vedou, jo.
2: Takže říkali vrať se, já jsem nestihl dojít dopředu.
1: Ne, takže potom třeba, když jsem se vrátil a hráli jsme s Baníkem o záchranu, tak jsem třeba jako měl z toho až deprese, víš, jako před tím zápasem, že jo, nešlo vyhrát a takže to člověk víc bere, takže ti mladí jsou kolikrát pomůžou v těch situacích, když hráš o záchranu někdy, že je to lepší než ti starší hráči, ale ta komunikace ještě, komunikace k čemu? K výměně trenéra?
8: Že jsem to spíše myslel tak, že jako komunikace byla, že se sází na místní hráče od chovance. Na druhou stranu na té pozici trenéra se jako vystřídali tři trenéři a až na závěr té sezóny na záchranu se tam jako poslal trenér z Bčka, který se pak úspěšně vyhodil hned poté, co zachránil Baník.
1: Pavle, ty jako trenér, řekni k tomu něco.
2: Tož to je složité.
1: Ne.
2: Ale já si myslím, pak si o tom popovídáme, jako opravdu, tohle je otázka na 10 minut a na hlubší analýzu a na tu teďka úplně nemáme čas, tím nechci říct, že to je těžká otázka.
1: Ne, ale samozřejmě, když Baník vyměnil podle mě za 9 měsíců 5 trenérů, ne 3, 5, jo, tak to logicky asi nemůže fungovat nějaké s automatizmy, že jo, trenére.
2: A taky to trošku leze do peněz, podle mě.
1: No, pak to leze do peněz. Ale jo. Samozřejmě to s tím Pepou Dvorníkem bylo zvláštní, protože v podstatě ne jen on, ale zachránil ten Baník v situaci, která byla jako těžká, takže taky jsem to nečekal, ale tam asi do toho úplně nevidíme, co tam bylo mezi vedením a trenérem. Ale bylo to překvapení pro mě.
3: Nevím, jestli tam teď nějaký dotaz. Já se chci zeptat Antonína Panenky, když tady je, co by... Nezlobte se, pamětník, ale teď se hodně mluví o Messim. Maradona taky byl dvakrát vlastně takhle ve finále mistrovství světa, jako se to teď povedlo Messimu. Na podruhé to nevyšlo, ale vy jste Maradonu snad zažili na hřišti, víte?
0: Tak já měl tu radost a možnost být na hřišti jako on, sice jako protihráč, radši bych byl jako spoluhráč, protože myslím si, že vy jsme si dobře rozuměli. Musím říct, že to bylo v době, když byla příprava na mistrovství světa a Argentina si pozvala československý národní mužstvo jako sparring partnera A v tu dobu začínal vlastně svou kariéru Maradona. On vlastně vyhrál s Argentinou mistrovství Jižní Ameriky těch Lvíčan, nebo do 23 let, nebo do 21, jak to já přesně nevím. A tam už začínal potom se prosazovat v národním mužstvu. A já musím říct, že jsme o něm sice věděli, že je výjimečný a skvělý hráč, ale když to potom člověk ví na vlastní oči, tak teprve vidí, vlastně, jaký v tom je rozdíl a jaký to je vlastně kanon ten hráč. Já mám takový jiný případ. My jsme tady měli hráče, který budete možná znát, František Štambacher. To byl hráč, který byl nasazovaný na osobní obranu některého hráče, aby prostě se neprosadil. On byl tak zodpovědný a tak fyzicky a fondově připravený, že v podstatě toho hráče vždycky vymazal. Ten hráč nekop. No a musím říct, v tomto případě Maradony, tak ten Maradona si z něj dělal trací kalendář. Musím říct jednu věc, že vědomě, myslím, že to by bylo na pozici trenéra těch spoluhráčů, oni na to byli připravení a oni vědomě prostě dělali jednu věc, že jakmile ten Štambacher stál vedle něj, jakmile ten Maradona najednou udělal rychlý 2-3 kroky doprava, doleva, dopředu a v ten moment oni mu přihráli. Oni to věděli, oni čekali do té doby, než on se odpoutá, pak mu přihráli. No a samozřejmě on měl časový náskok, takže pak, když ten balon zpracoval, tak si pak dělal, co chtěl, takže musím říct, že to byl skutečně výjimečný fotbalista.
3: Mimochodem, Antonín Panenka na mistrovství světa 82 dal 2 góly, Diego Maradona taky 2 góly, tak jenom takováhle hezká spojitost na závěr. Antonín Panenka, otázka poslední. Maradona nebo Messi?
0: Teď vás překvapím. Ronaldo. Ne, já mám rád všechny tři.
3: Ano, Pavel Horváth hrál proti Messimu. Jak ty to vidíš, Messi vyhraje nebo vyhraje Lamine Yamal?
2: Tak já myslím, že Yamala ještě uvidíme. Já bych, když už ten příběh dospěl sem, tak já bych to přál tomu Messimu, protože si myslím, že fakt jako je fantastické. Musím říct, že jsem čekal, že už to nebude takový, ale má kolem sebe skvělý hráče, ale on je ještě vejš a je to neskutečný, co předvání.
3: A bude se, Václave, na vás otázka, příštím roce snažit Baník o záchranu nebo o poháry?
1: Já věřím, že o poháry, jako asi, no když samozřejmě ta liga se tak vyrovnala a ty týmy, které mají ty finance a prostě možnosti nakupovat kvalitní hráče, těch je spousta, takže já věřím, že se vyhneme skupině o záchranu a třeba to bude lepší než musí to být lepší než leto, loni.
3: Ano, držíme palce Ostravanům, protože jsou tady velmi věrní fanoušci, ať prožijí trošku klidnější rok, než to byl ten letošní. Moc vám děkujeme za návštěvu, vám přeji, abyste si užili Kalašov Ostrava. Děkujeme, že jste přišli na fotbalový pořad v rámci hudebního festivalu a moc děkuju našim hostům, kterými byli Václav Svěrkoš.
1: Děkuju.
3: Letos jsme moc rádi, že s námi ty živé desítky objíždí Antonín Panenka, legendární autor Hloubáku.
0: Dobrý. Já teda děkuju za krásný aplaus, ale já vám ještě řeknu, mám na vás otázku. Znáte někdo nějaký vtip o fotbale? Nebo slyšeli jste někdy? Já za celý život nikdy neslyšel vtip o fotbale. Máte nějaký, nemáte?
3: Pán se tam hlásí?
0: Ten se hlásí, chce něco napít. Já se vám podělím, já jsem minulý týden slyšel první vtip o fotbale. Bylo domluvené fotbalové utkání mezi nebem a peklem. A svatý Petr říká, no to nemůžeme nikdy prohrát. Máme tady Pelého, Masopusta, Maradonu, to prostě nemůžeme prohrát. A ten čel se takhle pousmál a říká, my zase máme dole všechny rozhodčí.
3: Tak ještě prosím teda ten vtip, jestli máte.
9: Mám, snad bude dostatečně vtipný. Přijde ke svaté bráně nebeské Pele, Maradona a ptají se právě svatého Petra, jestli můžou jako stoupit a ten jim řekne, že ne, že fotbalisti prostě sem nepatří, tak zklameně odchází, ale ohlednou se a vidí právě skupinu kluků, že si kopou právě za tou svatou bránou, tak se vrátí a ptají se svatého Petra. Svatý Petře, ty jsi nám říkal, že fotbalisti tam nepatří a vidíme, že tam prostě si kluci kopou. To je kdo? A svatý Petr jenom jednoduše odvoví, to je Baník, pičo.

0: Tak pane panenko, už máte dva.
1: Miluju sebekritiku, tyhle.
0: No, a to řekl Pavel Horvá, který je s námi na Radiožurnálu Sport, hostí desítku pondělí, čtvrtek a jezdí za vámi posluchači, byl tady v Ostravě. Pavle, moc děkujeme.
1: Děkujeme moc, děkujeme. My už přetahujeme, už musíme jít, a protože nám jede vlak. Ale já samozřejmě poděkuju Honzovi Pěruškovi, protože má zase skvělý vohos, je nejlíp oblečený. V pondělí měl tričko od Pita Semprese a dneska, kdo zná Nika Slotra, já si myslím, že... Honza Pěruška, děkujeme.
0: Honza, děkujeme.

0: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a Plzeňský kraj.
1: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Penaltový král, tak to je unikátní fotbalová soutěž pro širokou veřejnost, se dnes koná nedaleko Plzně v obci Chotíkov. Akce, jejímž partnerem je Radiožurnál Sport, začala na temním hřišti v 10 hodin a na místě je také náš reportér Vladislav Janouškovec. Hezké stále ještě dopoledne.
1: Krásné dopoledne z Chotíkova, který se nachází pár kilometrů od Plzně, konkrétně v okrese Plzeň-Sever.
0: A jak to aktuálně v Chotíkově vypadá?
1: Tak momentálně probíhá soutěž kategorie kadet. Mladí fotbalisté do 18, respektive do 17 let tady začali v 10 hodin. Celkem se jich přihlásilo a prezentovalo 118. No momentálně probíhá třetí kolo, pomalu končí třetí kolo a nějakých 76-77 účastníků ještě zůstává ve hře. To znamená, že zatím dvakrát se nemýlili, tedy mohli se jednou mýlit a pokračují v soutěži. Pravidla penaltového krále jsou jasná, každý střelec jednou může nedat gól, při první neproměněné penaltě pokračuje, při druhé soutěži končí, no a kdo promění nejvíc pokutových kopů, ten se stává vítězem. Aktuálně tedy budou střílet Adam Schneberger, Jaroslav Graf a Radim Štach, střílí se totiž na tři vedle sebe postavené branky.
0: Jaký byl zájem o penaltového krále v Plzeňském kraji?
1: Jaký byl zájem o penaltového krále v Plzeňském kraji? To je otázka ze studia, kterou já předám na patrona celé akce a experta Radiožurnálu Sport Pavla Horváta. Pavle, vítej ve vysílání.
2: Dobrý den, děkuju. Tak zájem byl. Samozřejmě tím, že je to první ročník tady v Chotíkově, tak samozřejmě si myslím, že ten zájem na začátku nebyl takovej, ale musím říct, že dnešním dnem se opravdu dostavilo 118 těch holek a kluků, který tuhle tu dopolední kategorii kadet hrajou. A je to vlastně průměrný číslo, protože tam, kde v úvozovkách ten penaltový král je doma, tak tam bylo 200 těch kadetů dopoledne a ten zájem je skvělej. My jsme teďka to úmyslně stěšili, proto posluchači neslyšejí žádný reakce, protože vlastně máme vstup do rádia, tak aby byl kvalitní, tak jsme upozornili všechny holky a kluky, aby se trošku stišili a v tu chvíli ta atmosféra tady spadla, ale samozřejmě podporujou se, i si nepřejou, je to normální, ale myslím si, že postupem času, až budou ty hráči vypadávat a ten počet se snižovat, takže ta atmosféra opravdu housne a už se tam jde na vítězství.
1: U jmenu účastníků se objevují kluby jako Viktoria Plzeň, to asi nikoho nepřekvapí, Petřín Plzeň, místní FC Chotíkov, který pořádá penaltového krále, plzeňská Košutka, Křimice, Rapid Plzeň, ale jsou tady střelci z celého plzeňského kraje. Odpoledne ve 13 hodin začnou kopat dospěláci v kategorii elite. Pavle, máš kopačky, budeš se účastnit?
2: Já musím říct, že se neúčastním, protože opravdu jsem to zažil na Hukvaldech, kde jsem byl celý den v pernamenci a pak na tu soutěž úplně opravdu není síla. Není to jednoduchý, protože ten střelec, který v té dospělé kategorii vyhraje, musí dát 100% třeba přes 25 penalt, což je prostě 4 hodiny sezení, čekání, ale samozřejmě i kopání, ono pak to tempo se zrychluje a není to úplně jednoduchý. Takže já kopat nebudu, ale bude tady třeba Pavel Foss nebo Daniel Malá, fotbalista a hokejista. Nevím, jestli přijde Jarda Krací, který nám to taky přislíbil, legenda plzeňského hokeje, který má k fotbalu velmi blízko. Takže o zábavu tady bude postaráno. Máme tady i pro ty hráče, kteří třeba vypadnou, další věci na vyžití. Penaltový král prostě jede a my jsme hrozně šťastní.
1: Pavel Horvát už zmínil některé osobnosti, které jsou zároveň patrony toho krajského kola tady v Chotíkově. Mohu doplnit, když jsem se díval do té startovní listiny, našel jsem tam třeba jména českých futsalových reprezentantů, což určitě budou specialisté na penalty, takže se asi máme na co těšit. Začíná se ve 13 hodin, Pavle, zatím 95 přihlášených účastníků, takže ještě je tam kapacita, máme 2 hodinky necelé do výkopu, do začátku.
2: Ano, kapacita tam určitě je a zjistili jsme i, že někteří prostě kluci i dámy, pozor, jsou trošinku leniví a nechce se jim registrovat online, tak se registrují na místě, což samozřejmě je možný, ale malinko se to natahuje, protože tady budou muset čekat v takové frontě. Nicméně i na tu kategorii kadet vlastně přišlo 20 dětí až na tu poslední chvíli, pravděpodobně pro poslední rozhodnutí, ale nám to nevadí. My jsme samozřejmě rádi, že ty děti tady jsou a i ty dospělí samozřejmě jsme rádi a tam ty emoce jsou ještě daleko větší.
1: Tak se necháme překvapit, kolik dospělých ještě dorazí, možná někdo z posluchačů Radiožurnálu Sport. A ještě otázka na závěr, Pavle, ty už si to trošku naznačil, jak se ti zatím líbí výkony dětí a nejenom střelců, ale i těch více než 10 gólmanů. Teď momentálně budou tedy střílet Filip Blažek, Sebastian Rajčán, Jan Prucha. Ale co golmani?
2: Hele, musím říct, že ty golmany obdivuju, protože tady jsou mlátěj 4 nebo 5 hodin v kuse, jako už se rozsvičovali. Musím říct, že to je dřina, ale vlastně fakt jsme rádi. Já řeknu jenom takový krátký příběh, kdy za náma přijde maminka, řekne děkujeme moc za takovou akci, takhle dlouho snad nikdy nebyl bez telefonů, tak si vlastně uvědomíme, čeho jsme tady dosáhli, že ty děti opravdu jako celý den ten telefon nehledají. Takhle jedou harlejáři, já je zdravím. Ty děti celý den ten telefon nehledají a mají tady vozávou postaráno a takhle vlastně my jsme vyrůstali, takže to byl trošku i ten cíl té akce, aby ty děti nakoukly do toho sportu, do toho přátelství na tom hřišti a našli si různý zábavy, takže já si myslím, že je to fakt jako smysluplná akce, která ještě všechny baví.
1: Říká expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát, se kterým se loučím a loučím se tady také z Chotíkova, kde na akci penaltový král v kategorii kadet momentálně probíhá čtvrté kolo. V soutěži zůstává 68 posledních úspěšných střelců a účastníků. Z Chotíkova Vladislav Janouškovec, radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Coldplay doznívají ve vysílání radiožurnálu Sport v 11 hodin a 22 minut. Teď opět o fotbal, protože nováčka první ligy Artis Brno posílil švédský fotbalista Adam Karlén, který přišel z nizozemského klubu Excelsior. 26-letý hráč je podle klubového webu typickým defenzivním záložníkem a může také nastoupit ve středu obrany.

Od pondělí naplno začne tenisový turnaj Live Sport Prague Open. Právě teď se ale hraje už kvalifikace a tu rozehrála i Linda Fruhvirtová. Ta aktuálně vede v prvním setu proti Australance Micicové 4-1, takže věřme, že tohle tažení dotáhne do vítězného konce.

0: Radiožurnál je 11:30. A zprávy má Kateřina Cousidisová.
1: Hasiči i záchranáři dál zasahují u čelní srážky dvou autobusů u Lechovice na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 40 lidí. Na místě je 13 záchranářských posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník. Podle velitele znojemských hasičů Jana Kutnera je 30 lidí zraněných lehce a 9 má těžká a středně těžká zranění.
2: Ve fázi už teďka transportu distribuujeme zraněný směr Znojmo, směr Brno. Celá komunikace bude více jak na 2 hodiny určitě uzavřená, je to hlavní tah Brno Znojmo.
1: V Bratislavě začne festival menšin Duhový Pride. Letošním tématem je odvaha, podle organizátorů proto, aby se queer lidé nebáli na Slovensku žít svobodně. Součástí akce je i pochod městem za práva LGBT lidí. Čas začátku není z bezpečnostních důvodů předem známý. Loni se festivalu podle pořadatelů zúčastnilo 14 000 lidí. Spojené státy spustily další vlnu úderů na Irán. Na sociální síti X o tom informovala americká armáda s tím, že cílí na vojenské kapacity tamního režimu. Irán čelí útokům už 7. noc v řadě. Výbuchy hlásí například jeho iránské přístavní město Sirík. Pokud budou údery pokračovat dalších několik dní, hrozí Irán totální ofenzívou. Sport. Nováčka šance ligy Jartis Brno posiluje švédský fotbalista Adam Karlén. 26-letý hráč přichází z nizozemského klubu Excelsior. Karlén je podle klubového webu typickým defenzivním záložníkem. Může ale nastoupit také ve středu obrany. Ligová premiéra čeká Jartis 27. července doma proti Mladé Boleslavi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i v Posázaví, uzavřená silnice 53 u Lechovic. Na D1 z Prahy do Brna sledujeme silnější provoz nejprve před omezením na Šmejkalce. Zpomaluje se za sjezdem na Popovice okolo 19. kilometru. Pak se jede dlouho plynule a brzdí se opět až u sjezdu na Vlašem na 49. kilometru. Odtud se nesouvisle popojíždí téměř celým Posázavím. Až za sjezd na Ledeč na kilometr 68 zdržení nabíráte pouze vlivem silnější dopravy. 53. spojnice Pohořelic a Znojma na obchvatu Lechovic stále v obou směrech uzavřená. Na místě zasahují záchranáři u vážné nehody dvou autobusů. A jak jste slyšeli ve zprávách, přistál tam i vrtulník letecké záchranné služby. Náhradní trasa pro osobní auta vede přes obec, pro nákladní vozidla o něco delší, silnicí 414 přes Čejkovice a Borotice. A 34. z Pelhřimova do Humpolce, popojíždí se tam v obou směrech dlouhé kolony před omezením u Komorovic. Trasu z Pelhřimova projel náš zpravodaj.
5: Je to tak za 45 minut, jo. Je to tady úplně tragédie, ty semafory, je tady špatný interval.
4: A směrem z Humpolce se brzdí kousek za D1, zdržení přibližně 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Česká volejbalistka Helena Grozer posílila Panionios z Atény a v 37 letech si vyzkouší další zahraniční angažmá. Dlouholetá reprezentační opora na postu smečařky působila na klubové úrovni v Itálii, Turecku, Rusku, Polsku, Číně, ve Vietnamu a naposledy také v Portoriku. O příchodu trojnásobné české volejbalistky roku informoval šestý celek předchozího ročníku řecké ligy na sociálních sítích.

0: James Arthur ve vysílání radiožurnálu Sport v 11 hodin a 40 minut. Teď o atletice, protože ta česká potvrzuje, že má aktuálně velkou zásobárnu mladých talentů. Kladivář Josef Pazdera ovládl finálovou soutěž na dorosteneckém mistrovství Evropy v italském Rieti a s podrobnostmi je teď ve studiu Jakub Marek. Vítej.
1: Hezké dopoledne. Na šampionátu atletů do 18 let vyhrál Josef Pazdera navíc v osobním a také národním rekordu 79 metrů a 7 cm, když překonal 29 let starý výkon Lukáše Melicha.
2: Začal jsem slušně prvním pokusem 71 a potom už to prostě šlo skvěle, každý hod byl parádní. Nečekal jsem úplně takovou formu, věděl jsem, že když se mi to povede, tak na ten český rekord mám, ale 79 je fakt daleko.
1: To říkal až překvapený Pazdera poté, co suverénně ovládl finále dorosteneckého evropského šampionátu. Celkem čtyřikrát v něm vylepšil své maximum a druhého Řeka Kasavita se porazil o skoro 4 metry.
0: A co další české naděje v Rieti?
1: Medailové ambice měla i sprinterka Klára Kaděrová, ta vyhrála své semifinále časem 11,48 sekundy, ale ve finále na něj nenavázala a z dráhy tak odcházela dost zklamaná s šestým místem. Velká očekávání ale má česká výprava na ženské čtyřstovce překážek, tam má za sebou rozběh výjimečně talentovaná Linda Bodková, ta byla ještě loni v žákovské kategorii, ve které překonala české rekordy na 150, 300 a 800, pak na 100 a 200 překážek a také v 7 boji. Skutečně mimořádný talent. No a Bodková je teď prvním rokem dorostenku a v rozběhu v Rieti s vypuštěným závěrem deklasovala konkurenci a víc než o sekundu vylepšila rekord šampionátu právě v běhu na 400 metrů překážek a dnes podvečer jí čeká ještě semifinále. Doufejme, že i zítra finále a právě o své možné nástupkyni mluvila na konci května ve vysílání radiožurnálu Sport Zuzana Hejnová.
3: Ona překonává jeden český rekord za druhým na všech vlastně tratích, co se postaví. Už 200 překážek běžela hrozně rychle, je rychlá a zároveň i vytrvalá, takže má všechny předpoklady pro to běhat 400 překážek hodně rychle. Taky záleží na tom, jak se bude dál zlepšovat, jestli jí to dál bude bavit, jestli bude mít dobrý vedení tréninkový a vydrží zdravá, tak myslím si, že by se mohla vydat v mých chlepějích, co jsem tak se bavila i s ní, i s trenérem, tak by se chtěli soustředit právě na tuhle trať, že by to měla být její hlavní disciplína.
1: Mluví dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová o teprve 16-leté Lindě Bodkové, která je velkou favoritkou právě této disciplíny na evropském dorosteneckém šampionátu, přestože ve startovním poli patří mezi ty nejmladší atletky. Semifinále v Rieti čeká dnes v 17 hodin a 50 minut.
0: O atletických talentech teď mluvil ve studiu radiožurnálu Sport Jakub Marek. Díky.
1: Díky, hezký den.

0: 11 hodin a 47 minut posloucháte Radiožurnál Sport a teď možná lehce netradičně, protože Lomnice nad Lužnicí je město v Jihočeském kraji, kde sportovci mají za prvé výborné zázemí a za druhé se o svá sportoviště také velmi pečlivě starají. Zkrátka Lomnice nad Lužnicí je město, které žije sportem. Ano a víc už nám prozradí Kamil Jáša. Kamile, vítej ve vysílání.
1: Hezké poledne.
0: Mohli bychom začít připomenutím sportovních osobností, které se v Lomnici nad Lužnicí narodily?
1: Osobně bych vybral dvě, určitě fotbalista Havel, který hrával v Dynamu České Budějovice, tam zanechal opravdu velkou stopu, a nebo hokejista Norbert Král, asi si ho možná budou pamatovat ti dříve narození. Norbert Král dokonce hrál na kanadském poháru nebo na mistrovství světa. Já jsem měl to štěstí, že jsem si jednou právě o něm povídal s Petrem Šťastným, slavným slovenským hokejistou, a on si opravdu pamatuje právě Norberta Krále, rodáka z Lomnice nad Lužnicí. No a se mnou u mikrofonu je Petr Krejník, starosta města Lomnice nad Lužnicí ze strany Lomničtí nezávislí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Platí to, Norbert Král, že je osobností vašeho města?
2: No, samozřejmě to platí a shodou okolností v letošním roce naše zastupitelstvo při udílení cen jemu za celoživotní vlastně činnost, jak sportovní, tak nesení dobrého lomnického jména, udělilo cenu starosty města a na Lomnické pouti v červnu jsme zrovna jemu osobně předávali tuto cenu a bylo to velmi příjemné.
1: To říká Petr Krejník, starosta města Lomnice nad Lužnicí. Já jenom doplním, že Norbert Král dokonce střelil jeden z gólů za Československo na kanadském poháru. Vy jste byl na olympijských hrách v Paříži, tam jsme se i potkali, byl jste na mistrovství světa ve fotbale, inspiroval jste se pro Lomnici?
2: Shodou okolností jsem dostal tu šanci dostat se na zápasy v Atlantě naší české reprezentace a do Mexico City, což byl pro mě obrovský zážitek a inspirace pro mě byla to, jak mexičtí fanoušci a vůbec obyvatelé města Mexico City žijou se svojí republikou, se svým městem a se svojí reprezentací. To byl úžasný zážitek.
1: Vy jste předsedou komise mládeže v okrese Jindřichův Hradec, říkám to správně.
2: Ano.
1: A v tomto nebo z tohoto pohledu platí to, co zaznělo ze studia, že se tady staráte o mládež, staráte se o sportoviště. Tady vlastně nedaleko nás je poměrně nová sportovní hala.
2: Právě okresní fotbalový svaz Jindřichův Hradec mě pomohl se zajištěním lístků, Leprčino mi je nabídl. A bylo to taková odměna toho, jak s tou mládeží tady posledních, řekněme, 8 let pracujeme, tak jak vlastně se snažíme na okrese Jindřichův Hradec využívat veškeré občanské povinnosti měst a obcí, například Nové Bystřice, například i Kunžaku, třeba tělocvična. A v poslední době právě využíváme i naší novou sportovní halu, která vznikla v roce 2024 a probíhají tady skvělé zimní turnaje a pak tady probíhají také náborové akce okresních výběrů, jak chlapců, tak dívek.
1: Ve vysílání Radiožurnálu Sport se snažíme informovat o všech sportech, nejenom o fotbale a o hokeji, ale platí v Lomnici, že fotbal je sportem číslo jedna.
2: Je to jasná jednička. Historicky tady ještě kolem před druhou světovou válkou a těsně po ní byl lední hokej, ale přírodní podmínky tomu nenahrávaly, nikdy tady nevzniklo umělé kluziště, takže fotbal je jednička a do budoucna je jasné, že jedničkou bude.
1: A projekty cílíte na mládež?
2: Jednoznačně. My opravdu cílíme zejména na mládež, cílíme projekty, máme tady projekty se základní školou, kde máme jednu hodinu pohybové výuky na nižším stupni. Navíc platíme jako zřizovatel, takže přispíváme i nad rámec finančních prostředků, co dává MŠMT, protože pohyb a výuka pohybem pro nás extrémně důležitá. A jestli z toho vyjde fotbalista, nebo z toho vyjde házenkář nebo veslař, nám je jedno, ale potřebujeme a chceme a podporujeme jako město, aby děti sportovaly.
1: Tak na to se s dovolením zeptám ještě jednou. Normální klasický týden ve škole, v základní škole na prvním stupni plus jedna hodina tělocviku?
2: Plus jedna hodina, není to právě tělocvik, je to výuka pohybem, prosím, nepleťme to. Je to o tom, že vlastně hodina angličtiny, hodina přírodovědy se přesune do například sportovní haly nebo na veřejné sportoviště a ta výuka tam probíhá právě v anglickém jazyce při pohybu, při běhu a třeba ty děti celou hodinu na sebe mluví anglicky.
1: A pamatují si děti víc slovíček, když se u toho
2: daleko hýbal? Daleko víc, protože je to baví a vlastně pro ně je to vlastně odskočení si trochu do jiného světa, je to pro ně přirozené a ty výsledky už dneska máme. Jedna naše třída, ta třetí třída je sledována Univerzitou Karlova, je testována a tam se opravdu zdá a potvrdí se to v srpnu, myslím, že přijdou první výsledky, ty jejich kognitivní vlastnosti se výrazně zlepšují.
1: Říká ve vysílání Radiožurnálu Sport starosta města Lomnice nad Lužnicí Petr Krejník. Díky a věnujte se tady všem lomnickým krásný program, mimochodem stará auta, to je tradiční věc.
2: Je to tradiční věc, šestiletá už a je čím dál větší, je tady čím dál více lidí, tak jsme taky moc rádi, že se to daří.
1: Díky, hezkou sobotu.
2: Naschledanou.
1: Z Lomnice nad Lužnicí Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Je 12 hodin. Poslechněte si hlavní zprávy.
1: U Lechovic na Znojemsku se dopoledne čelně srazili dva autobusy, záchranáři ošetřili 40 zraněných. Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů, přidávat chce každých 5 let lidem nad 80 let. Fotbalisté Anglie se pokusí vybojovat druhou medaili v historii mistrovství světa. O bronz si večer zahrají s Francouzi. Bude oblačno, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů. Je sobota 18. července. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: U Lechovice na Znojemsku havarovaly dva linkové autobusy s cestujícími. Srazily se čelně. Jde o mimořádnou událost druhého stupně. Na místě stále zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Silnice mezi Znojmem a Brnem je zavřená. Víc teď řekne redaktor Jan Duchoslav.
3: Na místě je zhruba 40 zraněných, říká mluvčí záchranářů Michal Botová.
4: Toho čtvrtina by měla být zraněných středně těžce. Ta čísla budeme postupně upřesňovat, tak jak ty pacienty budeme předávat.
3: Na místě zasahuje 13 záchranářských posádek, velkokapacitní sanitka a vrtulník. Na místě jsou i znojemští hasiči, říká jejich velitel Jan Kutner.
5: Máme tady jednotky z prvního stupně, profesionální stanice Pohořelice, Znojmo, Rušovaný, dobrovolné jednotky. Celá komunikace bude více jak na 2 hodiny určitě uzavřená, je to hlavní tah Brno-Znojmo.
3: Auta přijíždějící od Znojma musí uzavřený úsek objet přes Božice. Auta od Brna musí sjet ze silnice na Mackovice. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí se ale chystá projednat novelu o navyšování penzí v souvislosti s věkem. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let lidem od 80 let a ne od 85 jako od teď.
6: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
7: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
6: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
8: Pak to budeme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
6: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: Americká armáda útočila 7. noc v řadě na cíle v Iránu. Teherán tvrdí, že při úderech na jihu země zemřeli 3 lidé a nejméně 8 je zraněných. V odvetě Irán poslal rakety na vojenské cíle v regionu. Kuvajt ale tvrdí, že zasáhl elektrárnu a odsolovací zařízení.
9: Výbuchy po amerických úderech byly podle iránských agentur slyšet na jihu a ve středu země. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě tvrdí, že zasáhly podzemní sklady zbraní, vojenskou infrastrukturu a sladovací stanoviště. V regionu teď působí přes 50 tisíc amerických vojáků. Iránské revoluční gardy vyhrožují, že na pokračování amerických úderů v dalších dnech Irán odpoví rozsáhlými útočnými operacemi. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Irán v noci zaútočil na Kuvajt, Jordánsko, Bahrajn i Katar. Mezinárodní letiště v Kuvajtu kvůli tomu bylo mimo provoz.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
10: Víme, co se děje u vás.
1: Kvůli bourání 2 mostů u Ořechu v noci řidiči neprojedou po pražském okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Objízdná trasa povede po Strakonické ulici, Strahovským tunelem a Patočkovou ulicí. Uzavírka začne v 7 hodin večer a potrvá do zítřejší 11. hodiny. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové se na místě začnou stavět 2 nové mosty.
11: S pracemi na nových mostech začneme hned po demolici. Nárazově kvůli tomu mezi Slivencem a Ořechem omezíme provoz na režim 2+2. Celkové náklady na jejich přestavbu vyjdou na téměř 207 milionů korun.
1: Americký minister vnitřní bezpečnosti Mark Vain Mullen varoval federální státy kvůli podzimním volbám. Těm, které nepředají citlivé údaje o voličích, hrozí podle něj postih. Informuje o tom agentura AP. Spojené státy čekají v listopadu volby do části kongresu, tedy sněmovny, reprezentantů a třetiny senátu.
12: Ministr vnitřní bezpečnosti Mark Vain Mullen uvedl, že neoprávněných voličů jsou tisíce.
13: Identifikovali jsme 250 tisíc lidí bez amerického občanství, kteří se registrovali k volbám ve 4 státech.
12: Týká se to Nevady, Pensylvánie, Kalifornie a New Jersey. Minister neupřesnil, na základě jakých kritérií resort k údajům dospěl. Soudy už dříve zablokovaly snahu současné administrativy získávat seznamy registrovaných voličů v jednotlivých státech. Téma bezpečnosti voleb ve čtvrtek znovu otevřel prezident Donald Trump. Helena Berková, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump hrozí Kanadě zavedením nových cel kvůli toxickému kouři z tamních požárů. Hoří hlavně v provincii Ontario. Oheň zabíjí a ničí majetek a dým zamořuje vzduch i daleko na jihu. Nezdravý vzduch tak dýchají desítky milionů Američanů. Hrozí i problémy při finále mistrovství světa ve fotbale.
14: V New Yorku i za řekou Hudson v New Jersey, kde mají fotbalisté Argentiny a Španělska zítra hrát o titul mistrů světa, se situace během pátku zlepšila. Znečištění už je mírnější, ale stále hraniční s nezdravými podmínkami a s nejasnou předpovědí, i když pořadatelé věří, že pomůže i očekávaný déšť. Americký prezident Trump hrozí Kanadě kvůli splodinám z požáru novými cly a jeho spojenec v Senátu, republikán Bernie Moreno, připravuje sankční zákon. Kanadský premiér Mark Carney Američany upozornil, že to oni ustupují od ochrany klimatu, která má být podle něj společnou snahou právě i jako prevence častějších a ničivějších požárů. Z New Yorku Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: V Ostravě dnes skončí letošní ročník festivalu Colors. Hlavní účinkující je držitelka dvou cen Grammy, novozélandská zpěvačka Lord, a hostem Radiožurnálu bude ještě předtím prezident Petr Pavel. Další informace má reportérka Marta Pilařová.
15: Dalším dnešním headlinerem je Teddy Swims a zahrají i čeští Gufrau. Ti doprovázeli fanoušky sem na Colors of Ostrava ve speciálním vlaku. Budou u toho i mnozí seniori, ti mají dnes vstup zdarma a už jsme je viděli i mezi prvními u festivalových bran. V pátek v areálu silně pršelo. Žádné výraznější stopy to ale nezanechalo. Jen před některými stánky vidíme louže. Dneska možná taky spadne pár kapek, ale neočekáváme takové vedro jako v minulých dnech. Z Colors of Ostrava Marta Pilařová, Radiožurnál.
16: Sport. O bronzové medaile se na mistrovství světa ve fotbale utkají Francie s Anglií. Výkop je na programu ve 23 hodin na celý zápas odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál z něj nabídne reportážní vstupy. Světové trojky Francouzi na turnaji v Zámoří poprvé prohráli až se Španěli v semifinále. Stejně tak čtvrtý tým žebříčku Angličané. Ti navíc ještě v 85. minutě nad Argentinci vedli. Stoper John Stones na předzápasové tiskové konferenci v Miami přiznal, že hodit za hlavu poslední porážku je těžké.
17: Od toho zápasu jsem hodně času trávil tím, že jsem si v hlavě rozebíral všechny možné scénáře a přehrával si akce, abych si uvědomil, co se dalo udělat lépe. Ano, nejsme v ideálním rozpoložení, je složité se přesto přenést. Tyhle emoce ale ustanou a myslím, že právě před bojem o bronz. Na ten se teď musíme soustředit. Máme další šanci. Chci medaili, tu se mi domů zatím nikdy přivést nepovedlo.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Zdržení na D1 u Mirošovic, ucpaná trojka před Benešovem. Dálnice D1 z Prahy do Brna se plní před sjezdem na Benešov okolo 20. kilometru. Pomaleji se jede až k omezení na Šmejkalce. Pak sledujeme silnější provoz od sjezdu na Zruč z 55. kilometru až k Humpolci na 90. Je to pouze provozem, popojíždí se hodně nesouvisle, chvíli plynule, pak se zase brzdí do zastavení. Trojka z Prahy do Tábora, ucpaná mezi Mračí a Benešovem, kolona je na více než půl hodiny. Silný provoz pokračuje i dál až k obchvatu Olbramovic. V Praze na hlavní části okruhu z D1 k letišti se jede hodně přes půl hodiny od Barandova z 16. kilometru až na 21. U Stodulek řeší nehodu. 53. z Pohořelic do Znojma na obchvatu Lechovic stále v obou směrech neprůjezdná kvůli vážné nehodě dvou autobusů. Uzavřená v obou směrech i dvojka z Prahy do Kutné Hory kvůli nehodě u Kostelce nad Černými lesy a 34. směrem z Pelhřimova do Humpolce před omezením u Komorovic půlhodinové fronty v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
18: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno, ojedinělé, během nepřechodně místy čekáme přehánky nebo taky bouřky. Večer bude pak oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy bude tepleji, tam naměříme kolem 30 a na horách dnes většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
20: Krásný den, je 12 hodin a 9 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. No a začneme tenisem, protože Barboru Krejčíkovou dnes čeká další docela důležitý zápas, protože na turnaji v řeckých Aténách bude hrát semifinále proti Dance Tausonové. Jejich duel začne ve 20 hodin a ještě před nimi se pak utkají řekyně Sakariová s Kornejovou, takže to je ta druhá semifinálová dvojička. No a také už jsou rozehrané zápasy kvalifikace na další tenisový turnaj Live Sport Prague Open, ten se naplno rozjede v pondělí, ale Lindě Fruhvirtové se kvalifikaci zatím vede docela dobře, ovládla první set v poměru 6-3, v tom druhém zatím tedy prohrává, ale jenom těsně, a to v poměru 3-4.
21: Radiožurnál Sport
22: a Markéta Salaj-Svozilová.

0: Skupina U2 a asi jejich největší hit With or Without You dozněl na radiožurnálu Sport ve 12 hodin a 15 minut. V hlavní zpravodajské relaci jste slyšeli o tom, že se dnes v rámci mistrovství světa ve fotbale odehraje předposlední utkání o bronz, a to mezi Francií a Anglií. Ve 23 hodin ho nabídneme v přímém přenosu na radiožurnálu Sport a úzce s tím souvisí také náš seriál, kde se tento týden věnujeme novinkám a neočekávaným událostem, které přinesl právě probíhající šampionát. Jednu nevídanou věc předvedl třeba americký prezident Donald Trump.
1: Yes, I asked for a review by FIFA.
2: Trumpova slova prolétla fotbalovým světem jako nečekaný šok, když přiznal, že telefonoval s prezidentem FIFA Giannim Infantinem. Záměr amerického prezidenta byl jasný, aby FIFA přezkoumala a pokud možno odpustila jednozápasový trest pro Folarina Balogena, kterého Trump hájil.
3: Neudělal nic špatně, navíc je to náš nejlepší hráč, nebo jeden z nejlepších hráčů. Dali mu červenou kartu. Nevěděl jsem, co to znamená. Myslel jsem si, že nic moc. Pak jsem se doslechl, že nemůže hrát další utkání. To je hodně nefér. Jak můžete hráče potrestat absencí v zápase, který se ani neodehrál? To přece nejde.
2: Ve fotbale je to běžná praxe. Trump se tomu přesto divil a často opakoval, že sportu velmi dobře rozumí. Druhý šok přišel, když FIFA skutečně Balogena omilostnila a americký útočník rázem mohl hrát v osmifinále světového šampionátu proti Belgii. UEFA to nazvala překročením červené linie. Navzdory vlně kritiky se ale nic nezměnilo, tedy až na podporu fotbalových fanoušků. Do té doby sympatický americký tým ztratil spoustu příznivců z ostatních zemí. Svět fandil Belgii, včetně našeho experta a bývalého reprezentanta Pavla Horváta.
4: Myslím, že jsem fandil Belgičanům i s tím podtextem tam té zrušené červené karty. Myslím si, že spousta fanoušků cítila křivdu a myslím si, že to dopadlo tak, jak mělo.
2: Belgie vyhrála 4-1 a suverénním výkonem vyřadila v Seattlu domácí Spojené státy. A rudí ďáblové si triumf náležitě vychutnali. Snad to vnímali i jako pomstu Donaldu Trumpovi. V kabině Belgičanů zněla po postupu do čtvrtfinále jedna z oblíbených písní amerického prezidenta. A Belgičani tancovali. Střídavé, mírné pohyby pokrčenými pažemi do stran, tak jak to často dělává Trump na svých mítincích. Belgičané potom dotancovali ve čtvrtfinále mistrovství světa po porážce s pozdějšími finalisty ze Španělska. Na odplatu Spojeným státům ale jen tak nezapomenou. Adam Procházka, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

Po skupině Green Day budeme na radiožurnálu Sport mluvit o tenise, protože už odstartovalo Live Sport Prague Open, které se tentokrát hraje po relativně dlouhé době na Štvanici, nikoli v pražské Stromovce. Radiožurnál Sport od pondělka, kdy začne hlavní část turnaje, tak se bude pravidelně hlásit přímo z místa. V tuhle chvíli už se ale hrají kvalifikační zápasy, a to opravdu s hojnou českou účastí. S trochou nadsázky bychom mohli říci, že v každém druhém zápase je česká vlaječka. Aktuálně hraje Linda Fruhvirtová proti Australance Mičičové a Češka vyhrála první set 6.

0: A po skupině Def Leppard radiožurnálu Sport krátce o motorismu a konkrétně Formuli 1, protože šampionát se přesunul do Belgie. Třetí trénink na belgickou Grand Prix na okruhu ve Spa-Francorchamps začne za několik málo minutek a pokud jde o kvalifikaci, tak ta odstartuje v 16 hodin na radiožurnálu Sport. O tom samozřejmě budeme informovat. Doplním, že v pátečních trénincích byl suverénně nejrychlejším jezdcem Kimi Antonelli, tedy lídr současného seriálu mistrovství světa.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.

0: Žurnál je půl jedné a vysíláme zprávy. Oba řidiči autobusů, které se dnes dopoledne srazili u Lechovice na Znojemsku, měli negativní zkoušku na alkohol. Radiožurnálu to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Policisté teď příčinu vyšetřují. Podle Hrůzové autobus jedoucí po hlavní silnici narazil do druhého, který vyjížděl z vedlejší.
1: Právě nehodě došlo tak, že řidič jedoucí po hlavní silnici z Brna na Znojmo se narazil čelně do boku druhého autobusu, který vyjížděl z vedlejší komunikace. Provedená dechová zkouška u obou řidičů je negativní. Policisté z oddělení z dopravních nehod provádí šetření, vyměřování a podobně.
0: Při nehodě se zranilo 40 cestujících, z toho 9 těžce a středně vážně. Začínající ředitelé škol nově čeká delší příprava. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard, který představilo ministerstvo školství. V bývalém koncentračním táboře Romů a Sintů v Hodoníně v Kunštátu na Blanensku archeologové odkrývají pozůstatky vězeňských baráků. Našli například nábojnice nebo knoflíky z vězeňského oblečení. Mezi lety 1942 a 45 táborem prošlo skoro 14 lidí. 207 jich tam zemřelo. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková zůstává na premiérovém ročníku turnaje v Aténách ve hře o titul. Po vítězství 2-0 na sety nad úřadující olympijskou vítězkou Číňankou Cheng nastoupí asi ve 20 hodin v semifinále proti Dánce Tausonové, která vyřadila Sáru Bejlek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na pražském okruhu uzavřená nejen 53 u Lechovic. V Praze na okruhu ve směru z D1 k letišti čekejte velmi dlouhé zdržení. Více než půlhodinová kolona popojíždí už na výjezdu z Lochkovského tunelu z 15. kilometru a sune se přes omezení u Barandova. Jede se pouze pravým pruhem až k nehodě těsně za sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru zasahují u střetu dvou osobních aut. Na okruhu naberete zdržení i z druhé strany od letiště. Kolona od sjezdu z dálnice D5 se vleče mezi 23. a 18. kilometrem, i tam ztratíte bezmála půl hodiny. Uzavřené silnice prvních tříd hned několik. Jako první zmíníme 53 mezi Pohořelicemi a Znojmem. Na obchvatu Lechovic pokračují s odklízením následků po vážném střetu dvou autobusů. 4 ze Strážného do Strakonic neprůjezdná před Vimperkem, vyprošťují tam havarovaný kamion. A 27 z Plzně do Žadce se nedá projet, kousek za dálnicí D6. Na úrovni Kolešová vážná havárie motorkáře, na místě záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy, přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: New Radicals doznívají ve vysílání radiožurnálu Sport 12 hodin 37 minut v době, kdy se z Vinohradského studia přemístíme po rozhlasových linkách na západ Čech. V Chotíkově nedaleko Plzně probíhá další zastávka akce Penaltový král, jejímž partnerem je i radiožurnál Sport, a kde můžete často vidět našeho fotbalového experta Pavla Horváta. Jak to na místě aktuálně vypadá, tak to nám řekne reportér Vladislav Janouškovec, který by neměl být sám. Hezký den.
1: Hezké odpoledne z Chotíkova, kde vrcholí soutěž v kategorii kadet. V penaltovém králi z původních 118 účastníků už zbývají soutěži poslední 4. Jakub, Tomáš, Martin a Ondřej, uvidíme, kdo z nich si odnese tu prémii 5000 korun pro vítěze. No a ve 13 hodin začne soutěž kategorie elite. Jejím patronem je muž, kterého teď tady mám u mikrofonu. Je to Pavel Forst, mistr České fotbalové ligy z Plzní a Slávy, který za pár minut také bude usilovat o titul penaltového krále. Pavle, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne vám přeji.
1: Jak se těšíte na soutěž v penaltách tady v Chotíkově? Přijal jste si pro vítězství?
2: No, těším se hrozně a samozřejmě já každou soutěž jdu vyhrát, takže přijal jsem si pro vítězství.
1: Před soutěží jste absolvoval s nadsázkou soustředění v zahraničí, popište.
2: Jo, tak já jsem do zahraničí jsem trošku odreagoval od fotbalu, abych si trošku srovnal myšlenky a byl nachystaný na ty penalty, protože to je samozřejmě psychicky náročná disciplína. Jo.
1: Byla to vždycky pro vás psychicky náročná disciplína, když jste měl kopat penaltu v nějakém soutěžním zápase?
2: No, tak samozřejmě vždycky nějaký ten tlak tam je, ale spíš to bylo vždycky nejhorší v derby, si myslím. No.
1: Proč v derby, v dresu Slávie?
2: No, bylo, no, prostě já vlastně jsem kopal jednu penaltu v derby a nedal si mi, takže pak už jsem radši chodit nekopal jako v derby, ale prostě ten tlak je tam takový větší trošičku a prostě jsem to nedal. No.
1: Jaké je vaše oblíbené zakončení v rozstřelu, prozraďte?
2: Jo, to je takový složitější, protože já během té kariéry tak já jsem vyzkoušel spoustu možností, ale momentálně zkouším, že se spíš dívám na golmana, čekám, jestli se pohne nebo ne, ale občas mi to teda nevyjde, no, tak uvidíme dneska.
1: Pral jste se o to, abyste mohl ty penalty kopat do vaší fotbalu?
2: No, já kopal vždycky, já jsem nikomu nepustil, já jsem si vzal míč a šel jsem je kopnul, já jsem se s někým nebavil, jako jedno, jestli byli starší hráči, protože penalta musí kopat útočníci a i když jako trénu, jako trenér, prostě ať je to jak chce, jde vždycky kopat útočník, i kdyby nedal, tak jde další kopat a bude kopat do kavadí, prostě dá.
1: Tak dneska těch penalt v Chotíkově uvidíme ještě spoustu a já se zeptám na zítřek. Vyvrcholí mistrovství světa, finále, souboj Španělsko-Argentina. Uvidíme pokutové kopy podle Pavla Forsta?
2: Tyjo, no, mám trošičku, dal jsem si 1-1, že bude, ale samozřejmě tam nikdy nevíme, co ten náš genius Messi udělá. Takže uvidíme ten zápas, ale myslím si, že to bude vyrovnaný zápas, určitě zajímavý. Ale já doufám, že kdyby došlo na penalty, tak si myslím, že by to bylo super. Uvidíme, no.
1: Komu byste věřil v těch penaltách?
2: Já tak nějak nevím, no. Messi, prostě ten Messi teďko na tom mistrovství získal hrozně. A já bych mu to prostě přál, aby to prostě úplně dovršil tu kariéru jako tím titulem a byl by úplně prostě top.
1: Ten šampionát je soubojem velkých jmen i v tabulce střelců, zmíněný Messi, Mbappé, Haaland, Kane. Kdo je z nich vašemu srdci nejbližší? Je to právě Messi?
2: No to ne, to určitě ne. Já jako Harry Kane je úplně pro mě úplně ten typ prostě, kterýho já miluji jako útočník a měl jsem tu šanci ho vidět i na život teďko při posledním zápase v Bundeslize, kdy mi předávali pohár. Byl jsem tam se synem se podívat na Bayernu a jako co on předvádí, on prostě jakákoliv střela, tak on prostě nemine bránu, jako to je minimální a je genius, prostě v tom vápně super. To samý Haaland, jo, takže takovýhle typy útočníků já mám rád.
1: Říká bývalý útočník Pavel Forst, který se chystá na soutěž Penaltový král tady v Chotíkově. Pavle, díky za rozhovor.
2: No, nemáte za že to čtyři palce.
1: Ať se daří v soutěži. Z Chotíkova Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport. Thank you.

O skupině Kabát můžeme na radiožurnálu Sport přidat první dobrou zprávu z kvalifikace tenisového turnaje na Štvanici. V prvním kole Linda Fruchtwirtová porazila ve dvou setech 6-3 a 7-5 Australanku Michičovou a ještě jeden zápas jí zbývá, aby se dostala do hlavní části. Ta odstartuje v pondělí. Radiožurnál Sport bude přímo u toho. Nasazenou jedničkou bude Marie Bousková. We'll be the last.

0: 12 hodin a 48 minut na Radiožurnálu Sport budeme mluvit o házené. Kariérní výzva totiž čeká na českou reprezentantku Valerii Smetkovou. Ta totiž během léta přestoupila z maďarské Sombately do prestižního francouzského celku z Brestu. Ten patří mezi nejrespektovanější evropské kluby. Jehož kádr tvoří řada špičkových hráček.
1: Je to jedno z vysněných angažmá, protože Brest hraje pravidelně Ligu mistrů. Letos vyhráli i francouzského mistra, sice jenom o skóre s Métama, ale mají mezi sebou takovou tu zdravou konkurenci. Bude to fakt jedno z nejprofesionálnějších zázemí. Budu mít zase porovnání mezi českou ligou nebo českým zázemím, maďarskou ligou a právě tou francouzskou.
2: Řekla Valerie Smetková, tu si do Brestu přibalil nový trenér francouzského klubu a zároveň kouč českého národního týmu Tomáš Hlavatý.
1: Mi dal tu příležitost a v podstatě mi pomohl se dostat do takového prestižního klubu, kde bych měla sbírat zkušenosti. Nebudu tam samozřejmě plnohodnotná náhrada za Via Krievu nebo Anu Gross, ale dává mi možnost právě mít třeba porovnání mezi tou maďarskou a francouzskou soutěží. Obě ty soutěže jsou na jednom z nejvyšších levelů tady v Evropě. Ta koncepce, jakou máme třeba tady v reprezentaci, tak ten podpis toho trenéra se trošku propíše i do toho klubu, kde budu. To bude fakt skvělý a pro mě to nejlepší, co může být.
2: Stěhování do Francie z Maďarska, kde prožila rozpačitou sezónu z pohledu fungování klubu, česká reprezentantka uvítala.
1: Brest je u moře a doufám, že pro mě bude jednodušší naučit se aspoň nějaké základy francouzštiny oproti maďarštině. Tam jsem se snažila chvíli, ale uznala jsem, že asi mi to v životě k ničemu nebude, ale ta francouzština si myslím, že by se někdy třeba mohla i hodit.
2: Proto si Smetková stáhla jazykovou aplikaci, od rodičů nafasovala slovník a uvažuje také o učiteli francouzštiny. Ráda by se totiž do týmu rychle začlenila.
1: To, že trenér tam jde vlastně s podobnou úrovní francouzštiny jako já, je docela výhoda a ta komunikace bude spíše v angličtině, minimálně ze začátku mezi hráčkama a trenérem. Samozřejmě mezi hráčkama si myslím, že bude panovat jenom ta francouzština, aspoň z 90%, tak se budu snažit něco porozumět a snad mi to časem půjde.
2: Doufá česká házenkářka Valerie Smetková, která bude hrát v nové sezóně za francouzský Brest. David Kalvas, Radiožurnál.

Rok se dozněli na radiožurnálu Sport, a to ve 12 hodin na 54 minut. Tento týden jste měli možnost opět zavítat na desítku Pavla Horváta live, tentokrát v rámci festivalu Colors of Ostrava. Hosty byli třeba Václav Svěrkoš a samozřejmě taky Antonín Panenka. Tuhle desítku si můžete v podcastových aplikacích pustit zpětně a troufnu, nebo dovolím si vás pozvat na tu další výjezdní, tentokrát v Zubří 6. srpna. Všechno podstatné, včetně prodeje vstupenek, najdete na našich stránkách. Dalším z hostů bude Miroslav Kadlec, stříbrný medailista z Eura 1996.

0: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat na nejlevnější pneu.cz.
1: Léto je časem odpočinku.
2: Ale my na radiožurnálu Sport nelenošíme.
1: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
3: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka po čáře. Fantazie od Jakuba a Menšíka. Koný v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
4: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.

0: české medaile,
1: tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 13 hodin. Jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Causirisová.
4: Při nehodě dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku je přes 40 zraněných. Severní Korea posunula svá nejnovější vojenská zařízení ještě blíže k hranici s Jižní Koreou. Kapitán Mbappé by neměl chybět ve francouzské sestavě v zápase o bronz s Anglií na fotbalovém mistrovství světa. Na dálnici D1 při průjezdu Brnem popojíždí kolony v obou směrech před omezením u D2 a bude oblačno, místy přeháňka nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: 47 zraněných si vyžádala srážka dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. 7 lidí utrpělo středně těžká zranění. Sanitky je převezly do nemocnic. Jednoho člověka transportoval vrtulník. Silnice mezi Znojmem a Brnem je stále zavřená. Z místa se hlásí reportér František Jirků.
5: Zásah na místě pomalu končí. Záchranáři před několika minutami zbalili stan, ve kterém třídili a ošetřovali pacienty. Zdravotníci postupně odjíždějí, včetně velkokapacitní sanitky, která tady byla taky. Na místě ještě pracují policejní vyšetřovatelé a část hasičů. Oba žlutobílé autobusy, které se srazily, ještě částečně zasahují do silnice. Podle policejní mluvčí Petry Hrůzové narazil autobus, který jel ve směru od Brna čelně do druhého, který vyjížděl z odbočky na Lechovice. František Jirků, Radiožurnál.
4: Severní Korea postavila nedaleko ostře hlídané zóny bez vojáků nová vojenská zařízení. Analýzou snímků ze špionážních družic to zjistili americká a jihokorejská armáda. Podle Radio Free Asia by mohlo jít o technické zázemí pro velmi sofistikované zbraně, které můžou nést jaderné hlavice.
6: Má jít o minimálně 21 mobilních stanovišť, každé o délce více než 50 metrů, kam najedou vojenská vozidla s vícenásobnými raketomety, případně balistickými střelami nebo protiletadlovými systémy. Severokorejský vůdce Kim Jong-un letos v únoru oznámil nasazení 50 těchto odpalovacích mobilních systémů do výzbroje své armády. Právě blízkost 15-milionového Soulu od společné korejsko-korejské hranice z něj v případě konfliktu dělá mimořádně zranitelné místo. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
4: Hrad a zámek ve Frýdlantu ode dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Frýdlantu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni anebo knihovnu, říká kastelán Jiří Holub.
7: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků knížky od konce 15. století a hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného.
2: Sport.
8: Francouzští fotbalisté se pokusí vybojovat medaily na třetí mistrovství světa za sebou a sedmou celkově. O 23 hodin českého času budou hrát o bronz proti Angličanům v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Poslední zápas na lavičce národního týmu a svůj 27. na světových šampionátech odkoučuje Didier Deschamps, který vede Francii 14 let. Zkušený kouč zřejmě udělá i vzhledem ke zdravotnímu stavu mužstva nějaké změny v základní sestavě největší hvězdu a kapitána Kyliana Mbappého. Bojujícího na dálku s Messim o nejlepšího střelce turnaje i historie v ní ale nejspíš nechá. Pokračuje Deschamps.
9: Je k dispozici, i když na kratší čas než obvykle. Kylian ale nepotřebuje žádnou speciální motivaci. Nicméně takovýto individuální úspěch má na dosah, víme to všichni. Ovlivňuje nás ovšem daleko víc věcí, není to úplně běžný zápas. Je lepší být třetí než čtvrtý, já bych si to jako trenér přál. Udělám pro to všechno a náš kapitán také.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Situace na D1 před Brnem a nehoda na D1 u Přerova. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy houstne provoz za Ostrovačicemi. V obou pruzích se zpomaluje okolo stého 80. kilometru. Za Kývalkou už se zase jede plynule na úroveň výstaviště. Z kilometru 190 už opět popojíždí kolona a to až k omezení u dálnice D2. Na D1 směrem z Ostravy do Brna z Bystřete na úrovni Přerova. Na kilometru 279 blokuje odbočovací pruh těsně před sjezdem na Tovačov havarované osobní auto. Na místě policie i světelná šipka. Vozovka je navíc po silné dešťové přehánce hodně mokrá, projíždějte velmi opatrně. Silná bouře se prohnala i přímo nad Ostravou. Naše zpravodajka hlásí větší potíže v Místecké ulici obousměrně. Zatopené jsou hlavně úseky pod mosty, vznikají velké laguny. Už několik vozidel muselo zastavit u krajnice, zasahují i do pravého pruhu. A v Praze na hlavní části okruhu dlouhá zdržení v obou směrech kvůli omezení u Barandova. Kolony se sunou jak na výjezdu z Lochkovského tunelu směrem k letišti, tak od sjezdu na plzeňskou D5 směrem k D1. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno, ojediněle během dne, přechodně místy přehánky nebo bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
0: 13 hodin, téměř 6 minut, dál posloucháte víkendové vysílání radiožurnálu Sport a my jsme moc rádi, že jste naladili nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v Česku, která na úvod této hodiny bude zase tenisová. Už jste slyšeli o tom, že do druhého kola kvalifikace turnaje Prague Open na štvanici postoupila Linda Fruchtwirtová. O to samé se teď ve dvou zápasech snaží celkem tři Češky, protože to jedno je české derby. Dominika Šalková nastoupila proti Denise Žoldákové, zatím je to 2-2 v první setu. Gabriela Knudson, tak ta na dalším kurtu na štvanici hraje proti Japonce Itoové. Tam zatím je ten začátek zápasu úplný a je to 1-0 pro Japonku, servíruje Gabriela Knudson. Dál budeme na dálku sledovat tyhle výsledky kvalifikace. Samozřejmě odpoledne už tam budeme mít také reportéra Jaroslava Plašila a spojíme se přímo s ním z Pražského ostrova. Teď na radiožurnálu Sport Manu Dio.
2: Radiožurnál Sport
1: a David Prouza.

0: Odpoledních 13 hodin a 10 minut dále s vámi radiožurnál Sport. Whitewater Center v americké Oklahomě je považováno za jedno z nejlepších sportovišť na světě pro slalom na divoké vodě. Za 2 roky se tam odehrají také olympijské závody. Ještě před nimi se tam ale čeští reprezentanti představí na mistrovství světa, kde bude také radiožurnál Sport a tento šampionát začne už v pondělí.
1: Tak to v loni v říjnu přebíral Jiří Prskavec bronzovou medaili na mistrovství světa v Austrálii. Čeští reprezentanti si tehdy z Penritu odvezli 6 cenných kovů. Oklahomská trať, kde se odehraje letošní šampionát, je podle Prskavce té australské v něčem podobná.
2: Tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší, to znamená, že ta voda se tak nějak pohybuje víc. Zároveň je samozřejmě méně stabilní, to znamená, že se to víc mění.
1: Říká olympijský vítěz z Tokia, pro kterého jde už o 12. mistrovství světa. O vítězi závodu podle něj rozhodne fyzická příprava.
2: Trénink celkově si myslím, že mi vycházel až vlastně doteď. Myslím si, že jsem dobře připravený a teď už je to jenom o tom to ukázat a dokázat prostě předvíst pěkný ty jízdy. I teď vlastně ty tréninky před tím závodem mi přijde, že mi to jede dobře.
1: Přípravu museli vodní slalomáři přizpůsobit rozdílnému časovému pásmu. Do Ameriky proto přijeli o několik týdnů dříve.
2: V době, kdyby jsme normálně trénovali, tak jsme vlastně museli trošku odpočívat, aby se to tělo srovnalo na ten místní čas a teď vlastně nám, nebo mně končí, řekněme, týdenní takový jako ještě těžší blok a už je to spíš takový jako opravdu ladění a odpočívání směrem tomu startu.
1: Vedle samotné tratě a časového posunu bude velkým soupeřem českých reprezentantů i extrémní horko, popisuje kanoista Lukáš Rohan.
3: Snažili jsme se i připravit na to teplo a na to vlhko, který nás tady dennodenně provází a dost pravděpodobně nás čeká i při tom závodě, protože závodí budeme přes poledne, odpoledne. Takže bude to hodně náročný a celkově v letošním roce vidíme, jak moc to teplo může sportovní výkony ovlivňovat.
1: Mezi ženami se postaví na start i kanoistka Adriana Morenová, která se do nominace dostala dodatečně poté, co jí místo přenechala Tereza Michalová.
4: Připravuju se tak, jak to jde, protože na druhém tréninku jsem si tady hodně zablokovala záda, takže pořádně to bolí. Jsem ráda, že jsem tady byla už na jaře na soustředění, že tu vodu mám trochu najetou a jsem hrozně vděčná za tuhle tu šanci, protože jsem byla 4. loď v nominaci a jsem moc vděčná, že mi to Terka přenechala a budu se tady snažit ujet co nejlepší výsledek. Myslím si, že mám na to věci i finále.
1: Mistrovství světa ve vodním slalomu začne v pondělí kajak krosem mužů. Celkem se ve Whitewater Center představí 15 českých reprezentantů. Živé vstupy ze závodu uslyšíte i na této stanici. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Mějte sportovní přehled.

Možná největší hit zpěváka Billyho Idla Rebel Yell dozněl na radiožurnálu Sport v 13 hodin a 18 minut v době, kdy pomalu, ale jistě finišuje třetí trénink na belgickou Grand Prix Formule 1 a průběžné první místo vás asi úplně nepřekvapí. Kimi Antonelli z Mercedesu, lídr šampionátu, zatím vede zhruba o desetinu sekundy před Landem Norrisem z McLarenu a Maxem Verstappenem z Red Bullu, takže Mercedes, McLaren a Red Bull, to jsou první tři místa aktuálně v závěrečném třetím tréninku, který tak trochu už může naznačovat nebo ukazovat rozložení sil pro blížící se kvalifikaci, která odstartuje v 16 hodin na radiožurnálu Sport na dálku. Samozřejmě budeme tuhle akci sledovat stejně jako velkou cenu Belgie v neděli po 15. hodině. Teď Blink 182.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo,
4: viď? Neuvěřitelně.
6: Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
8: Radiožurnály půl druhé. Kateřina Cousidisová a zprávy.
9: 47 zraněných si vyžádala srážka dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. 7 lidí utrpělo středně těžká zranění. Sanitky je převezly do nemocnic. Silnice mezi Znojmem a Brnem je stále zavřená. Oba řidiče autobusů měli negativní zkoušku na alkohol. Radiožurnálu to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 bude platit od 11 dopoledne do 4 odpoledne. Bouřky bude provázet silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. V desítkách měst po celých Spojených státech se dnes bude demonstrovat proti datovým centrům umělé inteligence. Protesty pořádá konzervativní hnutí Humans First. Datacentra podle něj neférově čerpají dotace nebo zvyšují ceny elektřiny. Umělá inteligence podle organizace taky mimo jiné ohrožuje pracovní místa Američanů anebo duševní zdraví mladých. Celodenní program dnes čeká návštěvníky horňáckých slavností ve Velké nad Valičkou na Veselsku. Na náměstí je tradiční jarmark. Na několika místech v obci pak místní soubory připravili hudební a taneční vystoupení. Večerní program v amfiteátru Strážná Hůrka začne v 6:30 večer.
0: Sport.
9: Tenistka Linda Frovirtová zůstává ve hře o start v hlavní soutěži pražského turnaje WTA. V úvodním kole kvalifikace Prague Open si totiž na štvanici poradila s Australankou Mičičovou, kterou porazila po setech 6-3 a 7-5. Poslední soupeřkou Frovirtové v boji o účast prvním kole bude Číňanka Gao.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na silnici 16 u Sobotky i 15 u Zahrádek. Na 16 směrem z Jičína do Boleslavy na obchvatu Sobotky zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. Projíždí se kyvadlově, z obou stran se tvoří kolony. Delší 10-minutová od Jičína. Silnice 15 na výjezdu ze Zahrádek směrem k Úštěku. I tam jsou záchranáři u vážnějšího střetu dvou osobních vozidel. Jede se kyvadlově, kratší fronty v obou směrech. Šestka z Prahy do Varů před omezením u Petrohradu kolona na 15:45. Na trojce na hlavním tahu z Prahy do Tábora naberete zdržení v nesouvislé koloně. Začíná před Benešovem, sune se okolo celého města, za hotelem Benika se rozjíždí. Následně se brzdí i mezi Bystřicí a Olbramovicemi. A trojka se plní i v opačném směru, kolonu čekejte na výjezdu z Benešova směr Praha od Kauflandu. A v hlavním městě na hlavní části okruhu přetrvávají dlouhá zdržení v obou směrech kvůli omezení u Barandova. Kolony se sunou jak na výjezdu z Lohkovského tunelu směrem k letišti z 15. kilometru, tak od sjezdu na plzeňskou D5 směrem k D1 z 23. Čekejte až 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přeháňky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport.
1: Poslouchej Sport.

O skupině Simple Plan už víme, jak dopadl třetí trénink na velkou cenu Belgie Formule 1. Zvítězství se nakonec opravdu raduje Kimi Antonelli, lídr šampionátu, když o zhruba desetinu sekundy porazil Landa Norrise z McLarenu a Maxe Verstappena z Red Bullu. Jen tak, že velkou nehodou nezakončil s trénink Lewis Hamilton z Ferrari, který trefil bariéru bokem svého monopostu, ale naštěstí ne nějak důrazně. I tak si dost možná poškodil podlahu svého vozu Ferrari a je otázkou, jestli mechanici zvládnou připravit jeho vůz pro blížící se kvalifikaci. Ta odstartuje po 16. hodině. My si teď na radiožurnálu Sport zahrajeme skupinu We The Kings a potom nabídneme sportovní přehled ve cca 13 hodin a 40 minut. Tak si na něj počkejte. Hezký den a hezké odpoledne.

0: Francouzští fotbalisté se pokusí vybojovat medaily na třetím mistrovství světa za sebou a sedmou celkově. Proti ale budou v zápase o bronz Angličané, kteří cílí teprve na druhou medaili v historii. Předposlednímu utkání tohoto šampionátu se budeme věnovat dál i na úvod sportovního přehledu, který připravil Jakub Kanta. Hezký den.
1: Dobré odpoledne. Francouzi v semifinále nestačili 0-2 na Španěly. Angličané prohráli s Argentinou, přestože ještě v 85. minutě o gól vedli. Nakonec ale v základní hrací době padli 1-2. O to víc jsou svěřenci německého trenéra Tomase Tuchla zklamaní.
2: Nikdo z nás ani z Francouzů nechtěl hrát zápas o bronz. Měli jsme o den méně na regeneraci než soupeř, ale přistoupili jsme k tomu zodpovědně a profesionálně. Oklepali jsme se z toho. To bounce
0: back. V ideálním rozpoložení není ale ani Francie, navíc po utkání po 14 letech skončí na její lavičce trenér a rekordman v počtu odkoučovaných duelů na světových šampionátech Didier Deschamps. Ten chce své působení u národního týmu uzavřít jak jinak než vítězně.
3: Není to žádný přátelák, musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Sice to není ten duel, který jsme chtěli hrát, ale ve hře je třetí místo, takže já i hráči máme povinnost udělat vše pro to, abychom splnili alespoň tento cíl, i když to samozřejmě není finále. Ale tak to je, Angličané to mají stejně.
0: Zápas o bronz mezi Francouzi a Angličany má v Miami výkop ve 23 hodin českého času a radiožurnál Sport ho nabídne celý v přímém přenosu, stejně jako nedělní finále Argentina-Španělsko. To se bude hrát od 21 hodin.
1: Nováčka šance ligy Artis Brno posílil švédský fotbalista Adam Karlén. 26-letý hráč přichází z nizozemského klubu Excelsior. Artis ještě bez něj v dnešním prvním přípravném utkání ze dvou remizoval s polskou Vislou Krakov 2-2. Pardubice v generálce na nový ročník nastoupí od 16:00 na hřišti druholigové Jihlavy. Trenér Jan Trousil říká, že už před dnešním soubojem má víceméně jasno o většině postů v základní sestavě pro úvodní kolo.
4: Bo 8 plus golman. Dva nám haprou, ale haprou nám pro mě jakoby dobře v tom, že ty hráči, kteří tam nám motají hlavu, tak to jsou hráči, kteří už na jaře dostali šance a hráli dobře, ale pořád tam před nimi jsou nějaký ty jakoby zkušenější hráči nebo ty, kteří to tam odehráli dobře, ale ty kluci na ně hrozně moc tlačí a ta konkurence je dobrá.
1: Mladá Boleslav od 14 hodin změří v přípravě síly s rakouským Rýdem, Slovácko od 15 hodin se slovenskou Skalicí, o hodinu později je na programu výkop duelu Trenčín-Baník Ostrava a pražskou Slávii čeká generálka od 19:00 proti francouzskému Lyonu, za který hraje Pavel Schulz.
0: Tenistka Barbora Krejčíková se pokusí na turnaji v Aténách znovu nestratit ani set a projít do finále. Po triumfu nad úřadující olympijskou vítězkou Cheng z Číny bude večer její soupeřkou přemožitelka Sary Bejlek. Klára Tausonová z Dánska. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Řekyně Sakariová a Ruska Kornějevová, která v minulém kole vyřadila Terezu Valentovou.
1: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech chystají na světový šampionát. Ten odstartuje v pondělí v Oklahoma City. Závodníci na místě bojují s náročným profilem tratě i s vysokými teplotami a velkou vlhkostí. Pokračuje stříbrný medailista z olympijských her, kanoista Lukáš Rohan.
5: Snažili jsme se i připravit na to teplo a na to vlhko, který nás tady dennodenně provází a dost pravděpodobně nás čeká i při tom závodě, protože závodí budeme přes poledne, odpoledne. Takže bude to hodně náročný a celkově v letošním roce vidíme, jak moc to teplo může sportovní výkony ovlivňovat.
0: Česká volejbalistka Helena Grozer v 37 letech vyrazila na další zahraniční angažmá, stala se posilou Panionisu Atény. Dlouholetá reprezentační opora na postu smečařky působila na klubové úrovni v minulosti také v Itálii, Turecku, Rusku, Polsku, Číně, ve Vietnamu a naposledy v Portoriku.
1: Kladivář Josef Pazdera ovládl finálovou soutěž na dorostenecké mistrovství Evropy v italském Rieti. Na šampionátu atletů do 18 let navíc vyhrál v osobním a také národním rekordu 79 metrů a 7 centimetrů, když překonal 29 let starý výkon Lukáše Melicha. Pazdera své maximum posunul v závodu 4x a pak říkal.
6: Začal jsem slušně prvním pokusem 71 a potom už to prostě šlo skvěle, každý hod byl parádní. Nečekal jsem úplně takovou formu, věděl jsem, že když se mi to povede, tak na ten český rekord mám, ale 79 je fakt daleko.
1: Druhou zlatou medaili pro českou výpravu přidala v Rieti Kristýna Záhořová. Ta ovládla finále dálkařek v rekordu šampionátu 647 cm.
0: Říká ve sportovním přehledu Jakub Kanta. Geniálně načasováno, akorát nám končí bublák. Kubo, díky moc.
1: Není vůbec za co, naslyšenou.

0: 13 hodin 49 minut. Dnešní zápas obronc na mistrovství světa ve fotbale je tématem nejenom v našem vysílání, ale také na sociálních sítích. A to nejzajímavější z Instagramu, Facebooku nebo sítě X, dřívějšího Twitteru, teď probereme s Terezou Cedidlovou. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Mě zaujalo třeba video, ve kterém autoři připodobňují dnešní zápas Francie s Anglií o třetí místo k jedné scéně z animovaného filmu Mimoni. Tady je krátká zvuková ukázka. V tom videu proti sobě hrají fotbal dva týmy těchto žlutých postaviček, Mimoňů. Ani jednu z nich to ale podle nasazení ani výrazu ve tvářích nebaví. Dokonce i samotný gólman se v bráně příliš nepohybuje, takže mu hnědý míč snadno proklouzne kolem nohou. Podobnou apatii sdílí s hráči i fanoušci. A právě tak to by podle některých komentujících mohlo vypadat i nadšení hráčů a fanoušků dnes večer při zápase francouzské a anglické reprezentace, které obě dlouhou dobu myšleli právě na vítězství v celém turnaji.
0: O Anglii se v posledních hodinách ale mluví na sítích také ve spojitosti s jejím bývalým kapitánem Wayneem Rooneym. Šíří se jedno video, kde tento útočník, který odehrál v dresu reprezentace 120 utkání, vesluje.
1: Ano, a pozornému posluchači možná už došlo, že by to mohlo souviset s ikonickým veslováním norských fanoušků, kteří tak oslavovali své fotbalisty, kteří se dostali až do čtvrtfinále. Tam podlehli právě Anglii, s kterou prohráli 1-2. Wayne Rooney se ale ještě před tímto zápasem vsadil, že pokud Norsko postoupí až do čtvrtfinále, půjde si zaveslovat na britskou řeku Mersey. K výzvě, aby své slovo dodržel, se pak přidal i norský kanonýr Erling Haaland, takže Rooney mu nezbývalo nic jiného, než si opravdu obléct záchranou vestu, sednout si do dřevěné veslice s anglickou vlajkou na přídi a splnit svůj slib. Jen si k tomu nakonec vybral americkou řeku Hudson, protože právě ve Spojených státech teď pro BBC komentuje celý šampionát. No a lidé se tímto videem velmi baví. Jeden z komentujících třeba napsal, že Haaland ani nemusel vyhrát fotbalové mistrovství světa, aby se mu podařilo donutit Wayna Rooneyho k manuální práci.
0: Tak je pravdou, že s ohledem na to, jak Wayne Rooney přibíral po kariéře, tak takové veslování možná pro něj jenom dobře. S Terezou Cedidlovou jsme si povídali o hitech sociálních sítí. Já si dovolím pozvat ještě na sociální sítě Radiožurnálu Sport na Instagramu, kde můžete vidět třeba aktuality z penaltového krále v západních Čechách, anebo třeba ze startu tenisového Live Sport Prague Open. Terko, děkuju.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: mistrovství světa střídá v Americe druhé.
1: Na řadě jsou teď vodní slalomáři.
0: Ti čeští mají na co navazovat. Z loňského šampionátu obhajují 6 medailí.
2: Silver medal. Jakub Krečský representing Czech.
3: Kdyby mi někdo řekl, že budu druhý na mistrovství světa, tak se mu vysměju možná, protože to je úplně něco neuvěřitelného, být druhý nejlepší v tom, co děláte. Dojalo mě to hodně. Jsem si to vždycky přál.
2: Winner of the bronze medal, Jiří Priskevec.
4: Krásný, já jsem strašně rád, že jsme tam takhle oba dva a že společně budeme na stupních.

0: bych na to taky mohl mít, že by se to mohlo podařit a je to super.
1: Tentokrát hostí vodní slalomáře Oklahoma City, kde budou za 2 roky pádlovat o olympijské medaile.
2: A právě teď a tady také začíná kvalifikace na příští letní hry.
1: Vodní slalomáře sleduje od 20. do 25. července přímo na místě reportér Jan Suchan.
2: Fandi českým barvám u rádia.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Přesně tak, ve Spojených státech bude Jan Suchan a reportuje už od pondělí. Ve Spojených státech se hraje také fotbalové mistrovství světa. Dnes předposlední utkání Francie versus Anglie, souboj o bronz, startuje ve 23 hodin českého času a na Radiožurnálu Sport ho nabídneme v přímém přenosu. Šampionátu se po zprávách a po písničce o Toma Volkra budeme věnovat zase po 14. hodině.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Počet zraněných po nehodě dvou autobusů na Znojemsku stoupl na 47. Ukrajina útočila na ruské logistické objekty i ropná zařízení. Fotbalisté Francie a Anglie si v předposledním utkání letošního mistrovství světa zahrají o bronz. Na dálnici D1 z Prahy do Brna komplikují provoz dvě velké nehody za Divišovem a za Větrným Jeníkovem. A bude oblačno, místy přeháňk nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Dva autobusy se dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán. Ošetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Sanitky pacienty převezly do nemocnic. Jednoho člověka transportoval vrtulník. Z místa se hlásí reportér František Jirků.
3: Silnice je stále zavřená, policie předpokládá, že by se provoz mohl obnovit do půl hodiny, bude se ale ještě chvíli jezdit kyvadlově. Před chvílí tady hasiči odstranili ze silnice oba autobusy, jeden se jim podařilo nastartovat a sjeli s ním na vedlejší slepou cestu. Druhý musela vyprostit speciální technika, která na místo přijela z Brna. Oba autobusy se srazily okolo 9:30, když ten, který jel ve směru od Brna, čelně narazil do druhého, který vyjížděl z odbočky na Lechovice. František Jirků, Radiožurnál.
1: Česku za první pololetí letošního roku zbankrotovalo 3260 podnikatelů. To je stejný počet jako loni za stejné období. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet insolvenčních návrhů se meziročně snížil do 2% na 3294. Od začátku roku do konce června nejvíce fyzických osob podnikatelů zbankrotovalo v Praze. Následoval Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Nejnižší počet bankrotů byl v kraji Vysočina. Ukrajinské síly zasáhly podle prezidenta Volodymyra Zelenského dva významné logistické objekty v Rusku. Údajně jde o zařízení, která Moskva využívá k dodávkám komponentů pro výrobu dronů a navigačního vybavení. Ukrajinci tvrdí, že kromě toho udeřili taky v Azovském a Černém moři. Podle ruských úřadů ukrajinské drony při útocích zabily nejméně 7 lidí a zranili přes 20 dalších. Oběti po nočních úderech hlásí i Ukrajina. Jeden člověk zemřel a 3 byli zraněni v Oděse. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se sešli pekaři. Návštěvníci můžou ochutnat výrobky od 23 pekařských firm z Česka i Slovenska. Připravené jsou taky ukázky tradičního pečení chleba, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
4: Po celý den budou probíhat ukázky pečení chleba. Návštěvníci mohou nahlédnout na práci pekařů v Bilově domě v Třevěném městečku i ve vodním mlýně v Mlýnské dolině a sledovat pečení chleba přímo v prostředí historických objektů muzea.
5: Sport. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Oba týmy mají za sebou neúspěšné semifinále. Francie v úterý podlehla Španělsku 0-2. Anglie o den později po obratu v závěru utkání prohrála s Argentinou 1-2. Pokračuje trenér Anglie Thomas Tuchel.
6: Po tom prvotním šoku je to čím dál tím bolestivější. Každý den zanechalo to v nás všech jizvu. Bohužel ne první a nejspíš asi ani ne poslední. Tak to ve vrcholovém sportu zkrátka je. Nikdo nechce hrát o třetí místo, ale pro Anglii je to možnost vybojovat nejlepší výsledek za posledních 60 let.
5: Utkání o třetí místo Anglie-Francie je na programu od 23 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál z duelu nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na dálnicích D35 u Svitav na D1 dokonce dvě. D35 nový úsek mezi Litomyšlí a Moravskou Třebovou byl uzavřený před Svitavami na kilometru 199 přibližně 15 minut. Odklízeli tam následky po vážnější nehodě osobního auta. Teď už se jede alespoň levým pruhem. Na D1 z Prahy do Brna komplikují provoz hned dvě velké nehody. První kolona vás zastaví už kousek před sjezdem na Divišov na 40. kilometru. Přes 20 minut se popojíždí k nehodě na 44. a 5. Tam je po srážce 3 osobních vozidel stále průjezdný pouze pravý pruh a hodně obtížně se stále najíždí i od odpočívky a čerpací stanice Shell. O kus dál na Brno zastavíte před sjezdem na Větrný Jeníkov zhruba na kilometru 101. Na kilometru 107 hromadná nehoda, stále také průjezdný odstavný pruh, kolona na více než půl hodiny. Silnice 35 na průtahu Libercem směrem směrem z Chrastavy do Turnova je uzavřená na úrovni vlakového nádraží. Je to kvůli pádu chodce z mostu. Kolona od sjezdu na Vratislavice, tam se ještě sjet dá a pokračovat po Hodkovické ulici. Exitem 25 se na silnici 35 vrátíte zpět. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
8: 14 hodin a 5 minut pokračuje víkendové vysílání radiožurnálu Sport. Jsme rádi, že jste si naladili nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v Česku, která bude nejenom dnes, ale primárně v příštích dnech hodně tenisová, protože v Praze na Štvanici odstartuje hlavní částí v pondělí turnaj WTA Prague Open. V kvalifikaci, která odstartovala už tento víkend, nastoupilo hodně Češek, s trochou nadsázky to vypadá jako republikový šampionát. Linda Fruchtwirtová, ta už postoupila do druhého kola kvalifikace, porazila Australenku Mičičovou ve dvou sadách. O to samé se teď snaží v českém derby Dominika Šalková, která nad Denisou Žoldákovou vede 6-4 a 5-3. No a ráda by prošla dál také Gabriela Knudsonová, která hraje s Japonkou Itovou. Vyhrála první set 6-4, v tom druhém ztrácí 1-2. Připomínám, že celý týden z Live Sport Prague Open budeme reportovat. Máme tam totiž hned dva reportéry a také pojízdné studio, takzvaný Airstream, takže se můžete těšit i na řadu zajímavých rozhovorů z tenisového prostředí. Teď nabídneme Rammstein, potom zase fotbalové mistrovství světa.
2: Radiožurnál Sport
9: a David Prouza.

0: Skupina Rammstein, pocházející z Německa, zpívající o Americe, tedy o zemi, kde se hraje fotbalové mistrovství světa, které dnes nabídne předposlední zápas o bronz, který odstartuje od 23 hodin našeho času v přímém přenosu na této stanici a postaví se v něm proti sobě reprezentace Francie a Anglie. Jak si před zápasem stojí, to už přidá Tereza Cedidlová. Znovu hezký den.
1: Dobrý den. Oba týmy mají před dnešním zápasem trochu jinou motivaci. Francouzi ještě před několika dny mysleli na třetí finále mistrovství světa v řadě. Nakonec je ale zastavilo Španělsko a dnes budou zachraňovat alespoň bronz. Navíc půjde o rozlučku trenéra Didiera Deschampse, který po turnaji u reprezentace končí. Očekává se proto několik změn v sestavě. Jednu ale fanoušci nejspíš neuvidí. Kapitán Kylian Mbappé by měl nastoupit od začátku. Vedle týmového úspěchu totiž stále na dálku bojuje s Messim o nejlepšího střelce turnaje i jeho historie, pokračuje trenér Francouzů Deschamps.
2: Je k dispozici, i když na kratší čas než obvykle. Kylian ale nepotřebuje žádnou speciální motivaci. Nicméně takovýto individuální úspěch má na dosah, víme to všichni. Ovlivňuje nás ovšem daleko víc věcí, není to úplně běžný zápas. Je lepší být třetí než čtvrtý, já bych si to jako trenér přál. Udělám proto všechno a náš kapitán také.
1: Na druhé straně bude stát Anglie, kterou od finále dělilo jen několik minut. Ještě v 84. minutě totiž vedla nad Argentinou 1-0. Závěr utkání ale nezvládla a po obratu soupeře prohrála 1-2. V britských médiích se od té doby nejvíc mluví o trenérovi Tomasi Tuchlovi a jeho rozhodnutí po vedoucím gólu změnit způsob hry. Sám německý kouč po zápase připustil, že jeho tým ztratil odvahu hrát aktivně. I tak se ale bude snažit dnes vyhrát.
3: Po tom prvotním šoku je to čím dál tím bolestivější. Každý den zanechalo to v nás všech jizvu. Bohužel ne první a nejspíš asi ani ne poslední. Tak to ve vrcholovém sportu zkrátka je. Nikdo nechce hrát o třetí místo, ale pro Anglii je to možnost vybojovat nejlepší výsledek za posledních 60 let.
1: Svého favorita pro dnešní duel má i fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát.
4: Uvidíme večer, jak to bude vypadat. Sám jsem zvědavý, jestli ten zápas bude mít význam. Samozřejmě je lepší být třetí než čtvrtý, nicméně pro ty hráče, kteří sahají po zlatu, tak jsem na tu motivaci fakt zvědavý. Já si myslím, že bude pomalejší rozjezd, ale myslím si, že ta Anglie to bude chtít víc a že Angličani tenhle ten zápas zvládnou.
0: Tolik slova Pavla Horváta, našeho fotbalového experta. Terezo, jaká je vzájemná bilance obou týmů, které se utkají o bronz?
1: Naposledy se tyto dvě evropské fotbalové velmoci utkaly před 4 lety ve čtvrtfinále mistrovství světa v Kataru. Tehdy zápas skončil lépe pro Francii, která vyhrála 2-1. Když se ale podíváme na celkovou historii, statistiky mluví pro Anglii. Ta vyhrála 17 ze 32 vzájemných zápasů, jenže je potřeba taky dodat, že většinu těch vítězství anglická reprezentace získala v minulém století. V posledních letech má naopak ve vzájemných duelech navrch Francie.
0: Tak uvidíme, jak další souboj dopadne. Připomínám znovu 23 hodin našeho času přímý přenos radiožurnálu Sport, takže i přes půlnoc budeme dál vysílat tady ze studia na Vinohradech. Teď jsme si o fotbalovém zápasu o bronz na světovém šampionátu povídali s Terezou Cedidlovou. Děkuji.
1: Naslyšenou.
0: A já posílám Nirvánu.
5: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

Nirvana Unplugged, to je píseň About a Girl, kterou jsme teď dohráli na radiožurnálu Sport. Informaci, kterou teď nabídneme, už jste slyšeli třeba ve sportovním přehledu, ale dobré zprávy se vyplatí opakovat. Po pátečním zlatu kladiváře Josefa Pazdery získala dnes druhý dorostenecký titul pro českou výpravu na mistrovství Evropy. Také dálkařka Kristýna Záhořová soutěž v Rieti v Itálii ovládla v rekordu šampionátu 647 cm, kterým mimo jiné vylepšila také už 23 let staré národní maximum Denisy Helceletové. Tak posíláme gratulace, ať se české výpravě daří dál.

Zatím 100% bilanci mají české tenistky v kvalifikaci na tenisový turnaj WTA na pražské Štvanici. Linda Fruhvirtová porazila Australanku Mičičovou 2-0 na sety. To samé se povedlo Dominice Šalkové, která v českém derby zdolala Denisu Žoldákovou 6-4 a 6-4. No a o postup do druhého kola kvalifikace se zatím úspěšně snaží taky Gabriela Knudsonová. První set nad Itovou z Japonska vyhrála 6-4, v tom druhém vede 4-3 a podává. Teď Genesis.

0: Radiožurnál je půl třetí. Zprávy má Kateřina Sousirisová.
1: Při havárii dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Oba řidiči autobusů měli negativní zkoušku na alkohol. Radiožurnálu to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Policisté teď příčinu vyšetřují. Podle Hrůzové autobus jedoucí po hlavní silnici narazil do druhého, který vyjížděl z té vedlejší. Mobilní aplikaci záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledávání nejbližší lékárny a nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči dříve, než bude nutné zavolat na sněhovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost. Íránské údery v Kuvajtu dnes zranili několik lidí, způsobili taky rozsáhlé škody na tamním ropném zařízení, zasáhli elektrárnu a stanici na ocelování vody. Země se kvůli tomu potýkala s požáry a výpadky elektřiny. Podle agentury AFP Kuvajt obvinil Írán z cílení na civilní objekty. Útoky proti Kuvajtu jsou součástí odvety Teheránu proti Spojeným státům. Američané na Írán útočili sedmou noc v řadě. Dnes je to přesně 135 let, kdy v Česku začaly jezdit elektrické tramvaje. Provoz začal v Praze v roce 1891 na trati, které se říkalo Křížíkova elektrická dráha. Byla 766 metrů dlouhá a vedla z Letné k parku Stromovka. Křížíkova trať byla postavená hlavně jako zkratka a technická atrakce. Ta fungovala jen v letní sezóně. Provoz ukončila v roce 1900 a o dva roky později byly odstraněny i koleje a troleje. Sport. Na zlatého kladiváře Josefa Pazderu navázala druhým dorosteneckým titulem pro Česko na mistrovství Evropy dálkařka Kristýna Záhořová. Soutěž v Rijeci ovládla v rekordu šampionátu 647 cm, kterým také vylepšila 23 let staré národní maximum Denisy Helceletové. Lucie Jílková přidala bronz v běhu na 2000 metrů před ukážek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 z Prahy do Brna trvají dvě komplikace. První kolona se sune od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru. 15 minut zabere trasa k nehodě na 44. a pultém. Následky blokují levý pruh. Další potíž za sjezdem na Větrný Jeníkov na kilometru 106,5. Hromadná nehoda.
4: Tři osobní auta v sobě rozrázený po celý dálnici a kolona se táhne zatímco vidíme na několik kilometrů.
3: Brzdí se u exitu 104 k místu kolize. Je to na půl hodiny. Na D2 z Brna do Bratislavy popojíždí kolona za sjezdem na Břeclav. Kolona z 52. kilometru se sune okolo čtvrt hodiny přes omezení na úroveň Lanžhotu na 56. 52. na příjezdu do Mikulova z Rakouska ucpaná kolona na bezmála hodinu popojíždí už z rakouské dálnice A5. Silnice 53 z Pohořelic do Znojma u Lechovic po vážné kolizi dvou autobusů stále uzavřená v obou směrech. Náhradní trasa pro osobní auta je vedená přes obec. Nákladní vozidla jedou po silnici 414 na Čejkovice a Borotice. A 20 na příjezdu do Budějovic směrem z Písku na kruhovém objezdu v odbočce na Hlubokou bourala dvě osobní auta. Fronta od Dasného popojíždí 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
5: Poslouchej Sport.

Jakých problémech s zdravím má teď tenistka Barbora Krejčíková? Povedenější období v této sezóně na Wimbledonu na trávě došla do čtvrtého kola, kde nakonec padla s finalistkou, pozdější finalistkou Karolínou Muchovou. Teď Krejčíková zvládla už 3 zápasy na turnaji na tvrdém povrchu v Aténách, no a v semifinále se večer po 20. hodině utká s Dánkou Tausonovou o postup do finále, tak věřme, že se to Barboře Krejčíkové podaří a že dvojnásobná grandslamová šampionka bude moct zítra mít možnost zahrát si o další trofej na okruhu WTA. Tak ještě jednou po 20. hodině Krejčíková versus Tausonová a také vstupy alespoň na dálku ve vysílání Radiožurnálu Sport.

0: Smith na radiožurnálu Sporty tuhle písničku Because the Night máme v našem repertoáru. Pojďme si připomenout, že dnes po 23. hodině českého času nastoupí v utkání o bronz na fotbalovém mistrovství světa hráči Francie a Anglie a byť se nehraje o tu největší trofej, tak se stále může hrát třeba o to, kdo se stane nejlepším střelcem šampionátu. Na jedné straně je lídr této statistiky dělené první místo Kylian Mbappé a Lionel Messi, na té druhé zase s 6 góly Jude Bellingham a také Harry Kane, takže všichni vlastně stále ještě teoreticky ve hře o to, aby se stali nejlepšími střelci tohoto šampionátu. Připomínám znovu 23 hodin a přímý přenos na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A teď zase o něčem jiném, respektive o sportu, kde je také potřeba míč, ale nekope se do něj, naopak hraje se rukama. Trenér národního týmu Jiří Novák o Josefu Leštinovi mluví jako o volejbalistovi s reprezentačními parametry. Ale jen v případě, když bude zdravotně v pořádku.
2: Dám se dohromady, no. Budu mít naplánovanou operaci, tak doufám, že mě vyléčí.
3: Říkal Josef Leština 26. dubna. V květnu opravdu ležel na operačním stole. Teď je jasné, že začátek sezóny nestihne, ale už se snaží operované koleno posílit. Zpětně může potvrdit, že závěr minulé sezóny jeho výkony limitovalo právě zranění.
2: Asi můžu říct, že jsem hrál přes bolest, ale co se týče toho klubu, tak všichni o tom věděli, ale jakoby co se týče fanoušků a takhle, to jsem se snažil tak nějak si to držet pod pokličkou, protože můj cíl byl odehrát tu sezonu a vydržet to v co nejlepším mým možným jako výkonu, takže tak.
3: A tak pomohl jeho stroj k zisku bronzu. Původní diagnóza, když usínal na operačním stole, se týkala koleních vazů. Když se probral, bylo toho víc.
2: Diagnóza byla, že můj skřížený vaz byl úplně nefunkční, takže jsem měl plastiku vazu. Pak mi vyndavali meniskus a ještě mi udělali laterální stabilizaci kolena.
3: Josef Leština ve spolupráci s odborníky, fyzioterapeuty a trenéry posiluje. Snaží se pracovat tak, aby byl co nejdřív zase zpátky v extraligové formě.
2: Začnu toho, kdy budu zpátky, to samozřejmě nevíme. Předběžně termín je listopad, prosinec. A kluci se tady o mě starají, trošku se tak střídám u nich zatím a primárně cvičíme samozřejmě vršek těla, zdravou nohu a už jsme ve fázi, že aktivujeme tu operovanou nohu.
3: Takže vás čeká v posilovně hodně práce a budete aktivovat a posilovat i operované koleno.
2: Ano, určitě budeme zatěžovat více a více operované koleno a pracujeme se vším možným, snažíme se prostě dostat zpátky až do lepší výkonnosti než předtím.
3: Co je motivací? Návrat do jeho stroje nebo třeba i do reprezentačního týmu České republiky?
2: Pro mě je asi všechno teď motivací. Pro mě je hlavní motivace vůbec dostat se zpátky a dostat se zase k mým nějakým třeba skokanským předpokladům, který jsem měl a ne, pro mě je cíl dostat se zpátky a hrát na nejvyšší úrovni.
3: Před operací i po ní měl a má talentovaný volejbalista stále stejné sny a cíle, hrát v reprezentačním dresu České republiky.
2: Jo, tak samozřejmě to byl vždycky můj cíl, dostat se do nároďáku, do chlapského nároďáku samozřejmě, takže když tam budu moc, tak rád půjdu.
3: Přejeme brzké uzdravení.
2: Děkuji.
3: Josefu Leštinovi bude v září 22 let, měří 202 cm. S jeho strojem už jednou extraligu vyhrál a ve druhé polovině sezóny by s uzdraveným kolenem chtěl být zase platným členem základní sestavy. Z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Radiožurnál. Come on.

Tři zápasy s českou účastí a také tři české postupy. Takhle zatím vypadá kvalifikace na tenisovém turnaji Live Sport Prague Open, který se hraje na pražské Štvanici. V pondělí odstartuje hlavní část nasazenou jedničkou a úřadující vítězkou tohoto podniku bude Marie Bousková. V tuhle chvíli v kvalifikaci uspěly už Linda Fruvertová, Dominika Šalková a taky Gabriela Knudsonová. No a dalším českým želízkem v tuhle chvíli je v prvním kole kvalifikace Barbora Palicová. Ta vstoupila do utkání s Japonkou Hontamaovou před pár minutami, ale start jí úplně nevyšel. Zatím prohrává 1-4. I dál tohle na Radiožurnálu Sport budeme sledovat. Teď zase hudba Inhaler a These Are The Days. Pak se podíváme na rubriku Jak správně sportovat.

0: 14:52, radiožurnál Sport posloucháte i teď při sobotním odpolední v době, kdy se zaměříme na rubriku Jak správně sportovat. Možná i vás motivují nedávné velké úspěchy českých tenistek k tomu, abyste se pokusili tento mezi rekreačními hráči hodně oblíbený sport naučit nebo abyste se pokusili zlepšit. V takovém případě je rozhodně nejlepší obrátit se na odborníky, proto vám teď přineseme další radu z řad právě rubriky Jak správně sportovat. Reportér Tomáš Perutka se ptal a natáčel s tenisovou trenérkou Renatou Konečnou a společně analyzovali nejčastější chyby při forehandovém úderu.
1: Nejčastější chyby jsou, že děláme za prvé pozdě nápřah, tudíž hrajeme pozdě úder, potom zasahujeme ho tím myslím na úrovni těla, neboli až za tělem, to je špatně. A další
2: takže
1: věc,
2: půl metru před sebou jsme.
1: Ano, pořád trefeme před sebou.
2: Co když se někdo učí hrát, co jsem viděl u nějakých začátečníků a měl problém s tím, že jako pravák se snažil hrát forehand a ten míček nelítal rovně dopředu přes síť, ale lítal mu někam doleva, do plotu nebo přes plot. Co s tím?
1: Takže to je chyba špatného vytočení, jo, špatné vytočení a nebo ještě chyba, že se brzo při tom úderu rotujeme břichem, brzo se vytočíme při tom úderu břichem, jo, že to strhneme ten úder doleva, tím brzkým vytočením. A ještě by to mohla být chyba málo zpevněné ramena, že ty ramena máme volné a tudíž to strháváme do boku.
2: Ta levá ruka, vy jste tam říkala, když se vytáčím, tak ta levá ruka jakoby ukazovala na ten míček.
1: Nemusí přímo ukazovat na ten míček, nemusí. Jako tam je důležité, aby hlavně byla před sebou, vytočená stále. Tam může být i ta ruka povolená, ta levá ruka, s tím, že loket by měl spíš ukazovat na ten míček. Ta ruka ne samotná. Ta ruka jako čeká na tu ruku, až zahraje ten úder, ta pravá ruka, jo, a dotáhneme do ní.
2: Takže potom přichytí tu raketu a dokončíme.
1: Ano, a dokončíme.
2: Každý forehandový úder by měl skončit teda tím, že si levou rukou přichytím ten rám,
1: ano,
2: a skončí mi někde nad ramenem.
1: Nejčastější chyba tady, když se nechytne ta levá ruka, tak levá ruka visí dolů při těle špatně, jo. Ta levá ruka musí taky dělat svou činnost tady a musí zkrátka být zapojena do hry a to dotažení je společně s tou pravou rukou a končí obě ruce na tom levém rameni.
2: Říká tenisová trenérka Renata Konečná. Tomáš Perutka, Radiožurnál.

0: světový ženský tenis přímo v srdci Prahy.
1: Turnaj Live Sport Prague Open se přestěhoval ze Stromovky na Španický ostrov a radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
0: Přímé přenosy, reportáže a živé rozhovory z našeho mobilního studia Airstream přímo na Štvanici.
1: Od 20. do 26. července.
0: Užijte si špičkový tenis s radiožurnálem Sport.
2: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
3: Radiožurnál, 15 hodin. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
4: Silnice u Lechovice na Znojemsku je po nehodě průjezdná. Kanada by podle prezidenta Trumpa měla platit za šíření dýmu z lesních požárů. Fotbalisté Francie a Anglie se utkají na mistrovství světa o bronz. Na pražském okruhu popojíždí dlouhé kolony v obou směrech před omezením u Barrandova. A zítra bude polojasno, postupně s deštěm a bouřkami. Teploty v Čechách do 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem 30.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Silnice u Lechovice na Znojemsku je po dopolední nehodě dvou autobusů průjezdná. Podařilo se odtáhnout jeden z autobusů, řekla to policejní mluvčí Petra Hrůzová. Podle ní se ale přibližně za hodinu jeden pruh opět zavře, až budou silničáři odtahovat druhý autobus.
5: Do hodiny přijede odtahová služba, která bude zase odtahovat ten autobus, tak pro tu manipulaci, aby to bylo lepší a bezpečný, tak tam stojí teďka už dopravní policisté, kteří jsou připraveni na to řídit potom tu dopravu v Kyvadlově.
4: Při nehodě autobusu se dnes dopoledne zranilo 47 cestujících, z toho 7 těžce a středně vážně. Nehodovost na hlavních silničních tazích na jih v létě roste. V červenci je těchto úsecích počet nehod proti průměrnému měsíci vyšší o pětinu, v srpnu skoro o čtvrtinu. Ukazují to údaje za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends. Marek Sibal z jejího portálu dopravy říká, že rizikovými dny jsou pátek a sobota.
6: Pátek odpoledne se na nich potkávají rodiny vyrážející na týdenní pobyt, holubáři, motorkáři, karavany i řidiči, kteří mají za sebou pracovní týden a před sebou ještě stovky kilometrů. Riziko často přitom nevzniká z jedné velké chyby, spíš se skládá z drobností. Pozdní odjezd, kolona, horko, únava, krátký pohled na navigaci, menší odstup.
4: Kanada by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měla platit cla za šíření kouře z lesních požárů. Napsal to na své sociální síti. V Kanadě hoří téměř na 900 místech. Hustý dým zasáhl i americké státy jako New York, Ohio nebo Pensylvánii. Podle Trumpa za to může Kanada, která zanedbává péči o lesy. Ottawa na to přímo nereagovala. Kanadský ministr Mark Carney řekl, že zodpovědnost za boj proti změně klimatu nesou i Spojené státy. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
7: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblastí západních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
0: Sport.
8: Fotbalisté Francie a Anglie se dnes utkají o bronz. Zápas o třetí místo začne v Miami ve 23 hodin českého času.
9: Po triumfu v roce 2018 a následně stříbru na minulém šampionátu může tým okolo Kyliana Mbappého zkompletovat medailovou sbírku. Francouzi ale budou muset překonat zklamání ze semifinálové prohry 0-2 se Španělskem. Ještě hůře na tom asi jsou Angličané, kteří po obratu v závěru podlehli 1-2 Argentině. Anglie bude usilovat o historicky teprve druhou medaili z mistrovství světa. Před 60 lety slavila triumf, ale od té doby jen dvakrát neuspěla v soubojích o třetí místo. Duel o bronz mezi Francií a Anglií začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 23 hodin. V neděli zakončí světový šampionát finále mezi Španělskem a Argentinou. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: D1 z Prahy do Brna a dvě potíže. Nejprve za sjezdem na Divišov na 44,5 kilometru. V levém pruhu čeká na odtah havarované osobní auto. Jede se pravým a odstavným pruhem kolona z exitu 41,21 minut. Situace o mnoho příznivější už za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 106,5 následky hromadné kolize přesunuly mimo jízdní pruhy. Fronta ze stého třetího se rozjíždí. Na D35 na novém úseku z Litomyšle do Třebové na úrovni Svitav stále opatrněji na kilometru 199. Po nehodě osobního auta se stále projíždí pouze levým pruhem. Potíže teď nedaleko i na silnici 43 na trase z Lanškrounu do Svitav. U Opatovce před sjezdem na D35 zasahují u srážky dvou osobních aut. Jede se kyvadlově jen s krátkým zpožděním. A v Praze trvají komplikace na hlavní části okruhu. Před omezením u Barandova, kde se dnes k večeru chystají na demolici mostu, už v obou směrech dost výrazně omezili provoz. Z obou stran tak popojíždí dlouhé kolony. Od D1 navíc začaly s regulací vjezdu do Lochkovského tunelu. Brzdí se na Radotínském mostu. Od letiště zastavíte u Zličína na 23. kilometru. Ucpaná je i D5 za Loděnicí z 9. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude polojasno, v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami i vydatnými. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách do 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i kolem 30. Tolik zprávy.
10: Už zhruba hodina, nebo spíše necelá hodina nás dělí od další kvalifikace na závod Formule 1. Tentokrát jezdci pojedou v Belgii a pokud mají o něčem vypovídat výsledky třetího tréninku, tak by velkým favoritem měl být lídr šampionátu Kimi Antonelli, který vede před svým stájovým kolegou o 25 bodů. Mluvím pochopitelně o jezdcích Mercedesu. U Antonelliho je zajímavé i to, že bude mít jistě velkou motivaci, protože v posledních třech závodech nejenže nezvítězil, ale bodoval pouze jednou, a to v Rakousku, jinak v Barceloně byl 16. a ve Velké Británii 15. pokud jde o ty hlavní Grand Prix. Takže po 16. hodině kvalifikace na velkou cenu Belgie, největším favoritem stáje Mercedes, jestli jí někdo dokáže porazit nebo se jí alespoň přiblížit, to budeme samozřejmě na dálku sledovat.
0: Radiožurnál Sport
1: a David Prouza.

0: Fotbalisté Argentiny jsou s Lionelem Messim jeden krok od obhajoby titulu mistrů světa. V zítřejším, nebo chcete-li nedělním finále proti Španělsku, bude na osminásobného držitele zlatého míče zase spoléhat celá země. Nejenom slavný útočník, ale stojí za úspěchy Argentiny. Důležitým, možná až nepostradatelným článkem je trochu nenápadný trenér Lionel Scaloni.
1: Když Scaloni k argentinské reprezentaci nastoupil, málo kdo mu věřil. Zvědavý až skeptický byl i Libor Kozák, který se Scalonim hrál v Láciu.
2: Největší vzpomínka na něj, to byl věčný vtipálek. Kdo mě zná, tak vím, že mám trošku větší nos a to bylo pro něj každodenní humor, různé narážky, takže dával mi zabrat, ale bylo to v dobrém. My jsme se ještě dlouho, když jsem odešel z Lácia, jsme si i psali a ten vztah s ním držel. Ještě i před Katarem jsme si volali, musím se přiznat, že jsem zkoušel po Kataru se na něho nějak lehce dostat, číslo už nefungovalo, už to bylo těžké.
1: V Kataru dokázal Scaloni něco nevídaného. Vytvořil kolem Lionela Messiho dokonale šlapající stroj. Zbavil tým obrovského tlaku a dovedl Jihoameričany v roce 2022 na samotný vrchol.
3: Argentina, to je země, která získává titul světových šampionů.
2: A hlavně navázal skvělý vztah s Messim. Tam jde vidět, tak kdyby byli bráchové. A to je prostě něco, co prostě Leo umí. Takže věřím, že on to postavil na tom, a potom ty fotbalové taktické věci jdou jako kdyby zatím, jo. Ale pro mě tohle je alfa omega, že on udělal z toho týmu rodinu.
1: Myslí si bývalý český reprezentant Libor Kozák o Scaloniho přínosu Argentině. Trenér Jihoameričanů nepatří mezi globální marketingové megastar. Neplní titulní stránky novin ani si nepotrpí na velké tiskové konference a dramatická gesta. Nehnul s ním ani gol v 92. minutě do sítě Anglie, který poslal Argentinu do finále mistrovství světa.
2: Když hrával nebo na tréninku, tak vlastně tyho emoce se dával pořád najevo, jo, to nebyl nikdy poker face, to bylo čistě prostě jak Jihoameričani, že jo, rukama vším.
3: Lautaro Martinez otáčí skóre ve prospěch Argentiny, no a Jihoameričané jsou blízko postupu do finále mistrovství světa.
2: Ale já věřím tomu, až to i vidí na tom videu, jak on to drží v sobě, on kdyby mohl, tak se rozbrečí, padne na kolena po tom gólu Martinéze a brečí ještě 15 minut.
1: Fotbal je o emocích a dát je najevo bude moci Scaloni po nedělním finále světového šampionátu proti Španělsku. Poslední zápas letošního mistrovství světa odvysíláme v přímém přenosu. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Všechny výsledky na jednom

Po skupině Metallica opět přidáváme tenisové informace na radiožurnálu Sport. Už tři Češky postoupily z prvního kola kvalifikace pražského turnaje WTA. Linda Fruhvirtová, Dominika Šalková a taky Gabriela Knudsonová. Teď je na centrálním dvorci Barbora Palicová, ta ale s Japonkou Hontamaovou prohrála první set 3-6. Aktuálně začíná sada druhá na servisu Barbora Palicová a stav 15-15.

0: 15:20 budeme na radiožurnálu Sport mluvit o házené. Klíčové opory české reprezentace změnily před domácím mistrovstvím Evropy klubové adresy. Kapitánka Veronika Kafka-Malá si vyzkouší během své kariéry už čtvrtou evropskou soutěž. Po Německu, Francii a Norsku to bude tentokrát elitní liga v Rumunsku. Novým domovem se jí stala Gloria Bystrica, která na českou reprezentantku udělala velký dojem.
1: Glorie Bystrici mají nově postavenou halu 2017, krásný komplex. Musím říct, že to je asi jsem viděla jeden z nejlepších komplexů pro házenou, čistě pro házenou. Žádný jiný sport tam nevyužívá. Mají tam dvě tréninkové hřiště, gymy, wellness, sauny, výřivky, vlastní jídelnu vlastně. Dost bych to porovnala i skoro s fotbalovým prostředím, kde jenom ten hráč přijde, je o ně postaráno, odtrénuje si, zregeneruje a zase odejde. Jak to bude házenkářský? To uvidíme, no. Ale Rumunsko se hodně v posledních letech zvedlo. Hodně, musím říct, že do toho sportu sypou peníze, takže je hodně zahraničních hráček se přesouvá do Rumunska.
2: Vysvětlila svůj odchod do Rumunska 32letá házenkářka. Minulá sezóna pro ní nebyla snadná. Před jejím začátkem totiž musela v německém Ludwigsburgu řešit nepříjemné problémy.
1: Nám zkrachoval klub, takže právě ten můj přesun do Norska byl takový víceméně vynucený, ne? Nevybrala jsem si to úplně, tu cestu ráda bych pokračoval v Německu, ale tím, že nám tým zkrachoval, tak jsem se přesunul do Norska a tam ty podmínky asi, jestli to tak můžu říct, byly nejhorší, nejméně profesionální.
2: Nebyla Veronika Kafka-Malá spokojená s podmínkami v norském Storhamaru, ve kterém strávila uplynulou sezónu.
1: Jako je to paradox, protože Norky vlastně vítězky olympiády, mistrovství světa, Evropy, ale paradoxně všechny ty hráčky nejlepší hrajou v klubech v zahraničí. Ta jejich domácí soutěž je spíš poloprofesionální tím způsobem, že úplně Norsko není zemí, kde by se ten sport úplně podporoval. Hodně tam čerpají z malých sponzorů a ze sponzorů z města, takže úplně ty peníze tam do toho sportu nějakým způsobem netečou. Samozřejmě ten můj klub byl jeden z těch, který byli profesionálnější, takže co se týče jako podmínek v hale, v gymu, cestování, to samozřejmě bylo profi, ale ten sportovec k tomu výkonu potřebuje nějakou regeneraci, něco tomu tělu dávat zpátky a to úplně tamto zázemí na to wellness a recovery to tam nebylo.
2: Opora českého národního týmu působila už ve třech evropských ligách. Nejvíc se jí zatím líbilo v Německu.
1: No já musím říct, že asi německá liga je taková nejblíž nám. Já vždycky říkám, že i mladým

0: 15:26, dnes ve 23 hodin českého času nabídneme v přímém přenosu zápas o bronz na fotbalovém mistrovství světa mezi Francií a Anglií, tak se na to můžete těšit.
1: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.

0: 15 hodin 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: 47 zraněných si vyžádala srážka dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. 7 lidí utrpělo středně těžká zranění. Sanitky je převezly do nemocnic. Oba řidiči autobusů měli negativní zkoušku na alkohol. Radiožurnálu to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí pro neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Hasiči na jihu Norska dál bojují s požárem, který podle dosavadních odhadů zničil od pátečního odpoledne více než 100 bytových jednotek. Oheň se ani po nočním zásahu stovek hasičů stále nepodařilo dostat pod kontrolu. Podle posledních informací už sice nezasahuje další obydlí, rozšířil se ale do lesa. V bývalém koncentračním táboře Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku archeologové odkrývají pozůstatky vězeňských baráků. Našli například nábojnici anebo knoflíky z vězeňského oblečení. Mezi lety 1942 a 45 táborem prošlo skoro 1400 lidí, 207 jich tam zemřelo.
2: Sport.
1: Do Artisu Brno míří švédský fotbalista Adam Karlén. 26-letý hráč přichází z nizozemského klubu Excelsior. Podle klubového webu je Karlén typickým defenzivním záložníkem, ale může nastoupit také ve středu obrany. První utkání v Šancelize čeká Artis 27. července doma proti Mladé Boleslavi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 nehody za Divišovem a Větrným Jeníkovem. Na D1 směrem z Prahy do Brna za Divišovem už jen kratší fronta před nehodou na 44,5 kilometru. Sice se stále nedá projet levým pruhem, provoz ale slábne, zdržení do 10 minut. O kus dál směr Brno za Větrným Jeníkovem na kilometru 106,5 už jsou následky hromadné nehody v odstavném pruhu. Jen chvílemi se ještě zpomaluje, ani tam už výraznější zdržení nenaberete. Na D1 přímo v Brně směrem z Prahy se sune kolona k omezení u D2, brzdí se za výstavištěm na stém 91. kilometru, od Vyškova se jede plynule. D2 z Bratislavy je před Brnem plnější od Modřic ze 3., možná 3,5. kilometru, na 2,5. teď navíc srážka nákladního a osobního vozidla. Na D2 čekejte delší zdržení směrem na Bratislavu u Lanžhota na 55. kilometru je omezení. Kolona začíná kousek za sjezdem na Břeclav okolo 48. Ztratíte v ní přes půl hodiny. A v Praze potíže na hlavní části okruhu. Před omezením u Barandova popojíždí z obou směrů dlouhé kolony. Od D1 už navíc regulují i vjezd do Cholupického tunelu. Od letiště zastavíte u Zličína. Ucpaná je i D5 za Loděnicí z 9. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude polojasno, postupně na západě Čech oblačno a kránu déšť nebo přehánky, teploty od 18 ke 14 stupňům. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
4: Poslouchej Sport.

Bryan Adams doznívá na radiožurnálu Sport. Už jenom týden nás dělí od startu dalšího ročníku fotbalové šance ligy. Teď vrcholí generálky jednotlivých klubů a třeba hráči Zlína prohráli v tom posledním utkání ve Vratislavi v Polsku s tamním Slaskem 1-3. Teplice naopak v posledním utkání letní přípravy porazili Ružomberok, a to celkem hladce 3-0. Nováček nejvyšší soutěže Artis Brno si ve dvou zápasech proti Visle Krakov připsal remízu 2-2. A následně porážku 0-1. Pokud jde o přípravu českých fotbalových týmů, tak ještě jedno utkání můžeme zmínit, a to souboj Slavie s Lyonem, který se bude hrát v Německu, a start tohoto utkání je naplánovaný na 19. hodinu.

0: Asi všichni už jste se někdy setkali s termínem placebo efekt, což je pojem celkem dobře známý z medicíny. V trochu jiné formě, ale může hrát roli taky při sportovním výkonu. No a právě o tom teď budeme mluvit v pravidelném sobotním povídání o propojení vědy a sportu, tady v rubrice, kterou dlouhodobě připravuje David Nekvinda. Teď ale do studia přišel Mirko Vasič. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Nejdřív prosím pro jistotu, pokud by někdo nevěděl, stručně vysvětlit, co vlastně je placebo efekt.
1: Tak jak už jsme zmínili, tak nejčastěji je využívaný v medicíně. Tam jde o to, že pacientovi dáte třeba nějakou pilulku, která vypadá stejně jako lék, který užívá. Jenže ta daná pilulka neobsahuje žádné léčebné látky. V některých případech pak psychika funguje tak, že tělo na podanou pilulku reaguje podobně jako na reálný lék. Placebo se tak používá například při zkoušení účinnosti nových léků.
0: S podobným principem pracoval taky experiment, na který se teď v rubrice Věda a sport zaměříme, tak ho prosím, Mirko, představ.
1: Jde o studii z roku 2016, kterou provedla skupina britských vědců, a zajímalo je to, jak obelháním mozku můžeme posunout hranice fyzického výkonu. Test provedli se skupinou 17 dobrovolníků. Každého z nich nechali na rotopedu projet 16 kilometrů dlouhou cyklistickou časovku a ta trasa se účastníkům experimentu zobrazovala na displeji před nimi. Po čase na regeneraci pak vědci nechali účastníky zajet stejnou časovku po druhé, tentokrát ale tedy s jednou podstatnou změnou. Na obrazovce promítli digitální avatar a účastníkům výzkumu řekli, že avatar kopíruje jejich předchozí jízdu, které se mají vyrovnat. U některých dobrovolníků to tak skutečně bylo. Druhé části ale pustili avatar, který jel o 2% rychlejší čas, než byl ten původní.
0: Tak teď jsem, Mirko, sám zvědavý na to, co vlastně tenhle pokus ukázal.
1: Všichni účastníci, kterým vědci pustili rychlejší jízdu, dokázali svůj první čas překonat. Vyrovnali se avataru na obrazovce, protože si mysleli, že to je jejich vlastní výkon, který je v jejich silách. Po dojetí vědci odhalili dobrovolníkům pravdu a po dalším odpočinku je nechali zajet časovku po třetí. Tentokrát opět bez avatara. A pro samotné autory studie bylo překvapením, že rychlost těch účastníků experimentu opět klesla na předchozí úroveň. Přestože tito lidé věděli, že jejich tělo je fyzicky schopné lepšího výkonu, tak ho nedokázali zopakovat. Závěr autorů je tedy takový, že krátkodobě je možné lidský mozek oklamat tak, že donutí zbytek těla k výkonu na opravdovém limitu maximálního výkonu. Dlouhodobě tento limit ale dokáže posouvat jen poctivý fyzický trénink. Můžeme nechat na posluchačích, jestli je to dobrá nebo špatná zpráva.
0: Je to tak, ta mentální stránka určitě hraje velkou roli. Řada sportovců mluví o tom, že když si cítí být unavení, tak si nahlas říkají, že nejsou, a to tělo přeci jenom ještě třeba nějakou chvíli funguje o poznání lépe. Nechám zase na dojmu posluchačů, jak by to vypadalo, kdybychom se do takového testu pustili my tady na Radiožurnálu Sport. Každopádně rubrika Věda a sport, tentokrát představena Mirkem Vasičem. Děkuji.
1: Naslyšenou.

0: Skupina Scorpions doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport 15 hodin 50 minut a zdá se, že 100% bilance českých tenistek v kvalifikaci na Prague Open, tedy turnaj WTA 250, který se bude hrát a už hraje vlastně na štvanici, skončí, protože po postupech Lindy Fruhvirtové, Dominiky Šalkové a Gabriely Knudsonové to vypadá, že Barbora Palicová nenaváže na své krajanky s Japonkou Honta Maovou, prohrála první 6-3-6, v tom druhém ztrácí 1-4, navíc Japonka půjde podávat.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. I don't wanna be that guy, says he's gonna make it. Lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining. Drinking and gaming, letting the days go by. And he shows no signs that he's changing. Remaining complacent, doing the same thing over and over again. And he hates it, every waking moment. Every chance he gets, he blows it. I've got a habit, and it keeps me sick. I can't kick it, I need one more hit.

0: kluci. 15 hodin 53 minut na radiožurnálu Sport nabízíme další díl zápisníku Jana Kaliby. Je to skoro zázrak, že se za současné situace podařilo uspořádat fotbalové mistrovství světa zároveň ve Spojených státech, Kanadě i Mexiku. Turnaj skončí až nedělním finále mezi Španělskem a Argentinou, ale americký prezident Donald Trump už hrozí Kanadě cly kvůli kouři z tamních požárů, který zamořuje vzduch i v amerických městech. Mexiko pro změnu žaluje Spojené státy kvůli smrti nejméně 17 mexických občanů v amerických věznicích či při zatýkání. A mnoho fanoušků je pak kritických vůči pořádající organizaci FIFA. Ovšem, i znesvářené strany se většinou shodnou, že si šampionát užili. You should choose the United States of America again.
1: This time we'll leave Mexico and Canada out. Donald Trump uspořádal před finálovým víkendem šampionátu recepci ve svém věžáku v New Yorku a doporučil šéfovi FIFA Giannimu Infantinovi, aby Spojené státy hostily tuto akci znovu, tentokrát bez Kanady a Mexika. Ironicky by se dalo říct, že sympatie jsou vzájemné.
2: Fútbol se ve mejor aquí en México que en Estados Unidos. Que debió haber sido el mundial completamente aquí o Canadá tal vez.
1: Od začátku června jsem během turnaje potkal řadu Mexičanů či Kanaďanů, kteří vzhledem k Trumpovým výrokům poslední doby neměli pro Spojené státy co by spolupořadatele vlídná slova. Naopak šéf světového fotbalu znovu na adresu Spojených států a jejich současné administrativy nešetřil komplimenty. Při setkání v Trumpově věži tady na Manhattanu, kde si mimochodem FIFA pronajímá prostory, Infantino prohlásil, že letošní šampionát byl nejlepší kulturní a společenskou akcí v dějinách lidstva a že by se to nestalo nebýt Trumpa. The 2026 FIFA World Cup has broken almost every record imaginable. Donald Trump na oplátku vychválil rekordní parametry tohoto mistrovství světa po rozšíření na 48 týmů a spolu s Infantinem žertoval, že jednou by Američané mohli uspořádat společný turnaj s Čínou. And the United States. Infantino pak nazval Mezinárodní fotbalovou federaci oficiálním dodavatelem radosti lidstvu. FIFA is the official happiness provider to humanity. Že mistrovství světa ve fotbale neobyčejnou radost opravdu dokáže přinášet, na tom by se shodli se šéfem FIFA asi i ti, kdo tuto organizaci v lásce nemají.
3: Really enjoying, yes. It's once in a lifetime thing that we're trying.
4: How about FIFA as an organization? Like it?
3: We like on and off. You know, there were some calls that we really.
1: Narazil jsem během turnaje je na spoustu nadšených fanoušků jako Bill, kteří na jednu stranu říkali, jak si zápasy a atmosféru ve městech užívají, ale na otázku, jestli mají rádi FIFA, se rázem začali tvářit kyselé, nebo jako Nancy a Kristýna rychle dodali, že úspěch turnaje podle nich zařídil fotbal jako takový a lidi z celého světa, kteří přijeli, a ne FIFA.
5: So much fun. Nothing to do with FIFA the organizers. This is the people doing what we do. We don't love FIFA the organization. We love what football, what soccer does. We love that. It brings people together. FIFA.
1: Podobně to má i emeritní profesor Tavcovy univerzity Sherman Teichman, zakladatel tamního institutu pro výchovu globálních lídrů, který dříve vedl i semináře o propojení sportu a politiky. A hypocrite.
6: If I were Catholic, I would go to confession. Děláš rozhovor s pokrytcem. Kdybych byl katolík, možná jdu ke zpovědi. Uvědomuji si, že skoro všechno, u čeho se nachomítne náš prezident, to pošpiní svým narcisismem. Jak vystrokuje tu bradu, vždycky mi připomene Mussoliniho. Judging his jaw, he reminds me of Mussolini. Bro romance between himself and Infantino. Ten jeho románek s Infantinem, který mu udělil první cenu míru FIFA. Kauza Balogán, to neuvěřitelné bohatství FIFA, které posiluje moc jejího maniackého šéfa a nevyhnutelně fotbal korumpuje. Všechno to vnímám a stejně tu hru miluju. A šel jsem si na stadion u nás v Bosnu užít zápas Anglie s Ghanou. Jakožto vášnivý fotbalový fanoušek z toho ještě teď cítíme mimořádné potěšení.
1: Říká bostonský profesor a fanoušek, jeden z mnoha kritiků současných poměrů ve Spojených státech i ve FIFA, kteří přesto neodolali, taky se nechali šampionátem strhnout a shodnou se s Trumpem i Infantinem na tom, že je těžko hledat akci, která by lépe spojovala a přinášela větší radost tolika lidem po celém světě, než právě mistrovství světa ve fotbale, včetně toho letošního. Komu přinese tu největší vítěznou radost, o tom se tady u New Yorku rozhodne před nedělní půlnocí českého času. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál. K vysílání Radiožurnálu Sport
7: Už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
8: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
9: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
10: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát. Měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
7: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host. Mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
11: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat a ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
9: Desítka Pavla Horváta živě.
7: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
9: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
7: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.
0: A Pavla Horváta uslyšíte na Radiožurnálu Sport už po zprávách v 16 hodin. Nabídneme totiž reprízu speciálu k posledním dvěma zápasům na fotbalovém mistrovství světa. Předtím ale zprávy.
12: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
13: Při nehodě dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Ukrajina útočila na ruské logistické objekty i ropná zařízení. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Silnice před Vimperkem směrem ze Strážného je kvůli vyprošťování kamionů v obou směrech uzavřená. A zítra bude polojasno, postupně s deštěm a bouřkami, teploty v Čechách do 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až kolem 30.
9: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
13: Dva autobusy s cestujícími se dopoledne srazily u Lechovice na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán, ošetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně, těžká a těžká. Sanitky pacienty převezly do nemocnic, jednoho člověka transportoval vrtulník.
14: Záchranáři měli na místě také velkokapacitní sanitku a povolávali k zásahu i posádky, které měly volno, řekla jejich mluvčí Michaela Botová.
15: V péči jsme měli především dospělé osoby, vím také o jedné nezletilé a potom jedno dítě, které utrpělo lehké zranění. To dítě jsme po ošetření přivezli do nemocnice.
14: Oba autobusy se srazily na křižovatce, kde se na obchvat Lechovic napojuje cesta z obce, řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
16: Řidič autobusu jedoucí od Brna na Znojmo narazil čelně do boku autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice.
14: Hasiči museli jeden z autobusů vyprostit těžkou technikou. Provoz na silnici se jim podařilo obnovit po skoro 5 hodinách. František Jirků, Radiožurnál.
13: Ukrajinské síly zasáhly podle prezidenta Volodymyra Zelenského dva významné logistické objekty v Rusku. Údajně jde o zařízení, která Moskva využívá k dodávkám komponentů pro výrobu dronů a navigačního vybavení. Ruské úřady informovaly, že údery zabily nejméně 7 lidí a zranili desítky dalších. Oběti po nočních úderech hlásí taky Ukrajina. Jeden člověk zemřel a 3 byli zraněni při útoku na přístav v Oděse. Tramvaje v Praze ode dneška nejezdí mezi zastávkami Újezd a Lazarská. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka ovlivňuje 12 linek, které jezdí po odklonných trasách, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
17: Došlo ke změnám tras několika tramvajových linek. Centrální přestupní bod nočních tramvajových linek je přemístěn do zastávek Karlovo náměstí. Náhradní doprava není zavedena. Doporučujeme cestujícím, aby využili zejména linky metra.
9: Sport.
12: Fotbalisté Francie a Anglie budou dnes od 23 hodin českého času hrát o třetí místo na mistrovství světa. Francie bude usilovat o třetí medaili v řadě na světovém šampionátu. Anglie bude bojovat o teprve druhou v historii. Trenér Didier Deschamps duelem o bronz skončí po 14 letech na lavičce francouzské reprezentace.
18: Není to žádný přátelák, musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Sice to není ten duel, který jsme chtěli hrát, ale ve hře je třetí místo, takže já i hráči máme povinnost udělat vše pro to, abychom splnili alespoň tento cíl, i když to samozřejmě není finále. Ale tak to je, Angličané to mají stejně.
12: Utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Na dálnici D2 zdržení za Břeclaví i před Brnem. Na D2 z Brna do Bratislavy čekejte dlouhé zdržení za sjezdem na Břeclav. Kolona se sune přes půl hodiny ze 49. kilometru k omezení u Lanžhotu na 55. D2 plná i na příjezdu do Brna od Bratislavy. Kolona od sjezdu na Modřice ze 3. kilometru popojíždí k D1 na 2,5 kilometru navíc kolize nákladního a osobního vozidla. Na D1 v Brně směrem od Prahy trvá silnější provoz před omezením u D2. Ze stého 92. kilometru ztratíte zhruba čtvrt hodiny. Na D8 směrem z Ústí do Prahy vás zdrží nejprve omezení za Roudnicí. Fronta z 28. kilometru je na 10 minut. Těsně před Prahou pak houstne provoz od Zdib. Výrazněji se pak brzdí v Cínovecké za sjezdem na Čakovice a pomaleji se jede až do omezení ve Kbelské. Na Pražském okruhu na úrovni Barandova se chystá večerní demolice dvou nadjezdů. Už teď se v obou směrech jede pouze jedním pruhem a tvoří se dlouhé kolony. A čtyřka před Vimperkem směrem od Strážného je kvůli vyprošťování havarovaného kamionu neprůjezdná. Objízdná trasa vede po silnici 167 z Horní Vltavice na Borová Lada a Kvildu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Zítra bude polojasno, v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami i silnými. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
9: Speciál Radiožurnálu Sport.
20: Repríza. Po víc než měsíci o víkendu skončí ve Spojených státech fotbalové mistrovství světa. V Miami se utkají o třetí místo Francie s Anglií. V neděli potom na stadionu v New Jersey zabojují o titul Španělsko a Argentina. O končícím šampionátu teď na Radiožurnálu Sport budeme mluvit v hodinovém speciálu. U toho samozřejmě nemůže chybět náš fotbalový expert a tvář talkshow desítky, pětinásobný mistr ligy Pavel Horváth. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Naším hostem je ale i někdejší reprezentační útočník, hráč Lazia Řím nebo Aston Villa, nejlepší střelec Evropské ligy ze sezóny 2012-2013, Libor Kozák. Dobrý den.
22: Dobrý den všem.
20: No a se mnou ve studiu sedí taky fotbalový reportér Radiožurnálu Sport, ten na mistrovství světla sledoval dění kolem českého týmu, Lukáš Michalík. I ty vítej.
23: Díky moc, trochu závidím pánům přede mnou ty přívlastky, ale tak to je. Každý máme svoji roli. Hezký den.
20: Pánové, začneme trošku odlehčeně, končí nejdelší mistrovství, které zatím nabídla historie fotbalu. Poprvé se ho zúčastnilo 48 zemí, nabídlo 102 zápasů, ještě dva přijdou. Tak začnu u Pavla Horváth. My fotbaloví novináři, kteří se věnujeme mistrovství světa, my už jsme po ránu pomalu zombí. Nejsi teď přesycený fotbalu?
21: No, musím říct, že je to dlouhý, samozřejmě těch týmů bylo hodně. Snažil jsem se vidět co nejvíc zápasů, ale musím říct, že některý jsem opravdu jenom se kouknul na góly nebo to, co zajímavého se stalo, protože asi si myslím, že to fyzicky nešlo všechno zvládnout.
20: Jak to máte vy, Libore? Stíhal jste sledovat mistrovství světa?
22: Tady souhlasím s Pavlem, taky určitě jsem nestihl úplně všechno, samozřejmě i ty časy, které u nás byly v noci, tak samozřejmě šly stíhat hůř, takže těch zápasů bylo spousta, i když si myslím, že nakonec ukázalo, že i ty týmy, ty menší, které třeba neznáme, jsou konkurenceschopné, takže na jednu stranu v tomhle vidím pozitivu, ale opravdu stihnout všechno nešlo.
23: Na to jsem chtěl navázat, že skutečně je to hodně dlouhé, když vezmu v potaz tu svoji zkušenost, že jsem do Spojených států vyrazil už 30. května a teď už to budou 4 týdny, co jsem doma a stále se hraje, tak mi to přijde až neuvěřitelné. Navážu na Libora, mě taky zaujala velmi ta menší družstva z těch menších zemí, která mnohdy, nebo ty země mnohdy předváděly velmi dobré výkony, ať už Haiti, Panama, nebo samozřejmě Curaçao, Kapverdské ostrovy, bohužel z mého pohledu i lepší než český tým, ale já na to navážu dalším dotazem. Zeptám se Pavla, byť ještě tedy do konce turnaje 2 zápasy, včetně toho nejdůležitějšího zbývají, co tě nejvíc zaujalo na tom aktuálním mistrovství, co si třeba budeš pamatovat?
21: No já si budu pamatovat, byť si myslím, že v Evropě jsou krásný stadiony, tak vím, že jsem jako měl možnost jet do Ameriky se podívat, do Mexika, ale nevyužil jsem to a teď toho trošku lituju, protože ty staďáky víceméně nebo v podstatě haly v Americe mě velmi zaujaly a chtěl bych vlastně navnímat to, jaký tam je jako zvuk, jaká tam je akustika, jak ty hráči se tam cítí, protože samozřejmě my jsme vyrostli v generaci, kdy jsme byli zvyklí hrát opravdu na otevřených staďákách. Já jsem měl to štěstí, že v Kobe v Japonsku, když jsem hrál, tak už tam ta zatahovací střecha byla, ale vlastně jsme tam hráli jenom dvakrát, když to bylo zavřený. Takže pro mě to bylo trošku jiný a trošku mi mrzí opravdu, že jsem na těch staďákách nemohl být a zaujalo mě to vlastně ta technika, technologie, které tam jsou k dispozici pro ty fanoušky. To si myslím, že předčilo pro mě zatím ten fotbal, protože ten fotbal jsem nějak očekával.
20: Co na to říká Libor Kozák? Taky musíme zmínit, že fanoušci mají teď obrovský servis v tom, že po té, co zasáhne video rozhodčí, tak hlavní sudí musí do mikrofonu vysvětlit to, co šlo, což je rozhodně jedna z věcí, která také bude určitě nahlížena i v budoucnu zpátky jako pozitivní.
22: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že i ty pravidla, jak vlastně rozhodčí, které musí vysvětlit, tak i pravidla po těch autech nebo po odkopech, kdy vlastně je tam omezený čas, si myslím, že se ukázaly jako pozitivní a opravdu tu hru celkově zrychlilo, takže na to si myslím, že se určitě naváže. A když já navážu na Pavla, tak přesně ty stadiony, taky to je jedna věc, která opravdu v tom hlavně teda Američané jsou opravdu mílemi daleko a i s klukama, co jsem se bavil, co tam byli, přímo i s klukama z repre, tak vlastně i oni říkali někteří, kteří hráli na obrovských stadionech v Evropě, že to, co zažili tam, bylo ještě něco navíc, takže opravdu ty stadiony, to pro nás jako Evropu takovej může být i příklad v něčem a jinak potom samozřejmě ty fotbalové věci, ty fotbalové příběhy, ty si budeme pamatovat, ať už to je Messi nebo přesně příběh Kapverd, takže těch příběhů vždycky to mistrovství píše hodně a jak jste se vlastně i bavili, jestli vlastně jsme přesycení, tak já osobně ne, protože spíš nedokážu představit, co bez toho mistrovství budu dělat, protože opravdu člověk si tak trošku spohronil v tom, že každý den má na výběr 3-4 fotbaly a bylo to fajn a tak teď jdeme do toho finále. No.
23: Já jenom navážu ještě na téma a stadiony, přidám osobní zkušenost. To byl asi možná největší zážitek pro mě na mistrovství světa, protože už jsme zmínili, že ty české výkony nebyly takové, ale na stadiony jsme měli skutečně štěstí. V Guadalajaře hodně zajímavý stánek, byla to v podstatě taková useknutá sopka, která byla posezaná v trávě. Když jsme se bavili o těch moderních, tak Atlanta, to je skutečně hypermoderní stánek. Já ještě den před zápasem, když jsem si zařizoval nějaké věci, které byly potřeba k zápasu, jsem tam byl, já nevím, 4 hodiny předtím, než tam mohli všichni a vlastně snažil jsem se najít místnost, kde si vyzvednu nějaké věci potřebné k tomu zápasu a s tím člověkem, který se mě tam měl ujmout, tak jsem se nenašel. Zkrátka jsem tam hodinu bloudil, nešlo to absolutně najít, sídlili někde v podzemí, takže si pro mě ten člověk musel dojít. To bylo poměrně zajímavé. No a Aztécký stadion, neuvěřitelná stavba, legendární, 2000 metrů nad zemí ještě víc, respektive nad mořem, leží ten stadion, má kolem sebe tu auru, samozřejmě božská ruka Diego Maradony, takže ty stadiony, to bylo něco neuvěřitelného.
20: To říká Lukáš Michalík ve speciálu Radiožurnálu Sport k mistrovství světa.
9: Speciál Radiožurnálu Sport.
20: Repríza. Našimi hosty jsou ale také Pavel Horvát a Libor Kozák. Do konce turnaje zbývají už jen 2 zápasy. Zápas o 3. místo Francie, Anglie, potom finále Argentina, Španělsko. Já začnu, Libora, je to tak, že mezi tu top 4 se dostaly ty zasloužené 4 týmy?
22: Asi ano, určitě. I těma výkonama, tím fotbalem, jakým vlastně hrajou, nebo hrali i v té skupině a potom následně v té baráži nebo v tom playoff, tak vlastně řekněme, že my fotbaloví fanoušci jsme rádi, protože tam je opravdu to nejsilnější, co asi se na mistrovství předvedlo a to si myslím teďka ukázali i ty semifinále, takže a vlastně i ty ukázali vlastně, že vždycky z těch semifinálových soubojů vlastně do toho finále postoupili ty týmy, které prostě měli v tom zápase navrch.
20: Co říká Pavel Horvát, nechyběl mu někdo v semifinále?
21: No, chybělo mi Česko samozřejmě, byl bych rád, kdybychom se takhle daleko dostali, ale logicky ta sportovní forma prostě nebyla dobrá a my jsme tam nebyli, takže jsem tak nějak jako vždycky hledal někoho, komu bych chtěl fandit, i když jsem nestranej žurnalista samozřejmě, ale ty příběhy, jak říkal Libor předtím, tam ty příběhy prostě jsou pronutý celým tím mistrovstvím a od Messiho, který asi všichni vnímají, počínaje po takový ty, řekl bych, teď se neurazí nikdo, štěky Merina, který poslal dvěma gólama prostě Španěli až skoro do finále, tak prostě to jsou příběhy, který budeme vnímat a zase rozebírat ty následující, troufnu si říct, i roky, protože se jich tam stalo tolik, že to v podstatě nejde navnímat takhle za takovou chvilku. No.
23: Navážu na Pavla, pro mě ten aktuálně nejsilnější příběh je ten kolem Lionela Messiho, tak se pojďme trochu pověnovat Argentincům. Měl jsem možnost komentovat to semifinálové utkání Anglie, Argentina, které v prvním poločase toho moc nenabídlo, ale ten závěr byl neskutečný, kdy Argentinci i zásluhou dvou asistencí Lionela Messiho otočili zápas a zvítězili. Tak se zeptám Libora, stručná otázka, zvládli by to podle vás Argentinci bez Lionela Messiho?
22: nezvládli, můj názor nezvládli, prostě to, co předvádí on v jeho věku vlastně od prvního utkání na to mistrovství, je prostě neuvěřitelný. Je prostě opravdu neuvěřitelný, jaký má efekt on na tým a vlastně ale i tým na jeho, že tým na něj, prostě jak jsou schopni vlastně pracovat kolem něho. A to celý, jak to vlastně dali dokupy, ale to není za poslední rok nebo čtyři, ale vlastně od té doby, kdy tam přišel Scaloni, který mimochodem pro mě to má osobní váhu Argentina, protože jsem se Scalonim ještě hrál v Láciu 3 roky, takže měl jsem s ním krásný vztah, takže od té doby sleduju tu jeho kariéru trenérskou a když usedl potom tak trochu nenápadně na tu lavičku Argentiny, tak jsem byl hodně zvědavý, co vlastně s tím dokáže udělat, jo, po Maradonovi a takhle, takže to a to, co předvádí, to, co vlastně s jaký úspěchy dovedl a teďka je před dalším obrovským úspěchem, to je pro mě něco, jsou to pro mě velké emoce, říkám, protože jsem mohl s ním sdílet tu kabinu a on teďka dokázal dát tým okolo Messiho takhle dokupy na takový úrovni, že hrajou takovej fotbal a hlavně emočně a tím prostě jde na nich vidět, jak prostě to chcou to, když se člověk vidí jenom na tom chování na hřišti a celkově, tak jde prostě vidět, jak oni pro ně prostě to znamená všechno, ten zápas, ten moment, takže to se mi na ní strašně líbí a když se vrátím k tomu Messimu, říkám, to je kapitola sama pro sebe a jde vidět, že s tím týmem i s tím Scalonim mají prostě neskutečný až rodinný vztah.
23: To říká Libor Kozák ve speciálu Radiožurnálu Sport. Podržím se ještě vašeho vztahu se s bývalým spoluhráčem Lionelem Scalonim, trenérem Argentinců, máme to pochopitelně v poznámkách, tak pojďte trochu rozebrat ten váš vztah. Měli jste v kabině skutečně k sobě blízko, máte na ně nějaké osobní vzpomínky a viděl jste v něm třeba ten potenciál, že by mohl být dobrým trenérem?
22: On už tehdy vlastně byl v Láciu, řekněme, že dohrával kariéru, takže už třeba nebyl tolik na hřišti, ale právě co se týká kabiny, tak měl obrovský slovo. Byl to jeden z těch lídrů, když tam byly další Kloze a takový, tak on byl jeden z těch lídrů a hlavně my jsme měli v kabině spoustu Jihoameričanů, Argentinců, Brazilců, Uruguajců a on byl takový jejich šéf, řekněme, a hlavně největší vzpomínka na něj, to byl věčný vtipálek. To byl opravdu věčný vtipálek. Kdo mě zná, tak vím, že mám trošku větší nos a to bylo pro něj každodenní humor. různé narážky, takže ten náš tak byl hodně, já jsem byl mladý kluk, on byl, říkám, byl ten starší, takže dával mi zabrat, ale bylo to v dobrém, protože potom, když jsem vlastně začal dávat góly, nebo jsem víc nakoukával i v té Evropě, tak vlastně on byl ten, který vždycky cítil jsem od něj tu podporu, takže my jsme se ještě dlouho, když jsem nešel z Láci, a jsme si i psali a ten vztah s ním držel ještě někdy před Katarem. Jsme si volali, musím se přiznat, že jsem zkoušel po Kataru se na něho nějak lehce dostat, číslo už nefungovalo, už to bylo těžké, takže od té doby už vlastně to, ale říkám, pro mě to zůstává, vím, že kdybychom se potkali, že prostě, že by to bylo fajn jako tehdy, prostě říkám, celkově ta kabina tehdy byla super a říkám, on byl jeden z těch lídrů, takže je to se týká ho, jako jak si ho pamatuju a to, jestli jsem ho čekal jako takového trenéra, přiznám se, že ne, říkám, i když tehdy už ten fotbal viděl a byl v té kabině, jaký byl, tak pro mě vlastně, říkám, jak potom šel do té Argentiny, tak vlastně neměl za sebou velké zkušenosti, jo, opravdu tam byl i trošku dosazený, řekl bych překvapivě, a vlastně on tak nenápadně, a hlavně tím, jaký je člověk, a věřím tomu, a tam je ta jeho síla, to, že dokázal dát tu kabinu a ty kluky takhle dohromady na té úrovni té repre, kde prostě ty kluci nevidí každý den, ale prostě jednou za čas, tak on dokázal prostě to a hlavně navázal skvělý vztah s Messim. Tam jde vidět, tak kdyby byli bráchové a to je prostě něco, co prostě Leo umí. Takže věřím, že on to postavil na tom a potom ty fotbalové taktické věci jdou jako kdyby zatím, jo. Ale pro mě tohle je alfa omega, že on udělal z toho týmu rodinu.
20: Na Lionela Scaloniho vzpomíná Libor Kozák ve speciálu Radiožurnálu Sport a Pavel Horvát by rád reagoval.
21: No já, mě to zajímá ještě takhle z toho důvodu, že vlastně vidíme, že on drží absolutní poker face a mně to přijde prostě takový podivný vůči tomu, jak jsem ho viděl taky hrát, jak si ho vybavu já jako hráče. A viděl jsem ale zase na druhou stranu i záběry ze šatny a tak mě zajímá, Libore, jestli on opravdu v šatně dokázal říct i nepříjemné věci a jak se choval, když to bylo nepříjemné.
22: Jo, přesně, Pavel, jak říkáš, no, jak, i vlastně já jsem mluvil o tom humoru, ale přesně nedodal jsem to, že když ale situace si to vyžadovala, nebo prostě bylo potřeba pevný ruky, tak on byl přesně ten jeden, který se prostě nechal dát slyšet, přesně který, když se něco řeklo a už to mohl být vážný, tak to byl on a ti kluci za ním šli a nebyli to vlastně jenom kluci, bylo to celkově i to vedení, který vlastně byl i často takovej prostředník k těm nejvyšším patrům, protože uměl s těma lidma a vždycky bojoval za tu kabinu a proto si myslím, že ta kabina ho takhle vždycky brala. A teďka, jak říkáš, přesně ten poker face, jak teďka i u toho gólu, jak to má, to je přesně, protože když hrával nebo na tréninku, tak vlastně ty jeho emoce dával pořád najevo, jo, to nebyl nikdy poker face, to bylo čistě často vlastně prostě jak Jihoameričani, že jo, rukama vším, ale David se naučil tu dobu samozřejmě se naučit, jak to říct, naučit ten poker face mít, nebo prostě ty emoce schovat dovnitř a nechat to na těch klucích a prostě i tohle může být na zvěcí, že prostě chce, ať ta pozornost je zaměřena na ty kluky a ať oni si to užívají, ale já věřím tomu, až to i na tom videu, jak on to drží v sobě, on kdyby mohl, tak se rozbrečí, padne na kolena po tom gólu Martinéze a brečí ještě 15 minut, takže v tomhletom se samozřejmě on, neříkám změnil, je to věc, která se prostě už na takové úrovni a ty sledovanosti, jaké on má, se takhle chová nebo se takhle naučil.
20: To říká Libor Kozák o svém bývalém spoluhráči a dnes trenérovi argentinské reprezentace Lionelu Scaloni. Já se toto tématu ještě podržím a zeptám se Pavla Horváta, co by trenéra. Samozřejmě v argentinském nároďáku se pochopitelně všechno točí hlavně kolem Lionela Messiho. Tak jak podle tebe je složité pro trenéra takovou situaci ukočírovat, protože se musí podřídit tomu, že on není a nemůže být tou nejvýraznější postavou.
21: Tak já si myslím, že trenér by neměl být asi tou nejvýraznější postavou. Fanoušci ho můžou mít rádi, ale ty fanoušci chodí na ty hráče samozřejmě. Jo. Tam ty můžeš tam dělat psí kusy a řeknou si o tobě, že jsi blázen, ale hráči, kteří rozhodují ty zápasy, tak ty jsou pro ty fanoušky, myslím, podstatní a myslím si, že to i tak jako vidíme, jo, a já si uvědomuju taky trenéry, který to v sobě drželi a v šatně byli schopní rozmátit všechny koše a rozházet všechny věci a být nepříjemný a myslím si, že to tak je správně, že samozřejmě jakákoliv ta úroveň tohle to nabízí a je to vysoká škola, to, co Scaloni předvádí. A ještě se teda vrátím k tomu Messimu. Já si normálně troufnu říct, možná, že mě z toho vyvedete, a mně fakt přijde, že je ještě lepší třeba, než byl před čtyřma těma rokama, když prostě hrál v Paříži a tak nějak, nechci, že se tam trápil, ale nebylo to asi úplně ideální angažmá. Jo, a myslím si, že prostě teďka je lepší ještě těma zkušenostma. Vím, že už byl zkušený v 18, ale teď, co nabral za těch x let, prostě tak teďka jsem schopný, nebo myslím si, že je schopný on to prostě prodávat v každý té vteřině toho zápasu i třeba gestem, radou vůči těm spoluhráčům.
23: Já na to navážu a přehodím to na Libora. Souhlasím s tebou, Pavle, teď jsem o tom potom semifinále přemýšlel, že bych ještě hrozně chtěl vidět Lionela Messiho v Evropě a jsem přesvědčený o tom, že on kdyby byl v dnešní Barceloně, tak po boku Jamala nebo Rafíni by byl schopný dávat v La Lize klidně 20 gólů za sezonu. Co myslíte, Libore?
22: Jo, to s váma souhlasím, opravdu ty jeho výkony nedokážu si úplně vysvětlit, čím to může být, určitě, jak říkal Pavel, jsou to nějaké zkušenosti, je to i nějaký prostě už klid, vlastně už dosáhl všeho, co mohl a má před sebou další obrovský cíl, který je opravdu na dosah ruky a vidět, jak potom jako hladově jde, to mi jako nejvíc vlastně jako se mi líbí, že vlastně v tom věku, v tom, co všechno zažil, vypadá jak 18-letý prostě fanatik, který to chce dokázat a to je prostě úžasný a vlastně šlo vidět, teďka si vzpomenu na penaltu proti Egyptu, kde mě přišlo, vlastně víme, že jim třeba jako po ideální, mi opravdu přišlo, že je pod tlakem ve smyslu toho, jak moc to chce, jo, ale prostě on přesně tohle ten rozdíl, že jsem přesně nedal penaltu a potom vám udělá zápas a to je prostě v tomhle on jedinečný a říkám, ten jeho hlad potom uspět v tom věku a potom všem je pro mě úplně, říkám, to je něco neskutečného.
21: Já ještě jenom se vrátím, protože já opravdu to, co říkám,

0: s masivní bandáží stahující levé stehno, v utkání s Anglií schytal nepříjemného koněra. Upřímně si myslím, že ta absence na tréninku byla jen preventivní a že se dá dokupy. Co si myslíte vy, Libore, to by si asi Lamine Yamal nenechal ujít takový zápas?
1: Určitě, určitě, poslední zápas, pokud ten trošku půjde, takže to, tak si myslím, že se dá dokupy a spíš to bude preventivního rázu a strašně se těším, protože za mě opravdu se potkají dva týmy, které vlastně Argentina, která musela spoustu zápasů otáčet, má to těžký a vždycky to zvládla fotbalem a tou emoční stránkou. A potom Španěláci, kteří prostě za mě se tady hráli by osobně nejvíc, prostě co se týká čistě fotbalu a to, co předvádějí se spojením s tou dobrou obranou a to, jaký jsou, jak presujou, takže to bude hrozně, hrozně zajímavý zápas.
2: No, co se týče Španělska, tak úřadující evropští šampioni po tom úvodním senzačním zápase, kdy pouze remizovali s Kapverdami, potom všechny zápasy vyhráli, na tom turnaji dostali jenom jeden gól. Je to tím aktivním vysokým pressingem, jaká je v tom třeba role Paua Cubarsího? Co říkáš, Pavle Horváte?
3: No, určitě tam je nějaký drill, který trénujou. Myslím si, že i trenér Španělska se k tomu vyjadřoval. Já trošku se bojím toho. Vím, že prostě vidět, že i tyhle ty mužstva, které pro nás jsou ofenzivním pokladem a mají tam hráče, na který prostě všichni koukáme, tak i tyhle ty hráči prostě dobře brání. Viděli jsme Španěle, který samozřejmě hráli výborně, ale skvěle bránili a ubránili vlastně, troufu si říct, dopředu nejsilnější mužstvo nebo hráče, který měla Francie, nedali jim ani čuchnout. A já se zase trošku bojím, aby jsme se neuchylovali k tomu, že jako Španělé dobře bránějí a Argentinci dobře bránějí a my musíme nejdřív bránit a pak, aby nám zbyly chvíle těch tréninků taky na to útočení, aby jsme prostě měli ty kreativní hráče, aby ty kluci měli šanci vymýšlet něco dopředu, protože vidíme, že ty mužstva opravdu všechny zalezou a je to těžký se tam dostat a přesto ty góly padají, ale k tomu potřebujeme ty hráči, takže já trošku jako změním to téma a bojím se, aby jsme nesklouzli k tomu, že musíme taky bránit jenom dobře a dopředu nějak se něco stane, no. Je to takový pelmel toho, těch dovedností těch hráčů na téhle úrovni. Oni opravdu jsou dokonalí jak dopředu, ale i dozadu, což asi úplně normální fanoušek nevnímá, ale tu hru, zase se vrátím k tomu Messimu, vidíme, jak on presuje, jak je schopný napadat, proto říkám, mně přijde, že je ještě lepší než prostě před 10 rokama třeba. No.
0: V souvislosti se Španělskem mě napadá jedna věc, ostatně jsme to měli možnost před lety vidět i v Barceloně, která často hrála třeba bez typického hrotového útočníka, Libore, vy jste typickou devítkou, která byla hodně nepříjemná ve vápně. Španělé dříve takového hráče také často měli, ať už Raul Morientes, Torres, Villa, Soldado, Llorente, těch hráčů bylo dost. Teď je jedničkou na hrotu útoku Španělů Mikel Oyarzabal, který už dal na šampionátu 5 gólů, ale je to trochu jiný typ hráče. Tak je to podle vás tou výchovou fotbalistů ve Španělsku, že se tam už třeba tolik neprosazují zabijáci do vápna, nebo je to celkově tím, kam se fotbal ubírá, velké nároky na techniku, pohyblivost a podobně?
1: Jo, souhlasím, nebo ta druhá varianta, je to prostě dneska ten fotbal opravdu vnímám tím, jak jsem třeba to beru u sebe začínal já v té pozici toho vysokého hroťáka, kdy vlastně takový typický devítky, vysoký, čistě jako do toho vápna prostě měl každý tým, jo. Vidíme, že když už ten útočník je vysoký, tak ale samozřejmě musí být rychlý, musí být dynamický, musí mít nějakou mezihru, jo. A třeba konkrétně u toho Oyarzabala je prostě neskutečný, i když se svojí výškou a postavou, i když bychom neřekli, tak třeba poslední zápas v Francii, tam byly 2-3 balony, které on dostal dlouhý, takový jako na prsa těžší, za ním Upamecano, dvoumetrový stoper, jo, a on si poradil, takže ono to je o tom, jak říkal i Pavel, dneska ti hráči jsou na chystaní už tak, prostě jsou opravdu na takový úrovni, nebo dneska, i tím, jakou mají jako fyzičnost, že je takovej hráč 1,75 m, 1,80 m, prostě dokáže ten balon pokryt, má tu vnitřní sílu, má tu nebo takovou tu sílu, že se umí oplotit, jak se říká, jo, takže viděli jsme Argentina hrála proti Angličanům dvoumetrovým, když to přeženu, a prostě dokázali se prosadit s duchem, protože to je i o nějaký té

0: vnitřní síle a toho timingu celkově. Takže v tomhle nám ukazují už dlouhodobu Španělé, ale i další národy, že to není jenom čistě o té výšce nebo takhle, ale o té komplexní stránce.
1: To říká Libor Kozák ve speciálu Radiožurnálu Sport k finále mistrovství světa. Libore, váš čas v našem speciálu se pomalu krátí, tak se zeptám, jak odhadujete, že dopadne to nedělní finále, ale bude se hrát samozřejmě ještě zápas o třetí místo. Zklamaná Anglie, zklamaná Francie, jak vidíte tenhle zápas?
0: No, oproti 4 rokům zpátky, kde vlastně bylo Maroko, Chorvatsko, kteří řekněme, to mohli brát jako úspěch, tak tady máme dva týmy, které budou brát jenom víceméně už jenom z nutnosti, když to přeženu. Takže opravdu těžko, ale budu věřit Francii. Potom se ukazovala celý turnaj.
1: No a do finále?
0: A finále říkám, já to mám takový, samozřejmě přál bych to Leo Scalonovi, Takže nějakým způsobem řeknu Argentina, ale prostě celý turnaj jsem i fandil prostě Španělsku, protože říkám, já jsem unešený z toho fotbalu, který hrajou a s celkovým pojetím, takže já asi neprohraju, nebo respektive mi nebude vadit ani jeden, ale přeju to víc Argentině.
1: To říká Libor Kozák, bývalý kanonýr, který byl hostem našeho speciálu Radiožurnálu Sport. Díky za váš čas.
0: Já děkuji za pozvání, nashledanou, ahoj.
2: Speciál Radiožurnálu Sport. Repríza.
1: My už teď ve vysílání můžeme přivítat také dalšího vzácného hosta, bývalou reprezentační golmanskou jedničku, mistra české, trojnásobného šampiona švýcarské ligy a také vítěze evropské ligy se Sevillou, Tomáše Vaclíka. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den, hezké odpoledne všem.
1: Já vás hned zapojím do našeho speciálu Radiožurnálu Sport. Zeptám se na úvod, letošní mistrovství světa končí, ale jak hodnotíte ten turnaj, co se vám líbilo, nelíbilo, případně na co budete nejvíc vzpomínat?
3: Já musím říct, že jsem z toho měl trošku obavy před začátkem, co se týká třeba návštěvnosti a těch věcí okolo, že co se dělo politicky předtím, tak jsem z toho měl trošku obavy, ale musím říct, že ten samotný turnaj mě natchnul, chodí lidi, myslím si, že jsme možnost vidět spoustu skvělých zápasů, skvělých výkonů. A celkově si myslím, že ten turnaj se povede a myslím si, že do budoucna i od tohohle turnaje si myslím, že se potom ať už FIFA nebo případně UEFA na těch turnajích se dokáže odrazit a posouvat je zase dál.
4: Tomáši, hezký den i ode mě. Finále Španělsko-Argentina. Než se dostaneme k detailům, ve Španělsku vy jste hrál, Argentince jste měl za spoluhráče, tak bylo to vaše vysněné finále, zasloužili si to oba týmy?
3: Já musím říct, že bylo. Já tak nějak od začátku jsem věřil, že Španělé by se tam mohli prokousat. Potom, když vlastně skončily skupiny a ta pravá strana pavouka, kde byla Argentina, tak jsem věřil, že by se tam taky mohli dostat. Takže pro mě je to takové vysněné finále, ať už ho vyhraje kdokoliv, tak já budu spokojený, upřímně. Manželka bude fandit Španělsku, taťka Španělsku, ale pro mě to je tak jako, že ať už vyhraje kdokoliv, tak já budu mít radost, protože, jak jste říkal, Argentince jsem měl v týmu dlouhodobě, nebo tak nějak, já jsem tým Messi tady v téhleté velké debatě, a Španělsko je Španělsko, takže já budu spokojený v neděli.
1: Lionel Messi byl 3 sezony také vaším protihráčem, když jste hrával za Sevillu. Jaké to je? Užívají vám vzpomínky, když vidíte, jak tenhle borec válí v tom neuvěřitelném věku 39 let?
3: Vzpomínky stoprocentně, spousta lidí se mi na to ptá, jestli jsem proti němu hrál, nebo že ať už třeba bráchův syn, bráchovi děti se mi na to ptají, kamkoliv teď vlastně přijdu, tak se na to ptají, jestli jsem měl proti němu možnost hrát a měl a ty vzpomínky samozřejmě vzpomínají, mám od něj doma těch 5 legendárních piv, že jo, co potom rozesílal, když překonal rekord, takže měl jsem tu čest a jsem rád, že jsem mohl žít v té éře, mohl jsem jako hrát v té éře Messiho a nesmíme zapomenout samozřejmě na Ronalda.
4: Pavle, teď zapojíme Pavla Horváta opět. Já vím, že už jsme se tě na to ptali několikrát, ale teď to je aktuální téma. Zeptám se ještě Tomáše Vaclíka na Lionela Messiho na konkrétní věc. Ale jaké to bylo být s ním na hřišti? Ty jsi měl asi v plzeňském dresu víc práce s Iniestou a Xavim, ale vybavíš si třeba, že jsi s ním byl v souboji nebo že na tebe běžel?
5: Já si vybavím to, co říkal Libor, jo. Tam pominu všechny ty fotbalové vlastnosti, kdy je to strašný fofr, a on je to v televizi fofr a z tribún je to rychlejší, z lavičky je to ještě rychlejší a na tom hřišti je to neskutečný, jak samozřejmě on a další jemu podobný dokážou v rychlosti pracovat s tím balonem. A já řeknu ale jednu věc, kterou taky už teďka vzhledem k těm technologiím můžeme vidět, a to je ten jeho pohled, já tomu říkám jako zabijácký pohled. Prostě on větří, mně to přijde fakt, jak kdyby větřil šanci a jakmile se naskytne, tak prostě úplně přepne do jiné rychlosti. Vidíme samozřejmě naběhaný čísla ostatních hráčů a on se dostane možná na 9 kilometrů a přesto má rozhodující vliv na to, co se na tom hřišti děje nebo stane. Ale já si uvědomuji fakt ten pohled, ten takový ten vlastně úplně, nechci říct opovrhující všim ostatním, ale jenom to jedno soustředění se na to, že chce dát gol, že chce rozhodnout ten zápas.
4: V tomto případě okamžitě přehazuju samozřejmě slovo na Tomáše Vaslíka, protože mě zajímá i jeho názor. Tomáše, já si to vlastně nedovedu představit, že stojím v brance a buď na mě běží Lionel Messi, anebo stojím v brance a Lionel Messi se s balonem u kopačky někde ochomítá kolem 16. Viděli jsme to i v tom semifinále, že nevíte, jestli vystřelí, jestli vymyslí nějaký geniální pas, tak jak se člověk v takové situaci cítí.
3: Tak je to v tom zápase samotným, je to fofer, jak říkal Horvy. Ono je to strašně rychlý, ale pamatuju si, když mi dával, myslím, svůj první gol na Nou Campu, tak to byla ta typická jeho akce, že se zapomněl na půlce hřiště, balon k němu došel a já jsem celou dobu věděl, co udělá, že půjde, bude to na vádě, půjde doprostřed a bude to valovat na zadní tyč. A stejně, když jsem to věděl, věděl to náš stoper, tak jsme to stejně nebyli schopni zastavit, takže je to strašná rychlost a on je opravdu genius a myslím si, že jako zaslouží si takový to, jak to říct, že i v 39 dokáže soupeři s těma nejlepšíma, což si myslím, že je opravdu, opravdu unikát a když vidíme, že vlastně teďka odehrál, že ho dvakrát 120 minut a i proti Anglii byl strůjcem toho obratu, kdy udělal vlastně dvě asistence, ale kolik dokáže ustat soubojů a i vlastně fyzicky asi zdatnějšíma nebo fyzicky momentálně asi líp třeba připravenýma nebo mladšíma protihráčima, on dokáže soupeře dokáže hrát a pořád dokáže být dominantní, což je neuvěřitelný, jenom to dokazuje tu jeho velikost.
4: To říká Tomáš Vaclík, potvrdilo se, že podobná příprava jako v Sevě byla před lety i v Plzni na Lionela Messiho, Pavel Vrba jde jenom na levou, ale on pak stejně udeřil. Pavle, už můžeš pokračovat.
5: No, vzal jsi mi tu myšlenku, no, já jsem se tady úplně začal smát, protože já si myslím, že to říká každý trenér, nebo teď už možná ne, protože teďka třeba na ten poslední gól centroval pravou, ale asi i on tuší, že ty obránci se na něj prostě připravují a já to opravdu zopakuju, Pavel Vrba rozbor samozřejmě nějakých hráčů a vrcholem toho rozboru byl Messi a říká, ale jenom levá noha prostě, jeho zakončení, kličky, tohle jenom levá noha a pak po zápase říkal, já vám to říkal.
4: Včera ve vysílání radiožurnálu...
3: Já vám to říkal, ale neřekl jste nám trenér, jak mu to máme vzít.
4: To je přesně ono. Václav Pilař včera v našem vysílání mluvil o tom, že když to Pavel Vrba řekl vlastně na té týmové poradě, nevím, jestli to Pavle můžeš potvrdit, tak v podstatě někteří hráči se začali smát.
5: No jasně, tak my jsme říkám, já taky to vlastně jsem neměl rád, jdeme si to užít, ale my jsme byli v té pozici, že jsme si to opravdu šli užít, protože s námi vůbec nikdo nepočítal, že vyhrajeme český titul na to, že se probojujeme do Ligy mistrů, takže to, když nám ten los přidělil hráče, který jsme znali opravdu z televize a na který jsme s otevřenou pusou koukali po večerech u piva na Ligu mistrů rok předtím, tak jsme se tam, tak jsme najednou stáli na té Barceloně, no a co vám zbývá, než se pobavit? A zase, jak říkal Tomáš, no, prostě ty je to takovej fofr, že ty nemáš vlastně šanci se s tím srovnat, protože jsi zvyklý na Českou ligu nebo na nějaký předkola Ligy mistrů a v jednom zápase vůbec nemáš šanci navnímat tu rychlost toho jejich fotbalu, rozhodování a možná, kdybychom hráli s nima 10 zápasů za sezonu, takže pak ten nějaký 7., 8., 9. by mohl být trošinku vyrovnaný, ale jinak tam byla prostě obrovská převaha, na kterou jsme vůbec neměli nárok.
4: To říká Pavel Horvát k fotbalovému mistrovství světa. Máme aktuálně hodinový speciál. Já si teď vyzkouším, nakolik mám dobře načteného Tomáše Vaclíka a naposlouchaného z různých rozhovorů a z podcastů. Vy jste, Tomáši, hlavně v Sevě hrál s několika Španěly i Argentinci. Tak kteří byli fotbalově nejlepší? Nějaké typy mám? Vojtěch Šafář, moderátor, mi bude svědkem.
3: Tak z Argentinců asi, že jo, Ever Banega.
4: Ano, to jsem čekal.
3: No, jasně. Takže já jsem, že jo, měl Ever Banega, Lucas Ocampos, Marcos Acuña. Mm-hmm. A vlastně sezonu potom přišel, myslím, Eric Lamela a Montiel, který vlastně, že jo, byl i vyhrál v Kataru a teď je tam zase. V Bazileji jsem měl Valtra Samuela, který a na to vlastně já že jo, členem,
4: no, na to jsem chtěl navázat.
3: Členem realizačního týmu, no. Tak navazujte.
4: Já jsem vlastně chtěl navázat na Valtra Samuela, ale ještě se tady zeptám na toho Španěla.
3: Tak Španěli asi nejznámější Jesus Navas.
4: Ano, no, přesně. Samozřejmě. Přesně toho jsem
1: jako svědek, ano, ty oba typy správně, Banega, Navas, tak můžeme pokračovat.
4: Ještě mě zaujala jedna věc, kterou jsem viděl teď na sociálních sítích a můžete potom i vlastně se dostat k tomu Valtru Samuelovi. Trenér Aston Villa Unai Emery mluvil o tom, že v kariéře vedl řadu argentinských fotbalistů a všichni měli jedno společné, byli extrémně soutěživí. Tak můžete to potvrdit?
3: Myslím si, že jo, že oni to, co vidíme teďkom i na tom mistrovství světa, nebo měli jsme možnost vidět už i v Kataru, tak vlastně co vidíme vlastně teď, jak vlastně Argentinci se prezentují, tak si myslím, že to jim je hodně vlastní, že chtějí vyhrávat, chtějí být dominantní, chtějí si prosadit svou v hodně věcech, což měl třeba Lucas Ocampos, ten prostě měl svoji mentalitu a spoustu lidí s ním nebylo schopno pohnout, takže myslím si, že tohleto k ním sedí. A když bych to jako přemostil na Valtra, tak u něj bylo hrozně zajímavé, že přišel vlastně k nám už, teď nevím, kolik mu bylo let, 36, 37, a neuměl anglicky, ale během roku se byl schopný naučit kvůli nám anglicky, aby s náma mohl komunikovat, aby si byl schopný říct něco v kabině, aby byl schopný rozumět pokynům, aby mohl rozumět hráčům. A myslím si, že jen to dokazuje takovou tu jako velikost tím, že už toho tolik prošel, vyhrál Ligu mistrů, ale stejně i v poslední rok kariéry tak se kousnul a pustil se do něčeho, co mu nebylo určitě příjemný. Že učit se 37 nový jazyk, abych mohl komunikovat s hráči, kteří jsou pro mě noví a kteří nebyli vítězi Ligy mistrů, jako byl on. Takže to si myslím, že jenom dokazuje takový to něco navíc a proč ty hráči to třeba dotáhnou potom, kam to dotáhli.
1: Stále posloucháte Tomáše Vaclíka ve speciálu Radiožurnálu Sport k mistrovství světa, s ním také Pavla Horváta, Lukáše Michalíka. Tomáši, my jsme už probírali, že Španělé na mistrovství světa hrají na hrotu nejčastěji, aspoň s Mikelem Oyarzabalem z Realu Sociedad, vy ho také znáte z La Ligy. Cítili jste třeba před těmi lety, kdy jste spolu působili v jedné lize, že může mít ten potenciál stát se takhle důležitým hráčem španělské reprezentace?
3: Byl vynikající, byl skvělej, myslím si, že to byl jako jeden z těch klíčových hráčů už Realu Sociedad v té době, ale neřekl bych úplně, že bude hrát za nároďák devítku, když to přeženu, že by hrál toho středního hroťáka, takže byl vynikající, výborná technika. Strašně těžko se mu chytali penalty, protože měl takový ten náskok a byl jeden z prvních, který ty golmany vyloženě každou penaltu posílal na druhou stranu. Takže byl skvělý, je skvělý. Já jsem zvědavý, jestli třeba se z Realu Sociedad posune nebo tam zůstane, protože tam je opravdu za krále. No. A teď ještě, kdyby vyhráli mistrovství, tak by tam byl úplně legendou.
4: Mikel Oyarzabal 5 gólů na aktuálním mistrovství světa. Určitě je trochu ve stínu třeba Lamina, Jamala, případně dalších ofenzivních hvězd. Pavel Horvát je s námi stále ve spojení. Tak jak vnímáš ty Oyarzabalovu roli? Protože jak už jsem zmiňoval ještě v době, kdy byl ve vysílání Libor Kozá, tak Španělé historicky měli opravdové ryzí kanoníry. Byť Oyarzabal těch gólů taky dává dost, tak není to úplně typická devítka.
5: No tak já jsem jenom to, co říkal Tomáš, tak pravděpodobně už před těma rokama nebude to žádný ořezávátko, když se dostává pravidelně do nominace Španělska a nastupoval, takže tam jsou vidět obrovské kvality, zase bylo to zmiňovaný, prostě nemá tu vejšku, dokáže uhrát těžký balon zády k bráně, technicky nemá žádný problém se zpracováním míče, se zakončením. Je to takový, řekl bych, klasický Španěl, který umí v podstatě všechno s tím balónem a je to prostě hrozně zajímavý, jak je možný, že ty hráče vlastně jako historicky furt mají a my máme jenom občas, no, tak pro mě to je spíš jako smutný, že hráč, který vlastně se nedostal v úvozovkách do španělského top klubu, tak vlastně je fantastický a my takovýhleho hráče vůbec nemáme. No.
1: To říká na adresu Mikela Ojarzabala Pavel Horvát ve speciálu Radiožurnálu Sport.
2: Speciál Radiožurnálu Sport. Repríza.
1: Před finále mistrovství světa jsme ale také ve spojení se skvělým brankářem Tomášem Vaclíkem. Tak Tomáši, jak hodnotíte golmany obou finalistů a jejich výkony na šampionátu? Argentinec Martinez proti němu Španěl Simon.
3: Tak Unai samozřejmě 6-0 ze 7 zápasů, to je neuvěřitelná bilance a myslím si, že když před mistrovstvím byla debata nebo hodně se řešilo, kdo bude španělskou jedničkou a Luis de la Fuente vystoupil a řekl, že oni o to mají jasno, tak myslím, že spoustu lidí trošku zdvihalo obočí, protože nechat na lavici Davida Raju, vítěze Premier League, finalistu Champions League a myslím, že trojnásobného vítěze Zlaté rukavice v Premier League a Joana Garciu, vítěze španělské ligy a brankáře Barcelony a jednoho podle mě s největším potenciálem na světě být jedním opravdu z těchto brankářů, tak myslím, že spousta lidí to jako řešila, moc to nechápala, ale myslím si, že Unai těmi svými výkony jednoznačně potvrdil, proč tou španělskou jedničkou je. Samozřejmě Luis de la Fuente mu dlouhodobě věří, vyhráli toho, že už spoustu, vyhráli spolu Ligu národů, vyhráli spolu mistrovství Evropy, takže tu vazbu spolu mají, on mu jednoznačně věří a Unai mu to splácí. A co se týče Emiho, Martinez je Martinez. Není třeba, myslím si, několikrát třeba vidět v některých situacích, nebo dostal třeba i góly, které si myslím, že třeba dostat nemusel, ale je ve finále a on spíš tou svojí mentalitou a tím, že ten tým dokáže podržet v rozhodujících momentech, tak je ten muž na správném místě. Takže myslím si, že to není náhoda, že už že ho vyhrál dvakrát Kopu Ameriku, vyhrál se s tom Vilou teďkom vlastně Evropskou ligu, vyhrál mistrovství světa a teď je zase dalším finále. Takže myslím si, že oba dva předváděli vynikající výkony a u obou bych řekl jako standardní jejich výkony, na které si myslím, že jsou všichni zvyklí z jejich klubu.
4: Můžeme teď ve speciálu využít toho, že máme ve vysílání skvělého brankáře a stále skvělého, ani nebudu říkat ten přívlastek bývalého, exekutora penalt. Co mě zaujalo po semifinále mezi Argentinou a Anglií, Argentinci zkoumali láhev golmana Pickforda, který na ní měl tradičně napsáno, jak se při penaltě chovat, u Messiho měl naznačit pohyb doleva, skočit doprava, viděl to celý svět, tak jak na to teď reagovat, ať už jako hráč nebo golman. Začnu u Pavla Horváta. Kdyby jsi přečetl, co o tobě píše golman, kam kopeš a ty víš, že to všichni viděli a že může přijít nejdůležitější penaltový rozstřel na celém šampionátu, tak jak by se zachoval?
5: No, ale zavírám oči a představuju si to, ale já si myslím, že na tom hřišti ten tlak a ten tok těch myšlenek je malinko jiný. Ten golman má přeci jenom velkou výhodu v tom, že nemá co ztratit. Myslím si, že je to velký rozdíl těch hokej, kde ta branka je menší, to provedení musí být úplně stoprocentní. Tady vlastně nechci říct, že stačí trefit v opačnou stranu než brankář a je to gól, protože vidíme i, že ty hráči prostě to neunesou a dají vedle nebo tyč, prostě je to hra nervů a já si myslím, že na tom se nic nemění. Myslím si, že můj pohled na penalty, pokud si určíš tu stranu, fakt jako trefíš tak, jak chceš, ještě bych jako přidal horní polovinu brány, tak si myslím, že by to prostě měl být gól, ale tyhle ty flašky, já se tomu samozřejmě taky směju, uvědomuji si momenty v Plzni, kdy proti nám byly penalty a Matuš Kozáčik vlastně měl ten, to, co teďka mají ty kluci na flaškách, tak Matuš Kozáčik to měl u sebe a okamžitě gestikuloval na naše brankaře, ať už to byl Jindra Staněk nebo někdo další, kam to asi tak půjde kopat, ale myslím si, že stejně já to tak měl, že prostě ještě třeba 5 vteřin před tím, 10 vteřin před tou penaltou jsem sám nevěděl, kam to zahraju a rozhodl jsem se. A většinou, když jsem se rozhodl takhle jako určitě, tak ta penalta byla pro mě jiná. Když jsem zaváhal, tak si myslím, že byl problém. A ještě teda, jestli můžu, tak vím, že jsem kopal takovou tu penaltu proti Tomášovi za Spartu, jestli si to Tomáš pamatuje. A myslím si, že 100% věděl, kam to budu kopat a šel tam, ale já jsem to trefil, jak jsem říkal, tu horní polovinu té brány a tu penaltu jsem proměnil. No.
4: Tomáši, pamatujete si to?
3: Možná, já teď nevím, jestli jednu nebo dvě, protože jedna byla určitě ta Limbová penalta.
5: Ta
3: legendární. A potom v poháru, v rozstřelu, kopal jsi nebo ne?
5: Ano, já jsem kopal. Kopal i v rozstřelu, ale tuhle, co jsem měl na mysli, tu jsem myslel tu Limbovou.
3: Jo, tu Limbovou. Jo, pamatuju si samozřejmě si pamatuju a jak říkáš ty, já si myslím, že to je jako hodně hra nervů, ta penalta, jestli to ten hráč ustojí, myslím si, že velkou roli hraje i reputace golmana v ten daný moment, protože když půjdeš kopat na mě, nebo když jsi šel kopat na mě, tak mi bylo 22 a potom, když jde třeba někdo kopat na Bona, který z 9 penalt, které se proti němu na mistrovství světa kopali, tak dostal pouze 2 góly. Tak si myslím, že ty hráči to taky vědí. Takže taky podle mě přemýšlí, co se dá dělat, co změnit. Samozřejmě spousta i těch útočících hráčů nebo těch kopajících ví, že ty golmani je studujou. Ten tok těch informací nebo možnost získat si ty informace o těch kopajících hráčích je mnohem jednodušší, než třeba byla 10-15 let zpátky. Takže i ty golmani mají takovou spoustu informací, mají seřazené penalty, kdo a jak kope, kdo co dělá. Studuje se to, samozřejmě zmíním, že ho Petra Čecha věděl, že když se mu Schweinsteiger zastaví v tom rozběhu, tak bude kopat po jeho levé ruce a je tam spoustu detailů, které si ty golmani můžou v tom daném momentě nebo u toho jednotlivce najít. Takže, jak říkáš ty, je to hra nervů a když vememe, jak kopal třeba penalty Messi ve finále v Kataru, tak to je, že tam prostě dojde a golman mu upadne na jednu stranu a pošle to na druhou, takže ta hlava je tam rozhodující, ale jak si říkal ty, no, kopaty v New Jersey na 90-tisícovém stadionu ve finále mistrovství světa by asi nebylo úplně nejjednodušší moment.
1: To říká Tomáš Vaclík ve speciálu Radiožurnálu Sport k fotbalovému mistrovství světa a říká to Pavlu Horvátovi, se kterým se budeme muset rozloučit. Náš čas společný už vypršel. Pavle, máš poslední příležitost ještě zareagovat a rozloučíme se s tebou.
5: No já asi předběhnu. Já jsem měl v různých typovačkách, jsem dával Španělsko. Celý šampionát jsem jim věřil, kromě zápasu s Francií, vsadil jsem proti ním a prohrál jsem, takže teď už jim přeju, aby to zvládli, byť bych to samozřejmě přál asi Messimu, protože by to byla zase závěr nějaký pohádky, ale on už toho vyhrál tolik, že bych to přál Jamalovi.
1: To říká Pavel Horvát ve speciálu Radiožurnálu Sport. Pavle, díky, naslyšenou.
5: Hezký den.
1: My ale stále zůstáváme ve spojení s Tomášem Vaclíkem a také s Lukášem Michalíkem. O poločase finále se chystá velká show, která bude podobná jako v Super Bowlu, ale bude mít jeden rozdíl, v Super Bowlu se vejdou do 15 minut, zatímco tady by to měli natáhnout až na půl hodiny, ale přitom pravidla fotbalové asociace stanovují, že přestávka musí mít maximálně 15 minut, tak co na to říkáte?
4: No je to zase takový vliv té komercionalizace, viz samozřejmě přestávky k občerstvení a podobně v rámci obou poločasů, tak Tomáši, jak to vnímá hráč, jestli vás to trochu nemůže vykolejit, že ta poločasová přestávka bude delší, než jste celou kariéru zvyklí?
3: Já si myslím, že to bude nový pro všechny, protože toho to nikdo nezažil, že jo? Takže nikdo s tím nemá žádnou zkušenost. Já jsem zvědavý, jak dlouho to bude trvat, protože informace, které mám, je, že vlastně ty účinkující a všichni budou mít ten rehearsal v sobotu. A že až podle toho dají pokyn, jak dlouho to bude trvat. Takže sám jsem na to zvědavý a určitě ty hráči jsou na něco zvyklí. Jsi zvyklý, že jsi třeba v kabině, já nevím, než tam, že ho dojdeš, máš 10-12 minut a zase jdeš ven. Trenéři budou mít samozřejmě teďkom asi vícero času na třeba nějaké pokyny. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat, jestli třeba ten tým, který povede, jestli to pro ně bude lepší, že se bude moct líp nachystat, nebo pro ten tým, který bude prohrávat, pro něj to bude lepší. Sám jsem na to zvědavý a myslím si, že na celá fotbalová planeta, nebo všichni se na to budou dívat, tak to budou sledovat, jak ty týmy se vrátí potom na ten začátek druhého poločasu, protože ta přestávka je nebo bude opravdu dlouhá.
4: Čas se nám bohužel krátí, tak spojím ještě dvě otázky v jednu na Tomáše Vaclíka, tak dostanu se samozřejmě opět k tomu finále. Komu, Tomáši, budete fandit? Vy jste strávil hodně velkou část kariéry ve Španělsku, tak jste s někým ze Španělska v kontaktu, jak tam teď prožívají atmosféru mistrovství světa, komu budete fandit a jaký typujete výsledek?
3: Úplně v kontaktu nějak moc nejsem, jenom že mám tam ještě třeba kamarády nebo rodinu, s kterou jsme tam byli hodně, hodně v kontaktu, tak třeba s těma ano, ale s hráčima úplně moc ne, ale samozřejmě Španělé to vnímají hodně, jsou tam zase po 16 letech jsou ve finále?
4: Je to tak.
3: Jo, je to po 16 letech, takže to je i velká událost pro celé fotbalové Španělsko a celá země za nimi bude stát. Jak jsem říkal na začátku, úplně nemám favorita, přeju to, kdyby tam byli Španělé proti někomu jinému, přeju to Španělům, kdyby tam byli Argentinci proti někomu jinému, přeju to Argentincům kvůli Messimu i vlastně i těm spoluhráčům, který jsem třeba v kariéře měl, takže já ať vyhraje kdokoliv, tak budu spokojený, ale asi bych více psal Messimu, aby tak nějak jako celkově ukončil tu debatu o všem a že on je ten GOAT.
1: To říká Tomáš Vaclík, tohle byl speciál Radiožurnálu Sport k mistrovství světa, konkrétně ke dvěma zápasům finále a souboji o třetí místo. Tomáši, moc krát děkujeme, že jste si našel čas.
3: Děkuju za pozvání, hezký den.
1: No a také moc děkuju za přípravu a za to, co tady všechno řekl Lukáši Michalíkovi. Máš ještě krátký čas na to, aby si třeba řekl svůj tip na finále.
4: Ano, já se přiznám, že to taky asi víc přeju Lionelu Messimu. Bylo by to krásné, kdyby Španěl Jamal v 19 letech zkompletoval sbírku Eura a mistrovství světa, ale přeju si druhý titul mistra světa pro Lionela Messiho.
1: To byl Lukáš Michalík.
4: Naslyšenou.

0: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Monika Vrchotová.
1: Na hlavních jižních tazích je v červenci a srpnu vyšší nehodovost, vyplývá to z dat portálu dopravy. Předseda poslanecké frakce CDU-CSU rezignoval kvůli kauze s náhradní matkou. Fotbalisté Anglie se pokusí vybojovat druhou medaili v historii mistrovství světa. O bronz si zahrají s Francouzi. Na Pražském okruhu před omezením u Barandova popojíždí v obou směrech dlouhé kolony. A zítra bude polojasno, postupně s deštěm a bouřkami, teploty v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku až do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Policisté vyšetřují vážnou nehodu dvou autobusů na Znojemsku u Lechovic. Se při ní dopoledne zranilo 47 lidí, z toho 7 těžce a středně těžce. V létě výrazně roste nehodovost na hlavních jižních tazích. V červenci se tam stane o pětinu nehod víc než jindy. V srpnu téměř o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod. Řidiči by měli myslet třeba na to, že plně naložené auto se na silnici chová jinak než prázdné, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brznou dráhou. Také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách. Je tam větší náklon, když mám vítr, nějaký boční vítr a podobně, může se to auto snadněji rozkolísat.
1: Důležité je taky věnovat řízení plnou pozornost a do případné kolony dojíždět plynule. Nejdřív bouřka, potom evakuace budovy kvůli falešnému poplachu, ale vysílání radiožurnálu z Colors of Ostrava jede dál. Moderátor Libor Bouček už živě zpovídal hosty z Airstreamu, interiéru Gongu i dlažby před ním. V podvečer ho ještě čeká exkluzivní rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem.
4: Prosím, opusťte objekt po vyznačených únikových cestách.
5: Krátce před půl třetí se ozvalo toto hlášení. Všichni z Gongu okamžitě odcházejí. Štáb radiožurnálu, včetně moderátora Libora Boučka, bude pokračovat ve vysílání.
6: Krizové vysílání za 1000.
5: Libore, vy prý máte rád improvizaci.
7: Já mám rád koprovku a improvizaci, máte pravdu.
5: Takže všechno v pořádku.
7: Všechno je naprosto v pořádku, takhle jsem si to přesně představoval.
5: Skaler Marta Pilařová, radiožurnál.
1: Předseda frakce Konzervativní unie CDU-CSU v německém spolkovém sněmu Jens Spahn odstoupil z funkce. Svou rezignací reagoval na kritiku, že se svým partnerem využil možnost náhradního mateřství. Jejich dítě porodila náhradní matka ve Spojených státech. V Německu je přitom náhradní mateřství zakázané, mimo jiné právě kvůli odporu Spahnovy strany CDU. Kritici proto politika obvinovali z pokrytectví.
8: Sport. O bronzové medaile na mistrovství světa budou dnes hrát fotbalisté Anglie s Francií. Výkop je na programu od 23 hodin. Francouzi na turnaji v zámoří poprvé prohráli až naposledy se Španěli. Angličané v semifinále prohráli s Argentinou 1-2. Přitom ještě v 85. minutě nad Argentinci vedli. Stoper John Stones na předzápasové tiskové konferenci v Miami přiznal, že hodit za hlavu semifinálovou porážku je těžké.
9: Od toho zápasu jsem hodně času trávil tím, že jsem si v hlavě rozebíral všechny možné scénáře a přehrával si akce, abych si uvědomil, co se dalo udělat lépe. Ano, nejsme v ideálním rozpoložení, je složité se přesto přenést. Tyhle emoce ale ustanou a myslím, že právě před bojem o bronz. Na ten se teď musíme soustředit. Máme další šanci. Chci medaili, tu se mi domů zatím nikdy přivést nepovedlo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Úvodem aktualizace z D1 ve směru z Prahy do Brna před Humpolcem na 88,5 kilometru už se opět jede bez problémů. Oběma pruhy policejní hlídka na pár minut zastavila provoz a odklidila všechny kusy roztrhané pneumatiky. Lepší zpráva i z D1 v Brně ve směru z Vyškova na Prahu už se opět dá sjíždět exitem 196 Bratislava na D2. Byl uzavřený od včerejší 19. hodiny a muselo se objíždět přes exit 196. 194 Mikulov. D2 z Brna do Bratislavy stále plná za sjezdem na Břeclav. Zdržení ze 49. kilometru k omezení u Lanžhota už se ale pomalu krátí. Aktuálně se popojíždí 15 až 20 minut. A v Praze na hlavní části okruhu zdržení stále velmi dlouhé, a to z obou stran. Od D1 navíc regulují vjezdy do obou tunelů s kolonou, tak počítejte už od sjezdu na Písnici z 5. kilometru. Z druhé strany se popojíždí od Zličína z 23. kilometru. Ucpaná je i plzeňská D5 za Loděnicí z 8. Úderem dnešní 19. hodiny okruh mezi Barandovem a Stodůlkami v obou směrech uzavřou. Pomocí těžké techniky budou demolovat dva nadjezdy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku polojasno, na západě Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami i silnými. Odpoledne a večer pak bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí v Čechách na 21 až 25 stupňů, na západě Čech ale bude jen 17 až 21, na Moravě a ve Slezsku naopak bude tepleji 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy.
11: 17 hodin, téměř 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a velká cena Belgie, respektive kvalifikace na velkou cenu Belgie, už se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Po prvních rychlých pokusech v závěrečném dílu kvalifikace jsou hned 4 jezdci srovnaní ve 0,2 sekundy. Vede Norris z McLarenu o 39 tisícin před Antonellim z Mercedesu, pak se řadí Charles Leclerc z Ferrari a na 4. místě zatím Max Verstappen. Takže 4 pozice, 4 různé týmy, vypadá to opravdu velmi dramaticky na okruhu Vespa Francorchamps. V příštích minutách i o tom na Radiožurnálu Sport, ale třeba také o tenise nebo atletice. Hezký den.
2: Radiožurnál Sport
12: a David Prouza.

0: Kamil Střihavka zpívá na radiožurnálu Sport velký hit skupiny BSP, neboli Baláš Střihavka Pavlíček. Země vzdálená nás doprovodil do času 17 hodin na téměř 10 minut. Slibovali jsme atletiku a ten slib splníme. Dálkařka Kristýna Záhořová se stala dorosteneckou mistryní Evropy. V italském Rieti slavila zlato v rekordu šampionátu 647 cm a tím také vylepšila 23 let staré národní maximum Denisy Helceletové. No a my máme velkou radost, že jsme teď s atletkou Škody Plzeň ve spojení. Kristýno, dobrý den, zdravíme do Itálie a velké gratulace posíláme.
1: Dobrý den, taky vás zdravím z Itálie a moc děkuju.
0: Na úvod se zeptám na ty emoce, protože to čekání, než se vyhlásil ten výsledek při tom posledním pokusu, to jsme mohli vidět třeba na sociálních sítích šampionátů, tak bylo to pár vteřinek, než to tam naběhlo, tak jaké to bylo to čekání?
1: No, já jsem si upřímně myslela, že mám nezdařený pokus a pak jsem najednou viděla, že se to měří, tak jsem byla jako, co se to stalo, protože jsem viděla, že to bylo daleko a najednou 647 a bylo to fakt jako neskutečný.
0: Vy už jste do té kvalifikace, dá se říct, i do finále šla v roli velké favoritky, tak jak náročné to bylo na to ustát tuhle pozici?
1: No, já si myslím, že jsem byla psychicky docela dobře připravená, takže jsem si nic z toho nedělala, že tam jdu z prvního místa a říkala jsem si, že se nechám překvapit, jak to dopadne.
0: S atletkou a dálkařkou Kristýnou Záhorovou jsme ve spojení na radiožurnálu Sport. Chvíli poté, co se stala evropskou dorosteneckou šampionkou, už jsme zmiňovali v národním rekordu v této věkové kategorii. Vy jste v Plzni v červnu na extralize skočila 639. Teď to bylo ještě o 8 dál. Vy už jste mluvila o tom, že jste měla dojem, že to nemusel být počítaný pokus, tak jak dobrý ten závěrečný zlatý pokus byl?
1: No, pocitově to bylo fakt jako skvělý, že jsem cítila, že jsem tam udělala všechno, co jsem měla. No a jako nakonec to vyšlo, takže já si myslím, že nemůžu být víc spokojená.
0: My vám taky samozřejmě moc gratulujeme a jsme moc rádi, že si s vámi můžeme povídat takhle brzy hned ve vysílání radiožurnálu Sport. Samozřejmě, jak se říká, úspěch pak plodí další úspěchy. Jak moc velký závazek tenhle výkon do budoucna pro vás bude?
1: Tak já si myslím, že je to hodně velký odpíchnutí teď, že s trenérkou už víme, na čem pracovat, co mi vyjde, co mi nevyjde a myslím si, že se budu chtít ještě víc zlepšovat a teď teda pokud se budu zlepšovat, tak už to je na fakt vysoký úrovni, takže uvidíme, jak to dopadne dál a jak se zvládnu ve všem posunout.
0: Budeme samozřejmě držet palce. Před 19. hodinou se na start finále závodu na 400 metrů postaví taky v roli medailového favorita váš partner Jakub Marek z Domažlic. Tak teď z pozice závodnice do pozice divačky budete třeba nervóznější?
1: Já určitě budu nervóznější než na svojí dálce a taky určitě budu nervóznější než on, protože já teda tu jeho čtvrtku opravdu prožívám, ale budu mu moc držet palce.
0: Tak my samozřejmě společně s vámi, Kristýna Záhořová, česká dálkařka a evropská šampionka juniorská, je, nebo dorostenecká, abychom byli úplně přesně, je s námi ve spojení. Jaký teď bude váš program? Bude čas na slavení, nebo čas na odpočinek, nebo na obojí a samozřejmě i pod otázkou, uvidíme vás třeba na dospělém mistrovství České republiky za týden v Plzni?
1: No tak tady teď večer, tak se půjdu teda podívat na mého přítele a potom uvidíme, co vymyslíme a teď přímo nevím, jsem přihlášená na mistrovství republiky dospělých, ale budeme muset skonzultovat s trenérkou, jak to vymyslíme, protože taky teď to byla taková jako docela náročná doba a nevím, jaké závody mě ještě budou čekat, tak to musíme promyslet.
0: Říká Kristýna Záhořová, evropská dorostenecká mistryně Evropy, která byla s námi teď ve spojení na radiožurnálu Sport. Kristýno, ještě jednou moc gratulujeme, ať vyjde regenerace, ať vyjde závod vašeho přítele a mějte se krásně a někdy třeba naslyšenou v našem vysílání.
1: Děkuju moc a mějte se krásně, naschledanou.

0: Zpěvačka LP nás na radiožurnálu Sport doprovodila k 17 hodinám a 17 minutám. Jak to bylo dramatické po prvních pokusech, tak nakonec kvalifikace na velkou cenu Belgie Formule 1 byla celkem jednoznačná. Líder seriálu Kimi Antonelli z Mercedesu zvítězil, získal pole position, porazil druhého Maxe Verstappena o 0,3 sekundy. Jeho poslední pokus byl opravdu extrémně rychlý. Na třetím místě skončil úřadující šampion Lando Norris z McLarenu, ale na startu nebude třetí, nýbrž až 13. protože si do závodu přenese penalizaci za výměnu části pohonné jednotky v podobě 10 míst. Takže ze 3. na 13. místo a na 3. pozici se tak povýší George Russell, druhý jezdec Mercedesu. Tolik informace z Formule 1 a teď směřujeme zase na tenis a přesuneme se po rozhlasových linkách z Vinohradského studia přímo na ostrov Štvanice, kde se hraje tenisové Live Sport Prague Open turnaj kategorie WTA 250. A máme tam už taky reportéra Jaroslava Plašila. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Tak na úvod, Jardo, otázka jednoduchá. Hraje se, protože při pohledu z okna Vinohradského studia je vidět, že pršelo, nebo možná ještě drobně prší, tak doběhl ten mráček i nad Štvanický ostrov?
1: No, doběhl, prší ještě stále, byť drobounce, ale teď zase trošku intenzivněji a je to dnes poprvé, co se přerušuje kvůli dešti, byť už spadlo pár kapek, řekněme, během dne, ale zatím až do tohoto okamžiku se ty zápasy nepřerušovaly a teď tedy první taková větší komplikace a dost možná to bude i velké téma minimálně těch prvních dní turnaje, ať už těch kvalifikačních nebo pak hlavní soutěže, protože samozřejmě může se to ještě změnit, nejsme meteorologové, ale ta předpověď předběžná není úplně zase taková, že by slibovala nepřetržité hraní každý den.
0: Je potřeba říci, že na tvrdém povrchu je ten déšť nebezpečnější než třeba na Antuce, kde se běžně hraje i v docela silných dešťových přeháňkách na tom betonu. Se pak ty zejména čáry stávají hodně kluskými. Jardo, když se podíváme na dnešní kvalifikační zápasy, tak s trochou nadsázky, už jsem o tom mluvil, to připomíná republikový český šampionát. Mnoho českých vlaječek, mnoho českých postupů, tak kdybys to mohl teď aktuálně nějak shrnout, jak to vypadá?
1: Řeknu zatím postupující, protože to už nějakou dobu víme a ty si to konec konců, Davide, říkal posluchačům neustále celý den. Na radiožurnálu Sport postoupila Fruvirtová, Šálková, Knudsonová a teď ještě mohou postoupit Krejčová a Berwit, které mají zápasy rozehrané, byť skoro není ani v jednom případě pozitivní, ale ta šance tam ještě je. Naopak už víme, že nepostoupí do dalšího kvalifikačního a toho závěrečného finálového kvalifikačního kola Palicová. Takže česká, dá se říct, většinová úspěšnost, byť v jednom zápase to bylo už dané dopředu, protože Šálková vyřadila Žoldákovou a nejenom kvalifikace, ale hlavní část bude taky hodně česká. Na druhou stranu na tom je to tak nějak postavené, že ten turnaj v Praze by měl být i hlavně turnajem pro české hráčky, příležitostí k tomu, aby se české hráčky představily i svým fanouškům, protože samozřejmě není to samozřejmost, skoro bych řekl vzácnost spíš.
0: S Jaroslavem Plašilem, naším tenisovým reportérem, si povídáme na radiožurnálu Sport. Když se dostaneme k té hlavní části, tak v loňském ročníku, který se hrál ještě na Spartě ve Stromovce, připomínám, teď se hraje na Štvanici ve větším areálu, kde ten centrální dvorec pojme až 6000 fanoušků, tak na Spartě vyhrála ještě Marie Bousková, porazila v českém finále Lindu Noskovou. Při pohledu na Pavouka hlavní části, je tahle realita znovu možná, nebo si myslí, že to tentokrát třeba tak úspěšné nebude?
1: No, jsou tam takové ostrůvky, vlastně to trošku připomíná Wimbledon, kde na sebe několik českých hráček narazilo a tady se může stát něco podobného už celkem v brzké fázi turnaje, protože teď se tak dívám na Pavouka, tak Nikola Bartuňková, Marie Bousková, pak taky Tereza Valentová, Laura Samson, to jsou tenistky, které jsou hodně podobné části Pavouka. Naopačné je třeba zase potom Barbora Krejčíková, myslím si, že tam je i Lucie Havlíčková, takže nějaké české finále by samozřejmě tady z toho být také mohlo, ale hodně českých tenistek, těch i dobrých, kvalitních, těch řekněme, žebříčkově nejvýše postavených na sebe může narazit už celkem brzy tady v tom turnaji.
0: Což zároveň ale může být docela příjemná pozvánka nejenom pro vysílání radiožurnálu Sport, ale třeba také pro návštěvníky, kteří vyrazí přímo na hlavní část, která startuje v pondělí. Doprava, o tom už jsme taky ztratili dost slov, vlastně není asi úplně jednoduchá. Vypadalo to papírově podle toho, že přesun ze Strumovky na Štvanici by měl být jednodušší pro návštěvnost, ale stanice tramvaje přímo u Štvanického ostrova nebo na Štvanickém ostrově je teď nefunkční, respektive mimo provoz. Tak jak nejlépe bys třeba doporučil i potenciálním návštěvníkům cestovat právě na ten turnaj?
1: No, troufám si říct, že o tom hodně budeme mluvit v našem vysílání v pondělí po 13. hodině v pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem. Miroslav Malý, což je ředitel pražské Sparty tenisové a taky tohoto turnaje, takže určitě bych doporučil, ale protože to bude až pondělí po 13. hodině, tak lecos už můžeme říct takto dřív. Nemusí to být úplně jednoduché, samozřejmě, bohužel turnaj se sem přestěhoval, ale ty okolnosti teď, takové ty různé stavební práce, co se samozřejmě nedalo s tím nějak dopředu počítat, jak to bude vypadat, tak tomu moc nenahrávají. Pěšky to takto vypadá z Florence nebo z Vltavské, ze stanice metra, že to je celkem přijatelná vzdálenost, proto jít na turnaj pěšky, dostat se co nejdál metrem, ale samozřejmě ne pro každého to může být takto jednoduché, protože samozřejmě spousta lidí bojuje s nějakým handicapem, ať už celoživotním nebo třeba momentálním, takže dovedu si představit, že tady v tom nějaké komplikace i mohou nastat, bohužel, ale jinak platí, že ten Štvanický areál navzdory tomu, že je to tady kolem, když to řeknu jednoduše, trošku rozkopané na ulici a je tady velké zúžení, hodně se čeká v kolonách, když někdo třeba sem jede autem, tak to vidí, tak byť je to takhle teď, tak stále si myslím, že pro velkou část fanoušků je to snad dobře nějakým způsobem navštívitelný turnaj, no, když to tak řeknu, nebo navštívitelné místo.
0: A když se teď s Jaroslavem Plašilem ještě podíváme přímo na ten areál, tak jak na tebe působí? Protože samozřejmě areál, kde sídlí první ČLTK, dá se říci, že ne, že má své nejlepší za sebou, ale prošel teď rekonstrukcí a celkově mně alespoň přišlo, že oproti třeba loňskému roku se tam řada věcí proměnila a určitě k lepšímu. Tak jaký je tvůj dojem?
1: No určitě, je to tak, je to znát s každým měsícem, byli jsme tady natáčet pár měsíců zpátky a i teď je vidět po těch několika měsících výrazný posun, je to takové čistší, upravenější, samozřejmě hodně tomu nahrává ta modrá, která

0: ten, omlouvám se teď za to klišé, zub času, protože některé ty betonové ochozy je zkrátka znát, že už tady nějakou dobu stojí, ale na druhou stranu je s podivem, že takové stavby, jako co tady máme už několik desítek let, tak jsou vlastně jediné kolikrát a vlastně ta infrastruktura sportovní, ale to by bylo asi na zvláštní pořad a debatu, tak zkrátka není taková, abychom takových areálů třeba mohli mít víc a mohli si třeba vybírat. To ne.
1: Říká ve vysílání Radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil, který bude pokrývat celý turnaj ne Strumovce, ale samozřejmě na Štvanici. Snad to je jeden z prvních a zároveň taky posledních omylů, který tady uděláme. Jardo, moc děkujeme a budeme se těšit na další vstupy, ať už dnes nebo v průběhu celého příštího týdne.
0: Taky děkuju a těším se taky na shledanou v tomto případě.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Skupina Sum41 doznívá na radiožurnálu Sport, je 17 hodin, téměř 30 minut, nabídneme vám samozřejmě zprávy, tentokrát delší, už v 17:30, nikoli v 6 do té doby, ale můžeme říct si třeba, že se jede 14. etapa Tour de France, pomalu, ale jistě se jezdci blíží do cíle a 5,7 kilometrů před koncem nastoupil a vsadím se, že neuhádnete, kdo, je to Tadej Pogačar, který vede zhruba 18 sekund před Jonasem Vingegaardem.
1: 17 hodin 30 minut. Začínají hlavní zprávy. Při nehodě dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Rusko hlásí nejméně 8 obětí ukrajinských dronových útoků. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně popojíždí kolona za loděnicí z 8. kilometru. Zítra bude polojasno, postupně s deštěm a bouřkami a teploty v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku až do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy.

0: víme, co se děje.
1: Dva autobusy s cestujícími se dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán, ošetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Sanitky pacienty převezly do nemocnic, jednoho člověka transportoval vrtulník.
2: Záchranáři měli na místě také velkokapacitní sanitku a povolávali k zásahu i posádky, které měly volno, řekla jejich mluvčí Michaela Botová.
3: V péči jsme měli především dospělé osoby, vím také o jedné nezletilé a potom jedno dítě, které utrpělo lehké zranění. To dítě jsme po ošetření přivezli do nemocnice.
2: Oba autobusy se srazily na křižovatce, kde se na obchvat Lechovic napojuje cesta z obce, řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
4: Řidič autobusu jedoucí od Brna na Znojmo narazil čelně do boku autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice.
2: Hasiči museli jeden z autobusů vyprostit těžkou technikou. Provoz na silnici se jim podařilo obnovit po skoro 5 hodinách. František Jirků, Radiožurnál.
1: Prezident Petr Pavel bude už v 18 hodin hostem Radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava. Hodinový rozhovor s moderátorem Liborem Boučkem Radiožurnál vysílá živě. V Ostravě bude vše sledovat plný velký sál Auli Gong. Lidé už tam stojí ve frontách a je u toho i reportérka Marta Pilařová.
5: Fronta na prezidenta je dlouhá, kroutí se jako had celým předsálím gongu a je vidět, že Petr Pavel oslovuje různé generace lidí. Jsou tady děti, jsou tady seniori, jsou tady všichni možní. Petr Pavel na Colors promluvil po každé od doby, co je ve funkci. Byla jsem u toho a můžu říct, že letos je to těšení a očekávání největší. Libor Bouček se bude ptát odlehčeně, ale i vážně. Třeba na rozdělenou společnost a co s tím Petr Pavel může dělat. Tady na Colors i živě. Ve vysílání už za necelou půl hodinu. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
1: Ukrajina podnikla sérii dronových útoků na cíle v Rusku. Terčem byly sklady největšího ruského internetového obchodu Wildberries. Ten je ruskou obdobou amerického Amazonu. Podle ruských úřadů zemřelo při úderech nejméně 8 zaměstnanců skladů. Informuje o tom BBC.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal na síť Telegram, že ukrajinské bezpilotní letouny mířily na velká ruská logistická zařízení. Sklady firmy Wildberries podle Zelenského sloužily k dodávkám součástek pro výrobu dronů a navigací, na které se vztahují sankce. Ukrajinci zasáhli sklady v Kotovsku, v Tambovské oblasti a v Elektrostalu v Moskevské oblasti. Podle ukrajinského prezidenta to byla odveta za středeční ruské nálety, při kterých na Ukrajině zemřelo 14 lidí. Rusko v noci zaútočilo na přístavní infrastrukturu v Oděse, která hlásí jednu oběť. Helena Berková, Radiožurnál.
1: Izraelský ministr obrany Izrael Katz ohlásil plán na zřízení 3 osad v Gaze, kde teď Izrael kontroluje 65% území. Na vybudování dalších 34 nových osad na západním břehu Jordánu má jít podle záměru izraelského bezpečnostního kabinetu 1,3 miliardy šekelů. To je v přepočtu více než 9 miliard korun.
7: Ministr financí Bezalel Smotrich a ministrině pro osady Orit Struková, oba z krajní pravicové strany náboženský sionismus, oznámili, že peníze půjdou na vystavění prefabrikovaných domů, silnic a infrastruktury na místech nově schválených osad. Organizace Spojených národů, samotní Palestinci i většina států považují osady za nelegální podle mezinárodních úmluv. Evropská unie v reakci na nové plány Izrael znovu vyzvala, aby se zdrželo rozšiřování svých osad na západním břehu Jordánu. Podle diplomatické služby Evropské unie osady, vyvlastňování půdy, demolice a vystěhovávání podkopávají dvojstátní řešení konfliktu v regionu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
1: Naději kvůli přemnoženým synicím uhynulo pod Novomlýnskými nádržemi už přibližně 8 tun ryb. Radiožurnálu to řekl předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Situaci se snaží zachraňovat dobrovolníci z řad rybářů i hasičů. Do vody vhánějí víc kyslíku, dodává Láníček.
9: Můžeme akorát aerovat v těch nejvíce zasažených místech, kde toho kyslíku je málo. Používáme aerátory, dobrovolné hasiče, které používají čerpadla, stříkačky a nic víc s tím dělat nejde. Důležité je, aby to množství se nic ve vodě se snížilo, ale to souvisí s opatřením především na Novomlýnské nádrže.
1: Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než doteď. Změnu přináší nový standard studia, který představilo ministerstvo školství. Více zaměřuje na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací.
10: Místo dosavadní stovky hodin budoucí ředitelé absolvují 250 hodin přípravy. Hlavní novinkou je důraz na praktickou přípravu, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
11: Studium je nově rozděleno do dvou navazujících částí a větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky.
10: Podle Zbyňka Wasserbauera, ředitele základní školy v Polné, bude klíčová kvalita školitelů, kterým uděluje akreditaci ministerstvo školství.
12: Jestli dokážou sehnat profesionály v těch oborech, tak to bude skvělý. Pakliže neseženou, tak to bude celý jenom ztráta času.
10: Zájem o ředitelské pozice se podle ministerstva školství liší podle regionů i typu školy. Předloni se ve skoro polovině případů přihlásil jen jeden zájemce. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Automobilka Volkswagen vypustila k jedné z fotovoltaických elektráren v Polsku asi 100 ovcí, které budou spásat vysokou trávu. Jsou tak ekologičtější alternativou k mechanickému sečení. Na projektu se podílí Přírodovědecká univerzita v Poznani.
13: Výrobní závod Volkswagen nedaleko Poznaně funguje od roku 2016 a zaměstnává asi 3000 lidí. V roce 2023 společnost otevřela vedle továrny solární farmu, která dokáže pokrýt asi čtvrtinu celoroční spotřeby výrobny. Nyní se na 27 hektarech pase asi stovka ovcí, která nabízí alternativu k mechanickému sečení. Projekt je zároveň součástí výzkumu agrovoltaiky, tedy využití půdy pro výrobu solární energie a zemědělství současně. Vědci z Přírodovědecké univerzity v Poznani například zjišťují, jestli stín vytvářený fotovoltaickými panely snižuje tepelný stres zvířat. Sledují také změny v mikroklimatu, vegetaci a půdě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
14: Sport. Fotbalisté Francie a Anglie si v předposledním utkání letošního mistrovství světa zahrají o bronz. Oba týmy mají za sebou neúspěšné semifinále. Francie v úterý podlehla Španělsku 0-2. Anglie o den později po obratu v závěru utkání prohrála s Argentinou 1-2. Pokračuje trenér Anglie Thomas Tuchel.
15: Po tom prvotním šoku je to čím dál tím bolestivější. Každý den zanechalo to v nás všech jizvu. Bohužel ne první a nejspíš asi ani ne poslední. Tak to ve vrcholovém sportu zkrátka je. Nikdo nechce hrát o třetí místo, ale pro Anglii je to možnost vybojovat nejlepší výsledek za posledních 60 let.
14: Utkání Anglie-Francie začne ve 23 hodin českého času. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: D1 z Brna do Prahy za větrným jeníkovým nástem kilometru byla chvíli zavřená. Hasiči likvidovali požár autobusu. Teď už se projíždí, kolona je na 15 minut. V Praze na hlavní části okruhu dnes v 19 hodin zastaví provoz mezi Barandovem a Stodůlkami, a to v obou směrech. Budou demolovat dva nadjezdy, uzavírka potrvá až do zítřejšího dopoledne. Objízdná trasa pro osobní auta bude vedená Strakonickou, následně Mrázovkou a Strahovským tunelem. Na Břevnově se bude pokračovat Patočkovou až do Karlovarské a tou se dostanete zpět na okruh. Teď aktuálně se jede vždy jedním pruhem, kolony jsou dlouhé. Vlečou se už plzeňskou D5 od Loděnice z 8. kilometru, z druhé strany od sjezdu na Písnici z 5. Další zelená vlna až po rozhovoru s prezidentem republiky.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude polojasno, od západu začne přibývat oblačnosti, k ránu bude na západě Čech a během dne postupně i jinde občas pršet, místy se vyskytnou bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer pak bude od západu oblačnosti i srážek ubývat. Noční teploty 18 až 14, v Čechách až 12 stupňů, zítra bude na západě Čech maximálně 21, jinde v Čechách až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 30. Tolik zprávy.
18: A po zprávách, které tentokrát v půl šesté měly trochu delší trvání, tak se hlásí opět Radiožurnál Sport. Je 17 hodin 40 minut. Před začátkem hlavní zpravodajské relace jsem mluvil o tom, že nastoupil Tadej Pogačar ve 14. etapě Tour de France a nakonec proměnil ten nástup také v přesvědčivé vítězství. O 38 sekund porazil nakonec druhého Del Tora a třetího Sexase a znamená to, že Tadej Pogačar opět potvrzuje svoji obrovskou nadvládu a dominanci v cyklistickém sportu. Jonas Vingegaard, jeden z největších rivalů právě Pogačara, skončil s odstupem 44 sekund na čtvrtém místě. Ve Francii máme Jirku Ješka, našeho cyklistického experta a člověka, který má v našem vysílání svůj pořad Kilometry, tak se s ním spojíme právě v této půl hodině. Do té doby třeba Royal Republic nebo Ozzy Osbourne.
16: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: de France opět s Jiřím Ješkem.
1: Bývalý závodník je na nejprestižnějším cyklistickém závodě jako reportér radiožurnálu Sport.
2: A budeme se bavit o Tour de France, jak tenhle jingle vám asi mohl napovědět, a právě s Jiřím Ješkem bychom teď měli být ve spojení. Tak Jirko, zdravíme do Francie.
3: Zdravím z cílové čáry dnešní etapy, která byla náročná, nádherná a opět ukázala dominanci Tadeje Pogačara.
2: Hned, Jirko, otázka právě na Tadeje Pogačara, protože platilo zase to, co říkal v minulém týdnu Karel Janů, že ta etapa vlastně tak trochu pro ně byla dělaná, že on nejdříve nastoupil v tom posledním velkém kopci a pak ten závěr, kdy se jelo trochu z kopečka, tak to vlastně ještě navýšil ten svůj náskok, protože podle času a televizních záběrů se mi tak zdálo, že to mohlo být.
3: No, ta dnešní etapa byla opravdu jednou přehlídkou vrchařských schopností závodníků. Sice jsme nejsme ještě v Alpách, už nejsme v Pyreneích, ale ty známé kopce v Alsasku, které se jmenují Grand Ballon a Ballon d'Alsace, dneska prověřili závodníky několikrát. Prověřilo je i počasí, protože se střídalo horko s deštěvými přeháňkami, ale nakonec, přesto, že různí závodníci zkoušeli nastupovat do úniků, a i silný vrchař, jako je Richard Carapaz, tak zkoušel v posledním kopci zůstat před tou skupinou těch největších bojovníků o žlutý trikot, tak nakonec z té skupiny favoritů, kteří jsou v první desítce celkového pořadí, se nakonec zvednul Tadej Pogačar zhruba 7 kilometrů před cílem a nikoho nenechal na pochybách, že si jede nejenom pro dnešní etapu, která pro něj asi něco znamenala. Podle mě opět chtěl vyhrát takovým tím prestižním způsobem po vzoru starých času, kdy opravdu přijede ten hrdina s velkým náskokem do cíle, a tady Pogačar z toho vítězství měl obrovskou radost, radoval se tady tak, jako kdyby snad možná vyhrál první svoji etapu v životě. Moc se mi to líbilo. Jeho největší soupeř Jonas Vingegaard vlastně ani neskoušel reagovat, když viděl, jak tady Pogačar nastupuje, tak si Jonas Vingegaard držel tu svoji rychlost. Nakonec ani Jonas Vingegaard nepřijel v první trojce, protože na těch příčkách za Tadejem Pogačarem dojel Paul Sexa z radosti z francouzských fanoušků, ten mladíček, který patří vlastně k velké naději francouzské cyklistiky, že jednou, až třeba Tadej Pogačar kariéru pověsí na hřebík nebo kolo pověsí na hřebík, tak by mohl jednou ten závod vyhrát. Ale tak se nestalo zatím a tady Pogačar tu svoji dominanci prodloužil ještě víc. Vede o 4 minuty 30 před Jonasem Vingegaardem v celkovém pořadí a třetí, myslím, že Paul Sexa ztrácí 5 minut.
2: S Jiřím Ješkem si povídáme o další 14. etapě Tour de France v letošním roce. Otázka, kterou vlastně zase může zodpovědět člověk, který profesionálně závodil. Jak složité nebo jak depresivní to musí být pro Jonase Vingegaarda v momentě, kdy prostě máte takového úhlavního soupeře, který navíc vám poslední dobou vlastně nedává příliš možností k vlastnímu úspěchu. A taková podotázka na tebe, měl si třeba v části své kariéry, byť ty si byl většinou spíše ten úspěšnější z těch rivalit, tak takovýhle moment, kdy prostě si měl nějakého soupeře, takovou nemezis, která tě trápila třeba delší čas?
3: To je skvělá otázka, no i samozřejmě i já jsem tohle to zažíval a opravdu je znát, že pokud ten závodník je zvyklý vyhrávat a pak najednou se zjeví takový talent jako tady Pogačar, tak pro Jonase Vingegaarda z začátku to může být třeba dobrá motivace ještě na sobě víc zapracovat, ale pak se to přelomí v depresi, protože člověk vlastně ví, že pokud tady Pogačar bude závodit, tak vlastně nemá šanci. A to se týká nejenom Jonase Vingegaarda, který tu Tour de France už vyhrál, ale samozřejmě se to týká i dalších soupeřů. Ti takovou, podle mě, jako ty tak zlomení nejsou, protože oni spíš bojují o to druhé místo a tam třeba Remco Evenepoel, Paul Sexas, Juan Ayuso, mají obrovskou motivaci právě Jonase Vingegaarda z té pozice dvojky za Tadejem Pogačarem v té letošní Tour de France střelit. A zatím se jim to daří, protože i dnes Jonas Vingegaard přijel s malou ztrátou čtvrtý a už na něm byla vidět trošku frustrace. Nevím, jestli to je jenom psychická frustrace, nebo jestli je to trošičku i únava z úspěšného Gira, které Jonas Vingegaard vyhrál a o kterém mluvil, jakože ho vyhrál poměrně snadno a že to spíš bylo jako dobré rozjetí na Tour de France. Teď se ukazuje, že těch sil tam nechal pravděpodobně asi víc a připadá mi čím dál tím v těch etapách unavenější a unavenější a možná v tom hraje role i ta frustrace, o které jsi mluvil ty.
2: To samozřejmě ještě říkáme v době, kdy řada etap nás čeká, takže tím spíš možná se zdá, že tady Pogačar má takzvaně vyhráno, ale samozřejmě nepředbíhejme, s Jiřím Ješkem jsme ve spojení, náš kolega a také moderátor pořadu Kilometry je přímo ve Francii. Ty jsi zmiňoval na začátku, že se tentokrát střídalo počasí, nebylo jenom spalující vedro, ale také pršelo. Tak to střídání počasí má na cyklisty nějaký vliv, když položím úplně laickou otázku, byl tedy vůbec někdy jejich dres suchý nebo byl buď mokrý od deště nebo od potu?
3: No přesně tak, tahle ta kombinace asi platila nejvíc. Byla dneska báječná atmosféra, čímž trošku utíkám z odpovědi, protože ty si vlastně si na ní zodpověděl sám z té otázky, ty jsi si na ní zodpověděl sám, ale byla neskutečná atmosféra. Tady ty kopce v Alsasku jsou dobře dostupné z Německa, jsou dobře dostupné po dálnicích vlastně z celé Evropy. Takže dneska my, když jsme projížděli tím davem těch cyklistů do toho cílového stoupání, tak chvilkama jsme museli zastavit. Samozřejmě rozdovádění fanoušci málem převrátili naše auto na střechu, bouchali do něj ze všech stran, ohýbali zrcátka, houpali nás jak na houpačce. Ale vše v dobrém, ta cyklistika má oproti třeba fotbalu v některých zemích má tu výhodu, že je neskutečně pozitivní a že ti fanoušci spíš dělají tu atmosféru v legraci a v dobrém, takže já jsem se nebál, možná trošku naši klienti na zadních sedadlech našich automobilů byli trošku vyděšení z toho, ale vysvětlovali jsme jim, že se nic neděje, že jako nikdo nevleze do auta, aby jim sebral peněženku, že naopak je to spíš legrace.
2: Jiří Ježek byl s námi teď ve vysílání na Radiožurnálu Sport. Jirko, děkuju za tvůj čas a za ukázkovou reportérskou práci a těšíme se zase příště na slyšenou.
3: Krásný podvečer do Prahy.
0: Radiožurnál Sport.
1: Všechny výsledky na jednom místě.

0: Velký hit Ozzyho Osbourna píseň Perry Mason dozněla v 17 hodin 57 minut. V době, kdy na radiožurnálu Sport budeme zase mluvit o fotbale, ale tentokrát ne o světovém šampionátu na severoamerickém kontinentu, ale vydáme se do Chotíkova v západních Čechách, kde se uskutečnila další zastávka akce Penaltový král, ve které se o finanční a věcné ceny utkalo víc než 200 střelců. V kategorii kadet, určené fotbalistům mladším 18 let, se prezentovalo 118 hráčů a hráček, které na hřišti daleko Plzně přivítal patron projektu a expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát.
1: Po tom kupu klidně i rodiče, jestli tady jste, kontrolujte, jestli se to rozsvítilo správně, jestli vaše dítě nebo vy kluci, holky sami jste dali. Těšíte se?
2: Jednou z posledních v prvním kole, která kopala, byla Saša. A Saše se povedlo skórovat v prvním kole penaltového krále, tak jak jsi spokojená?
3: Dobře.
2: Přemýšlela jsi, jak tu penaltu kopneš?
3: Ne.
2: Proč jsi se rozhodla přijít na penaltového krále do Chotíkova přijet?
3: Nevím.
4: Doprovázíme syna a Saša se rozhodla na poslední chvíli, že taky přece jenom si půjde kopnout.
2: Říká Saši maminka, na penaltovém králi v Chotíkově pochopitelně nesmí chybět golmani, kteří se snaží zastavit mladé střelce v kategorii kadet. Je jich tady víc než 10, tak se půjdeme mezi ně podívat. Máme tady jednoho z nejmladších golmanů, jak se jmenuješ?
5: Filip.
2: Filipe, jak se tě chytá na penaltovém králi proti mnoha střelcům?
5: Dobrý.
2: Kolik už jsi chytil penalt?
5: Asi 2.
2: Jaká je tvoje taktika, když proti tobě jde střelec na penaltu? Zůstaneš stát nebo si vybíráš stranu, kam skáče?
5: Stranu, vybírám si stranu.
2: Nebudeme asi prozrazovat kterou, tak mi ještě pověz, za jaký klub hraješ a kolik tě je let?
5: Zastavám mám Botnice a M10.
6: Bohužel, Pavel se neprosadil, to je škoda.
2: Viktorie proměnila svoji druhou penaltu, tak jak si užíváš tady Chotíkově penaltového krále?
7: Dosá dobře, je to tady moc hezký a jsem rád, že jsem tady.
2: A přišla jsi sama nebo s nějakou spoluhráčkou z plzeňské Viktorie, protože máš na sobě dres Viktorie?
7: My jsme se domluvili s Kačkou Kalinoť, že sem půjdem obě dvě, takže mám tady kámošku.
2: A když jdeš kopat penaltu, víš, kam budeš střílet?
7: Jo, já už jsem rozmyšlená vždycky před tímkou.
2: Máš nějaké své oblíbené místo? Teď to můžeš prozradit, protože nás golmani neslyší, ty jsou 10 metrů od nás.
7: Pravá nahoru vždycky střílem.
2: Chotíkově vrcholí na akci penaltový král soutěž kadetů. Pozoruje ty závěrečné kopy také obránce hokejové Škody Plzeň Daniel Malák. Dane, hledáte inspiraci pro vaši soutěž, která začne za pár minut?
8: Tak určitě to sleduju, jak to kluci kopou. Mám na to svůj styl, takže se nějak nechci rozhodit tím, ale určitě to sleduju.
2: Vás vídáme i v těch fotbalových zápasech, který tým Škoda Plzeň hrává v rámci přípravy, řekněme, letní. Ale co penalty? Trénujete nějak speciálně?
8: Speciálně to nějak netrénuju, když přijde na penaltu, tak se určitě nebráním jí nekopat, takže jsem rád, když jí kopu.
2: A jaké je to oblíbené zakončení? Teď to můžete prozradit, protože golmani nás neposlouchají.
8: Teď sleduju to mistrovství světa, takže si to beru. Mám radši tvrdší střelu, kopu pravou, takže pravou doprava.
9: 23. penalta. Jen jednou Kuba Votl minul. 23. penalta pro Martina Jandíka. I on jenom jednou jedinkrát nedal hned v prvním kole a přesto se dostal do finále.
2: Penaltovým králem v kategorii kadet v plzeňském kraji se stává Jakub Motl, tak 25 proměněných penalt z 26. Jak jsi se připravoval na tuhle soutěž?
10: No tak v sezóně už jsem pár penalt kopal, takže jako to mám natrénovaný nějak a věřil jsem se, no a pálilo to tam samo už, no.
2: Ta jediná neproměněná penalta, co tam bylo špatně?
10: No, golman prostě vystihl stranu a já jsem nedal takovou razanci a prostě to vychytal, no.
2: Říká vítěz soutěže penaltový král v plzeňském kraji Jakub Motl z Chotíkova Vladislav Janouškov. Radiožurnál. Come here, baby.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo,
4: neuvěřitelné.
5: Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Kilometry Jiřího Ješka v poslední době na Radiožurnálu Sport se pochopitelně věnují aktuálnímu dění, tedy Tour de France. Jiřího Ješka jste slyšeli před přibližně 20 minutami v našem vysílání a mluvil mimo jiné o tom, když navážeme na právě puštěné promo, že Paul Sexas se minimálně v té poslední odjeté 14. etapě Tour de France tady Pogačarovi příliš vyrovnat nedokázal, ztratil na něj z třetího místa 38 sekund a tady Pogačar tak díky tomu celkově navýšil své vedení na druhého Jonase Vingegaarda, protože zvítězil v té 14. etapě už na více než 4¼ minuty. Remco Evenepoel je i nadále na třetím místě, ale jeho ztráta už je v podstatě 5minutová a tady Pogačar po 14. etapě je ještě blíže vítězství, než to vypadalo po etapě 6., kdy se dostal do svého velkého náskoku. Ve vysílání Radiožurnálu Sport nás ale zajímají i další sporty, třeba tenis, anebo za chvíli také vodní slalom.

0: My Immortal od kapely Evanescence ve vysílání radiožurnálu Sport v 18 hodin a 12 minut. Ve švédském Båstadu se hraje tradiční tenisový antukový turnaj. Do finále už se dostal Ital Luca Dardery, který zdolal Nizozemce Valicha 2-1 na sety. A teď to bude 2-1 na sety pro jednoho z dvojce Rubljov Tabilo. To se rozhodne právě v tom třetím setu, protože první set vyhrál první nasazený Andrej Rubljov 6-4 a ten druhý naopak Čilan Tabilo 6-4. Teď je to 2-2, takže naprosto vyrovnáno na podání chilský tenista. Ve vysílání radiožurnálu Sport se teď ale zaměříme na vodní slalom. Whitewater Center v americké Oklahomě je považováno za jedno z nejlepších sportovišť na světě pro slalom na divoké vodě. Za 2 roky se tam odehrají olympijské hry. Ještě před nimi se tam ale čeští reprezentanti představí na mistrovství světa. To začne už v pondělí.
1: Tak to v loni v říjnu přebíral Jiří Prskavec bronzovou medaili na mistrovství světa v Austrálii. Čeští reprezentanti si tehdy z Penritu odvezli 6 cenných kovů. Oklahomská trať, kde se odehraje letošní šampionát, je podle Prskavce té australské v něčem podobná.
2: Tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší, to znamená, že ta voda se tak nějak pohybuje víc. Zároveň je samozřejmě méně stabilní, to znamená, že se to víc mění.
1: Říká olympijský vítěz z Tokia, pro kterého jde už o 12. mistrovství světa. O vítězi závodu podle něj rozhodne fyzická příprava.
2: Trénink celkově si myslím, že mi vycházel až vlastně doteď. Myslím si, že jsem dobře připravený a teď už je to jenom o tom to ukázat a dokázat prostě předvíst pěkný ty jízdy. I teď vlastně ty tréninky před tím závodem mi přijde, že mi to jede dobře.
1: Přípravu museli vodní slalomáři přizpůsobit rozdílnému časovému pásmu. Do Ameriky proto přijeli o několik týdnů dříve.
2: V době, kdyby jsme normálně trénovali, tak jsme vlastně museli trošku odpočívat, aby se to tělo srovnalo na ten místní čas a teď vlastně nám, nebo mně končí, řekněme, týdenní takový jako ještě těžší blok a už je to spíš takový jako opravdu ladění a odpočívání směrem tomu startu.
1: Vedle samotné tratě a časového posunu bude velkým soupeřem českých reprezentantů i extrémní horko, popisuje kanoista Lukáš Rohan.
3: Snažili jsme se i připravit na to teplo a na to vlhko, který nás tady denodenně provází a dost pravděpodobně nás čeká i při tom závodě, protože závodí budeme přes poledne, odpoledne. Takže bude to hodně náročný a celkově v letošním roce vidíme, jak moc to teplo může sportovní výkony ovlivňovat.
1: Mezi ženami se postaví na start i kanoistka Adriana Morenová, která se do nominace dostala dodatečně poté, co jí místo přenechala Tereza Michalová.
4: Připravuju se tak, jak to jde, protože na druhém tréninku jsem si tady hodně zablokovala záda, takže pořádně to bolí. Jsem ráda, že jsem tady byla už na jaře na soustředění, že tu vodu mám trochu najetou a jsem hrozně vděčná za tuhle tu šanci, protože jsem byla 4. loď v nominaci a jsem moc vděčná, že mi to Terka přenechala a budu se tady snažit ujet co nejlepší výsledek. Myslím si, že mám na to věci i finále.
1: Mistrovství světa ve vodním slalomu začne v pondělí kajak krosem mužů. Celkem se ve Whitewater Center představí 15 českých reprezentantů. Živé vstupy ze závodu uslyšíte i na této stanici. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

Koho zajímá volejbalová liga národů, tak ten v těchto dnech v podstatě nezamhouří oči, protože se hraje hned na třech místech, a to v Japonsku, Srbsku a Spojených státech, což vzhledem k tomu, v jakých se nachází časových pásmech a vzhledem k tomu, že se tam hraje v podstatě podstupně, tak to znamená, že pořád nějaký zápas je, třeba teď aktuálně v 18 hodin a 20 minut středoevropského letního času se pochopitelně hraje v Srbsku, kde Turecko hraje proti Slovinsku. Aktuálně Slovinci vedou nad Turky 2-1 a ve čtvrté sadě je to vyrovnané 11-11. Vzhledem k tomu, jak na tom oba týmy jsou, tak je to poměrně dost lákavý duel, protože Slovinci před tímto duelem byli na čtvrté příčce, Turci na pozici šesté. Do play-off se kvalifikuje nejlepších 7 zemí plus tedy pořádající Čína, která je aktuálně tedy na posledním 18. místě. Jinak, co se týče těch dalších zápasů, tak dnes večer i v noci pochopitelně kvůli tomu posunu je poměrně nabito. Ve 20 hodin začne utkání Srbska proti Německu, ve 23 hodin Francie proti Polsku, ve 3 hodiny ráno českého času Spojené státy budou hostit Bulharsko, v 5 hodin ráno další zápas, v 8 hodin 30 další zápas a takhle bychom mohli pokračovat v podstatě až do pondělních 3 hodin ráno, kdy Spojené státy budou hrát znovu, tentokrát proti Polsku. Takže volejbalisté mají v těchto dnech opravdu žně.

0: byla Emily Armstrong, teď už zavedená zpěvačka kapely Linkin Park. V našem pravidelném seriálu se tento týden věnujeme novinkám a neočekávaným událostem, které přinesl aktuální světový šampionát ve fotbale. Jednu opravdu nevídanou věc předvedl americký prezident Donald Trump.
1: Yes, I asked for a review.
2: Trumpova slova prolétla fotbalovým světem jako nečekaný šok, když přiznal, že telefonoval s prezidentem FIFA Giannim Infantinem. Záměr amerického prezidenta byl jasný, aby FIFA přezkoumala a pokud možno odpustila jednozápasový trest pro Folarina Balogena, kterého Trump hájil.
3: Neudělal nic špatně, navíc je to náš nejlepší hráč, nebo jeden z nejlepších hráčů. Dali mu červenou kartu. Nevěděl jsem, co to znamená. Myslel jsem si, že nic moc. Pak jsem se doslechl, že nemůže hrát další utkání. To je hodně nefér. Jak můžete hráče potrestat absencí v zápase, který se ani neodehrál? To přece nejde.
2: Ve fotbale je to běžná praxe. Trump se tomu přesto divil a často opakoval, že

0: že to dopadlo tak, jak mělo.
1: Belgie vyhrála 4-1 a suverénním výkonem vyřadila v Seattlu domácí Spojené státy. A rudí ďáblové si triumf náležitě vychutnali. Snad to vnímali i jako pomstu Donaldu Trumpovi. V kabině Belgičanů zněla po postupu do čtvrtfinále jedna z oblíbených písní amerického prezidenta. A Belgičani tancovali. Střídavé, mírné pohyby pokrčenými pažemi do stran, tak jak to často dělává Trump na svých mítincích. Belgičané potom dotancovali ve čtvrtfinále mistrovství světa po porážce s pozdějšími finalisty ze Španělska. Na odplatu Spojeným státům ale jen tak nezapomenou. Adam Procházka, Radiožurnál.

0: 18 hodin 30 minut běžně bychom dali zprávy, ale ty na Radiožurnálu nejsou, proto nebudu ani na Radiožurnálu Sport. Minimálně ty mimosportovní, ty sportovní, třeba ve sportovním přehledu, přijdou na řadu za chvíli. Do té doby můžeme třeba zmínit, že už se hraje třetí kolo Grand Slamu golfového, tedy The Open Championship. Do čela se dostal Američan Sam Burns, 18. muž světového žebříčku, který zatím to třetí kolo hraje výborně. Pro dnešek je na skóre -4 po 8 jamkách, to znamená, že na polovině dokázal skórovat. Celkově má skóre -9 a aktuálně vede o jednu ránu před Australanem Foxem.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Když se snáší déšť, s tmou se...

0: Déšť se snáší také na části Česka, ale povětšinou je docela hezký letní den, který právě teď posuneme dál sportovním přehledem. Fotbalisté Francie a Anglie budou hrát o bronz na mistrovství světa. Utkání začne ve 23 hodin českého času a radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Předposlednímu utkání tohoto šampionátu se budeme věnovat dál, a to ve sportovním přehledu, který připravila Veronika Šlajzová. Hezký večer.
1: Krásný večer. Francouzi v semifinále nestačili na Španěly. Angličané prohráli s Argentinou, a to i přesto, že ještě v 85. minutě vedli. I proto jsou svěřenci německého trenéra Thomase Tuchla zklamaní.
2: Nikdo z nás ani z Francouzů nechtěl hrát zápas o bronz. Měli jsme o den méně na regeneraci než soupeř, ale přistoupili jsme k tomu zodpovědně a profesionálně. Oklepali jsme se z toho.
1: Francouzští fotbalisté se pokusí získat medaily na třetím mistrovství světa za sebou a sedmou celkově. Anglie bude bojovat o teprve druhou v historii. Trenér Didier Deschamps duelem o bronz skončí po 14 letech na lavičce francouzské reprezentace.
3: Není to žádný přátelák, musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Sice to není ten duel, který jsme chtěli hrát, ale ve hře je třetí místo, takže já i hráči máme povinnost udělat vše pro to, abychom splnili alespoň tento cíl, i když to samozřejmě není finále. Ale tak to je, Angličané to mají stejně.
1: Deschamps zřejmě udělá i vzhledem ke zdravotnímu stavu mužstva nějaké změny v základní sestavě. Největší hvězdu a kapitána Kyliana Mbappého v ní ale nejspíš nechá. Mbappé na dálku bojuje s Messim o nejlepšího střelce turnaje i historie, pokračuje Deschamps.
3: Je k dispozici, i když na kratší čas než obvykle. Kylian ale nepotřebuje žádnou speciální motivaci. Nicméně takovýto individuální úspěch má na dosah, víme to všichni. Ovlivňuje nás ovšem daleko víc věcí, není to úplně běžný zápas. Je lepší být třetí než čtvrtý. Já bych si to jako trenér přál. Udělám pro to všechno a náš kapitán také.
1: Utkání o bronz z fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Anglií uslyšíte od 23 hodin v našem přímém přenosu. Stejně jako zítřejší finále mezi Španělskem a obhájci titulu z Argentiny. Hrát se bude v neděli od 21 hodin.
0: Tady Pogačar vyhrál díky útoku v závěrečných kilometrech 14. etapu cyklistické Tour de France a navýšil své celkové vedení. Před průběžně druhým Dánem Jonasem Vingegaardem má náskok 4 minut a 30 sekund. Pogačar vyhrál na letošní Tour už 4. etapu.
1: Ve Spojených státech se připravují čeští slalomáři na mistrovství světa. To začne v pondělí v Oklahoma City. Závodníci na místě bojují s náročným profilem trati i s vysokými teplotami a velkou vlhkostí. Pokračuje stříbrný medailista z olympijských her, kanoista Lukáš Rohan.
4: Snažili jsme se i připravit na to teplo a na to vlhko, který nás tady denodenně provází a dost pravděpodobně nás čeká i při tom závodě, protože závodí budeme přes poledne, odpoledne. Takže bude to hodně náročný a celkově v letošním roce vidíme, jak moc to teplo může sportovní výkony ovlivňovat.
0: Tenistka Barbora Krejčíková je na premiérovém ročníku turnaje v Aténách ve hře o titul. Zhruba za hodinu nastoupí k semifinále proti Dánce Tausonové. Ta předtím vyřadila Sáru Bejlek.
1: Druhý dorostenecký titul pro Česko na mistrovství Evropy získala dálkařka Kristýna Záhořová. Soutěž v Rijeti ovládla v rekordu šampionátu 647 cm, kterým taky vylepšila 23 let staré národní maximum Denisy Helceletové. Záhořová vyhrála už v kvalifikaci a ve finále byla po nejdelším pokusu chvíli v napětí.
5: No, já jsem si upřímně myslela, že mám nezdařený pokus, a pak jsem najednou viděla, že se to měří, tak jsem byla jako, co se to stalo, protože jsem viděla, že to bylo daleko a najednou 647 a bylo to fakt jako neskutečný. Já si myslím, že jsem byla psychicky docela dobře připravená, takže jsem si nic z toho nedělala, že tam jdu z prvního místa, a říkala jsem si, že se nechám překvapit, jak to dopadne.
0: Záhořová tak navázala na zlatého kladiváře Josefa Pazderu. Lucie Jílková přidala bronz v běhu na 2000 metrů překážek.
1: Brit Josh Kerr vylepšil na mítinku atletické diamantové ligy světový rekord na jednu míli. Ten má tak nově hodnotu 3 minuty 42 sekund a 660 setin. Původní rekord z roku 1999 překonal Kerr o téměř půl sekundy.
0: Kvalifikaci na velkou cenu Formule 1 v Belgii vyhrál lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý skončil Max Verstappen, třetí Lando Norris. Ten ale bude kvůli penalizaci za použití nové elektroniky startovat v zítřejším závodu až z 12. místa.
1: První zahraniční posilou basketbalistů Slavie NBK je Američan Ronaldo Segu. Pražský celek oznámil příchod 26-letého rozehrávače na svém webu. Segu v minulosti hrál například druhou řeckou ligu nebo zámořskou univerzitní ligu NCAA.
0: Český basketbalový reprezentant James Karník se vrací do rodné Kanady. Přestupuje do svého bývalého celku Vancouver Bandits. Podle klubového webu uzavřel 28-letý podkošový hráč smlouvu do konce sezóny.
1: A čeští basketbalisté do 20 let vyhráli na mistrovství Evropy nad Belgií 86-82. Aby nesestoupili do divize B, musí zítra ještě porazit Itálii.
0: Říká Veronika Šlajzová ve sportovním přehledu. Děkuji ti.
1: Naslyšenou.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Pink Floyd ve vysílání Radiožurnálu Sport v 18 hodin a 43 minut, kdy už víme, že finále tenisového turnaje ve švédském Båstadu si zahrají ti, kteří byli už na začátku turnaje nasazení jako první a druhý, tedy Rus Andrej Rubljov a Ital Luka Dardery. Dardery dokázal zdolat Nizozemce Vajecha 2-1 na sety a to samé se povedlo Rubljovovi také proti členu Tabilovi. To je zápas, o kterém jsme už předtím mluvili. Skóre bylo 6-4, 4-6, 6-4 z pohledu nakonec vítězného Rubljova. Ve švýcarském Gštátu se do finále dostali Belgičan Collignon a Řek Tsitsipas. Také tam se hrály tři sety v těchto zápasech. Collignon zdolal Argentunce Juana Manuela Serundola, když otáčel vývoj zápasu a v závěrečném setu to měl ze svého pohledu 7-5. Tsitsipas se trápil s Ukrajincem Ševčenkem. Také on prohrál druhou sadu zápasu a v té třetí zvítězil nakonec 6-3, takže Collignon Tsitsipas v Gštátu a Dardery Rubljov, to bude finále, které se bude hrát ve švédském Båstadu.

0: Pojďme na volejbal, na jeden z možných důležitých příběhů před pomalu se blížícím startem extraligy. I sám trenér národního týmu Jiří Novák o Josefu Leštinovi mluví jako o volejbalistovi s reprezentačními parametry, ale jen v případě, když bude Leština zdravotně v pořádku.
1: Dám se dohromady, no. Budu mít naplánovanou operaci, tak doufám, že mě vyléčí.
2: Říkal Josef Leština 26. dubna. V květnu opravdu ležel na operačním stole. Teď je jasné, že začátek sezóny nestihne, ale už se snaží operované koleno posílit. Zpětně může potvrdit, že závěr minulé sezóny jeho výkony limitovalo právě zranění.
1: Asi můžu říct, že jsem hrál přes bolest, ale co se týče toho klubu, tak všichni o tom věděli, ale jakoby co se týče fanoušků a takhle, to jsem se snažil tak nějak si to držet pod pokličkou, protože můj cíl byl odehrát tu sezonu a vydržet to v co nejlepším mým možným jako výkonu, takže tak.
2: A tak pomohl jeho stroj k zisku bronzu. Původní diagnóza, když usínal na operačním stole, se týkala koleních vazů. Když se probral, bylo toho víc.
1: Diagnóza byla, že můj skřížený vaz byl úplně nefunkční, takže jsem měl plastiku vazu. Pak mi vyndavali meniskus a ještě mi udělali laterální stabilizaci kolena.
2: Josef Leština ve spolupráci s odborníky, fyzioterapeuty a trenéry posiluje. Snaží se pracovat tak, aby byl co nejdřív zase zpátky v extraligové formě.
1: Začnu toho, kdy budu zpátky, to samozřejmě nevíme. Předběžně termín je listopad, prosinec. A kluci se tady o mě starají, trošku se tak střídám u nich zatím a primárně cvičíme samozřejmě vršek těla, zdravou nohu a už jsme ve fázi, že aktivujeme tu operovanou nohu.
2: Takže vás čeká v posilovně hodně práce a budete aktivovat a posilovat i operované koleno?
1: Ano, určitě budeme zatěžovat více a více operované koleno a pracujeme se vším možným, snažíme se prostě dostat zpátky až do lepší výkonnosti než předtím.
2: Co je motivací? Návrat do jeho stroje nebo třeba i do reprezentačního týmu České republiky?
1: Pro mě je asi všechno teď motivací. Pro mě je hlavní motivace vůbec dostat se zpátky a dostat se zase k mým nějakým třeba skokanským předpokladům, který jsem měl a ne, pro mě je cíl dostat se zpátky a hrát na nejvyšší úrovni.
2: Před operací i po ní měl a má talentovaný volejbalista stále stejné sny a cíle, hrát v reprezentačním dresu České republiky.
1: Jo, tak samozřejmě to byl vždycky můj cíl, dostat se do nároďáku, do chlapského nároďáku samozřejmě, takže když tam budu moc, tak rád půjdu.
2: Přejeme brzké uzdravení.
1: Děkuji.
2: Josefu Leštinovi bude v září 22 let, měří 202 cm. S jeho strojem už jednou extraligu vyhrál a ve druhé polovině sezóny by s uzdraveným kolenem chtěl být zase platným členem základní sestavy. Z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Světový ženský tenis přímo v srdci Prahy.
1: Turnaj Live Sport Prague Open se přestěhoval ze Stromovky na Španický ostrov a radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
0: Přímé přenosy, reportáže a živé rozhovory z našeho mobilního studia Airstream přímo na Štvanici.
1: Od 20. do 26. července.
0: Užijte si špičkový tenis s radiožurnálem Sport.
2: Už teď se ale na pražské Štvanici hraje kvalifikace na hlavní soutěž, o které byla zmíněna pozvánka, a v té kvalifikaci se zatím velmi dobře dařilo třem Češkám. Linda Frůvertová dokázala postoupit po dvousetové výhře. Z utkání Denis Šalkové a Žoldákové bylo jasné, že tedy minimálně jedna z těchto hráček postoupí, takže postoupila nakonec Šalková, kterou jsem, pardon, překřtil na Denisu, ona je to Dominika. 127. hráčka světového žebříčku, tedy Dominika Šalková postoupila po výhře nad Žoldákovou 2x6-4 a dále jde také Gabriela Knudson, která také 2x6-4 zdolala Japonku Itovou. Právě teď se o postup snaží 17-letá Češka Tereza Krejčová, proti Ukrajince Podrézové hraje, aktuálně to mají 1-1 na sety a právě teď začala sada třetí.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolnějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý.
4: Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Pavel Prouza.
6: Maďarský prezident Šujok oznámil, že podepíše dodatek ústavy a skončí ve funkci. Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. Fotbalisté Francie a Anglie se utkají na mistrovství světa o bronz. V Praze uzavřeli hlavní část okruhu u Barrandova v obou směrech kvůli demolici nadjezdů. Zítra bude polojasno, postupně až zataženo s deštěm nebo bouřkami a teplotami do 25, na Moravě až do 30 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Maďarský prezident Tamáš Šujok skončí v úřadu hlavy státu. Ve videu na sociální síti oznámil, že podepíše parlamentem schválený dodatek ústavy, který ho zbaví funkce. Šujok původně odmítal, že se snaze poslanců podvolí. V projevu uvedl, že proces jeho odstranění porušuje ústavní hodnoty a zpochybnil legitimitu svého nástupce. Vítěz dubnových voleb a premiér Peter Maďar Šujoka opakovaně označil za loutku předchozího režimu strany Fidesz. Šujokovi vzkázal, že pokud dodatek ústavy nepodepíše, obratem ho funkce odvolá parlament. Pokud maďarský prezident svůj podpis připojí během dneška, o prezidentské křeslo by měl přijít zítra. 47 zraněných si vyžádala dopolední srážka dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. 7 lidí utrpělo středně těžká a těžká zranění. Při nehodě autobus přijíždějící od Brna narazil do autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice. Okolnosti srážky šetří policie, podle které měli oba řidiči negativní zkoušku na alkohol. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zítra by měly zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
7: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
6: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Ukrajina otevře všechny archivy týkající se volyňských masakrů. Dotkne se to záznamu Bezpečnostní služby Ukrajiny a služby zahraniční rozvědky Ukrajiny. Na sociální síti X to oznámil prezident Volodymyr Zelenský. Prohlásil také, že Polsko i Ukrajina musí rozšířit provádění exhumací obětí těchto masakrů ze 40. let minulého století.
8: Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského vydá také značný počet povolení k pátracím a exhumačním pracím na Volyni. Tam stále zůstávají masové hroby obětí volyňských masakrů, během kterých ukrajinští nacionalisté zabili desítky tisíc obyvatel regionu, hlavně Poláků. Ukrajina a Polsko obnovili pátrací a exhumační práce v dubnu roku 2025. Polsko-ukrajinské vztahy jsou ale v současnosti v krizi, a to poté, co prezident Zelenský přiznal jedné z vojenských jednotek pojmenování po hrdinech ukrajinské povstalecké armády, která se na volyňských masakrech také podílela. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Sport.
5: Fotbalisty Francie a Anglie čeká dnes na mistrovství světa utkání o bronz. Duel začne v Miami ve 23 hodin našeho času.
9: Po triumfu v roce 2018 a následně stříbru na minulém šampionátu může tým okolo Kyliana Mbappého zkompletovat medailovou sbírku. Francouzi ale budou muset překonat zklamání ze semifinálové prohry 0-2 se Španělskem. Ještě hůře na tom asi jsou Angličané, kteří po obratu v závěru podlehli 1-2 Argentině. Anglie bude usilovat o historicky teprve druhou medaili z mistrovství světa. Před 60 lety slavila triumf, ale od té doby jen dvakrát neuspěla v soubojích o třetí místo. Duel o bronz mezi Francií a Anglií začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 23 hodin. V neděli zakončí světový šampionát finále mezi Španělskem a Argentinou. Tomáš Petr, radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: V Praze uzavřený okruh na D2 dlouhé zdržení za Břeclaví. V Praze na hlavní části okruhu začala v 19 hodin, tedy před pár minutami, plánovaná uzavírka mezi Barrandovem a Ořechem. Provoz zastavili v obou směrech, je to kvůli demolici dvou nadjezdů. Kolony stále popojíždí jak plzeňskou D5 před Rudnou, přibližně z 6. kilometru, tak z opačné strany od sjezdu na Písnici z 5. Objízdné trasy jsou pro oba směry velmi dobře značené a provoz by měl být obnovený opět zítra během dopoledne. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy čekejte už jen velmi krátké zdržení mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu, tedy mezi kilometry 194 a 196. A na D2 směrem z Brna do Bratislavy trvá zdržení za sjezdem na Břeclav. Trasa ze 49. kilometru k omezení u Lanžhota na 55. zabere téměř půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Neděle bude zpočátku provázená polojasnou oblohou, od západu bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy s bouřkami i silnými. Během odpoledne a večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty v západních Čechách 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude 25 až 30 a na horách pak kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
11: Je červenec, 18. červenec, sobota, 19 hodin a 6 minut. Snad máte krásný podvečer s radiožurnálem Sport.
0: Radiožurnál Sport
1: a Martin Charvát.
11: Teď vám nabídneme náš odpolední, možná v tomto případě podvečerní rozhovor. Fotila Messiho, Bolta nebo Jágra a mezi sportovními fotografy patří mezi českou špičku. Řeč je o Barboře Rajchové, která na olympiádě dětí a mládeže v Praze učila mladé fotografy fotit. Odpolední rozhovor radiožurnálu s ní u příležitosti tohoto svátku natočil kolega Karel Schamberger.
12: Hostem radiožurnálu Sport je sportovní fotografka Barbora Rajchová. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Jsme na pražském výstavišti a to ne náhodou. Náš rozhovor natáčíme v době olympiády dětí a mládeže právě v Praze a před námi je velké pódium, kde se předávají medaile, probíhají tam slavnostní ceremoniály a to je moment, kdy jsou sportovci foceni. A to právě fotografie. Já se tady otáčím na Barboru Rajchovou. Jak by vyfotila právě tento moment, když stojíme na pražském výstavišti před Křižíkovou fontánou?
13: Tak samozřejmě se nabízí to vyfotit přímo proti tomu, kde máme připravené platformy pro fotografie, ale samozřejmě pokud člověk chce udělat trošičku kreativnější záběr, tak může přijít blíž, udělat to třeba širokoúhlým objektivem. My konkrétně tady na ty medailové ceremoniály máme vždycky dva fotografy, jeden to pokrývá právě přímo, potom máme jednoho, který se pohybuje nahoře, aby měl vlastně ten celkový pohled i s výstavištěm a s pavilonem, a potom máme ještě jednoho, který fotí přímo portréty těch sportovců s medailí, který si na ně počká, když slezou z toho pódia a udělá jim nějakou veselou, radostnou fotografii přímo s medailí.
12: Asi jde o to zachytit tu fotku nějak speciálně, aby nevznikla fotka, kterých už je mnoho, jen s jiným obličejem, jen s jiným člověkem.
13: Tak tady v tomto případě je to zrovna těžký, protože to pódium je prostě jenom jedno, vypadá to stejně a ty sportovci se tam prostě točí, protože těch předávání je hodně. V tomhle případě je to těžký, ale samozřejmě, když jsme na sportovišti, tak tam se meze nekladou a tam se snažíme být kreativní a hledat si ty zajímavé záběry.
12: Tak se, Báro, prosím, teď otočme. Koukněme se přímo na to pódium. Máte u sebe telefon?
13: Ano, teď u sebe nemám foťák, ale mám u sebe telefon.
12: Můžete se ho vyndat?
13: Určitě.
12: A když si otevřete fotoaparát, jak byste to teď vyfotila? Zkuste udělat jen takovou jako cvičnou fotku a pak nám ji zkusit popsat.
13: Tak my jsme teď trošičku dál, protože...
12: Můžeme jít klidně trochu blíž, já to budu mezi tím popisovat. Barbora Rajchová, my stojíme zhruba nějakých, řekněme, 30 metrů od pódia, zhruba 15 metrů od nás je velký dřevěný nápis hashtag ODM 2026, pod tím nápis Olympiáda dětí a mládeže. Barbora Rajchová se kouká na to pódium a už si našla tu ideální pozici?
13: Už ji vidím, samozřejmě bychom to mohli právě využít ten nápis, o kterém jste hovořil, ODM 2026, tu fotografii do nějakého kontextu, člověk bude hnedka vědět, kde vznikla, při jaký příležitosti, v jakém roce, takže samozřejmě můžeme udělat fotku takhle s celkovým pohledem, kde třeba nebudou ty medailisti až tak vidět, ale je to nějaká ta fotka do té série, pak bych šla určitě blíž, což můžeme teď zkusit, jestli to půjde. Teď tady momentálně nikdo není, jenom tady probíhají nějaké zkoušky před večerním závěrečným ceremoniálem, takže se můžeme dostat blíž k pódiu a tam už samozřejmě si člověk s tím může trošičku vyhrát, udělat nějaký detaily sportovců, až tam budou a tu pozici si může připravit.
12: Říká Barbora Rejchová, sportovní fotografka. Je tady něco, co vás na té fotce ruší?
13: Tak samozřejmě, my fotografové jsme tady na to trošičku ulítlí a když vidím ty konstrukce a různý detaily, tak bych byla ráda, kdyby to tam nebylo, ale chápu, že některé věci nejde odstranit, tak vždycky už jsem byla dvakrát ve stage, jestli by třeba něco mohli zakrýt ještě černou látkou, aby to nebylo tak vidět, aby to nebylo tak nápadný, takže vždycky si něco najdem, ale myslím si, že tady konkrétně to vypadá moc hezky a to pódium je krásný a důstojný a myslím si, že pro ty sportovce je to velký zážitek, když můžou si pro tu medaili přijít zrovna sem.
11: Říká sportovní fotografka Barbora Rejchová, odpolední rozhovor Radiožurnálu Sportsní bude pokračovat už za okamžik.

0: Sportovní fotografka Barbora Rajchová je hostem radiožurnálu Sport. Stále si povídáme na pražském výstavišti u příležitosti olympiády dětí a mládeže. A právě Barbora Rajchová tady není jako fotografka, ale jako mentorka fotografů, mladých fotografů, kteří se chtějí naučit lépe fotit. Jaká jste učitelka?
1: No, tak to samozřejmě není otázka na mě, ale spíš na ty mé mladé fotografy a mladé tvůrce. Já věřím, že aspoň průměrná, ale snad i dobrá, bych řekla, že to nese ovoce a třeba ty účastníci těch minulých olympiád dětí a mládeže, právě ty, kteří prošli tou akademií mladých tvůrců pod mým velením, vyhrávají soutěže. Letos třeba Lea de Croix vyhrála sportovní fotografii roku U23, loni to byl Matyáš Klápa a ten konkrétně se mnou byl i na olympiádě v Paříži a v Miláně, takže věřím, že budu docela dobrá učitelka.
0: Co se snažíte svým v uvozovkách žákům předat?
1: Tak samozřejmě předávám nějaké ty svoje zkušenosti, které bych řekla, že za tu svoji sportovní kariéru nebo za kariéru sportovní fotografky jsem už nějaký pozbírala. Potom nějaké technické dovednosti, aby vlastně uměli s těma foťákama správně zacházet, aby to byl pro ně ten nejlepší partner, protože to je to jejich prodloužený oko a ten nástroj. Potom to vůbec, jak fotografii přistupovat, jak ji vnímat. A když byste si sem za náma přišli podívat, tak kolem půlnoci ty naše povídání vrcholí a nad těma fotkama se tady vždycky scházíme, konzultujeme. Probíráme si je a to si myslím, že je to, co vlastně ty studenty posouvá úplně nejvíc.
0: A asi platí, že na jednu fotku není jen jeden názor.
1: Přesně tak, je to subjektivní pocit, fotka nemá žádný měřitelný věci, jako třeba sport, tam rozhodují ty sekundy, ve fotografii to tak není, takže je hodně subjektivní a pocitová a o to je to hezčí.
0: Říká sportovní fotografka Barbora Rajchová, která je hostem radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Sportovní fotografka Barbora Rajchová je hostem radiožurnálu Sport. Na 8 olympijských hrách už fotila. Dá se tak říct, jestli je lepší focení na letní nebo na zimní olympiádě?
1: To se tak říct nedá. Často tady tu otázku dostávám, ale každá ta olympiáda má svoje pro a proti, svoje specifika a určitě to nejde říct. Já jako sportovní fotografka jsem nadšená z každé olympiády a je to pro mě obrovský zážitek a i po tolika hrách jsem pokorná k tomu, že vůbec na tu další můžu jet a vážím si toho.
0: Každé hry mají svá specifika, říká Barbora Rajchová. Jaká specifika?
1: Tak třeba teď je léto, paříme se v létě, tak si myslím, že třeba ta letní, že když se člověk potýká s nějakýma velkýma teplotama, tak to si myslím, že pro tu naší práci hraje roli. A stejně tak to může být v tom opačném případě, když jsme třeba byli v Pekingu, tak tam byly velikánský mrazy, minus 30 stupňů, tak to samozřejmě vás taky ovlivní, když stojíte v minus 30 na sezdovce a čekáte na toho svého sportovce, abyste ho správně zachytili. Tak to jsou takové ty věci, které se vážou k tomu období. A pak samozřejmě jsou to ty sporty různý, že jo, který člověk fotí, buď to na té letní nebo na té zimní, takže to bych řekla, že to jsou ty největší rozdíly.
0: Velkým rozdílem ale byla určitě také zimní olympiáda v severní Itálii, ta poslední v Miláně Cortině, a to tím, jak rozprostřeny byly ty hry po celé severní Itálii. Jak moc náročné to bylo pro sportovní fotografku Barboru Rajchovou?
1: Tak bylo to náročné logisticky, já jsem primárně byla v Miláně, kde jsem vlastně pokrývala rychlobruslení a hokej, jak ženský, tak mužský, ale nebylo to jenom o tom a někdy bylo potřeba zajet třeba do těch hor, takže když jsem se vydala na biatlon do Anterselvy, tak ta cesta jenom tam trvala 6 hodin, takže člověk musel vyjet kolem 5 ráno, vyfotit závod, zpracovat fotky a pak se zase vrátit do Milána, což bylo někdy po půlnoci, ve dvě ráno, tak to si myslím, že bylo trochu náročné.
0: Sportovní fotografka Barbora Rajchová je hostem radiožurnálu Sport a zmínila, že na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině fotila lední hokej, rychlobruslení a také biatlon. Dá se ale obecně říct, jaký sport je na focení nejnáročnější a naopak, který je v uvozovkách nejlehčí?
1: To je taky taková docela častá otázka, ale nedá se to říct. Samozřejmě každý má taky rád něco jiného. Pro někoho je náročnější přesně stoupat na ty sjezdovky, pro někoho je náročnější naopak být na jednom místě, protože se chce hejbat a hledat si ty záběry, takže to takhle asi říct nejde. Když se mě někdo zeptá, jaký je můj nejoblíbenější sport na focení, tak ani to, na to neumím odpovědět. Já mám ráda vlastně všechen sport. Když to je něco, co nefotím tak běžně, tak je to pro mě nějaká výzva si tam najít ty záběry, takže asi se to nedá takhle specifikovat.
0: Barbora Rajchová, sportovní fotografka, je stále hostem radiožurnálu Sport a zmiňovala, že úplně nemá oblíbený sport, který by fotila, má oblíbené místo?
1: No, tím, že se v průběhu té svojí kariéry člověk pořád dostává na nová a nová místa, jako třeba teď v Miláně, předtím byla olympiáda v Paříži, tak to taky asi takhle nejde říct, protože málo kdy se člověk vrací na ty stejné místa. Když se bavíme o nějakých takových mezinárodních soutěžích nebo olympiádách, tak ty místa jsou unikátní a třeba konkrétně, když bych se měla na nějaký zaspomínat, tak myslím, že olympiáda v Paříži byla opravdu nádherná, protože se konala v centru města, kde jsme vlastně za těma sportovcemi měli kulisy Paříže a to bylo krásné. Takže tam, kdybych mohla, tak se vrátím, ale v Paříži jsem potom byla fotit a už to tam vypadlo úplně jinak, tak to bylo pro člověka trošičku zklamání a vlastně takový jiný pocit, ale když zavřu oči a představím si olympiádu v Paříži, tak mám úsměv na tváři.
0: Říká usměvavá sportovní fotografka Barbora Rajchová, která byla hostem radiožurnálu Sport. Moc díky za váš čas.
1: Já taky děkuju.

Tenistka Tereza Krejčová úvodní kolo kvalifikace na Live Sport Prague Open nezvládla, Ukrajince Podrézové podlehla ve třech setech. Zítřejší druhé kolo kvalifikace tak na Štvenici čeká Fruvertovou, Šalkovou a Knutson.

0: 19 hodin 30 minut. Zprávy a Monika Vrchotová.
1: Česko za první pololetí letošního roku zbankrotovalo 3260 podnikatelů. To je stejný počet jako loni za stejné období. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Nejohroženější jsou firmy z oboru dopravy a skladování. Pochodu hrdosti v Bratislavě se zúčastnilo kolem 10 000 lidí. Informovali o tom organizátoři akce, podle kterých se průvod poklidně vrátil na náměstí Svobody, kde se koná festival Duhový Pride na podporu práv LGBT lidí. Kulturní a vzdělávací program bude pokračovat do 21 hodin. Do jiné části slovenské metropole i letos konzervativní aktivisté svolali vlastní akci s cílem propagovat tradiční rodinu. Účast na ní byla ve srovnání s pochodem hrdosti výrazně nižší. Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost. Hrad a zámek ve Frýdlantu ode dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Frýdlantu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu. Sport. Brit Josh Kerr zaběhl na mítinku atletické diamantové ligy světový rekord na jednu míli. Časem 3 minuty 42 sekund a 66 setin překonal původní rekord z roku 1999 a svůj osobní zlepšil o více než 2 sekundy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A Pražský okruh v obou směrech uzavřený, a to mezi Ořechem a Barrandovem. Dnes večer a po celou noc budou pomocí jeřábu pracovat na demolici 2 nadjezdů. Národní dopravní informační centrum

0: potvrzuje, že odklon dopravy směrem z D1 je na exitu 16 Barrandov. Od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. Ve směru z D1 navíc pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů výraznější v Lohkovském. Kolonu tak čekejte na Radutínském mostu z 10. kilometru. Plnější stále zůstává i D5 směrem z Plzně, menší potíž nejdříve na 7. kilometru. V levém pruhu nepojízdné osobní auto označené světelnou šipkou, pak od Rudné z 5. kilometru nesouvislá fronta až k okruhu. A na dálnici D2 směrem z Brna do Bratislavy těsně za sjezdem na Břeclav přetrvává až půlhodinová kolona, vleče se ze 48. kilometru až do omezení u Lanžhota na 55. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku málo oblačnosti, poté se začne přechodně zatahovat a přidá se občasný déšť, přehánky a místy bouřky i silné. Odpoledne a večer má oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech do 21, jinde v Čechách do 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 30 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Kapela Imodium nad Berlínem v 19 hodin a 36 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport, kdy tak daleko nepůjdeme, můžeme ale se zaměřit na to, jak se například pardubičtí fotbalisté připravují na nadcházející sezónu Šance ligy, a to poslední přípravné utkání proti Jihlavě jim vyšlo velmi dobře. Vyhráli 5-0, už 4-0 to bylo o poločase, když Patrák nejprve ve druhé minutě golem z penalty otevřel skóre, to se samozřejmě dělá poměrně snadno, ale potom po půl hodině hry přišly v podstatě slepené góly. Během 5 minut se trefili pardubičtí třikrát, Tanko, Drchal a znovu Patrák, navíc Samuel v 77. minutě přidal pátou branku, takže 5-0 vyhráli Pardubice nad Jihlavou, což je samozřejmě pro pardubické velmi příjemné. Naopak fotbalistům Slovácka nevyšla generálka na novou prvoligovou sezónu. Skalici doma překvapivě podlehli 1-3, Baník Ostrava v posledním utkání letní přípravy prohrál 2-3 v Trenčíně a Zlín 1-3 ve Vratislavi s tamním Slaskem. Mladá Boleslav naopak rozdrtila Rýt 4 góly po přestávce 4-0.

0: Dva evropští giganti, jedna medaile a poslední šance zakončit turnaj vítězstvím. To vše přinese dnešní zápas o bronz na fotbalovém mistrovství světa, který v přímém přenosu od 23 hodin našeho času vysíláme právě na této stanici, tedy Radiožurnálu Sport. Postaví se proti sobě v tom utkání reprezentace Francie a Anglie. Jak si před zápasem stojí, přidá Mirko Vasič. Hezký den.
1: Dobrý, vlastně už večer. Chtěl jsem říct podvečer, ale je večer, už je skoro 8 hodina za 20 minut. Ale pojďme zpátky k tématu. Oba ty týmy mají před dnešním zápasem motivaci. Francouzi ještě před několika dny mysleli na třetí finále mistrovství světa za sebou. Nakonec je tedy zastavilo Španělsko dost dominantně. No a dnes budou Francouzi zachraňovat alespoň bronz, zachraňovat hodně v úvozovkách. Navíc půjde o rozlučku trenéra Didiera Deschampse, který po turnaji u reprezentace končí, to už se ví docela dlouhou dobu. Připomenu, že Deschamps je u francouzské reprezentace od roku 2012. No ale zpátky k tomu zápasu, očekává se několik změn ve francouzské sestavě, jednu ale fanoušci nejspíš neuvidí. Kapitán Kylian Mbappé by měl nastoupit od začátku. Vedle týmového úspěchu totiž stále na dálku bojuje s Messim o pozici nejlepšího střelce turnaje a vlastně svým způsobem i historie. Oba dva mají na tomhle šampionátu 8 branek, Messi má ale víc asistencí. No a v tom historickém pohledu teď takhle z hlavy Messi má 21 a Mbappé 20 gólů. No každopádně pokračuje trenér Francouzů Deschamps.
2: Je k dispozici, i když na kratší čas než obvykle. Kylian ale nepotřebuje žádnou speciální motivaci. Nicméně takovýto individuální úspěch má na dosah, víme to všichni. Ovlivňuje nás ovšem daleko víc věcí. Není to úplně běžný zápas. Je lepší být třetí než čtvrtý. Já bych si to jako trenér přál. Udělám proto všechno a náš kapitán také.
0: To byl tedy Didier Deschamps. Na druhé straně bude stát Anglie, kterou připomeňme od finále dělilo jen několik minut.
1: Ano, ona ještě v 84. minutě vedla nad Argentinou 1-0. Závěr utkání ale nezvládla a po obratu soupeře prohrála 1-2. V britských médiích se od té doby nejvíc mluví o trenérovi Thomasi Tuchlovi a jeho rozhodnutí po tom vedoucím gólu změnit způsob hry. Sám německý kouč po zápase připustil, že jeho tým ztratil odvahu hrát aktivně. I tak se ale bude snažit, a není to nějak překvapivé, dnes vyhrát.
3: Po tom prvotním šoku je to čím dál tím bolestivější. Každý den zanechalo to v nás všech jizvu. Bohužel ne první a nejspíš asi ani ne poslední. Tak to ve vrcholovém sportu zkrátka je. Nikdo nechce hrát o třetí místo, ale pro Anglii je to možnost vybojovat nejlepší výsledek za posledních 60 let.
1: A svého favorita pro ten dnešní duel, nebo spíš dnešní, a bude se hrát od 23 hodin, takže částečně bude z českého pohledu i zítřejší, tak favorita má i fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát.
4: Uvidíme večer, jak to bude vypadat, sám jsem zvědavý, jestli ten zápas bude mít význam. Samozřejmě je lepší být třetí než čtvrtý, nicméně pro ty hráče, který sahají po zlatu, tak jsem na tu motivaci fakt zvědavý. Já si myslím, že bude pomalejší rozjezd, ale myslím si, že ta Anglie to bude chtít víc a že Angličani tenhle ten zápas zvládnou.
0: Všechno to samozřejmě rozebereme dost podrobně po 22. hodině, ale trochu naznač, jaká je vzájemná bilance obou týmů.
1: Naposledy se tyhle dvě evropské fotbalové velmoci utkaly před 4 lety ve čtvrtfinále mistrovství světa v Kataru. Tehdy zápas skončil lépe pro Francii, která vyhrála 2-1. Když se ale podíváme na celkovou historii, tak statistiky mluví pro Anglii. Ta vyhrála 17 ze 32 vzájemných zápasů. Jenže je potřeba taky dodat, že většinu těch vítězství anglická reprezentace vybojovala v minulém století a v posledních letech má naopak ve vzájemných duelech spíš na vrch Francie.
0: Takže to vypadá trochu nerozhodně, řekl bych.
1: No, bude to hodně, hodně zajímavý souboj, protože Francouzi ti jsou určitě otřesení tím, co předvedli proti Španělsku, které je, a teď si dovolím říct tohle slovo, doslova vygumovalo ze hřiště. Španělé prostě ovládli střed hřiště, navíc se nepotkal pro tenhle zápas jeden z nejdůležitějších s formou Olise, který byl doteď, nebo do té doby jedním z nejlepších hráčů na šampionátu. formátu, ale jemu to prostě nešlo. Nedařilo se ani dalším hvězdným ofenzivním hráčům, ať to byl na jedné straně Barcola a později Due, na druhé straně Dembele. Ani Kylian Mbappé nepředvedl to, co od něj asi francouzští fanoušci čekali, na to, jakou má ofenzivní sílu tenhle reprezentační tým, tak si prostě najednou z ničeho nic přestal vytvářet šance. Samozřejmě velké plus Španělsku, které opět dokázalo, bude hrát finále zítra s Argentinou, taky to připomeňme, taky v přímém přenosu Radiožurnálu Sport od 21 hodin, tak Španělé ukázali, že ačkoliv některým lidem přijde jejich herní styl stále nudný, tak je to nesmírně platné a mluvili o tom i hodně expertů, tuším, že i Wayne Rooney prohlásil něco ve smyslu, že největší síla je, když soupeři nepůjčíte balón a on vás pak nemůže ohrozit. Některé fanoušky to třeba nudí, ale vidět v některých chvílích, chce se mi říct, a teď, abych nemluvil úplně v superlativech, takovou tu fotbalovou technickou dokonalost Španělů, kteří po sobě někdy střílejí ty přihrávky a mají prostě naučený ten pohyb už odmala, oni jsou prostě hraví a přenesou to až do té dospělé kategorie, tak to je prostě paráda. No a Francouzi si s tím nedokázali poradit. O Angličanech už jsme mluvili, ti se svým způsobem proti Argentině taky v úvozovkách porazili sami, protože nechat do sebe bušit 30 minut Argentinu s Lionelem Messim, který vždycky prostě něco vymyslí, ale je tam spousta dalších těch hráčů. Enzo Martinez, pak přišel Lautaro a podobně. Prostě těch hráčů je tam tolik, že to v životě nemůžete vydržet, nebo můžete, ale mohla by to být spíš taková, řekněme, trochu fotbalová náhoda, samozřejmě Enzo Fernandez, je tam moc Martinezu a Fernandez.
0: Rozumím Mirkovi Vasičovi, další podrobný rozbor očekávejte po 22. hodině a po 23. souboj o bronz na fotbalovém mistrovství světa Anglie versus Francie. Mirko Vasič byl ve studiu, děkuju ti.
1: Naslyšenou.

0: Tohle byly Twisted Sister, 19 hodin 52 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport. Jak jsme zmiňovali, máme sobotu 18. července, léto v plném proudu, tak pojďme trochu od těch všech vážných výsledků zvolnit a zaměřit se teď na sport, který se v Česku stále rozrůstá, vzniká stále více hřišť, na kterých se dá hrát. Jde o disc golf, při kterém se speciálními disky snažíte trefit jamku v podobě řetězového koše. Každá jamka má stejně jako v golfu par a na každé hřiště jiný počet takzvaných jamek v uvozovkách, tak je to samozřejmě onen řetězový koš. No a co je možná nejdůležitější, na drtivé většině hřišť po republice se dá hrát zdarma. Sport a některá oblíbená hřiště představují členové prostějovského klubu Taylors, tedy Jakub Kroupa a Jiří Vaško, v rozhovoru s Adamem Kodetem.
1: Tak pánové, proč myslíte, že disc golf je atraktivní? Protože hřiště různě po republice i asi ve světě všude možně vznikají. Řekl bych, že to zkouší čím dál víc lidí, tak proč by podle vás si to měli lidi vyzkoušet?
2: Tak z mého pohledu je to sport pro všechny, protože vlastně to nic nestojí. Jediné, co to stojí, tak je koupit jednoho disku, kde se bavíme o nákladech kolem 300 korun a vlastně vytáhnout zadek z gauče a jít ven. Jednoduché pro kohokoliv, kdo i není pohybově zdatný, kdo není třeba týmový hráč, nebo děti, které prostě nevynikají v kolektivních sportech, tak tohle je prostě úplně ideální, že vezmou rodinu, jdou do parku nebo do lesa, kde to hřiště je a úplně zadarmo si můžou házet.
1: Jakube, máte k tomu co dodat, nebo možná pojďme k té výbavě, co je vlastně potřeba úplně na začátku si koupit, kolik těch disků, aby z toho třeba ten úplný začátečník měl nějaký ten zážitek.
3: Sice se dá hrát všude v podstatě zadarmo s jedním diskem, ale v momentě, kdy tomu člověk propadne, tak jako třeba my, tak pak už to není rozhodně o jednom disku, ale je to o hodně discích a spoustě dalších věcí a cestování a tak dál, takže pak už to leze do peněz, ale ten základ je hrozně jednoduchý, ty hřiště jsou dneska, je jich tady už hodně, je jich tady přes 200 v republice, jsou přístupný prostě zadarmo všude, takže ty možnosti jsou tady v tom sportu fakt skvělý.
1: Vy jste asi už projeli nejenom republiku, ale i ve světě nějaké ty hřiště. Jaké je takové třeba nějaké nejzajímavější, nejoblíbenější tady u nás v republice?
2: Mé nejoblíbenější hřiště, tak je to disc golf park, který je ve Vacenovicích na jižní Moravě. Je to fakt jako nejlepší hřiště, které jsem u nás hrál. Část je v lese, je to techničtější, část je na otevřeném prostranství, je to vlastně borovicové lesy s písčitým podložím, je to vlastně dole u Hodonína. Je to jako za mě strašně zajímavé. Baví mě to konstrukce toho hřiště, protože můžete jít třeba jenom prvních 9 jamek, druhých 9, když to dáte celé, tak to máte fakt jako 2,5 až 3 hoďky, jako si to v klidu zajdete, když si to jako chcete zahrát.
1: Jakube, kde vy si rád zahrajete z toho, co už jste měl možnost vyzkoušet?
3: No, já jsem těch hřiš zase tolik neprojel, víceméně tady, co se týče Moravy. Jednou jsem byl v Polsku teda, kousek za hranice a tam bylo pěkné hřiště. V Glivicích, ale tady v okolí mám nejradši asi Vyškov a Uničov, což jsou dvě podobné hřiště, 18 velký, které kombinují jak park, tak otevřený prostor. V začátku jsem teda hodně neměl rád Budišov, ale už jsem tam párkrát hrál a postupně jsem mu přišel na chuť, takže asi Budišov, byť je to teda pro mě extrémně těžký hřiště, ale Budišov nebo Budišovkou je top hřiště.
2: Oni na to makali, neskutečně udělali přestavbu toho hřiště, je tam pevná, myslím, 21 teďka už. Tento rok se tam hraje mistrovství České republiky jako těch nejlepších z nejlepších a co jsem viděl vlastně z jiného turnaje, který tam probíhal v květnu, to hřiště je nádherné. Jako fakt tomu dali 101 a je to těžší a těžší. Takže jestli Kuba nějakým způsobem tomu přišel na chuť, tak si myslím, že má novou výzvu.
1: Tak to byly pozvánky od členů discgolfového klubu v Prostějově zvaného Taylors, Jiřího Vaška a Jakuba Kroupy. Z Prostějova Adam Kodet, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Tohle byla kapela Divokej Bill a jejich Čmelák. Bude 20 hodin a zprávy, po nich vám v repríze dáme čtvrteční desítku Pavla Horváta. Tentokrát přišel amatérský fotbalista, sportovec obecně, také režisér a v jistém smyslu i herec Jakub Kohák. Pokud myslíte, že jsem ho teď možná trochu zneuctil, tak já vycházím z toho, co sám v desítce ve čtvrtek říkal. Ostatně poslechněte si to sami, myslím, že se budete docela bavit. Teď už se ale vracíme na seriózní linku, protože je tady 20 hodin a také zprávy.
1: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy a Monika Vrchotová.
2: Premiér Andrej Babiš dál odmítá schůzky s prezidentem Pavlem. Ten je připravený začít využívat například právo veta u zákonů. Silničáři v noci zbourají dva mosty v jeho západní části Pražského okruhu. Do zítřejších 11 hodin řidiči neprojedou mezi Slivencem a Ořechem. Fotbalisté Anglie se pokusí vybojovat druhou medaili v historii mistrovství světa. O bronz si zahrají s Francouzi. Zítra bude polojasno, postupně až zataženo s deštěm nebo bouřkami a s teplotami v Čechách maximálně 25, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident prý doufá ve zlepšení vzájemných vztahů a připomněl, že on jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život.
3: Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
2: Andrej Babiš minulý týden prohlásil, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla. Ten přitom svoji případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Na Pražském okruhu v jeho západní části metropole dnes v noci silničáři zbourají dva mosty. Vozovku mezi Slivencem a Ořechem chtějí rozšířit ze dvou pruhů v každém směru na tři. Na místě je reportér Ondřej Mikušek. Silničáři tedy před hodinou uzavřeli úsek Pražského okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Pod mosty navezli rozemletý asfalt a rozemletý beton, které budou sloužit jako dopadová plocha pro kusy mostní konstrukce. Nadjezdy poté rozbíjí a ještě před pádem zabezpečí uchycením na jeřáby. Zbytky mostů pak odvezou kamiony. Uzavírka bude trvat asi do zítřejších 11 hodin. Silničáři vyznačili objízdnou trasu, která auta vede přes tunel Mrázovka a Strahovský a poté na Karlovarskou zpět na okruh. Stovky hasičů na jihu Norska bojují s požárem, který od pátečního odpoledne zničil přes 100 bytových jednotek. Oheň se stále nepodařilo dostat pod kontrolu. Požár vypukl v obytné oblasti ve městě Drammen, asi 50 kilometrů západně od Osla. Úřady zatím nehlásí pohřešované ani oběti. Stovky lidí se odtamtud museli evakuovat.
4: Sport. Fotbalisté Anglie a Francie budou dnes od 23 hodin bojovat na mistrovství světa o bronzové medaile. Oba týmy poprvé prohrály až v semifinále. Francouzi v úterý nestačili na Španěli 0-2. Angličané pak o den později prohráli s Argentinou 1-2. Stoper John Stones na předzápasové tiskové konferenci v Miami přiznal, že hodit za hlavu semifinálovou porážku je těžké.
5: Od toho zápasu jsem hodně času trávil tím, že jsem si v hlavě rozebíral všechny možné scénáře a přehrával si akce, abych si uvědomil, co se dalo udělat lépe. Ano, nejsme v ideálním rozpoložení, je složité se přesto přenést. Tyhle emoce ale ustanou a myslím, že právě před bojem o bronz. Na ten se teď musíme soustředit. Máme další šanci. Chci medaili, tu se mi domů zatím nikdy přivést nepovedlo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Obousměrně uzavřený Pražský okruh a kolona na D2 u Lanžhota. Jak jste slyšeli v hlavních zprávách, Pražský okruh je v obou směrech uzavřený mezi Ořechem a Barrandovem. Celou noc tam budou demolovat dva nájezdy. Odklon dopravy pro osobní auta směrem z D1 je na exitu 16 Barrandov, od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. Nákladním autem jsou odklony vedené v exitech 10 a 26. Kolony čekejte hlavně v Karlovarské a Bělohorské, plní se i ulice k Barrandovu, všude tam naberete okolo 10 minut. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy čekejte výrazné zdržení za sjezdem na Břeclav. Tam na kilometru 48 začíná kolona, která se táhne až k omezení u Lanžhota, počítejte zhruba půl hodiny navíc. A na dálnici D1 z Prahy opatrně na příjezdu do Brna. Na kilometru 194 u sjezdu na Mikulov se brzdí do kratší kolony kvůli omezení u křížení s D2. V koloně navíc mělo osobní auto poruchu, už je ale v odstavném pruhu, kolona vás drží o 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude polojasno, postupně na západě Čech oblačno, kránu s deštěm nebo přeháňkami a s teplotami mezi 18 a 14 stupni. Zítra bude polojasno, postupně se zatáhne a občas bude pršet, místy hrozí bouřky, a to i silné. Teploty se budou pohybovat od 17 stupňů na západě Čech až po 30 na Moravě a ve Slezsku. Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: Krásný den, milí posluchači, Radiožurnál Sport a Desítka Pavla Horváta, oblíbený pořad ve čtvrtek, tradiční s hostem Pavel Horvát přítomen, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A Pavel Horvát pozval opět známou osobnost svého přítele, dá se říct.
7: No tak to uslyšíme od něj. Já si myslím, že kamaráda a hlavně spoluhráče samozřejmě, byť úplně jsme spolu nehráli Ligu mistrů, tak si myslím, že velmi kvalitního útočníka, jak to říkají vždycky, když ho představují, Zlatana Ibrahimoviče českého fotbalu, ale teďka trošku můžeme, Kubo, říct Jean-Paula Tiganu
8: světového
7: fotbalu. Kuba Kohák. Kubo, ahoj.
8: Ahoj, dobrý den, děkuji za pozvání do vašeho pořadu, je to pro mě čest a doufám, že vaše očekávání nesklamu.
7: Já si myslím, že určitě ne.
8: Ano, děkuji. Díky i za to, že jsi říkal jako všechny ty superlativy, že? A že jsme si spolu nezahráli tu Ligu mistrů. Škoda.
7: Škoda, ano.
8: Kdyby trenér
7: škoda.
8: Byl jak prozíravý, ne, Vrby, kam až jste mohli dojít, víš?
7: Ne, ten Pavel Vrba tomu prostě nerozuměl. Ne.
6: Jakub Kohák je hostem Desítky Pavla Horváta, vítejte.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: No, Pavel zmiňoval samozřejmě to, že jste spoluhráč, ale já řeknu ještě, že jste režisér, herec, moderátor, spisovatel, scenárista, taky se tam píše někdy komik.
8: Šmankote.
6: Tak co tam máte asi nejzásadněji?
8: Já můžu říct tak jako vlastně, když se podívám na průřez svým životem, asi nejvíc jsem se věnoval reklamní režii, takže bych řekl režisér, řekněme krátkometrážních pořadů. Občas jsem se vyskytl v nějakém pořadu jako před kamerou, nechci říct úplně herec, ale řekněme protagonista a řekněme plnič pokynu pana režiséra. Pokud to někdo nějak smísí se jako slovem herectví, může být, ale netrvám na tom. No a pak všechno, co se namane, že? Ano. Tam můžu moderovat, že? Tady můžu něco jako přidržet, když někdo bude potřeba něco třeba přišroubovat, tam můžu přinést vodu, že ano, odnést kafe. Prostě
7: něco někam kupnout.
8: Jako kruce, něco někam jako kupnout. Zvláště tak jako bych k službám, by jsem řekl.
6: Ano, tak to jsme rádi, že jste přišel do Desítky Pavla Horváta.
8: Ano.
6: Pokud by posluchači tápali, odkud vy dva se třeba znáte, tak si můžeme pustit první zvukovou ukázku, trošku napoví.
9: On fakt říkal, že to chytí do zubu.
10: Říkal mi to, stáli jsme tam, že to má chytit do zubu tu penaltu.
9: Tak jako zuby na to má.
10: No to má.
9: No jsou pořádný klováky. No. Ale a v té Plzni, když jste kopali, chyt to někdy do zubu.
10: No právě, že nechyt, proto jsem se hned vsadil, ne? To je jasná výhra pro nás.
9: O co jsi to vsadil?
10: O 300 kliků. Nemůžeme prohrát.
11: Tak. Nazdar, Roši.
9: Čau, Jes.
11: Čau.
9: Nazdar.
11: Ahoj.
9: Ty vole, co to je jako, co to je?
10: Já to nechápu.
9: On to fakt chytil do zubu.
6: Jo, krásná ukázka.
8: Ano, tenhle ten zvuk budeš muset vysvětlit ještě to ně. Já vysvětlím, o co šlo, že? Ano. Že Pavel napsal fenomenální knihu, toho se prodalo snad kolik? 500 tisíc výtisků.
7: No, já si myslím, že 30, neuvěřitelné. Ale i tak to bylo dobrý číslo.
8: No, 30 tisíc, kdo to může říct? No. Ano.
6: Ve škole nám říkali 2000 a už je to bestseller, tak ty máš 30 tisíc. Ano.
8: To je jako David Bowie, když jsem přijel na koncert a oni mu dali jako zlatou desku za pronaný jako nosiče. A on byl zvyklý, že jo, z té Anglie, že to je za 500 tisíc nebo za 5 milionů. A on říkal, děkuji, za kolik to, a oni 5 tisíc, prodaný 10.
7: A on byl zvyklý, že byla opravdu zlatá.
8: Ne, ale jakoby, takže já jsem byl osloven, aby jsem u příležitosti této knihy natočil s Pavlem nějaký videospot. No, takže jsme si říkali, jak mu příroda nadělila takový dar, že ano.
7: Myslíš nohy?
8: Mimo těch nohou, ještě takové ty vypouklé zuby. Takže chytá míč do zubu, no, tak a z toho se to odvíjelo a pak se potřeboval nějaký zvuk, jak on chytí ten míč fakt jako do zubu a to bylo to ne.
7: A musím říct, že já jsem teďka v Mostě a musím říct, že kluci i hráči si ze mě dělají srandu a tenhle ten zvuk jako fakt, dělají do teďka, musím, že to je velmi populární. Jsem sám jako překvapený, že tyhle ty kluci, kterým je teďka 20, protože už to je v podstatě
8: no, to je dráhně let.
7: 15 let skoro, tak jsem překvapený, že si to jako vygooglili a našli, tak, ale bylo to fantastický, samozřejmě já to jako popíšu ještě takhle, já jsem čekal, co si ty vymyslel, samozřejmě tak, jak je to zvykem a vlastně jsem byl překvapený, Petr Jiráček měl si přinést jenom dres, tu dobu byl v Hamburku, Petr Jiráček je fantastický herec, mimochodem, myslím to ironicky.
8: Byl trošku dřevěnej, ale...
7: A malinko nervózní.
8: Vykřesali jsme to z něj trošku tak.
7: To dobrý jsme z něj prostě vyndali, tady ano. V tom rozhovoru, co byl slyšet. A ještě si přivedl sebou kamaráda Jirku Hudlera.
8: Je to tak.
7: Který pravděpodobně s tebou strávil průběh té předešlé noci.
8: No, jako několika nocí předtím a on mi říkal, a kam jedeš, že se přerušuje večírek, já musím jít natočit nějakou debilitu. A on, já jdu s tebou, ale chci tam hrát. No,
7: no a teď teda to dopovím. A já teď, jelikož kdo nezná, tak nějaký tenhle reklamní spot, každý záběr se natáčí minimálně třikrát, pětkrát třeba. A ten Jirka Hudler, bylo celkem teplo, bylo to v létě, no. Tam celou tu dobu skákal na tartanový dráze kolem nás a dělal žabáky. No,
8: protože ona tam pro něho v tom spotu jako role nebyla. Jo. Ale byla role, protože to bylo s atletickou dráhou.
6: To bylo na Strahově na přátelství.
8: Ano, takže by tam prostě jakoby vzadu, jo, prostě nějaká postava jako něco dělala. Běhat se mu nechtělo, říkám, tady dělej žabáky. On v domění, že to bude třeba 10 žabáků, 15, a jenomže on jich byla třeba 600,
7: je
8: podle
7: to
8: mě.
7: Tak, je
8: a on byl ještě potřeba záběru, když se točí. Přes jedno herce, přes druhýho, celek, úzký, tam nadával jak špaček.
7: Pak nechtěl skákat, tak byl říká, no ale ty tam musíš být, už tam byl na začátku.
8: Přesně tak, nemůže najednou zmizet, že no. To je skript, přátelé.
7: Ale je pravda, že následovala nejlepší sezóna Jirky Hudlera v NHL.
8: No měl nohy normálně neskutečný, to je pravda.
6: Natrénovali jste ho dobře. No, Jakub Kohák v rozhovoru v červnu 20 pro Seznam Zprávy řekl, že vždycky měl rád zvláštní typy, takové nedokonalé, že pro ně má slavnost, protože sám není dokonalý. Chci se zeptat, ty jsi trenér teď, Pavle, přece jenom v tom fotbalovém ranku, když máš někoho nedokonalého, to není úplně jako vítaná charakteristika,
7: ne? Já nevím,
6: ne?
7: Samozřejmě, jak to myslel Kuba, ale spíš jako výjimečního. Já to beru, jak říkal Kuba, ty zuby, tak beru to výjimečný. Já mám obrovský platfus prostě a i přesto jsem byl schopný jako se, ne kopat, ale pohybovat tolik let, jako byť to u mě zní srandovně, tak odběhat spoustu zápasů. A když máš někoho výjimečního, kdo něčím prostě vyniká, no tak bys to měl z něj vytáhnout asi v tom vašem světě, že jo?
8: Ano, a já jsem to myslel i jak to říkáš ty, ale i jako by nějaká jako nedokonalost. Mm-hmm. Když má třeba jako jizvu někdo jako herec, nebo kulhá trošičku, tak je to vlastně něco, co ho odděluje od těch ostatních, co vlastně mají všechno podobně.
7: Jasně, no.
8: A je to takové jakoby, že běžné, by jsem řekl.
7: No je to ve sportu stejný, no tak jako teď zase asi se bavíme o té mládeži, teď to je moderní, tak vlastně všichni ty hráči umějí všechno a ta výjimečnost trošku jako nám schází.
8: Ne? Já i kolikrát třeba mám jako slabost nebo oblibuji vyloženě takový typy, co jsou až jako, nechci říct jako, že neposlouchají, nebo jsou takový zlé, mají svoji hlavu, ale že jsou trošku jakový originální, že jim řekneš, udělej tohleto, a oni to udělají. To je prostě, to je normální. Jo. Mě kamarád říkal, že fotbal už jsou jako roboti. Že mi jenom povíš, ty běhej tady, ty tady, jak to dostaneš, jeden dotek sem a kde je kreativita, kde. A takže mě baví nějaký, co to nějak udělá jinak, zazlobí trošičku, naštvou trenéra.
7: I přesto, že to nevíde, tak nevíde, do toho jdou.
8: Ale udělají to jinak, že překvapí i ty soupeře, i všechny kolem a proto třeba kolikrát vyjde a v tom je právě ta výjimečnost. Třeba jako Balotelli si myslím, že je tak zábavný a ještě ke všemu to umí, a je takový grázl, lump, ale vlastně ho miluješ.
7: A ty jako režisér napíšeš si nějaký scénář a přijde ti tam herecký Balotelli a bude to hrát po svým, tak jak se budeš chovat?
8: Já mám třeba jako představu, jo, tu mu řeknu a on, když to udělá jinak po svým a bude to skvělý, tak naopak zatleskám. Takhle to je.
6: A říkám si, že kdyby Jakub Kohák třeba točil ještě v dřívejších dobách, myslím hodně třeba i 90ky prostě
8: jakože 1890,
6: myslím třeba 1990, 1980, jako ještě dřívejší fotbalistů asi bylo víc ne originálních.
8: No to muselo být doba, co? Třeba ty hára měli všichni dlouhý, že ano, každý to, ještě se kouřilo tenkrát třeba.
7: Ale neskrývalo se to.
8: No právě, bylo to úplně jako v klidu, ježiš, o co
7: jde. A trochu
8: jde.
7: Se i chlastalo, jako no je, se taky neskrývalo.
8: No, jakoby neříkám, že to bylo dobře, ale by mělo to ta doba nějaký takovej svůj, nějaký takovej švůňk, jo, takovou nějakou...
6: Že si člověk zapamatoval tou osobnost.
8: No, bylo to prostě takový jako lidský, jo. Dneska už jsou takový stroje atleticky jako vyšlechtěný, jako prostě stovka za 10, urvat to, spíš někomu utrhnout nohu, než udělat chybu. Prostě je to takový najednou strojově, najednou jako typizovaný zbytečně.
7: Třeba ještě k tomuhle jedna věc. Já vím, že se to řeší, že to je jako moderní. Skončí zápas a teď už i ty kluci na té nižší úrovni si hlídají. Jestli vypije jednu limonádu, jestli si může dát dvě piva, jestli si má dát pizzu nebo zastavit u McDonalda. My jezdíme s Mostem a většinou prostě po zápase stavíme u McDonalda. Vím, že to jako není úplně ideální, no ale...
8: Já bych naopak řekl, že to je vynikající nápad.
7: No pro mě
8: nápad,
7: úplně, jako pro mě úplně.
8: Já trenér si nese, já 4 balení.
7: A oni kluci říkají, ne, my máme tady sacharidovou vložku a já říkám, no, ale teď jdeme k McDonaldovi. Ne, že...
8: Už
7: že
8: takhle jako, mladý, už takhle na tom.
7: Tak oni nejsou úplně mladý a už trenou chlapy, ale to...
8: Ale jim 20 třeba.
7: No jasně, no. Ale chtěl jsem vlastně na tu nejvyšší úroveň, že ty hráči vlastně fakt jako už před zápasem vlastně vědět, co budou dělat po tom zápase, jak se budou chovat, kolik budou spát,
8: úžasný.
7: Jestli si vezmou kalhoty, no úžasný, ale ta doba je prostě jiná. Dřív si jim řekl, hele, jdeme na večeři, a 4 utekli a dali si tam místo večeře 3 piva a nastoupili zpátky do autobusu a jelo se. A druhý den trénovali a v sobotu příští zase rozhodli ten zápas.
8: To je to rošťáctví, co mám rád právě. A potom, a ještě musím říct, že ty, co vlastně zlobí takhle a napijou se třeba jako tajně, tak ty se cítí jako provinile. Hrajou takzvaný jako provinělej fotbal, jo. Což znamená, že hrajou ještě líp, než normálně, protože to chtějí odčinit.
7: Ano, to jsem několikrát zažil.
6: Pavel Horváth do desítky pozval spoustu borců, kteří si můžou spojovat se sebou třeba to přízvisko, že byli něčím originální a fanoušci na ně určitě pamatují. Vy jste se, Pavle, taky potkali s jedním tímhle výjimečným fotbalistou na place, na natáčení, tak si můžeme připomenout.
11: Vládík, ne? Horvy, ten si zahraje. Mladší, rychlejší.
6: Na to, takže s Jirkou Steinerem jste taky Steiner. Byli v klipu.
7: No to byl bohem jako jedno.
8: Byl jo, já jsem ho nezažil takhle jako osobně.
7: No Jirka, já jsem taky s Jirkou nikdy nehrál, ale samozřejmě,
6: ten klip vlastně
7: samozřejmě jsme vlastně. Stejně, no, na Spartě jsme točili pro pivovar, pro Gambrinus a myslím si, že to bylo taky super, no, tam jsem tahal bobra nebo něco takového jsem tam...
8: Já jsem přijel bobra, myslím, protože měl
7: jo,
8: jako ty...
7: Jo.
8: Jakože já jsem přijel bobra a to je jako znamení, že by si měl hrát.
7: Jo.
8: A ještě vím, že jsi tam chtěl mít nafukovacího jako krokodýla.
7: Aby mi nebyl vidět pupek.
8: Přesně tak.
7: No. To jsem ještě hrál totiž.
6: Ale je pravda, že i ve fotbale může platit to, co u některých režisérů, že si berou ty své ovečky, ty své oblíbence sebou na angažmá, režie do filmu třeba a ve fotbale do týmu postupně se převádí. Cítil se někdy Jakub Kohák jako nějaký sběratel třeba v tomhle ohledu, že má prostě ty své oblíbence, anebo když to převedem na to sběratelství vysloveně?
8: Já nevím, no já jakdy, no, jak když potřebuješ něco jakoby na jistotu, tak asi jo, ale já spíš radši zkouším nové tváře a nový postupy, nový spolupracovníky, protože to tě vždycky nějakým způsobem posune dál, než když jedeš v těch kolejích jako zajetej, je vždycky dobrý jako měnit. A ještě musím říct, že tam byl s náma Láďa Krejčí.
7: Jo. Tenkrát mladý, teď už starý.
8: Já starší.
7: Láďa Krejčí, který je teďka v Teplicích.
8: Tak.
6: No. Ale má to přízvisko starší, byť se už mu teď odpáralo, ale pořád to rozlišujeme, ne? Ladislav Krejčí starší a mladší je kapitán repre.
7: Já teda ještě, ty jsi na kousto sběratelství, já vím, že máš jednak knížku, jednak spoustu artefaktů, který jako sbíráš různě, už jsem tě zažil. Já jsem si tady připravil...
8: Ježíši Kristuse.
7: Na to domluvili a já jenom takhle ti to předám, je to vlajka. Když jsem hrál v Plzni, tak je to vlajka, vlastně když jsme hráli s AC Milan domácí zápas v Edenu na Slávii, tak
8: my jste nemohli hrát tam
7: u sebe. Jsme ještě neměli tam stadion. Tak tohle to je ta vlajka, ono jich bylo na každý zápas, teď možná, abych nekecal, třeba 20, protože se to dává soupeři,
8: jasně,
7: několik, pak ten kapitán to dává, tak tohle je jedna z těch 20 kusů.
8: A ty jsi si nechal?
7: Já jsem s odstupem času, někde jsme tam přišli na nějakou krabici, která tam zbyla, já jich mám samozřejmě víc a tohle je jedna z nejatraktivnějších,
8: tak jsem
7: si dovolil, protože vím, že to jako oceníš. Prostě.
6: To bylo ze zápasu, kdy Viktorka urvala bod s AC Milan.
7: V posledních minutách.
8: Ano, fakt jo. A jak to bylo? Jak nespomínám. Ale nebyl tam Zlatan tenkrát?
6: Ne.
8: Jaká ruka se tam pískala?
7: Zlatan hrál doma.
8: Aha.
7: Tam byla penalta, tam dal gól. Ale doma nehrál, doma hrál Robinho a ten druhý a Pato. A během, já si to uvědomuji přesně, jak jsme si v půli byla 0-0 půle, a šli jsme na druhou, říkám, ale máme na ně jeden a během dvou minut to bylo 0-2. Tyhle ty dva dali každý jeden gól.
8: Lumpové,
7: ale pak David Bystroň a Míša Ďuriš vyrovnal a bylo to fantastické.
8: A jaký byli?
7: A jeli zpátky, saláky.
6: To byly krásné časy Plzně s Pavlem Horvátem v Lize mistrů. Co se týče toho sběratelství, tak když fotbalista takhle investuje, vím, že Fabio Capello sbírá umělecká díla, Luciano Spalletti dresy, tak v čem je větší budoucnost podle Jakuba Koháka?
8: No, jako budoucnost...
6: Co ty dresy, ty táhnou, ne?
8: Budou ta jako umělecká díla, bych řekl. Pokud to samozřejmě nejsou jako dresy, opravdu jako nějaký jako špičkový z nějakých jako momentů. Že? Teď jsem někde četl, že Maradonův dres z té ruky památný, on to vyměnil s tím obráncem. Myslím, jako Anglán ten to prodal asi za 9 milionů dolarů, myslím. To už je dobrá věc.
7: To je docela solidní.
8: To jako docela jde.
7: Za triko.
8: Tak. A pozor, ještě tam není jméno. Oni ten krát ještě nebyly jméno. Nicméně, takže to jo, ale myslím, že ta umělecká díla asi mají samozřejmě větší, řekněme, jako finanční hodnotu, ale tu lidskou, tu mají ty drezy. To zase jako jo. Já je sbírám taky, mám takový kritérium, že musí být hrané, jo. Že prostě koupit krámu. No to ne, to jako vypadáš, to zase jako jo. To by musel být jako v plynový komoře, ty blázínku. Nicméně.
7: Nebo mít vedle teletník.
8: Jo, tak. Koupit si to umí každý, jo. To je takový atraktivní. Takže já hraný dres a to jako mám rád, no. Že to mají příběh toho, hráče, který mi to dá. A prostě takhle to mám rád, no.
7: Já jsem, teď si uvědomuju zase tady to, jak říkáš, když jsme postoupili přes tu Kodaň do té Ligy mistrů, tak vím, že jsem sundal kopačky a hodil jsem je lidem jednu a jednu a že hned, já nevím, druhý nebo třetí den mi někdo říkal, že už tu jednu kopačku někdo prodává na nějakým tom serveru za 5000.
8: Tak. A tu druhou?
7: Tu nevím, to co někdo nechal.
6: Možná se za tři. Třeba.
8: A tu druhou za tři.
7: Za 2,5. To byla rozmajdaná levačka.
6: A tak ty máš asi dresy bývalých soupeřů.
7: Mám, ale teďka vlastně, jak byla Tiki Taka live v té O2 aréně, tak tam byl Clarence Seedorf a já jsem se ho ptal, jestli ty dresy jako kde ho má, že jsme si ho vyměnili, tak chápu, že asi můj dres nebude mít někde vystavený. A on říkal jako, honestly, že si je všechny schovává, že je má všechny schovaný, co si vyměnil, že jako je nevyhazoval.
8: Hezky. A já jsem mě jako napadá teďka s tím, že jak se hráli proti Messimu,
7: ano.
8: Kdo ho urval?
7: No, to je oblíbená historka. Mně se všichni, vzal si Messi a říkám, hele, já Messi ho mě by nebyl. Takže
8: tak kvůli tomu si ho nebereš,
7: kvůli
8: ty vole.
7: Kvůli jsem na něj neútočil. A myslím si, že jeden má Milan Petržela a druhý má Venca Pilař.
8: Hezky.
7: Samý Pindové.
6: Nakonec to na něj vyšlo.
8: No, a ještě mi řekni, já jako tak jako teoreticky tuším, máte na každý poločas jako jiný?
7: Ano.
8: Že se jdeš přelítnout, že je suchej?
7: Dřív to nebejvalo. A vlastně i v těchto pohárech to bylo super, protože já jsem pro sebe si chtěl nechat svůj dres.
8: Přesně tak.
7: A samozřejmě po zápase si ho vyměnit. Ale už to bylo pak tak, třeba se Schweinsteigerem jsem se domluvil už na Bayernu, že v opůli jsme si ho vyměnili, zase historka rychlá.
8: Pro jistotu.
7: No, ale já jsem za ním musel potom jít, protože zrovna ten můj druhý dres nebyl potisknutý reklamou.
8: Ježiš.
7: Takže v šatně Bayernu v opůli, kdy už jsme prohrávali 3-0, takže ticho. A já říkám, Vencové, já nemám reklamu na tom drezu. Říká, no, tak to je v pytle. Říkám, já jsem si ten první vyměnil se Schweinsteigerem. No tak si tam dojde a ti ho vrátí. A říkám, no tak to už radši nejdu hrát. Jako. Takže tam šel pak Míra Jedlička vedoucí o půli. A když jsme přicházeli na tou druhou půli, tak Schweinsteiger mě jako ukazoval jedničku. Ale to byla výjimka, jako, jo, jinak to bylo všechno skvěle připravené, ale že tohle to se stalo zrovna na Bayernu.
8: A ještě se zeptám, když se teda vymění po první půli dres, jo, třeba, že je, já nevím, že ho jak vím, dáš ho jakoby tomu, co jsi řekl, tak máš ještě třetí, kdyby jsi roztrh třeba?
7: Já si myslím, že pak už to bylo
8: to
7: tak,
8: by teoreticky mělo nějak? Jako?
7: Teď už 100% to musí být.
8: Jsou tři.
7: Ale dřív to, teď už by měly být tři. Jo. Že si někdo kecá, tak...
8: Ne, to je moje úvaha, no, já vůbec o tom
7: ne, teď
8: nic.
7: Už by měly být, ale předtím to bylo tak, že vlastně by ti dal třeba číslo, který nikdo nemá, ano. A do zápisu se to napíše, že hráč dohrával s číslem.
8: A jsme v lize mistrů?
7: Tenkrát to asi mohlo se stát. Jako no.
8: Zajímavá doba. Nádherná, co?
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: Hostem Desítky Pavla Horváta je Jakub Kohák a když si dostaneme teď k těm začátkům s fotbalem, Ježiši. Tak trošku tuším, že Pavel pochází z Břevnova,
7: ano.
6: A Jakub teda vlastně taky se nedaleké městské části, podle gymnázia, které jste navštěvoval.
8: Já jsem navštěvoval gymnázium na Čtrou, jak sportovní, samozřejmě, co jiného. A narodil
7: Letný,
8: jsem se...
7: kousek od Letný.
8: Ano. No, na Letný, ne?
7: No, na Letný.
6: Vedle technického muzea.
8: Je to tak, ano. A narodil jsem se na Bojišti, Praha 2. Celý život jsem jako v Praze. A fotbal, k tomu jsem se dostal tak, že mě jakoby bez legrace strašně šel. Jo. Když jsem byl malý, úplně neuvěřitelně. Až táta říká, to není možný. Vzal mě na nábor na Bohemku. Mě bylo třeba 5, 6, 7, tak nějak. A tam jsme přišli pozdě, samozřejmě, jako klasika. A oni už, no, už to zavíráme něco, něco, a jo, tak my jsme přišli, no, tak je to, dobře, no.
7: Tak něco ukáž.
8: Tak se proběhni na půlku a zpátky. A já jsem běhal strašně, takže to bylo takový frk, frk. Já si vzpomínám, že se na se podívali ty dva chlapi a řekli, sakra, vem si balón a s balónem, tam a zpátky. A já jsem si někde, mě někdo řekl tenkrát, že fotbalista si to musí držet u nohy, že si to nekopneš 100 metrů a pak...
7: Jasně.
8: Takže jsem to takový, takže to bylo takový frk, frk, frk, frk, frk, frk, frk, frk, frk. Okamžitě mě vzali, okamžitě. Ještě nějaký starý pán tam stál a říkal, jak se mluví váš syn, já se budu jako, jo, budu se to... A tak mu řekl, táta, přijdeme domů, nadšený matce jsme to řekli a matka to zakázala. Představ si, že řekla fotbal ani náhodou a řekla tu mamá tu jako větu, to hrajou sami pitomci a blbci. To řekla tenkrát rok třeba 79.
7: A kolik ti bylo teda?
8: Podle mě 6 až 7 let.
6: No, tak to bylo ještě v době, kdy tam valel Tonda Panenka, ne? Na Bohemce.
8: Nejsem, já asi
6: 70,
8: jo.
6: No. On pak takhle, my
8: toho
6: obíž...
8: jsem tam nepotkal.
7: Tam nebyl.
6: Na
7: těch testech nebyl.
8: Tam nebyl. No takže pak jsem hrál basketbal, no a tím právě ten svět přišel o útočníka fantastického. A pak jsem se k fotbalu vrátil k tomu vrcholovýmu v 38.
7: To bylo nejlepší.
6: To jste mohl mít přezdívku Bomber třeba místo Tomáše Skohravé,
8: který
6: jste
8: udržel.
7: Že teda v těch letech už byli fotbalisti blbci a pitomci pro veřejnost. Teda.
8: Ne, pro moji matku.
7: No,
8: takhle to ona jako vnímala. No.
6: Ale basketbal teda se jí líbil víc.
8: To jí přišlo takový vysokoškolský. Víš, že to hráli v té Americe, jo, řekněme, na těch univerzitách, jo, že to bylo najednou, je to jako, pro ní to bylo takový jako ušlechtilejší sport. Strašná škoda, mě to jak mrzelo.
7: Já jsem teda měl na
8: učení. Do dneška mě to mrzí.
7: No to chápu, teď už to mrzí podle mě všechny český fanoušky, protože jsme přišli o...
6: Minimálně posluchače toho.

0: že by to byla souvislost.
1: Ne,
2: to jsem měla Husáková. Jako opravdu, myslím si, no. Teď jsem si na to vzpomněl, omlouvám se paní učitelce nebo profesorce, no. Ale byla na mě přísná.
0: No ale mě zajímá pak během studií tedy na pražské FAMU, jak to bylo s tím sportem, protože taky jsem studoval na HAMU teda a tam řekněme...
3: Na čem?
0: To je zase hudební fakulta.
2: To je fakulta, pro jedlíky, ne, HAMU.
0: No, ale tam zase tomu sportu úplně se třeba neholduje v těch různých odvětvích, tak jak to bylo na FAMU?
1: Tam je to individuální, ten, kdo dělá nějaký sport, tak si to dělal. A...
0: No, nějaká bohemská představa
1: tak,
0: trošku.
1: Tak, ale měli jsme i tělocvik jako na té škole, jako všechny katedry dohromady. Ale je pravda, že sportu se tam neholduje, tam už vlastně na té vysoké škole už prostě se nějak věnuješ té profesi, ale samozřejmě sportovců nás tam bylo poměrně dost, takže jsme hráli tenisy různý a tak dále, ale já jsem třeba hrál ještě pořád, mně se zdá, no, basketbal už jsem nehrál, no ale prostě pořád jsem někdy něco šťoural, hrál a tak dále, ale už jako vrcholově už jako zdaleka ne, to už ne.
0: No, je pravda, že třeba u houslistů se říká, že levá ruka je dělník a pravá ruka je umělec. Cítil jsi to někdy tak, že třeba tvoje levačka je opravdu ten umělec a pravá ruka je dělník?
1: Řekni nám něco jako levačce, Pavle, to by mě taky zajímalo.
0: Jsi to někdy takhle rozlišoval?
1: Je to dělník, tvoje levačka?
2: Já jsem,
0: umělec,
2: my jsme to brali jako stojná noha, ale vlastně táta fakt mě odmala učil kopat obouma, nebo mě to furt mi k tomu nabádal. Já teďka to samý vlastně jsem poskyt mýmu synovi a myslím si, že to je jako hrozná výhoda, že prostě můžeš zahrát v jakýkoliv situaci obouma nohama. Jo, samozřejmě já mám levou silnější, takže logicky jsem rohy nebo trestňáky, rozehrávky, když na to měl čas, tak jsem hrál levou, ale tu pravou jsem používal taky často, takže já úplně, my jsme tomu říkali jako stojná noha, nebo opěrka, nebo dřevěnka.
1: No Bčko.
2: Bčko, no. Bčko, no.
0: Bčko. U Jakuba Koháka jsem to chtěl to téma navést, z hlediska toho, že jste studoval...
2: Jako.
0: Jasně,
1: to
0: ale
1: bych tady nerad tvrdil.
0: Z hlediska z toho nefotbalového, tak jste studoval produkci, ale ano. Jste teď vnímaný spíš jako třeba režisér a z jednoho těch rozhovorů jsem taky nasledoval, že asi ta produkce je spíš ten dělník a režie je ten umělec.
1: Ano.
0: A může se, když se to jako takhle řekne, pak, že teda budete spíš dělat toho umělce. Má to přijít samo, nebo to člověk si má nějak odcítit?
1: Asi to nějakým způsobem k tobě přijde samo. No, já jsem začínal jako asistent produkce, pak jsem nějakým způsobem mě jako bavila i ta kreativní část, ale nevěděl jsem, jak to vlastně uchopit, jak se k tomu dostat. Jo? Pak jsou přijímačky na FAMU a tam odevzdáš nějaký, řekněme, jako praktický práce. To znamená, že fotografové musí nafotit něco, režiséři něco natočit. A mě prostě v té době toho mládí přišlo nepředstavitelné, jako jak já bych něco natočil, jak se to dělá. Vůbec jsem nevěděl, jak to uchopit. Pak jsem se tam dostal na produkci a viděl jsem ty díla, co tam udělali ty mý kolegové, kteří byli přijatý na režii nebo na ten dokument a říkal jsem si, ty vole, to umím, to bych natočil taky přece, to není nějaký umění. A vlastně v průběhu toho studia už se vlastně dostaneš k té technice, což jako ještě přes předškolu to bylo nepředstavitelné pro mě a dostaneš se k těm spolupracovníkům, svým spolužákům, který už třeba dělají střih, kameru a takhle já jsem vlastně najednou jsem si nabalil tam pár kamarádů a s těma jsem už natáčel svoje nápady. Ty pak někdo viděl, usoudil, že to jako za něco stojí a tak já jsem se k tomu dostal jako už jako následně, už při studiu na té škole. To jako by třeba u vás Kustot řekl, já jsem chtěl být vždycky fotbalista, nevěděl jsem jak a pak by už vás tam viděl, že to za tak těžký a zkus to, aby se stal jako
2: to
1: hráč.
2: To taky zahraju.
0: Ano, to možná
1: no,
0: bývá
1: přesně tak.
0: U toho fotbalu naopak, teda, že ten hráč se bohužel stane spíš kustodem a nemá úplně cestu zpět, ale spíš tohle
1: je
0: ten vývoj.
1: Příklad, jenom.
0: Jenom si to jako uvědomit v té kariéře, v té fázi, říct si, prostě nebudu ten Horvát, ale spíš budu nějaký ten dříč třeba.
2: No, tak ono se taky takhle, my se tady bavíme o těch generacích, ono to vypadá, že tam jako nikdo nemakal, že se všichni jenom bavili a to jo,
1: to
2: ale byly ty soustředění, to bych nikomu nepřál, jako v té době se vůbec bavili jsme se o panu Ješkovi, který měl trošku jako nějaký nadčasový pohled, ale dřív prostě, hele, tady běžíte, nevím, hodinu běžíte tam a půl hodiny zpátky, blbost, že jo, takže 45 minut tam a 45 minut zpátky.
1: Na autobus, kdyby tam jel, jo, tak skočíš
2: do
1: autobusu.
2: Jasně, no, a bylo jedno, kolik si uběh prostě, jo, jestli byl sníh, nebo jestli si běžel po tartanu, vím, že za pana Hřebíka jsme běhali na Slávy normálně, 10 kilometrů byl první trénink, jeden z prvních tréninků, 10 kilometrů na tartanu, vím, že kluci samozřejmě měli achilovky po tom tréninku, ale ta doba byla prostě úplně jiná, takže dneska už je to všechno, já nevím, vědecky podložený, všichni mají kondičáky, který buď mají, nebo spíš nemají zkušenosti, protože jsou to většinou mladí kluci, takže taky je to jako tápání, každý je individuální a já jsem přesvědčen, že

0: jak ve filmové branži, tak ve fotbalové branži bychom nemohli jako dělat stejné věci, prostě jak fyzicky, tak máš myšlenky jiným, vidíš každou situaci jinak za tou kamerou, taky mně se něco bude líbit, to, ty to uznáš, mně by se to nelíbilo, abych to nevzal, takže tak. No.
1: Ono ještě ke všemu se říká, což je jako fakt, že když je 5 režisérů a jeden skript, tak ti vznikne 5 různých jako filmů, že prostě nenatočí ty lidi 5 stejných filmů, že každý to vidí jinak, takže i když máš třeba, nevím, příběh na 30 sekund, tak oni natočí 5, ale rozdílných úplně jako filmů.
0: A stalo se ti tohle třeba u těch reklam?
1: No jasně, to se prostě, no to se dělá tak, že reklama se vybírá, já nevím, z kolika jako režisérů, každý napíše nějaký svůj pohled na tu věc, jak to udělá, vybere se jeden a ten to pak jakoby natočí podle sebe, kvůli tomu ho jako vybrali, ale právě ty ostatní navrhují jiný řešení, jako jiný herce, jiný styl kamery, jiný pojetí, víc humoru, méně humoru, přidají lidi, oberu herce, je to prostě úplně jinak celý. A ještě pardon, vrátím k té obounost, jak jsi říkal, levá, pravá noha, jasně. Já jsi říkal, že já umím obouma, no ani náhodou, já umím jako vypravou jenom, levou zapoju minimálně, to znamená, že po sezóně, třeba pravá kopačka může jít jako do muzea, jako fotbalu, okopaná a ta levá, kdyby někdo ztratil jakoby svoji jako levou, tak mu dám svoji novou, má dvě nový kopačky.
2: Aha. Akorát teda musíš říct, asi velikost vaší nohy je trošku
1: mimořádná. Je to trošku větší, je 47,5, no. No tak si vyspe novinama, bože.
2: To je pravda, no. To vůbec nevadí.
0: Jsme měli taky, promiň, když se začínali jezdit ty turnaje po revoluci do zahraničí, nebo my jsme tam jeli už vlastně tenkrát ze Spartou s žákama.
1: To byl ještě ve Spartě, Pavle, co? Cestně. To byla doba!
0: To bylo žádno, člověče.
1: Šmankote. A to bylo ČKD ještě.
0: To bylo ČKD,
1: Sparta Československá ČKD. Kolbendaněk.
0: Jo. A no jeli jsme na turnaj do Francie a vraceli jsme se přes Německo a všichni jsme si kupovali, protože tady byly botasky, že jo, botasky, kolíky, prostě kopačky a my jsme měli tu možnost, takže všichni marky ze slipů, z ponožek a no tak to bylo ta doba, tak ty jsi to musel zažít, ne?
1: To já jsem to ani neměl, protože moje maminka, pozor, lítala do zahraničí jako letuška, takže já měl kamaráde úplně prvotřídní zboží, třeba z New Yorku, ty blázne, chápeš to?
0: Moje maminka dělala v řeznicí na Pavláku. No,
1: to je porovnatelné.
0: Jsme měli super šunku zase. No.
1: Teďka jsem viděl nedávno fotku, že se prodávají nějaký boty Nike z roku 84, nebo nějaký jako Jordanovky s tím jako svušem. Já jsem našel svoje jako fotky, já jsem je měl, dneska třeba svoje 300 tisíc. Já už je nemám, ale já jsem je vyhodil tenkrát, chápeš to?
0: No.
1: Kdybyste je někdo našel v koši, prosím vás, tak jsou moje.
0: Já jenom to rychle dopovím. A vím, že jsme se vraceli z té Francie, z turnaje v Německu, zastávka, prostě půl dne volno a kluci kopačky, že jo, jsme zkoušeli Adidasky, Pumy, Nike, všechno, co u nás prostě jako minimálně bylo. No, přijeli jsme zápas, že jo, tak všichni v těch nových kopačkách a ten jeden kluk říká, to je divný to, a on si zapomněl vyndat ty papíry z těch špiček a koupil si normálně o dvě čísla větší kopačky, protože tam měl ty papíry, no, ale měl Ady.
1: No, nádhera.
2: Jakub Kohák je hostem desítky Pavla Horváta. My se dostaneme ještě k tomu, že přece jenom i ve fotbale se občas vyplatí takzvaně počkat si na šanci nebo na angažmá. Narážím teď taky na to, že vy jste říkal v tom změněném rozhovoru před 6 lety pro Seznam zprávy, že jste si v úvodu režisérské kariéry stanovili určitou strategii. Pochopil jsem ji tak, že jste nekývil hned na první nabídku, že jste si trošku vybíral.
1: Ano, je to tak.
2: Jak moc velký luxus to je, kolik lidí si to může dovolit?
1: Ono, zase to můžeme porovnat s tím sportem, to je o agentovi hodně. To znamená, že já měl producentku v té době, Pavla Burgetová, a ta říkala, že jako začínám, přesto je potřeba netočit špatný skripty, netočit špatný reklamy. To znamená, když tam příklad třeba na prací prášek, jo, což je banální příběh paní Pere, nedaří se, veme si nový ten prášek a daří se. Jo. To je jako normálně, to jako natočí každý. Musíme počkat na originální skript, což bych porovnal s tím, že ti agent poví, nebudeš hrát za jako Třeskoprsky, počkáme se, až se ozve někdo lepší. No, takže já jsem třeba čekal půl roku, říkal jsem jí, no ale já potřebuji, že ho platit.
0: A mezi tím chodili ty nabídky?
1: Chodili, ne jakoby tisíce, jasně, ale chodili. A ona, musíme počkat, nemůže, protože oni se pak jako zařadit do škatulky a s tím se pak těžko dostává. Takže já jsem říkal, no ale já potřebuji, že ho trošičku se najíst, že ho, a tohle. A ona, to já ti dám, to já ti všechno, naše produkce velká ti to poskytne, ale je potřeba počkat. A fakt jsme počkali třeba půl roku, 7 měsíců, až přišel první dobrý skript. Ten je potřeba natočit dobře, nesmíš ho zkazit, protože samozřejmě...
0: Po těch 7 měsících pak špatný, už by se snajet.
1: Takže už se snažíš, pak se jak povede, jeden, druhý, třetí, a už pak ti chodí ty dobrý skripty. A ty tě pak posouvají dál k těm ještě lepším skriptům, ještě lepším, až vlastně se dostaneš nějak úroveň, řekněme, jako vysokou.
2: Tak můžeme si pustit možná jeden ten skript, který se zdařil?
1: Zkusme.
3: No, pojď mi opa! No, silné noge. Pojď mi opa! Co děláš? Ty super!
4: Dík.
3: Ty, stoj se, bake!
5: A pojď mi op!
6: Teď si volí zadara.
2: Tak to byla reklama na jedno z operátorů. Dá se to přirovnat, jako kdyby Pavel vzal třeba ve svých nejlepších letech pak angažmá Manchester United a vyšlo to úplně naš...
1: To si nemyslím, to ne. Ne? To je totiž tak, že tohle to bylo v Čechách, to je česká reklama, ale já jsem točil hodně v zahraničí. A to by se dalo jako přirovnat, protože potom samozřejmě nějakým způsobem jsou různý festivaly, třeba v Cannes nebo v Portoroži a tak dále, a tam už tu práci skrz ty právě agenty vidějí i ty ostatní, zalíbí se jim to a už dostaneš první práci jako venku, třetí, pátou. Já už jsem pak třeba točil víc v zahraničí než u nás. A tahle zrovna byla česká. Takže to jako by třeba Pavel dostal jako do Sparty nabídku.
0: Jasný. A ty seš podle toho skriptu už schopnej sám posoudit, určitě, jestli to bude dobrý nebo
1: jo,
0: špatný.
1: Absolutně, absolutně.
0: No dobře, a to je ten rozdíl zase mezi tím sportovcem, že ty třeba dostaneš, vem si, kolik ve Spartě se neprosadilo hráčů. Ano. Jo, takže ty dostaneš
1: tu šanci.
0: Z Hradce, z Liberce, z Jablonce, dostaneš šanci do Sparty, no, ale nemusíš se prosadit. Kdežto ty to víš jako...
1: Máme to jednodušší, protože ta konkurence v té Spartě vlastně pořád trvá. Ale ty, když dostaneš ten skryt, tak už jsi tam sám.
0: A už se dostaneš...
1: Už to netočí nikdo proti tobě. Jo. Už jsi tam sám, jenom to dělá. A ještě musím říct, že ten skryt třeba buď je vynikající a rovno to vidíš, anebo je takový jako průměrný, ale s potenciálem. A to je právě ta chvíle, kde, když osloví 5 režisérů, tak každý z nich napíše, jak by to udělal a posunul.
0: Okay.
1: A ty tam napíšeš, jak to chceš posunout ty. Můžeš z toho průměru napsat, že to chceš pozvednout a oni to uvidějí a pak si vyberou. No, takže tam je to...
0: No tak tam už je ta kvalita toho hráče.
1: Tak, ale v tom sportu máš tu konkurenci denně, kdežto my, když vyhrajem ten tender, se tomu říká, tak už seš vlastně jako vítěz. Pak už to můžeš skvět.
2: Tak každopádně, co se týče třeba toho sportovního prostředí, hodně se mluvilo, když byl v dobách své největší slávy ve slavě Ondřej Kolářovi, že měl ty nabídky do zahraničí. Teď aktuálně třeba ze Sparty odchází Kaan Kairinen, který taky v době, kdy hrál Ligu mistrů, měl nabídky z nějakých těch elitních evropských soutěží. Ondřej Kolář neodešel a Kairinen šel do AEK Atény.
1: A je to víc nebo míň, mi řekněte?
2: Pokud si mohl vybrat podle mě mezi Bundesligou a Řeckou ligou, míň. Tak to
1: míň. A to je to, že to neproměnil v tu chvíli, kdy to mělo být proměněný.
0: No to je načasování, to je to samé jako zase v té jejich branži podle mě, protože jakmile to prováháš, ty si mohl čekat 7 měsíců, ale mohl si po 5 měsících říct, já už to vezmu. Že jo?
1: Přesně tak, pozor.
0: Jo? Jo, ale ten Kairinen místo toho, aby řekl po 5 měsících, hele, já už jako tam jdu, tak čekal 7 a jde do Řecka. Já neříkám, že to je špatný, samozřejmě to vůbec. Ale,
1: je to OK, ale mohlo to být lepší. A ještě říct, že těch 7 měsíců, co jsem měl já, to mohlo být třeba rok taky, nebo dva.
0: No jasně.
1: Nebo jsem mohl pokazit tu šanci. Víš co, to je to všechno.
0: Jo, jo.
2: Tak na druhou stranu, i v tomhle daném reklamním spotu Jakub Kohák hraje, což už splňuje trošku i
1: tady,
2: tu vaši hereckou kariéru.
1: Ještě ke všemu ta agentura, protože ty musím ještě to říct tak, že ty skripty vymýšlí agentura, jo. To jsou jako kluci, děvčata, řekněme, kreativci v agenturách reklamních, který pracují pro klienta dlouhodobě a dělají pro něho tiskový materiály, rádiový spoty i televizní, plus dneska i sociální sítě hodně. A jeden ten střípek je i televizní reklama, nebo jako do kina, a to se týká právě mě. A oni v tu chvíli ještě mi nabídli, aby jsem tam i hrál. Takže to ještě se povýšilo o tohle.
2: Ano. Ne, tak Jakub Kohák je známý taky jako herec. Já si pamatuju film Eurotrip, ve kterém jsem vás viděl v té cameo roli, když tam Vinnie Jones vystoupí se partou z Manchesteru. A vy tam jdete s tou taškou z nákupu, teda v dresu Francie.
1: Ano, já jsem hlavně nevěděl, kdo je jak Vinnie Jones. Jako,
2: že... Tak jste si pustil ta videa, jak tam krosí lidi třeba v Premier League.
1: To je jako 20, to je ještě víc. To je
2: 2004 nebo 3 podle
1: fakt,
2: mě.
1: No, přes 20 let. No. Takže já jsem šel na nějaký casting, tam mě vybrali jako francouzský typ. Mysleli takový, jako jako Džorkaev trošičku.
0: A víš? Tak ty umíš francouzsky.
1: No fantasticky. A nebylo potřeba. Jako nemá roli. Když potom chtěla, aby jsem zval jako pomoc, pomoc. Jo? Takže a tam, že jdu po ulici, ťapu si a najednou jede autobus, vidějí jako francouzského fanouška a oni, pojďte, zbijeme. A vede to nějaký chlap a oni říkali, to je Vinnie Jones. A aha, no super, nevím, kdo to je. Nějaký herec. A oni, to je fotbalista nebo bejval. A já, aha, vůbec jsem nevěděl, o koho jde. Zahrál se a teprve třeba po 15 letech jsem teprve jako poznal, kdo to je. Jakoby, nevím, jestli ikona, ale jako výrazná postava anglického fotbalu. Ha. Ta s tím já jsem hrál ve filmu.
0: On s tebou.
1: Tako, ten mi sekundoval.
2: V té dané chvíli určitě, protože jste jim zdárně utekl.
1: Klidu.
2: Vaše fanouškovství takhle v tomhle ohledu někam do světa, takhle, když se podíváme na ty zahraniční týmy nebo reprezentace, máte k někomu blíž?
1: Já mám rád vlastně jakýkoliv výjezd se jako podaří, protože si cením vlastně každýho nějakého týmu, kam já se můžu podívat, nebo každý tý příležitosti, všude atmosféra skvělá. Nemám úplně nějakého vyhraněný, že jakoby tam já musím, jsem fanoušek přesně tohle týmu. Je mi sympatická Barcelona, proč to neříct. Byl jsem nedávno na AC Milan, taky krása.
2: Ještě si stihnul San Siro,
1: no,
2: staré.
1: To právě jsem jako stihnul ten, no ten barák starý, prý to bude pryč, nebo co. A ještě zajímavé, že tam hrajou oba dva ty týmy, to jsem nevěděl. To je jako by Sparta Slávě hrál na jednom, jo, co? Není to divný?
0: No, je to zvláštní, ale
1: pokud, to zaujalo mě to.
0: Je to zvláštní, ale pokud je to dobře zorganizovaný, tak si myslím, že to není jako na škodu mít dva takové obrovský stadiony. Naopak každý už má ten svůj clubhouse s tím tréninkovým jako na stranách a tady to využívat.
1: Zajímavý, zajímavý. No, takže jakoby já mám rád spíš ten výjezd a ten proces a kam se jede, tak jsem jako vděčný za všechno. Pozor, teďka se musím pochlubit, jo. Byl jsem pozván do Tromso. To je Hradec.
2: Hradec si dělá výlet.
1: Ano. No co já výlet, to je jako kvalifikace o Evropskou ligu. No. Takže jsem jako vděčný a těším se. Takhle, kdy já se podívám do Tromso za polární kruh.
2: No, tam se nemusíte brát vůbec nic zaspaní, tam pořád svítí sluníčko asi v tu dobu.
1: Ale trošku jako na sebe, jo, něco, ne?
2: Jo,
1: jako
2: živ. Tam, jo, chladí.
1: Nebo podlíkačky.
0: Tam si chytneš lišku kolem krku.
1: Nebo si nějaká liška nechytla mě, spíš.
2: Já jsem výlet říkal, jak jeli Bohemáci na Bude Glimt tehdy na sever taky, tak řada z nich to pojela jako i vícedenní prostě výlet, když už jedou takhle daleko, tak se vší parádou.
1: Vícedenní, anebo jak nějaký ty Angláni letěli, myslím, do Mexika. Na to mistrovství je zůstal tam 20 let, no to víte, ne? No ty fanoušci, byl o ní dokument teďka, že letěli do Mexika, 86 to bylo,
0: no.
1: Třeba, na mistrovství jako světa, a nevrátili se, asi 4. Oni, sokrát, co je, vole? A teď si oni dokument BBC, že se jim tam zalíbilo. Jeden tam má nějaký bar, dva někde něco šťouraj, a prostě tam zůstali. Tak já zůstanu jako v Tromso, proč ne?
0: No. Lovec.
1: Proč ne?
2: Můžeme si připomenout i další zářez v herecké kariéře Jakuba Koháka.
1: Už jsem se lehl zářez, že řekneš, že bude mluvit o něčem jiným.
2: Ne, to v herecké kariéře.
4: Kde jsi zase?
5: Sorry, Jeřine, ty máma si to rozšlápla brýle, já musel ještě...
7: Ty vole, přestaň žvanit, ty vole, nelži, aspoň nelži.
5: Ještě pro šťávu.
7: Dělej, vole, převleď se a pojď.
8: Carlos, šťávička.
7: Ty máš vždycky debilní vejmluvy, jak svině, ty.
5: Tak co mám dělat, jako?
7: No ne, si nevymýšlej, ne, ty je zbytečný.
2: No, brankář Jakub Kohák, jo, alias Karel. Bylo to Karel, ne?
1: Kája Vachopulos.
2: Kája
1: Vachopulos. Ono původně...
2: To příjmení není tak známe, tak děkuji, že
1: není,
2: to řekl.
1: Ale to se tam říká několikrát.
0: Já slyším prvně. Jako...
1: No ale pozor, ve scénáři bylo Ženíšek. Kája Ženíšek, jo. A mně to přišlo takový jako, je Ženíšek, ale to napadne každýho. A my jsme tam hráli v tom seriálu nějaký zápas a byl takový jako hřmotný takový typ jak prasa, takový tlustoučkej, byl sympaťák, velkou hlavu, rozhočí. A on tam Rejža bral autentický buď tým proti nám, nebo ty rozhočí. Já jsem říkal, co jste za chlapa? A on se jmenuje, on nechci říkal, já pískám okresní přebor a jmenuji se Achil Vachopulos. Ty, úplně mi imponoval. Říkal, cože? To je borec. A říkal si, co kdyby ten Achil, jak tady objíždí, takže by, že tam má přítelkyni, tam nějakou, a že prostě mě udělal s nějakou ženskou z té vesnice, tak já budu jako syn, tak jsem si vymyslel sám jméno Kája Vachopulos. Takže já jsem Karel Vachopulos tam. Já jsem se přeměnoval v tom seriálu.
2: Ale brankář, sedělo vám to?
1: No fantasticky. No to vzniklo tak, že mě Honza Prušinovský volal na začátku, když se to jako tvořilo nebo připravovalo, aby jsem s ním režíroval ten seriál. Aha. Jestli bych to nechtěl s ním dělat. Jakože já si to představil, že třeba buď a půlku já, on a půlku já, nebo já nevím, jak to myslel. No. Volal mi dvakrát a i po třetí. Já jsem v tu dobu nějak nechtěl dělat seriál pro televizi, protože seriály pro televizi v našich podmínkách českých nedopadají dobře. No v té době dopadaly jako katastrofálně. Málo času, nemoc financí, omezený všechny věci. Herci nemají čas, divadla, zkoušky, vy to znáte, takže prostě jako pouští se na jako tenký let a nemusí to dopadnout jako dobře. A on mi, když mi byl po třetí, tak mi říkal, tak v tom aspoň ty vole hraj. A já si říkal, Hergot, hrát v tom, to je něco jiného. Protože režisér má zodpovědnost, hlídáš návaznosti, hlídáš...
0: Je to stejný jako ve fotbale.
1: No, jak trenér to má těžký a hráč tam něco pokazí a když to pokazí, no já jsem to zkusil, nebo trenér mi řekl, abych, jo. Takže říkám, jo, prostě hrát je dobrý, jenomže už byly volný jenom dva posty. Útočník, o kterém se pak v nějakém šestém díle, sedmém provali, že je gay, tam byl takový díl, tam byl. A nebo brankář. Tak jsem říkal, beru brankáře ještě z toho pohledu, že jak se opakujou ty tejky, tak všichni furt musí běhat a brankář stojí v bráně.
2: Ale no. Ta penalta se pak proslavila, myslím, i v popkultuře.
1: To byla rána jazděla. No.
2: Vás teda vynechávají, pak tam dávají jiné golmany, kteří to třeba nedali, nebo jiné hráče.
1: To už mi jedno. No, první nevadí. Jsem nedal, ano. A potom, a když už jsem pak viděl, jak to fakt jako fungovalo, jak tam byla jako dobrá, řekněme, parta, herců, štáb, bylo to i vtipný, tak jsem, když se mě pak ptal Honza znova, tak jsem režíroval dva díly dokonce, představte si to. A to, co jste pouštěli tady, tu ukázku, tak tu miluju, protože já jsem si vymýšlel ty důvody, proč jdu pozdě, to nebylo ve scénáři. A tady jsem řekl, že se má mě rošláprt brýle a to jsem se jako zakoktal a tam říkám, já se má mě rošláprt brýle, jsem tam řekl, oni to tam nechali. Je to autentický, jako bys to fakt, jako v životě by se to stalo. Jira by se řeklo, stop, řekni to tak, aby to, jasně. Ne, nechaj to tam. Já jsem máma si rošplala brýle a ještě jsem musel, tuhle detail úplně miluju.
2: Mě zajímalo u tohohle ještě faktu, že jste byl režisér, který ano. Se nějakým způsobem dostal do štábu, co by herec, to znamená v určitém slova smyslu jako podřízený tomu režisérovi. A ve fotbalovém hledisku, jestli Pavel někdy byl v té roli, že musel se podřídit se svými nápady trenérovi, anebo jestli jsi už to teď někdy zažil, že jako trenér si musel trošku usměrňovat některé tvořivé hráče.
0: Ty tvořivý neusměrňuješ. Tam jim jako promineš to, že něco se nepovedlo, že ano. Prostě jako to k tomu patří, protože jsi to zažil na vlastní kůži, že něco vymýšlíš a ono to nevíde prostě 10krát, ale po 11. je z toho gól. A tadyhle ty jako kreativci v uvozovkách mají, myslím si, většinu potvrdu, když to nejsou s odpuštěním, já nechci tady mluvit, prostě nejsou to zlí kluci nebo zlí lidi.
1: Ano, lumpové.
0: Tak vlastně mají, lumpové to můžou být trošku. Aha, jako, jo. Ale takový jako
2: sígři třeba.
0: Ne, sígři taky jsou v poji, ale takový, který budou pomlouvat, budou podrejvat a budou furt jako něco špatně. Jo, zažil jsem spoustu hráčů, skončí trénink a tráva byla suchá a byla vysoká a dva dny potom je mokrá a je to moc krátký a fouká vítra, nefouká vítra, je sluníčko a není sluníčko, takže furt hledá něco špatného. A když je někdo dobrý a ještě k tomu kreativní, no tak má tu podporu jako nejenom toho trenéra, ale i těch spoluhráčů, protože oni to vidějí všichni. Jako.
1: To já razím tohle z toho jako heslo celého mýho života a mýk jako kariér u filmu z hlediska toho, jak vybírám štáb. Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.
2: A to možná samozřejmě platí i u fotbalu, že?
0: No je to tak, no.
2: V tomhle ohledu se pak může projevit. Ještě mě zajímá, Pavel se s tím asi taky setkává, že ty hlášky jsou dost kultovní, no a že se to používá pořád v kabině někdy. Nejde ti to někdy, jako, když máš problémů.
0: Hele, Kuba taky to říkal, ne, to tak vlastně vždycky v té situaci vyplyne. Blbý je, když pak potkáš někoho, kdo to nezná, což je jako neobvyklý, ale ty to vypálíš, tu hlášku, ten to dobře kope třeba, ať víme, o čem mluví, a oni jako, to kope jako blbě. Právě proto. Jako,
1: jasně, no jo.
0: Ale to je normální, tak to je stejný jako z českých filmů historicky, že jo, já nevím, Pelíšky a Postřižiny a všechny tyhle ty hlášky z těch filmů, prostě kdykoliv to můžeš.
1: Toho jsou tuny, pane redaktore.
0: Jo.
2: No, ale tak myslím, že třeba s Ondřejem Vetkým, který tady byl nedávno v naší desíce, tak minimálně to spartianství asi vás hřálo, ne, na place.
1: No jejda, mane, to bylo něco. Tam jsem byl jako silná jako klaka, ještě Dave Novotný, že ano, no tak. A myslím, že i ostatní kluci z toho týmu
0: byli spíš Spartani. Spíš, jo. No. Davida potkáváme na lávce na Spartě, no, nahoře.
2: David Novotný tady má pořád na place u nás, takže toho tady potkáváme v redakci.
1: To je to provázaný všechno, vidíte.
2: Takže
1: to.
2: Jste si tady takhle sešli, ale když máme jméno Ondřej Vetchý na paškálu, tak si můžeme pustit poslední zvukovou ukázku, ve které uslyšíte právě Ondřeje Vetchého i Jakuba Koháka.
1: Jú.
9: A přál bych si, aby pro vás pojmy jako vlast, Česká republika, český lev, naše vlast, nebyly jenom prázdnými floškulemi.
10: Ha, Ondro, neblbni, takhle jenom vystresuješ. Kluci zlatý, bojujte, makejte, jezděte po zadku, my vám tady faníme, hrdinové naši, hrdinové, my tady koukáme na televizi.
2: Je pravda, že kdyby se pustilo tohle v dnešním kontextu a situaci, jak se mluví o repre, ono by to nepůsobilo asi úplně věrně.
1: Je to staršího data, ten spot, no. To by, myslím, že bylo na podporu repre. Že
2: 2012,
1: ano.
2: Ne, podle mě?
1: Já si myslím, že jo. No.
2: Ale co ta současná atmosféra kolem repre, dá se to nějak marketingově reklamně udělat tak, aby to bylo
1: všechno
2: jako lepší?
1: Všechno. Protože v tuhletu chvíli jsme, řekněme, zase jakoby na začátku něčeho, takže teď asi můžeme říct, to bylo a pojďme jako zvednout hlavu. A pojďme to jako jakoby někam jako povznést.
0: S ironií nebo s humorem?
1: No, já bych to udělal jako navážno klidně, proč ne? Nějakou jako hrdostí. Mně se třeba líbilo, když bylo začínalo mistrovství světa, tak spousta, řekněme, zúčastněných národů udělali takový spot svůj, jo? Jakože jedeme na mistrovství a byli jako hrdí, bylo to takový jako krásný, jo. U nás pak jako vzniklo taky něco, ale už to nebylo úplně ono, tak udělali něco takového jakoby majestátního, je možná velký slovo, ale takový jako něco navážno. Jako pojďme to, jak vím, oživit, obnovit.
0: Podpořit historii.
1: Podpořit, jako zrekultivovat něco takového.
2: My Norové měli krále tam na úvod, který četl vlastně ta jména v rádiu.
1: Třeba. Angláni měli taky něco, že ano, jako spousta států to bylo jako krásně. Skotové měli nádhernou věc. Jo, nějak to takhle prostě, nějak jako navážno, tak jakoby ušlechtile pojmout.
2: A myslíte, že lidi mají dobrý vztah k repre? Myslím obecně, jestli jsou spíš kluboví nebo reprezentační. Jak to máte vy? Spíš asi.
1: Já, člověče, jako s těma výletama, prostě já beru to, co je, no, já jsem samozřejmě jako klubovej, ale když hraje repre, tak samozřejmě se taky jak podívám rád a jdu se podívat i na stadion a já to jako nerozděluju.
2: A dřív to nebylo jinak třeba, to se ptám vás obou, protože dneska hodně v kontextu třeba sociálních sítích se řeší, že někteří fanoušci jsou otráveni, že repre pauza, že jsou spíš pro ten klub, je to tak, bublina. Ale...
0: A to je, ta doba se vyvíjí, já jsem tady několikrát říkal historiku, když jsem začínal já ve Spartě, tak jsme dostávali každý jednu pernamentku a na tu jednu pernamentku chodil já, táta, děda a strejda, prodávali jsme si tam, co jsou záchody teďka, tak jak víš, autobus, jak tam mezi plotem a na tu samou pernamentku, proto tam nemohlo být 10 tisíc, ale bylo tam podle mě 30, protože takhle chodilo spoustu lidí na jeden lístek a ta doba se vyvíjí a já vlastně taky jako někdy se rád podívám v televizi, ale když to jde, tak ten live fotbal prostě je nejvíc. A čím blíž seš hřišti, tím je to ještě hezčí. Jako.
1: Ano, a rychlejší musím říct.
0: No, pochopit.
1: To je strašný.
0: A to si dovedeš přece na tom hřišti.
1: No, to je šílenství. To nechápu.
2: No, ale občas v tom rychlém sledu člověk musí mířit a trefovat zařízení. A úplně poslední téma našeho rozhovoru může být to, kdybyste se vy dva postavili proti sobě a trefovali Břevínka. Tak co? Kolikrát z deseti? Protože Jakub Kohák mě vyskakuje na Instagramu, že často v pátek na Petříně kope trénuje. Takzvaná...
1: Dřevno na závěr.
2: Ano. No. A trefuje to teda pokaždé.
1: No, skoro pokaždý samozřejmě.
2: Já jsem se naposledy na Mejdra tady byl ve čtvrtek, tak jsem se ptal, kolikrát jste trefil basketový koš, když jste to točil na YouTube, tak říkal, že jednou z těch kolika pokusů. No. Vy to máte na poprvé, na podruhé, ne?
1: Já mám 3 si dávám a málo kdy na ty 3 to nedám. Ale jako já Pavel samozřejmě profík, ten to dá. Jakoby,
0: nedáš.
1: Nebo to odkud.
0: Já si myslím, že to ani nejde natrénovat. My teďka jezdíme penaltovýho krále a tam je zóna, kde když trefíš ten malej, to je fakt jako díra jenom na ten balónek v bráně 5-2 a když trefíš ten balón, tak seš zasosování o kopačky, já už máme 5-6 akcí za sebou a já jsem to ještě ani jednou netrefil a každý ten víkend si tam jdu, postavím si 5-10 balónů, ještě ani jednou jsem to netrefil, ale trefí to, děti to normálně trefili, teďka jedna holčička ve Varech to trefila dvakrát dvakrát za ten den to trefila, jako je to, nejde to podle mě natrénovat, je to trošku jiný jako proces, než že budeš kopat přes zeď jako trestňák.
1: No, asi jo, no.
2: A tak vypadá to, že u vás ta láska k fotbalu aktivnímu nebo
1: já kuchá. To trefím, kdy budu chtít. Brašulíku, naměřím, podívám, lupink a je to tam.
2: No, ale nemáte nějaký společný fotbal naplánovaný třeba dohromady?
1: Zatím o tom nevím o tom.
2: Za Real to Praha chodíte asi občas oba, ne?
1: Samo tam se tam jako vyskytnu.
0: No. Tak určitě máme McDonald's Cup, že tam Kuba řádí pravidelně, no. Já jsem si tam teďka v Ostravě ve druhé minutě na trh sval a jel jsem zpátky rychlíkem, takže tam jsem se nemohl ani, tam jsme se ani nemohli nahrát, ale tak já si myslím, že je důležitý, že ho to baví. Nebo no,
1: občas
0: baví.
1: Se protneme někde na nějaké akci, to jako jo. To
2: jsme moc rádi, že jste se protěli tady v desíce a že Jakub Kohák přijal pozvání Pavla Horváta a přišel na Radiožurnál Sport. Moc děkujeme a mějte se hezky.
1: Šmankote, děkuji za pozvání. Kdykoliv bylo potřeba v budoucnu cokoliv někde přidržet, jsem k dispozici. Děkuji.
2: Děkujeme Pavlu Horvátovi, že s námi byl, že pozval Jakuba Koháka.
0: Jo,
2: těšíme
0: tak
2: se.
0: Tak já děkuji Kubovi, myslím si, že jsme měli za sebou skvělý host.
1: Já bych zapomněl, ještě jsem přinesl tak Pavlovi, on mi taky přes dárek, knihu Petit Guy de l'Optimisme, aby ho neopoušel optimismus, takový jako malý jeho průvodce. A vybral jsem mi tady báseň Et is a gentil ferso, qui de apporte de penze, qui recherfient les soeurs. Tak Pavle, ať ti to vydrží, předávám ti tady jednu tu knihu. Je trošku pomačkaná, ale
0: je to, trošku
1: to znamená...
0: Je to vydání, ale děkuju moc. Děkuju.
1: Za málo. Nech tě optimismus i dále provází.
0: Ještě, že jsou překladače. Samozřejmě si vyfotím, přečtu. Děkuju.
2: Pavle, moc děkujeme, mějí se hezky.
0: Děkuju, hezký den a děkuju za pozvání ke mně.
2: Krásný den, milí posluchači.
11: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
12: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
11: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slaví 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
13: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
14: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
12: Na každém zápase,
13: u každého důležitého momentu.
15: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
12: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
16: Někdo se tady zbláznil, já to nejsou, rozhodčí slaboučkej, sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
13: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
12: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
17: Radiožurnál 9 hodin večer. Jsou tu zprávy a Monika Vrchotová.
18: Případnou kandidaturu na prezidenta oznámí Petr Pavel v příštím roce. Silničáři v noci zbourají dva mosty v jihozápadní části Pražského okruhu. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Zítra bude postupně zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i s bouřkami a teploty. V Čechách až 25, na Moravě až 30 stupňů.
13: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
18: Prezident Petr Pavel oznámí svou případnou opětovnou kandidaturu na prezidenta v příštím roce. Řekl to dnes v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na festivalu Colors of Ostrava. Podle Pavla je v tuhle chvíli na finální rozhodnutí ještě brzo.
19: Vnímám to, že případní kandidáti nebo kandidátky si zaslouží taky čas na přípravu a čas na vlastní kampaň. Proto jsem připraven v vhodném čase v příštím roce dát jasné stanovisko, jestli ano nebo ne, aby věděli, na čem jsou.
18: Pavel taky odmítl, že by kampaň dělal už teď, jak říká například premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a někteří další představitelé vládní koalice. Na Pražském okruhu v jihozápadní části metropole dnes v noci silničáři zbourají dva mosty. Vozovku mezi Slivencem a Ořechem chtějí rozšířit ze dvou pruhů v každém směru na tři. Na místě je reportér Ondřej Mikušek.
20: Silničáři v 19 hodin uzavřeli úsek Pražského okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Pod mosty navezli vrstvy rozemletého asfaltu a betonu. Ty budou sloužit jako dopadová plocha pro kusy mostní konstrukce, kterou právě teď rozvíjí těžká technika. Ještě před pádem dělníci most zabezpečí uchycením na jeřáby, zbytky pak odvezou kamiony. Uzavírka tady bude trvat asi do zítřejších 11 hodin. Silničáři proto vyznačili objízdnou trasu, která auta vede přes tunely Mrázovka a Strahovský a poté Karlovarskou ulicí zpět na okruh. Prahy, Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
18: Kvalita vzduchu na severovýchodě Spojených států se od včerejška výrazně zlepšila. Stále ale zůstává na zdraví škodlivé úrovni. Vyplývá to z údajů serveru IQ Air, který shromažďuje data o znečištění vzduchu z celého světa. Americká města čelí zhoršené kvalitě ovzduší kvůli lesním požárům v sousední Kanadě. Nejhorší situace je v kanadské provincii Ontario, americkém Washingtonu DC a státech New York, Pensylvánie a Maryland.
21: Sport. Už za 2 hodiny budou hrát fotbalisté Francie a Anglie o bronz na mistrovství světa. Francie bude usilovat o 3. medaili na světovém šampionátu po sobě. Anglie bude bojovat o teprve 2. v historii. Trenér Didier Deschamps duelem o bronz skončí po 14 letech na lavičce francouzské reprezentace.
22: Není to žádný přátelák, musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Sice to není ten duel, který jsme chtěli hrát, ale ve hře je 3. místo, takže já i hráči máme povinnost udělat vše proto, abychom splnili alespoň tento cíl, i když to samozřejmě není finále. Ale tak to je, Angličané to mají stejně.
21: Zápas o 3. místo odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Neprůjezdný Pražský okruh a kolona na D2 u Lanžhota. Jak jste slyšeli v hlavních zprávách, Pražský okruh je obousměrně uzavřený mezi Ořechem a Barrandovem. Pomocí jeřábu se demolují 2 nadjezdy. Uzavírka je naplánovaná až do zítřejšího dopoledne. Odklon dopravy pro osobní vozy směrem z D1 je na exitu 16 Barrandov. Od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. Kamiony sjíždí v exitu 10 a 26. Hodně plné jsou kvůli tomu ulice Bělohorská a Karlovarská. K vypichu se budete sunout asi 35 minut. Ve směru z D1 na Strakonické je situace lepší, tam jen kratší nesouvislá kolona. A ještě jednou Pražský okruh, tentokrát u Černého mostu směrem k D1. Mezi kilometry 61 a 62 je provoz kvůli práci na silnici stažený do jednoho pruhu. Provoz začíná slábnout a kolona je zhruba 5-minutová. A na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy stále popojíždí kolona za sjezdem na Břeclav. Kvůli omezení u Lanžhota ztratíte v 7-kilometrové frontě asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
23: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
18: V noci bude převážně polojasno, nejnižší teploty klesnou až ke 12 stupňům Celsia. Zítra bude postupně od západu na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer pak bude srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách vystoupí na 21 až 25 stupňů, na západě Čech se ale budou pohybovat jen mezi 17 a 21. Naopak na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30 stupňům. Na horách se pak teploty budou držet kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
25: 21 hodin 5 minut, stále je s vámi vysílání Radiožurnálu Sport. Fotbaloví fanoušci, kteří mají rádi klubový fotbal a zejména třeba v Česku šanceligu, ti si ještě týden musí do startu nejvyšší české fotbalové soutěže počkat. Kdo ale zajímá se třeba o bulharský fotbal, tak tam první liga už začala a dnes pokračuje 2 zápasy. Jeden je dohraný, Septembry Sofia hrála s Ardou nerozhodně 1-1 a v trochu zvučnějším souboji Ludo Ludogorec Razgrad hostí Lokomotiv Plovdiv. O poločase vede Ludogorec 1-0.
23: Radiožurnál Sport
26: a Martin Charvát.

0: Tadej Pogačar opět ukázal na cyklistické Tour de France svou dominanci. Fenomenální Slovinec vyhrál horskou 14. etapu a opět navýšil svoje celkové vedení ve slavném závodě. Za ním tentokrát dojel jeho týmový kolega Mexičan Isaac Del Toro, který přespurtoval domácí francouzskou naději Paula Sexase. Čtvrtý skončil Jonas Vingegaard a s moderátorem Davidem Prouzou pak odpoledne hodnotil výkony závodníků náš cyklistický expert Jiří Ježek, který je přímo u trati Tour de France.
1: Ta dnešní etapa byla opravdu jednou přehlídkou vrchařských schopností závodníků. Sice nejsme ještě v Alpách, už nejsme v Pyreneích, ale ty známé kopce v Alsasku, které se jmenují Grand Ballon a Ballon d'Alsace, dneska prověřili závodníky několikrát. Prověřilo je i počasí, protože se střídalo horko s deštěvými přeháňkami, ale nakonec, přestože různí závodníci zkoušeli nastupovat do úniku, tak nakonec z té skupiny favoritů, kteří jsou v první desítce celkového pořadí, se nakonec zvednul Tadej Pogačar zhruba 7 kilometrů před cílem a nikoho nenechal na pochybách, že si jede nejenom pro dnešní etapu, která pro něj asi něco znamenala. Podle mě opět chtěl vyhrát takovým tím prestižním způsobem po vzoru starých času, kdy opravdu přijede ten hrdina s velkým náskokem do cíle a Tadej Pogačar z toho vítězství měl obrovskou radost, radoval se tady tak, jako kdyby snad možná vyhrál první svoji etapu v životě. Moc se mi to líbilo. Jeho největší soupeř Jonas Vingegaard vlastně ani neskoušel reagovat, když viděl, jak Tadej Pogačar nastupuje, tak si Jonas Vingegaard držel tu svoji rychlost. Nakonec ani Jonas Vingegaard nepřijel v první trojce. Tadej Pogačar tu svoji dominanci prodloužil ještě víc, vede o 4 minuty 30 před Jonasem Vingegaardem v celkovém pořadí.
2: S Jiřím Ježkem si povídáme o další 14. etapě Tour de France v letošním roce. Otázka, kterou vlastně zase může zodpovědět člověk, který profesionálně závodil. Jak složité nebo jak depresivní to musí být pro Jonase Vingegaarda v momentě, kdy prostě máte takového úhlavního soupeře, který navíc vám poslední dobou vlastně nedává příliš možností k vlastnímu úspěchu. A taková podotázka na tebe, měl si třeba v části své kariéry, byť ty si byl většinou spíš ten úspěšnější z těch rivalit, tak takovýhle moment, kdy prostě si měl nějakého soupeře, takovou nemezis, která tě trápila třeba delší čas?
1: To je skvělá otázka, no i samozřejmě i já jsem tohle to zažíval. Opravdu je znát, že pokud ten závodník je zvyklý vyhrávat a pak najednou se zjeví takový talent jako tady Pogačar, tak pro Jonase Vingegaarda z začátku to může být třeba dobrá motivace ještě na sobě víc zapracovat. Ale pak se to přelomí v depresi, protože člověk vlastně ví, že pokud tady Pogačar bude závodit, tak vlastně nemá šanci. A to se týká nejenom Jonase Vingegaarda, který tu Tour de France už vyhrál, ale samozřejmě se to týká i dalších soupeřů. Podle mě jako ty tak zlomení nejsou, protože oni spíš bojují o to druhé místo. A tam třeba Remco Evenepoel, Paul Sexas, Juan Ayuso mají obrovskou motivaci právě Jonase Vingegaarda z té pozice dvojky za Tadejem Pogačarem té letošní Tour de France střelit. A zatím se jim to daří, protože i dnes Jonas Vingegaard přijel s malou ztrátou čtvrtý a už na něm byla vidět trošku frustrace. Nevím, jestli to je jenom psychická frustrace, nebo jestli je to trošičku i únava z úspěšného Gira, které Jonas Vingegaard vyhrál a o kterém mluvil, jakože ho vyhrál poměrně snadno a že to spíš bylo jako dobré rozjetí na Tour de France. Teď se ukazuje, že těch sil tam nechal pravděpodobně asi víc. Připadá mi čím dál tím v těch etapách unavenější a unavenější a možná v tom hraje role i ta frustrace, o které jsi mluvil ty.
0: Je možné, že Jiří Ježek bude zítra mluvit podobně, anebo bude mluvit úplně jinak. Zkrátka, zítra je etapa, která může být dost podobná té dnešní. Tentokrát opravdu čistý horský dojezd na plateau de Solsona, 11-kilometrový kopec s průměrným sklonem 9% naznačuje, že pro tady je Pogačara možné další vítězství, pokud dnes, podobně jak to naznačoval Jiří Ježek v kontextu Jonase Vingegaarda Giro d'Italia, tam nenechal až příliš mnoho sil. Zítřejší etapa startuje ve 13 hodin a 20 minut. Znovu se jí na Radiožurnálu Sport budeme věnovat a samozřejmě se budeme věnovat také rozdílům, které velmi pravděpodobně v nejlepší desítce průběžného pořadí nejslavnějšího cyklistického závodu způsobí.

Tohle byly Oasis ve vysílání Radiožurnálu Sport 21 hodin 19 minut. Fotbalový brankář Lukáš Horníček už se vrátil z mistrovství světa. Bohužel čeští fotbalisté se vrátili poměrně dost brzy a semifinále potažmo souboje o medaile je bohužel nemuseli vůbec zajímat, co se týče jejich vlastního výkonu. No a Horníček už se vrátil do Bragy a hraje s Bragou právě přípravné utkání na nadcházející sezónu pro portugalský klub. Připomeňme, že to je docela dost důležitý zápas vzhledem k tomu, že už příští týden Braga vstoupí opravdu do sezóny, přestože v Portugalsku se začíná zpravidla až v pozdní části srpna, tentokrát se tedy z pohledu Bragy začne už 9. srpna, tak Braga už 22. července nastoupí na hřišti železničaru Pančevo, což je srbský celek a bude tam hrát kvalifikaci konferenční ligy. No a abych se vrátil na začátek, dnes hraje Braga poslední přípravný duel na sezónu, 43. minuta a Horníček už dostal gól. Braga prohrává se španělskou Celtou Vigo 0-1 ve zmíněné 43. minutě.

0: Klíčová opora české reprezentace házenkářek změnila před domácím mistrovstvím Evropy klubovou adresu. Kapitánka Veronika Kafka-Malá si vyzkouší během své kariéry čtvrtou evropskou soutěž. Po Německu, Francii a Norsku to bude tentokrát elitní liga v Rumunsku. Novým domovem se jí stala Gloria Bystrica, která na českou reprezentantku udělala obrovský dojem.
1: Gloria Bystrici mají nově postavenou halu 2017, krásný komplex. Musím říct, že to je asi jsem viděla jeden z nejlepších komplexů pro házenou, čistě pro házenou. Žádný jiný sport tam nevyužívá. Mají tam dvě tréninkové hřiště, gymy, wellness, sauny, výřivky, vlastní jídelnu vlastně. Dost bych to porovnala i skoro s fotbalovým prostředím, kde jenom ten hráč přijde, je o ně postaráno, odtrénuje si, zregeneruje a zase odejde. Jak to bude házenkářsky, to uvidíme. No. Ale Rumunsko se hodně v posledních letech zvedlo. Hodně, musím říct, že do toho sportu sypou peníze, takže je hodně zahraničních hráček se přesouvá do Rumunska.
2: Vysvětlila svůj odchod do Rumunska 32-letá házenkářka. Minulá sezóna pro ní nebyla snadná. Před jejím začátkem totiž musela v německém Ludwigsburgu řešit nepříjemné problémy.
1: Nám zkrachoval klub, takže právě ten můj přesun do Norska byl takový víceméně vynucený. Nevybrala jsem si to úplně tu cestu. Ráda bych pokračovala v Německu, ale tím, že nám tým zkrachoval, tak jsem se přesunul do Norska a tam ty podmínky asi, jestli to tak můžu říct, byly nejhorší, nejméně profesionální.
2: Nebyla Veronika Kafka-Malá spokojená s podmínkami v norském Storhamaru, ve kterém strávila uplynulou sezónu.
1: Jako je to paradox, protože Norky vlastně vítězky olympiády, mistrovství světa, Evropy, ale paradoxně všechny ty hráčky nejlepší hrajou v klubech v zahraničí. Ta jejich domácí soutěž je spíš poloprofesionální tím způsobem, že úplně Norsko není zemí, kde by se ten sport úplně podporoval. Hodně tam čerpají z malých sponzorů a ze sponzorů z města, takže úplně ty peníze tam do toho sportu nějakým způsobem netečou. Samozřejmě ten můj klub byl jeden z těch, který byli profesionálnější, takže co se týče jako podmínek v hale, v gymu, cestování, to samozřejmě bylo profi, ale ten sportovec k tomu výkonu potřebuje nějakou regeneraci, něco tomu tělu dávat zpátky a to úplně tamto zázemí na to wellness a recovery to tam nebylo.
2: Opora českého národního týmu působila už ve třech evropských ligách. Nejvíc se jí zatím líbilo v Německu.
1: No já musím říct, že asi německá liga je taková nejblíž nám. Já vždycky říkám, že i mladým hráčkám, který třeba hrajou v Česku a chtěli by třeba do zahraničí, tak to Německo by byl takový první dobrý krok, protože jak mentálně, tak fyzicky třeba ta házená úplně není tak odlišná od té české. Takže to by byl takový dobrý stupínek pro mladý český hráčky chodit do Německa, protože ta Bundesliga je kvalitní soutěž, ale zároveň ta mentalita těch lidí není úplně odlišná od té české.
2: Řekla házenkářka Veronika Kafka-Malá, která bude hrát v nové sezóně poprvé ve své kariéře v Rumunsku. David Kalvas, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 21 hodina 30 minut. Čas zpráv a Moniky Vrchotové. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zítra mezi 11. a 16. hodinou by měly zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. Bouřky bude podle výstrahy doprovázet silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Ředitele škol nově čeká další příprava. Místo dosavadní stovky hodin budou muset absolvovat 250 hodin studia. Nový standard ministerstva školství pro ředitele škol se více zaměřuje na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. Německo na základě množících se zpráv a informací od zpravodajců zvýšilo svůj stupeň bezpečnostní pohotovosti. Místo dosavadního abstraktního stupně tak nově platí vysoký stupeň ohrožení. V rozhovoru pro týdeník Welt am Sonntag to oznámil německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Terčem útoků podle něj může být německá infrastruktura, instituce, ale i jedinci. Ministr ale uklidňuje, že plány případného útoku na Německo jsou předem jasně rozeznatelné. Ve Velké nad Veličkou na Veselsku se konají horňácké slavnosti. Zítra je zakončí mše ve velickém kostele svaté Máří Magdalény, vystoupení dechové hudby a folklorní program u větrného mlýna v Kuželově. Sport. Slovinec Tadej Pogačar vyhrál po solovém úniku 14. etapu letošní cyklistické Tour de France. Je to jeho čtvrté etapové vítězství v letošním ročníku. Celkově tak má na průběžně druhého Dana Vingegaarda náskok 4 minuty a 30 sekund.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Obousměrně neprůjezdný Pražský okruh a kolona na D2 za Břeclaví. Pražský okruh je obousměrně neprůjezdný mezi Barandovem a Ořechem. Kvůli demolici nadjezdů by uzavírka měla trvat do zítřejších 11 hodin. Směrem z D1 je pro osobní auta odklon exitem 16, pro kamiony exitem 10. V opačném směru osobní vozy sjíždějí v exitu 19 a kamiony v exitu 26. Výrazné zdržení čekejte v ulicích Karlovarská a Bělohorská. Směrem do centra pojedete asi 35 minut. Ostatní objízdné trasy jsou průjezdné bez větších zdržení. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy opatrně za sjezdem na Břeclav. Na 49. kilometru se brzdí do dlouhé kolony kvůli omezení u Lanžhota. Fronta se sune asi 7 kilometrů a ztratíte okolo půl hodiny. Silnice 50 z Uherského Brodu do Brna. U Uherského Hradiště těsně za křížením s D55 naberete asi 10 minut, a to kvůli omezení u odbočky na Boršice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude převážně polojasno s teplotami kolem 16 stupňů. Zítra bude zpočátku polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Místy i s bouřkami. Odpoledne a večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty v Čechách 21 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Vanilla Sky a jejich předělávka hitu Rihany. V 21 hodin a 37 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport. Volejbalová liga národů, daří se tam Slovinsku. Slovinci dnes dokázali zvítězit nad Turenskem 3-1 a posunuli se na druhé místo za Japonsko, které je zatím suverénní co do poměru výher a porážek, ale v uvozovkách má jenom o 4 body méně nebo o 4 body více než Slovinsko, to má o 4 body méně, protože Japonci řadu těch výher mají poměrem 3-2, což volejbalu znalí fanoušci vědí, že tam se ten bodový zisk krátí z možných 3 bodů na body 2. Právě teď se hraje utkání mezi Srbskem a Německem, nastala v něm trochu paradoxní situace. Němci zatím v tomto zápase získali více bodů než Srbové, ale po 3 setech prohrávají 1-2, za chvíli začne sada čtvrtá.

0: Placebo efekt je pojem dobře známý z medicíny, v trochu jiné formě, ale může hrát roli taky při sportovním výkonu. Právě o tom teď budeme mluvit v pravidelném sobotním povídání o propojení vědy a sportu. Tentokrát ve studiu Mirko Vasič, znovu tě zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Nejdřív prosím pro jistotu jen stručně vysvětlit, co je to ten placebo efekt.
1: Jak jsme zmínili, nejčastěji je využívaný v medicíně, tam jde o to, že pacientovi dáte třeba nějakou pilulku, která vypadá stejně jako lék, který užívá, ale ta daná pilulka neobsahuje žádné léčebné látky. V některých případech pak psychika funguje tak, že tělo na podanou pilulku reaguje podobně jako na reálný lék a placebo se tak používá například při zkoušení účinnosti nových léků.
0: S podobným principem pracoval taky experiment, na který se teď zaměříme. Prosím, představ ho.
1: Jde o studii z roku 2016, kterou provedla skupina britských vědců. Zajímalo je to, jak obelháním mozku můžeme posunout hranice fyzického výkonu. Test provedli se skupinou 17 dobrovolníků, každého z nich nechali na rotopedu projet 16 kilometrů dlouhou cyklistickou časovku a ta trasa se účastníkům experimentu zobrazovala na displeji před nimi. Po času na regeneraci pak vědci nechali účastníky zajet stejnou časovku podruhé, jenže tentokrát s jednou docela podstatnou změnou na obrazovce promítli digitální avatar, to znamená jako panáčka nebo něco, a účastníků výzkumu řekli, že avatar kopíruje jejich předchozí jízdu, které se mají vyrovnat. U některých dobrovolníků to tak skutečně bylo. Druhé části ale pustili avatar, který jel o 2% rychlejší čas, než byl ten původní.
0: Dobře, a co tento pokus tedy ukázal?
1: Všichni účastníci, kterým vědci pustili rychlejší jízdu, dokázali svůj první čas překonat. Vyrovnali se avataru na obrazovce, protože oni si mysleli, že to je jejich vlastní výkon, který je v jejich silách. A po dojetí vědci tedy odhalili dobrovolníkům pravdu a po dalším odpočinku je nechali zajet časovku po třetí, tentokrát opět bez toho avatara. No a pro samotné autory studie bylo překvapením, že rychlost účastníků experimentu opět klesla na předchozí úroveň. Přestože tito lidé věděli, že jejich tělo je fyzicky schopné lepšího výkonu, tak ho prostě nedokázali zopakovat. Závěr autorů je tedy takový, že krátkodobě je možné lidský mozek oklamat tak, že donutí zbytek těla k výkonu na opravdovém limitu toho maximálního výkonu. Dlouhodobě tenhle limit ale dokáže posouvat jen poctivý fyzický trénink. Můžeme nechat na posluchačích, jestli je to dobrá nebo špatná zpráva, a já jen dodám, že tohle jsem zažil při jediném běžeckém závodu, kdy jsem poprvé běžel s lidmi, odstartovalo se, já jsem je předbíhal a stále jsem si říkal, že se mi krásně běží a tak, ale po jednom kilometru mi píply hodinky a ukazovaly mi čas 3:10 na kilometr, to jsem v životě neběžel, takže jsem si zase zpomalil bez toho avatara.
0: To bylo ne placebo efekt, ale možná hurá efekt v takovou chvíli. Mirko Vasič ve studiu, děkuji ti.
1: Naslyšenou.

0: O tom, kdo bude první, druhý, třetí a čtvrtý na fotbalovém mistrovství světa, se rozhodne ať už v následujících hodinách v souboji o bronz, anebo zítra v souboji o zlato. Jisté je, že už můžeme tak nějak bilancovat fotbalové mistrovství světa. No a když se na to tak podíváme, je to vlastně skoro zázrakem, že se za současné situace podařilo uspořádat šampionát zároveň ve Spojených státech, Kanadě i Mexiku. Turnaj skončí pochopitelně až nedělním finále Španělsko-Argentina, ale americký prezident Donald Trump už hrozí Kanadě cly kvůli kouři z tamních požárů, který zamořuje vzduch a i v amerických městech ten kouř je. Mexiko pro změnu žaluje Spojené státy kvůli smrti nejméně 17 mexických občanů v amerických věznicích či při zatýkání a mnoho fanoušků je kritických vůči pořádající organizaci FIFA. Ovšem i z nesvářené strany si většinou shodnou, že si šampionát povětšinou užili. You should choose the United States of America again.
1: This time we'll leave Mexico and Canada out. Donald Trump uspořádal před finálovým víkendem šampionátu recepci ve svém věžáku v New Yorku a doporučil šéfovi FIFA Giannimu Infantinovi, aby Spojené státy hostily tuto akci znovu, tentokrát bez Kanady a Mexika. Ironicky by se dalo říct, že sympatie jsou vzájemné.
2: Fotbal se vede mejor aquí en México que en Estados Unidos. Que debió de haber sido el mundial completamente aquí o Canadá tal vez.
1: Od začátku června jsem během turnaje potkal řadu Mexičanů či Kanaďanů, kteří vzhledem k Trumpovým výrokům poslední doby neměli pro Spojené státy co by spolupořadatele vlídná slova. Canada is a great country. If US is being this way, why should we come? The greatest social and cultural event that mankind. Naopak šéf světového fotbalu znovu na adresu Spojených států a jejich současné administrativy nešetřil komplimenty. Při setkání v Trumpově věži tady na Manhattanu, kde si mimochodem FIFA pronajímá prostory, Infantino prohlásil, že letošní šampionát byl nejlepší kulturní a společenskou akcí v dějinách lidstva a že by se to nestalo nebýt Trumpa. The 2026 FIFA World Cup has broken almost every record imaginable. Donald Trump na oplátku vychválil rekordní parametry tohoto mistrovství světa po rozšíření na 48 týmů a spolu s Infantinem žertoval, že jednou by Američané mohli uspořádat společný turnaj s Čínou. China and the United States. Infantino pak nazval Mezinárodní fotbalovou federaci oficiálním dodavatelem radosti lidstvu. FIFA is the official happiness provider to humanity. Že mistrovství světa ve fotbale neobyčejnou radost opravdu dokáže přinášet, na tom by se shodli se šéfem FIFA asi i ti, kdo tuto organizaci v lásce nemají.
3: Really enjoying, yes. It's once in a lifetime thing that we're trying to.
4: How about FIFA as an organization? Like it?
3: We like on and off. You know, there were some calls that we really.
1: Narazil jsem během turnaje na spoustu nadšených fanoušků, jako Bill, kteří na jednu stranu říkali, jak si zápasy a atmosféru ve městech užívají, ale na otázku, jestli mají rádi FIFA, se rázem začali tvářit kyselé, nebo jako Nancy a Kristýna rychle dodali, že úspěch turnaje podle nich zařídil fotbal jako takový a lidi z celého světa, kteří přijeli, a ne FIFA.
5: So much fun. Nothing to do with FIFA the organizers. This is the people doing what we do. We don't love FIFA the organization. We love what football, what soccer does. We love that. It brings people together. FIFA.
1: Podobně to má i emeritní profesor Tavcovy univerzity Sherman Teichman, zakladatel tamního institutu pro výchovu globálních lídrů, který dříve vedl i semináře o propojení sportu a politiky. A
6: hypocrite. If I were Catholic, I would go to confession. Děláš rozhovor s pokrytcem. Kdybych byl katolík, možná jdu ke zpovědi. Uvědomuji si, že skoro všechno, u čeho se nachomítne náš prezident, to pošpiní svým narcisismem. Jak vystrokuje tu bradu, vždycky mi připomene Mussoliniho. Judging his jaw, he reminds me of Mussolini. Bro romance between himself and Infantino. Ten jeho románek s Infantinem, který mu udělil první cenu míru FIFA. Kauza Balogán, to neuvěřitelné bohatství FIFA, které posiluje moc jejího maniackého šéfa a nevyhnutelně fotbal korumpuje. Všechno to vnímám a stejně tu hru miluju. A šel jsem si na stadion u nás v Bosnu užít zápas Anglie s Ghanou. Jakožto vášnivý fotbalový fanoušek z toho ještě teď cítíme mimořádné potěšení.
1: Říká bostonský profesor a fanoušek, jeden z mnoha kritiků současných poměrů ve Spojených státech i ve FIFA, kteří přesto neodolali, taky se nechali šampionátem strhnout a shodnou se s Trumpem i Infantinem na tom, že je těžko hledat akci, která by lépe spojovala a přinášela větší radost tolika lidem po celém světě, než právě mistrovství světa ve fotbale, včetně toho letošního. Komu přinese tu největší vítěznou radost, o tom se tady u New Yorku rozhodne před nedělní půlnocí českého času. Ze Spojených států Jan Kalibar, Radiožurnál. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

21 hodin 55 minut fotbalová Slavia začne ligovou část sezóny až příští neděli, ale už teď ví, že to bude bez Davida Juráska, protože ten bude na startu chybět zhruba 6 týdnů. Právě tento levý obránce, český reprezentant, léčí svalové zranění, které utrpěl při tréninku na mistrovství světa v Americe.

0: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy má Adéla Burešová.
1: Maďarský prezident Čujok podepsal dodatek ústavy a skončí ve funkci. Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Fotbalisti Anglie a Francie budou hrát na mistrovství světa o bronz. A zítra se postupně zatáhne, může pršet, místy se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty až 25 stupňů, na východě republiky až 30.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Maďarský prezident Tamáš Šujok skončí ve funkci. Na sociální síti oznámil, že nemá jinou možnost, než podepsat dodatek ústavy, který ukončí jeho mandát. V pondělí ho schválili poslanci vládní strany TISA ústavní většinou. Podle nich má přispět k obnovení demokracie a právního státu po dlouholeté vládě strany Fidesz.
3: 17. dodatek ústavy je podle končícího prezidenta Šujoka zlomovým bodem v maďarské ústavní demokracii a prý nabourává ústavní hodnoty. Premiér Péter Maďar odchod Šujoka přivítal. Zmizí tím prý poslední překážka naplňování vůle maďarských voličů. Maďar potvrdil, že prezident dokument podepsal a od pondělí jeho pravomoci převezme šéfka parlamentu Agnes Forsthoferová. Do 30 dní pak parlament musí zvolit novou hlavu státu. Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let a ne od 85 jako doteď.
4: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
5: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
4: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
6: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
4: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: V bývalém koncentračním táboře Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku archeologové odkrývají pozůstatky vězeňských baráků. Nalezli třeba nábojnici nebo knoflíky z vězeňského oblečení. Mezi lety 1942 a 45 táborem prošlo skoro 1400 lidí, 207 jich tam zemřelo. Pokračuje Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, která se na výzkumu podílí.
7: Každý takový nález nás posouvá, co se týče toho poznání každodenního života toho areálu v období válečném. Tohle jako úplně plnohodnotně historicky podchycené být nikdy nemůže, jaké vlastně procesy tady probíhaly, ale jakmile se zde dělá výzkum, tak skutečně takovéto předměty nacházíme a díky tomu si můžeme udělat obrázek.
1: Sport. Fotbalisti Anglie a Francie se už za hodinu utkají o bronz na mistrovství světa. Angličané v semifinále prohráli s Argentinou, přitom ještě v 85. minutě vedli o gól. O to víc jsou svěřenci německého trenéra Tomase Tuchla zklamaní.
8: Nikdo z nás ani z Francouzů nechtěl hrát zápas o bronz. Měli jsme o den méně na regeneraci než soupeř, ale přistoupili jsme k tomu zodpovědně a profesionálně. Oklepali jsme se z toho.
1: Zápas si můžete poslechnout v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Finále se pak bude hrát zítra od 21 hodin. Nastoupí v něm Argentina proti Španělsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavřený Pražský okruh a kolona na D2 u Břeclavi. Pražský okruh je obousměrně uzavřený v úseku mezi Ořechem a Barandovem. Celou noc tam budou demolovat dva nájezdy. Odklon dopravy pro osobní auta směrem z D1 je v exitu 16 Barandov. Od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. Objízdné trasy už začínají být plynule sjízdné. Kratší zdržení čekejte jen na Bělohorské směrem do centra. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy stále popojíždí kolona za sjezdem na Břeclav. Brzdit se začíná na 51. kilometru a 20 minut budete popojíždět až k omezení u Lanžhota. Na Pražském okruhu ve směru k D1 zbystřete za Černým mostem. Na kilometru 62 silničáři stáhli provoz do jednoho jízdního pruhu kvůli opravě vozovky. Je to bez kolony. A drobné zdržení naopak naberete na silnici 50 u Uherského Hradiště na Brno. Za sjezdem z dálnice D55 se sune fronta k omezení u odbočky na Boršice. Tady ztratíte asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude převážně polojasno s teplotami od 18 do 12 stupňů. Zítra se od západu postupně zatáhne, občas se objeví déšť nebo přehánky, místy taky bouřky. Odpoledne a večer má oblačnosti i srážek ubývat. Teploty v Čechách vystoupají až na 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 30. To byly zprávy.
11: Méně než hodina do výkopu utkání o bronz na fotbalovém mistrovství světa Francie versus Anglie. Méně než hodina, to znamená, že už známe sestavy. Možná pro někoho hodně překvapivé. Na straně Anglie nehrají například Jude Bellingham nebo Harry Kane. Na straně Francie například nehraje Bradley Barcola. Stejně tak není v základní sestavě například Ousmane Dembélé. Všechno to probereme a za chvíli začneme fotbalem s ohledem na finále mistrovství světa.
2: Radiožurnál Sport
12: a Martin Charvát.

0: Dnes a zítra se rozhodne, kdo získá jakou medaili na fotbalovém mistrovství světa. Souboj o bronz začne ve vysílání Radiožurnálu Sport dnes ve 23 hodin, přibližně 50 minut do výkopu. Teď ale ještě na chvilku odbočíme směrem k finále. Fotbalisté Argentiny jsou s Lionelem Messim jeden krok od obhajoby titulu mistrů světa. V zítřejším finále proti Španělsku bude na osminásobného držitele zlatého míče zase spoléhat celá jeho země. Nejenom slavný útočník, ale stojí za úspěchy Argentiny. Důležitým až nepostradatelným článkem je trochu nenápadný trenér Lionel Scaloni.
1: Když Scaloni k argentinské reprezentaci nastoupil, málo kdo mu věřil. Zvědavý až skeptický byl i Libor Kozák, který se Scalonim hrál v Láciu.
2: Největší vzpomínka na ně, to byl věčný vtipálek. Kdo mě zná, tak vím, že mám trošku větší nos a to bylo pro něj každodenní humor. Různé narážky, takže dával mi zabrat, ale bylo to v dobrém. My jsme se ještě dlouho, když jsem odešel z Lácia, jsme si i psali a ten vztah s ním držel. Ještě i před Katarem jsme si volali, musím se přiznat, že jsem zkoušel po Kataru se na něho nějak lehce dostat. Číslo už nefungovalo, už to bylo těžké.
1: V Kataru dokázal Scaloni něco nevídaného. Vytvořil kolem Lionela Messiho dokonale šlapající stroj. Zbavil tým obrovského tlaku a dovedl jeho Američany v roce 2022 na samotný vrchol.
3: Argentina, to je země, která získává titul světových šampionů.
2: A hlavně navázal skvělý vztah s Messim. Tam jde vidět, tak kdyby byli bráchové. A to je prostě něco, co prostě Leo umí. Takže věřím, že on to postavil na tom, a potom ty fotbalové taktické věci jdou jako kdyby zatím, jo. Ale pro mě tohle je alfa omega, že on udělal z toho týmu rodinu.
1: Myslí si bývalý český reprezentant Libor Kozák o Scaloniho přínosu Argentině. Trenér jeho Američanů nepatří mezi globální marketingové megastar, neplní titulní stránky novin ani si nepotrpí na velké tiskové konference a dramatická gesta. Nehnul s ním ani gol v 92. minutě do sítě Anglie, který poslal Argentinu do finále mistrovství světa.
2: Když hrával nebo na tréninku, tak vlastně ty jeho emoce dával pořád najevo, jo, to nebyl nikdy poker face, to bylo čistě prostě jak jeho Američani, že jo, rukama vším.
3: Lautaro Martinez otáčí skóre ve prospěch Argentiny, no a jeho Američané jsou blízko postupu do finále mistrovství světa.
2: Ale já věřím tomu, až toto i na tom videu, jak on to drží v sobě, on kdyby mohl, tak se rozbrečí, padne na kolena po tom gólu Martineze a brečí ještě 15 minut.
1: Fotbal je o emocích a dát je najevo bude moci Scaloni po nedělním finále světového šampionátu proti Španělsku. Poslední zápas letošního mistrovství světa odvysíláme v přímém přenosu. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Tohle byl Green Day ve vysílání Radiožurnálu Sport. 3/4 hodiny do výkopu utkání o bronz na fotbalovém mistrovství světa Francie versus Anglie. Budeme se o tom bavit především s Tomášem Petrem, který je ve studiu. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Tak Tomáši, co říkáš na sestavy, které oba dva trenéři, ať už Thomas Tuchel anebo Didier Deschamps, posílají do utkání o bronz na mistrovství světa, protože oproti tomu, ať už naznačím, co jsme viděli zatím na šampionátu, tak jsou vlastně dost rozdílné.
1: Kdybych to měl říct krátce, tak jsou nepřekvapivě překvapivé, protože ono v těch zápasech o třetí místo to tak bývá, že trenéři sáhnou do sestavy, provedou radikální řez a v případě pánů Tuchla a Deschampse to znamená, že kdybych to převedl do písničky, nezůstal na kameni kámen, vlastně jen 4 hráči, co nastoupili v semifinále v základu na každé straně, tak dostali šanci i dnes a třeba na straně Anglie tak neuvidíme Harryho Kanea, Juda Bellinghama, anebo i golman Pickford dostal tedy volno. Naopak asi na druhé straně, to, co je zajímavé na straně Francie, tak v základu je Kylian Mbappé, když to převedu do těch závodů, nebo do toho boje o střeleckou korunu pro krále střelců šampionátu, tak Harry Kane i Jude Bellingham, kteří mírně zaostávali, tak jsou, řekl bych, vyřazeni z toho boje. Naopak Kylian Mbappé za mě teď má velkou šanci se dostat právě do toho trháku před Lionela Messiho. Přece jenom asi bude jednodušší dávat góly v boji o třetí místo než ve finále.
0: Může být, prosím, tak to pojď celé převést do toho, kdo vlastně hraje.
1: Tak když začneme Francii, tak v bráně je Meňo, takže tam očekávané jméno, dalo by se říci. Obrana Hernandez, Lacroix, Konaté, Gusto, defenzivní štíty Rabio a Zaire Emery, před nimi Due, Šerky a Olise a na hrotu útoku Mbappé, takže jak už jsem říkal, těch změn je tam opravdu dost a dost a když se podíváme na ty hráče, kteří tady dnes dostali šanci, tak třeba Ibrahima Konaté, ten zatím odehrál necelou 1/4 hodinu proti Norsku, jinak se na hřiště nedostal. Zaire Emery, ten proti Maroku odehrál 19 minut, byl to také jeho jediný duel na turnaji, takže řekněme neokoukané tváře dnes budou k dispozici na straně Francie. Co se týče Angličanů, tak v bráně, jak už jsem avizoval, není Pickford, ale Henderson, tedy golman Crystal Palace. Před ním obrana Spence, Gay, Konce a Kwanzaa. V pozici defenzivního štítu je Rice, před ním pak Rashford, Rodgers, Eze a Saka a na hrotu útoku Tony. Takže i na straně Anglie docela zajímavé věci, třeba Ivan Toney, kterého jsem zmiňoval, tak ten má v oficiálních statistikách z toho utkání s Argentinou 1 minutu a jinak na hřišti nebyl, no a samozřejmě Henderson v bráně, tak ten zažije na tomhle šampionátu premiéru.
0: Tam je to pochopitelné, u brankářů to střídání nebývá úplně běžné, i když Guillermo Ochoa asi může být rád, že vůbec to střídání u brankářů nějakým způsobem bývá.
1: To my nejsme zase rádi, samozřejmě, když se vrátíme k tomu zápasu Mexiko-Česko.
0: No, samozřejmě, s tím na to už se dá vzpomínat opravdu s humorem.
1: Na to nicméně, radši nespomínat možná.
0: Možná, co se týče českého fotbalu, je to asi lepší. Pojďme ale k souboji o bronz. Naznačoval si, že možná může být lepší v tom souboji o krále střelců být v utkání o bronz než ve finále. Zkus to trošku rozvést, protože oba dva to jsou zápasy o medaile na mistrovství světa.
1: No, ale ten přístup je samozřejmě asi úplně jiný. Když budeme poslouchat ty tiskové konference před finále, tak tam budou všichni mluvit o tom, jak je to zápas o všechno, největší zápas života a tak dále. Když jsme slyšeli ty hlasy před tímhle soubojem o bronz, tak tam vlastně z obou táborů zněla stejná věta. Je to zápas, který nikdo nechce hrát, který tady je. Chceme k tomu přistoupit zodpovědně, ale chtěli jsme hrát finále. Nechtěli jsme hrát o třetí místo. A je to tedy v souboji těch zklamaných a je to o tom, kdo vlastně najde tu motivaci, kdo najde v sobě ten vnitřní motor a bude chtít do toho dát všechno, bude to chtít vyhrát. Ne, že by tam šel někdo s tím, že chce prohrát, to samozřejmě asi těžko, ale zkrátka hledat tu motivaci po tom zklamání v semifinále bude nesmírně těžké, obzvlášť na straně Angličanů, kteří vlastně už byli jednou nohou ve finále. Připomeňme, že v samotném závěru vedli nad Argentinou 1-0, ještě myslím v 85. minutě. to, že to pak nevyšlo, tak je muselo opravdu hodně poznamenat. Ostatně Thomas Tuchel mluvil o tom, že to je jizva, kterou si v sobě ponesou dlouho, že to tady není první jizva nebo šrám na duši a nejspíš ani poslední, že to zkrátka patří k tomu životu profesionálního sportovce, ale že zkrátka to je věc, se kterou se těžko vyrovnávají, a vlastně mluvil i o tom, ne, že by to bolelo den ode dne méně, ale že to vlastně den ode dne bolí víc a víc, to vyřazení s Argentinou.
0: Na druhou stranu si objektivně řekněme, a snad to uznají i v Anglii, že kdybychom měli někoho typovat podle výkonnosti na turnaji na to, že se dostane do finále, že bude hrát o zlato, tak by to určitě měli být Francouzi spíše než Angličani, kteří předváděli po většinu turnaje takový dlý, sice kvalitní výkon co do výsledků a postupů, ale Francie opravdu na to bylo radost pohledět. Angličani tak nějak tam dokázali dostat gol přes Bellinghama povětšinou, nebo Kanea samozřejmě, ale jinak vlastně Angličani zas tak velcí favorité nebyli, takže ty nakonec by teoreticky ještě mohli být rádi, ne? Že budou v souboji o bronz.
1: No jenže fotbal se odjakživa nehraje na krásu, ale hraje se na góly, a když si vzpomeneme na, možná se to taky i označuje, nejošklivější výkon, který vedl k triumfu Řekové, kteří jsou často zmiňováni, jak se na Euro vlastně dokopali do finále k triumfu, že jen bránili, vlastně když si nalijeme čistého vína, tak ani to, co předváděli třeba Češi na Euro v roce 96, nebylo z mého pohledu třeba tak pěkné, jako když pak hráli právě na tom šampionátu, kde triumfovali Řekové, tak tam Češi vypadli s Řeckem právě v semifinále, tak tam za mě třeba Češi hráli mnohem hezčí fotbal pro fanoušky, ale zkrátka nenaplnilo to účel, a podobné je to s Francií. Ona hrála za mě nádherné zápasy, viděl jsem duely, ve kterých jsem si říkal, že nikdo vlastně Francii nemůže porazit, ale přišel zápas se Španělskem a upřímně řečeno v tom zápase Francie neměla nic a naprosto zaslouženě hraje v uvozovkách jen o třetí místo.
0: Čekáš tedy, že dnes to bude v uvozovkách, dávejte to všechno na Mbappého, něco, co s lehkou nadsázkou hrálo Portugalsko na Ronalda a vymstilo se mu to poměrně brzo?
1: No tak vzhledem k tomu, že tam jsou Olise a Due, tak bych řekl, že ta zásobárna míčů, která bude směřovat na Mbappého, asi bude ještě větší, než kdyby tam byl Dembele. Tam by asi ta distribuce byla trošku férovější, řekněme. Může to být určitě jeden z bodů, které budou Francii zajímat, kromě toho bronzu. Připomeňme, že Francouzi okolo Mbappého mohou zkompletovat za ty poslední tři šampionáty medailovou sbírku. Začali zlatem v Rusku v roce 2018, před 4 roky neúspěch ve finále s Argentinou, a tedy stříbro. Dnes by to teoreticky, nebo vlastně z našeho pohledu už to bude zítra, protože ten duel o třetí místo skončí až zítra, tak by to mohl být bronz, takže tři medaile pro Mbappého a spol. No a zároveň samozřejmě je tam ten souboj s Messim na dálku, je tam ten souboj o krále střelců, ne na tomhle turnaji, ale vlastně historicky nejlepšího střelce, i kdyby to dnes Mbappému, potažmu vlastně v kontextu s Messim zítra nevyšlo, tak myslím si, že na rozdíl od Argentince Mbappé může mít jeden, dva, tři šampionáty ještě k dobru.
0: Anglie do dnešního zápasu nepošle ty dva, které jsem zmiňoval, tedy Judea Bellinghama a Harryho Kanea, muže, kteří jednoznačně táhli celým tím turnajem. Jak si to vysvětluješ?
1: No tak patří to k těm změnám, které Thomas Tuchel provedl. Já jsem pročítal vlastně i bulvární deníky The Sun, The Mirror, a tam se i psalo o tom, že vlastně ty starší zkušení hráči Anglie byli nemoc šťastní z těch defenzivních změn, které Thomas Tuchel udělal v semifinále proti Argentině, když vlastně Anglie vedla 1-0. Možná teď můžeme jenom spekulovat, třeba tam je i nějaký vnitřní spor v kabině, kdy se tohle jádro starších nebo zkušenějších nebo hvězdnějších hráčů...
0: To bude spíš Kane než Bellingham teda.
1: No samozřejmě, tak to jsem tam zahrnul v tom kontextu těch hvězdních. Třeba tam může být i něco, že zkrátka tihle hráči si to pak potřebovali vyříkat s trenérem, zároveň mohli říct, nevím, že nemají tu motivaci, můžou tam být i zranění, nevíme, ten šampionát je dlouhý, odehrál se opravdu hodně zápasu, tohle je myslím 8. zápas pro oba týmy na turnaj v necelém měsíci a přece jenom ty duely jsou vypjaté, takže může tam být i třeba drobný zdravotní problém, a v tu chvíli třeba Harry Kane řekl trenérovi, že tam půjde až ve druhém poločase. Nevím, tohle jsou samozřejmě všechno spekulace, zas tak dalece do kabiny nevidíme. A jsem zvědavý, co předvede Ivan Toney, který vlastně všichni si ho pamatujeme z ostrovů, ale teď se trošičku skryl, hraje za Al Ahly, tam už tak tak pozorovaný není, ale i tam dává góly. A jsem zvědav, jak bude bourat tu francouzskou defenzívu.
0: No a jak bude pevná tedy výstavba, řekněme, na straně Anglie, protože tam to pořád stojí vždycky na Declanu Riceovi.
1: Ten tam je dnes.
0: Právě a vypadá to, jako kdyby chtěl Thomas Tuchel sázet trochu na souhru z Arsenalu, protože tam jsou hned tři hráči vlastně z tohoto londýnského klubu a člověk si říká, na co vlastně přemýšlí, jakým směrem může přemýšlet podle tebe Thomas Tuchel?
1: No to tedy opravdu nevím, mě zaujalo vlastně, když se zase vrátím k tomu, co se píše na ostrovech, tak tam vlastně se ani neprobíralo v tuhle chvíli třeba, jak se bude hrát o třetí místo, jestli Angličané k tomu přistoupí tak nebo tak, ale už tam vlastně se objevovaly na zahraničních webech i ty články, které hleděly vlastně do budoucna směrem k tomu, co bude za dva roky. Připomeňme, že Euro bude právě na britských ostrovech a Angličané vlastně už před tímhle zápasem o bronz řeší, kteří hráči by mohli být tou osou právě pro ten další šampionát, kdo by měl být tahounem, jaká bude role Harryho Kanea, jestli o toho bude Thomas Tuchel nebo ne, takže vlastně i tohle trošku naznačuje ten přístup Angličanů k tomu zápasu, že opravdu je to duel, který nemá takovou důležitost jako to vytoužené finále. Na druhou stranu byla tady řeč o tom, že Mbappé může zkompletovat medailovou sbírku. Připomeňme, že Angličané v historii mistrovství světa mají jednu medaili. Sice tu nejcennější, je to ten triumf z roku 1966, ale nikdy jindy na mistrovství světa nebyli na těch medailových pozicích. A z mého pohledu i tohle by mělo být lákadlo, protože, jak říkal, myslím, že Didier Deschamps, tak je rozhodně lepší končit ten turnaj výhrou a být třetí, než odjíždět znovu zklamaný z toho souboje o bronz.
0: Ano, to říkají všichni, vlastně i poražení finalisté, kolikrát nedokáží docenit stříbro, které z daného šampionátu, ať už je to v čemkoliv mají, a koukají zpravidla na to, že ten poslední zápas prohráli, tady končit vítězstvím. Řada lidí to zmiňuje, přesně jak jsi zmiňoval. Čekáš, že ten zápas bude otevřený, tedy z toho všeho, co jsi naznačil? Mně to tak přijde, že by vlastně oba dva týmy si mohly říct, tak to pojďme zkusit v úzovkách nějak, tak pojďme se aspoň na závěr toho celého šampionátu s tím rozloučit tak, že z toho sami budeme mít dobrý pocit, což by logicky mohlo vést k nějakému hezkému ofenzivnímu fotbalu. Francie, aniž bych ji chtěl nějakým způsobem tlačit, mi přijde, že se o to snaží po většinu šampionátu a kdyby Angličani vlastně přistoupili na podobnou hru, tak to může být krásných nahoru dolů a třeba i s vyšším skóre.
1: No nevím, jestli to čekat, ale je to moje přání. Já v to doufám právě i s ohledem na to, že Mbappé by mohl chtít dávat góly, že Angličané tam nasadili čerstvou krev, ať už v podobě Tonyho, anebo od dalších hráčů, takže doufám, že to bude otevřená partie, ve které budou padat góly. Ono, když se podíváme na ty poslední roky, kdy se hrálo o bronz, tak tam povětšinou ty góly padaly, i když to třeba není už tak bohaté, jako když si vzpomeneme na rok 2002, kdy Turecko tehdy porazilo Jižní Koreu 3-2, kde vlastně padl gól po snad 10 sekundách, kdy Hakan Şükür otevíral skóre. Německo porazilo Uruguay 3-2, to bylo na šampionátu v Jihoafrické republice. Naposledy Chorvatsko-Maroko 2.

0: tím, že vzhledem k tomu, že Mbappé je v základu a přece jenom očekávám, že asi anglická obrana ne, že bude bránit méně nebo bude méně zodpovědná než zítra ta španělská, tak přece jenom technicky by mělo být možná jednodušší se trefit v tom souboji o bronz než zítra ve finále, takže já aktuálně věřím Mbappému.
1: Přestože má o asistenci méně.
0: Asistence nepočítám, rozhodnou góly.
1: Říká Tomáš Petr, děkuju mu za to.
0: Hezký den.
1: Ještě ho uslyšíte moc a moc, protože právě on bude za půl hodiny komentovat zápas o bronz na mistrovství světa ve fotbale mezi Francií a Anglií. Teď zprávy v 10:30.
2: 2:30. Jsou tu zprávy a Adéla Burešová. Prezident Petr Pavel oznámí svou případnou opětovanou kandidaturu na prezidenta ve vhodném čase příští rok. Řekl to dnes v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na festivalu Colors of Ostrava. Pavel řekl, že volby jsou za rok a půl a i ostatní kandidáti by měli vědět, na čem jsou a měli mít čas na kampaň. Pavel taky odmítl, že by kampaň dělal už teď, jak říkají někteří koaliční představitelé. Předseda frakce Konzervativní unie CDU-CSU v německém spolkovém sněmu Jens Spahn odstoupil z funkce. Svou rezignaci reagoval na kritiku, že se svým partnerem využil možnost náhradního mateřství. Jejich dítě porodila náhradní matka ve Spojených státech. V Německu je přitom náhradní mateřství zakázané, mimo jiné právě kvůli odporu Spahnovy strany CDU. Kritici proto politika obvinovali z pokrytectví. Francouzská armáda ještě letos vytvoří letku špionážních a bombardovacích dronů. V rozhovoru pro deník Le Figaro to potvrdil generál Dominique Tardif. Francouzské letectvo tak reaguje na využití bezpilotních prostředků ve válkách na Ukrajině i na Blízkém východě. A dnes je to přesně 135 let, kdy v Česku začaly jezdit elektrické tramvaje. Provoz začal v Praze v roce 1891 na trati, které se říkalo Křížíkova elektrická dráha. Byla 766 metrů dlouhá a vedla z Letné k parku Stromovka. Trať byla postavená hlavně jako zkratka a technická atrakce, která fungovala jen v letní sezóně. Sport. Už za půl hodiny začne souboj o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa mezi Anglií a Francií. Duel nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy. Kvalifikaci na velkou cenu Formule 1 v Belgii vyhrál Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý skončil Max Verstappen. Na třetím místě dojel úřadující mistr světa Lando Norris. Ten ale bude v zítřejším hlavním závodě kvůli penalizaci startovat až z 12. místa.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřený Pražský okruh a kolona na D2 u Lanžhota. Pražský okruh je obousměrně neprůjezdný mezi Barandovem a Ořechem. Kvůli demolici nadjezdů by uzavírka měla trvat do zítřejších 11 hodin. Směrem z D1 je pro osobní auta odklon exitem 16, pro kamiony exitem 10. V opačném směru osobní vozy sjíždějí v exitu 19 a kamiony v exitu 26. Všechny objízdné trasy už jsou díky slábnoucímu provozu sjízdné plynule. Na dálnici D2 směrem z Brna do Bratislavy stále popojíždí kolona za sjezdem na Břeclav. Je to kvůli omezení u Lanžhota, kde se projíždí jen jedním pruhem. I tady už ale provoz slábne a zdržení je okolo 10 minut. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova zbystřete za sjezdem na Prostějov sever. Na kilometru 26,5 překáží v pravém jízdním pruhu sražená srna a kamiony tam musí vybočovat do levého. A čerstvou nehodu čekejte na silnici 62 v Ústí nad Labem směrem na Děčín. Za Mariánským mostem se srazila dvě osobní auta a projíždí se pomaly kolem nich. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až k 30. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Dnes bude v základu a v pondělí už by měl být k dispozici novému svému zaměstnavateli. Anglický reprezentační fotbalový záložník Morgan Rodgers odchází z Aston Villa do Chelsea, která za něj podle agentury Press Association zaplatí rivalovi z Premier League v přepočtu 3,33 miliardy korun. Tím by se Rodgers, pokud to tak opravdu bude, stal nejdražším anglickým fotbalistou v historii. O milion liber by překonal částku za dva týdny starý přestup Elliota Andersona z Nottinghamu do Manchesteru City. Rodgers má v pondělí po návratu z mistrovství světa podstoupit v Londýně lékařskou prohlídku a poté podepsat s klubem ze Stamford Bridge šestiletou smlouvu. Tak uvidíme, jestli opravdu se Chelsea nakonec za tu částku, pokud odhad je pravdivý, ale povětšinou bývají poměrně přesné, nakonec vyplatí.

0: Největší fotbalové mistrovství světa v historii se blíží k nedělnímu finále. Do něj postoupili Španělé a obhajci titulu z Argentiny. O třetí místo se začne hrát za nějakých necelých 20 minut a rozhodne se mezi Francouzi a Angličany. Trochu bilancujme. Na turnaji se představilo celkem rekordních 48 týmů a celkem se odehraje 104 zápasů.
1: Sliboval před turnajem švýcarský šéf FIFA Gianni Infantino nejvelkolepější sportovní akci v historii. Tři země, Spojené státy americké, Mexiko a Kanada s připravenou infrastrukturou, hotovými stadiony. A světový šampionát s 48 týmy fanoušky přilákal. I přes některá omezení pro část zemí z vízy, náročné cestování, celkově vysoké náklady pro diváky. Infantino teď pro švýcarský digitální zpravodajský portál Blue News říkal:
2: Zažil jsem v posledních týdnech všechno. Všechno. Každý zápas na mistrovství světa je naprosto fantastický. Na hřišti, a jestli to tak můžu říct, i mimo hřiště, ty zaplněné stadiony, přeplněné fanzóny, lidé. A ať už je to New York, Boston, Miami, Vancouver nebo kdekoliv jinde, je naprosto plno. Prostě úžasné. Ani jediný velký problém. Všechno je pokojné, všechno je krásné, všechno je fantastické.
1: Mezinárodní fotbalová federace FIFA je obrovská sportovní organizace, které jde i o finanční výdělek. A zvýšený počet účastníků jí ho přináší. I když Infantino se snaží mluvit hlavně o sportovní stránce.
2: Ano, na 100%. Obrovský úspěch. 48 týmů, každý hrál skvěle. Máme týmy ze všech kontinentů, které dali gól, které získali aspoň jeden bod z každého kontinentu. Máme 9 z 10 afrických týmů, které postoupily do play-off. Na minulé mistrovství světa jich celkem na turnaji bylo 5. Tohle přece ukazuje, že je důležité, aby se zapojili všechny týmy, aby se jim dala šance.
1: Z takového pohledu, který mluví pro větší počet týmů, byla asi nejvýraznějším nováčkem šampionátu reprezentace Kapverd, která hned na úvod remizovala s evropskými šampiony ze Španělska. Získala si sympatie fanoušků po celém světě a třeba z 40-letého golmana Vozíni se stala hvězda sociálních sítí. Vyprávěl nadšený golman pro Men in Blazers, že málo kdo před fotbalovým šampionátem věděl, kde jsou Kapverdy a jací tam žijou lidé. A teď to vidí všichni. Kapverdy nejenom, že postoupili ze skupiny, ale na úvod play-off potrápili obhájce celkového triumfu Argentince. I proto je dával v podcastu Stick to Football za příklad bývalý anglický reprezentant Ian Wright.
3: Kapverdy, to, co předvedli na tomhle mistrovství světa, přineslo víc radosti než cokoliv jiného, co kdy udělali. Myslím, že to byl fotbalový zápas, který si lidé přišli užít a byli upřímně zklamaní, že z něj nic nevytěžili. Úžasné. Na konci zápasu, když jste se podívali na hráče, jak plakali, byli šťastní, že tam jsou, že měli šanci porazit mistry světa. O tohle jde na mistrovství světa. Tohle by mistrovství světa mělo dávat. Naději.
1: Ne všichni ale byli nadšení z navýšení počtu týmů na fotbalové mistrovství světa. Za všechny portugalský trenér Ghany, Carlos Queiroz.
0: Když vezmu počet týmů, které se kvalifikovaly na mistrovství světa, tak se trochu bojím, že se tenhle turnaj může stát všední, obyčejnou soutěží.
1: Samotná FIFA ale vidí turnaj jako nesmírně úspěšný a tak uvažuje o dalším navýšení na 64 týmů.
2: Tohle jsou všechno témata, kterým se budeme věnovat po mistrovství světa. Rozhodně. Myslím, že je důležité, když se chce někdo pustit do organizace mistrovství světa, aby ho zorganizoval efektivně. To je ta volba, že to není jen Evropa a Jižní Amerika, ale skutečně celý svět, který se tím seznámí a bude snít o tom, že se může zúčastnit. A je vidět, že kvalita těchto týmů je obecně extrémně vysoká a stále se zvyšuje. po celém světě. Když se nedá týmu možnost zúčastnit se, pak nemají žádnou motivaci něco dokázat.
1: Říkal pro švýcarský portál Blue News šéf FIFA Gianni Infantino. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Tohle byli Fallout Boy ve vysílání Radiožurnálu Sport. Blíží se to, blíží, zhruba necelých 10 minut zbývá do chvíle, než v Miami začne souboj o bronz na fotbalovém mistrovství světa. Anglie versus Francie. V centru Paříže, tedy ve Francii logicky, je náš zpravodaj Martin Balucha. Zdravím tě, Martine.
1: Taky zdravím, hezký večer.
0: Trochu se tam vyznám o to olympijský her v Paříži, tak kde přesně jsi?
1: No, já bych ti to popsal nedaleko opery, nedaleko oblasti Grand Boulevard, tady je spousta restaurací, barů, před ním takovým sem a právě tady jsou fotbaloví fanoušci, takže modré dresy, tady před chviličkou jsem viděl dvě dámy, které prošly s dresem Kyliana Mbappého. Je tady výhoda, že vlastně ta zahrádka této restaurace je otevřená, takže člověk vidí na několik velkoplošných obrazovek, tady si taky všímám vlastně takové digitální reklamy, ve které Mona Lisa popíjí jeden slavný energetický nápoj. Je tu bujará atmosféra, ne možná tak bujará jako před pár dny, kdy tady Francouzi slavili ten úspěšný zápas proti Maroku. Je možné, že tohleto finále, nebo to malé finále, které nikdo nechtěl hrát, jak jsme o tom mluvili ve vysílání, tak je možné, že tohleto se promítne trošku na té účasti tady v centru Paříže, že možná lidé se budou spíš koukat doma u obrazovek.
0: Je poznat, že tam rozhodně nejsi v centru Paříže sám, přijde ti, že ten zájem je menší, viditelně menší, že no, zkrátka možná... lidé to tušili, že?
1: Ano, možná je to tak, tady ještě skutečně před pár dny by se mi těžko hýbalo, ale teďkon vlastně ani ten bar není zaplněný, Francouzi holt vlastně čekali, že nebo těšili se, že si zahrají v tom zítřejším zápase skutečně o ten pohár šampionů mistrovství světa, to se nepodařilo, Španělé to nedovolili, teď tedy to malé finále, ale Didier Deschamps, trenér, mluvil o tom, že tohle je zápas o třetí místo a samozřejmě Francouzi se chtějí rozloučit se ctí s tím turnajem, takže možná se to podepíše trošku na účasti v centru Paříže, ale věřme, že fotbalisté do toho dají všechno.
0: Moje francouzština nestačí na to, abych si četl francouzské deníky, tvoje ano, tak jak to ve francouzských médiích působí to utkání o bronz? Jsou pro Francouze dostatečnou motivací bronzové medaile nebo mají na šampionátu ještě jiné cíle?
1: No, už jsme o tom částečně mluvili, Francouzi a ostatně i německý trenér Anglie Tuchel mluvil o tom, že vlastně tento zápas skutečně nikdo nechce hrát, je natolik nepopulární, ale Francouzi mají několik motivací, například Kylian Mbappé, který vlastně už teďkon, koukám se, vstupuje na trávník, vidím ho tedy na trávníku, tady přes ty velkoplošné obrazovky v centru Paříže, tak Kylian Mbappé, ten samozřejmě bude chtít být úspěšný, protože on má velmi dobře nakročeno stát se nejlepším střelcem turnaje, na svém kontě má 8 branek, stejně jako Argentinec Lionel Messi, který ale v této tabulce ještě vede, protože má k tomu ještě 4 rozhodující přihrávky. Kylian Mbappé, kapitán Francouzů, se stal nejlepším střelcem už před 4 lety na šampionátu v Kataru, takže pro něj je ta osobní motivace docela velká. Pak je tady ještě další věc, po 14 letech se vlastně s francouzskou reprezentací loučí trenér Didier Deschamps, takže i z tohohle ohledu vlastně je to pro Francouze důležitý zápas. Francouzi se budou chtít rozloučit se ctí i právě tedy trenér Didier Deschamps a samozřejmě do třetice pro francouzské hráče je to příležitost se ukázat. Didier Deschamps o tom mluvil, pořád je to zápas o třetí místo, o bronzové medaile. Co by za to jiné týmy dali, kdyby se dostali tak daleko v tom turnaji? Samozřejmě ty velké týmy typu Francie a Velké Británie, možná tedy ještě víc Francie si věřili na to finále. To se nepodařilo, ale pro Francouze a pro francouzské hráče je to samozřejmě příležitost se ukázat i do dalších měsíců, což bude důležité. A teď už možná slyšíte, Francouzi zpívají národní hymnu Marsejezu.
0: No, to bude samozřejmě krásně znít v centru Paříže. Angličani, které si naznačoval, ti samozřejmě jsou samozřejmě také připraveni na ten duel o bronz, ale ještě se zastavme u toho zmíněného Didiera Deschampse, kterého by měl nahradit Zinedine Zidane. Už je jasné, kdyby Zidane měl nastoupit do funkce trenéra francouzské fotbalové reprezentace, jak se tam o tom mluví ve Francii?
1: Ano, víme to, prestižní sportovní deník L'Équipe dnes informoval o tom, že to datum předání, respektive nástupu do funkce Zinedina Zidana a jeho vlastně týmu by měl být 1. září, to by mělo být to datum, kdyby tedy Zidane měl měl nastoupit. Samozřejmě je to věc, o které se dlouhodobě mluví, která se dlouhodobě připravuje. Samozřejmě už i deník Le Figaro píše o tom, že vlastně o informacích ze zákulisí, o tom, že Zinedine Zidane by si měl do francouzského reprezentačního týmu přivést úplně nový ten realizační tým. Někteří členové by měli být z Realu Madrid, respektive z té doby, kdy on vedl trenérsky tedy tento španělský fotbalový klub. Už se taky mluví o tom, že oslovuje některé hráče, ne třeba hned ty, kteří působí už teď ve francouzské reprezentaci, mezi takovými hráči, které by třeba Zinedine Zidane měl rád v budoucím týmu, je i 18-letá hvězda Maroka, která vyrůstala ve Francii, a je to Ayoub Bouadi, takže i tyto hráče údajně tedy Zinedine Zidane oslovuje. A když jsme mluvili o tom samozřejmě, že pro současné hráče je tenhle ten turnaj a tento zápas důležitý, tak i právě z toho důvodu, aby si třeba budoucnu Zinedine Zidane vybral právě je do toho budoucího týmu. Taky víme, že už na podzim Francii čekají vlastně první zápasy v Lize národů, tedy první zápasy pod novým trenérem Zinedinem Zidanem. Na podzim by se měli utkat Francouzi proti Turecku, Belgii, Itálii a pak znovu proti Belgii. Opakuji tedy, že to by měly být první zápasy, které trenérsky povede už Zinedine Zidane.
0: Ještě když se Martin Balucha, náš reportér v Paříži, podívá kolem sebe, je to podobné, jako když například Paris Saint-Germain hrálo o finále Ligy mistrů, tedy že jsou obavy místních obchodníků, aby nepřišli o své výlohy a popřípadě cennostmi, které mají za nimi?
1: Já myslím, že ta reprezentační úroveň je trošku jiná než ta klubová úroveň, a neptej se mě proč, možná to samozřejmě souvisí s fanouškovstvím, s klubovou úrovní, s PSG, ale teď nepanují úplně stejné obavy, jako třeba když PSG hrálo to finále Ligy mistrů. Tam vlastně jakkoliv ten zápas dopadne, ať už PSG vyhraje nebo prohraje, tak bohužel to končí většinou nepokoji v ulicích, zapálenými odpadkovými koši, auty, stanicemi sdílených kol. Tentokrát tedy policie neočekává takové nepokoje, to nic nemění na tom, že samozřejmě jsou přijatá bezpečnostní opatření, dohlíží i na tato utkání policisté, ale ne v takové míře jako na té klubové úrovni, respektive když hraje PSG.
0: Říká Martin Balucha, náš zpravodaj v Paříži, který mluvil o tom, jak to vypadá ve Francii právě před utkáním o bronz na fotbalovém mistrovství světa. Děkuju ti.
1: Já taky děkuju, hezký večer všem.
0: A my už se ve vysílání radiožurnálu Sport vydáváme právě na onen zápas o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa. Utkání Francie-Anglie komentuje Tomáš Petr.
2: Předposlední utkání letošního mistrovství světa, tedy duel o bronz, souboj dvou zklamaných celků, nebo chcete-li bitva mezi Francií a Anglií, duel, ve kterém najdeme mnoho zajímavých jmen, ať už na jedné nebo na druhé straně, a teď nemyslím přímo v základních sestavách, protože jak se dalo očekávat, jak Thomas Tuchel, tak Didier Deschamps sáhli do těch jedenáctek, které nastoupily v semifinále a neuspěly. A dnes tedy najdeme překvapivá jména, ať už ve Francii anebo v Anglii. Začněme tedy tou francouzskou základní sestavou. Tam má v bráně Meňa, před ním obrana Hernandez, Lacroix, Konaté a Gusto, defenzivní štíty Rabiot a Zaire Emery, před nimi trio Due, Sharky a Olise a na hrotu útoku Mbappé. Takže 7 změn oproti tomu nepovedenému souboji se Španělskem, kde Francouzi prohráli 0-2. Angličané také 7 změn oproti prohře s Argentinou 1-2. V bráně bude Henderson, jeho premiéra na tomhle turnaji. Obrana Spence, Gay, Konsa a Kwanza. Defenzivní štít Rice s kapitánskou páskou na ruce, před ním pak Rodgers s Ezem, na krajích vlevo Rashford, vpravo Saka a na hrotu útoku Tony, takže chybí jak Bellingham, tak Kane. Zajímavá sestava na straně Anglie, zajímavosti na straně Francie, vše připraveno na začátek tohoto duelu. Právě odstartoval souboj o bronz mezi Francií a Anglií a Francouzi hned prvním nákupem posílají míč do autu na polovině Anglie, tak Angličané vhazovali v blízkosti pokutového území. Přihrávka Gayho na brankáře Deana Hendersona, který se poprvé na šampionátu tedy potkává s balónem. Míč putuje zpátky doleva ke Spencovi A teď už je to zase Gay, který bude pomalým krokem vyvážet míč před hranici pokutového území. Rozehrávka na Ezeho. Eze dává a Kleine, kde je hluboko teď Kwanza. Pod ním ještě Konca, míč zpátky u Hendersona. Angličané si teď zahrávají s tou rozehrávkou. Spence už vyváží míč přes půlící čáru, dává doleva Rashfordovi. První minuta bude končit. Rashford navádí míč k pokutovému území, ale nepřišel přes trojici protihráčů ještě, ale dokázal vybojovat ten balon zpátky, takže Angličané zpátky na míči a má ho jmenovitě Spence. Obránce Tottenhamu rozehrává na kapitána Rice, ten dává na střed hrací plochy, kam si vyběhl Konca. Konca si vyměňuje míč s Kwanzou a znovu je to tedy Konca, který teď na půlící čáře posouvá dopředu na Rodgerse. Rodgers dává Ezemu. Eze tam má úplně vlevo Rashforda, ale zůstává s míčem na ose hřiště. Až teď roztahuje hru doleva, a to v polovině druhé minuty za stavu 0-0. Rashford a jeho centr do pokutového zemí. Dobrý míč, na který se tam snažil naskočit Tony, ale dokázal ho ubránit Lacroix. Takže Francouzi přestáli první nebezpečný útok soupeře a budou moci také zkusit zakombinovat. V těch úvodních desítkách sekund Francouzi prakticky bez míče. Teď budou tedy vhazovat na levé straně. A jmenovitě to bude Hernandez, který má teď míč ve své správě, a Angličané jsou hodně vysunutí. Takže pro Hernandeze je teď těžké najít někoho, komu by se dal hodit balon. Nakonec Rabiot prodloužil za sebe a teď už Šerky chtěl roztáhnout na pravou stranu, ale tam dobře četl hru Rice. Rice už navádí míč k pokutovému zemi. Jeho střela a Anglie vede 1-0. Kapitán Anglie Declan Rice v úvodu třetí minuty vlastně první anglickou střelou na branku otevírá skóre. Umístěná rána k tyči, Meňo vlastně ani nešel po tom balónu, jen zůstal stát, a Angličané tedy hned v úvodu otevírají skóre. Velmi pasivní začátek od Francouzů, tedy strestán, a Declan Rice jako kapitán Angličanů otevírá skóre. Francouzi potom po té rozehrávce, kdy Due chtěl vyslat na pravé straně dopředu Šerkyho, tedy selhali, a my budeme také informovat po skoči Radiožurnálu. Doznívá radost Angličanů, ve třetí minutě se totiž Anglie ujímá vedení 1-0. Declan Rice, poté co Angličané vystihli rozehrávku Francouzů umístěnou ranou a k tyči, poprvé překonal francouzského golmana Menua, a Anglie tedy vede v boji o bronce nad Francií ve čtvrté minutě 1-0. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat tedy v našem živém komentáři duelu o bronz. Kylian Mbappé a spol. Stoupili hodně vlažně do téhle bitvy o třetí místo a hned v úvodu tedy budou muset dotahovat skóre. Podle těch statistických údajů, které jsem četl před utkáním, tak se dali očekávat spíše góly až v pozdějších fázích utkání, ale tahle střela Declana Rice zhruba minutu a půl zpátky všechno mění. Na přelomu čtvrté a páté minuty Francie prohrává s Anglií 1-0. A na míči teď tedy Francouzi, jmenovitě je to Konaté, který rozdává míč na Rabiota. Rabiot, ten chtěl nakopnout na Dueho, duela sklepl Kleine a míč se vrací zase zpátky až k obraně. Lacroix před středovým kruhem teď s míčem posílá na Konatého. Konaté pod tlakem dokázal rozehrát na Rabiota, ten dává Kleine. Rabiot si tam dobře vyměnil balón a mohl by postupovat podél levé lajny, stavuje se tam k němu, ale Rodgers, narážička, po které je u míče Kylian Mbappé, poprvé v pokutovém území zkusil vypálit, ale trefil jen Declana Rice, takže i v polovině páté minuty zůstává vedení Angličanů 1-0. Hernandez. Francouzi po té inkasované brance přebrali iniciativu a Angličané se zatáhli, řekl bych podobně jako v semifinále s Argentinou, kdy se také dostali ve druhém poločase do vedení, ale na podobnou pasivitu a 100% defenzívu z hlediska těch ofenzivních choutek je asi ještě velmi brzy. Ostatně ta prohra s Argentinou 1-2 to naznačila, že nejde bránit prakticky celý druhý poločas. Teď dopředu jede Tony, po něm Rice ve středovém kruhu, Vyměnil si míč s pravou stranou, Kvanca ještě jednou na míči, znovu Tony na pravé straně v kombinaci také zapojený Eze a opět je to Tony, který určitě není tím hráčem, který by měl táhnout balón, narážička, po které Rashford měl být vysunutý dopředu, ale Konaté dobře četl hru a nepustil tedy tohle ofenzivního fotbalistu Manchesteru United k míči. Šestá minuta končí, Francie, Anglie 0-1 po gólu, který dal hned v úvodu Declan Rice. Na míči Francouz Rabiot, který teď tedy zakládá francouzský útok, balon dopředu na Mbappého, ten okamžitě posouval doleva na Dueho, ale mezi tím už Angličané otáčí hru, Saka poté, co Angličané vystihli rozehrávku, přesouvá míč do vápna, Rashford pálí! A francouzská obrana tedy má dnes, zdá se, den otevřených dveří, protože šestá minuta skončila, sedmá začíná a nejenže Anglie jeden gól dala, teď nebyla daleko tomu, aby přidala druhý. Gusto na poslední chvíli zblokoval tu Rashfordovu ránu, takže z toho bude jen standardní situace pro Angličany, kteří tedy začali velmi aktivně a byli odměněni za tu snahu. Polovina sedmé minuty, Anglie za stavu 1-0, bude teď rozehrávat proti Francii rohový kop, tlačenice uvnitř vápna, ve které je zapojený také Kylian Mbappé. Declan Rice zdvihl levou ruku, posílá centr na zadní tyč, spíše na tu zadní hranu vápna. Balón ještě udržel ve hře Konca, takže Angličané teď u pravé liney se snaží vytvořit nějakou pozici na centr. Nakonec se přihrávka, která hrála Rodgerse, ten balón propadl za Rabiota. Ještě Eze srovnal si to na střelu levačkou, ale tenhle pokus byl zablokovaný a Francie se snaží rychle otočit hru. Pěkný míč za obranu Kyliana Mbappé, ale dostal tu přihrávku trošičku na paty, takže nemohl pádit sám na branku, ale pěkný úvod toho francouzského breaku. Nicméně v polovině 8. minuty i nadále Francouzi prohrávají s Angličany 0-1 v souboji o bronz na mistrovství světa. Rashford na míči na levé straně, takže Angličané v kombinaci, do které se zapojil také Eze, po něm Spence na středu hrací plochy, teď v tom středovém kruhu Rice, míč dostává Eze, trošičku utekl balón, ale ještě stihl špičkou kopačky posunout na Rashforda, znovu Eze, tentokrát zezadu faulovaný Gustem, chvilinku to trvalo, než se ozval hvist hlavního arbitra, ale nakonec přerušená hra a bude z toho tedy takový lepší roh pro Angličany, kteří vedou nad Francií 1-0 a po zásahu Augusta tedy v Miami bude Francie čelit další standardce, kterou nařídil Jesus Valenzuela, už z Venezuely, který dostal na starosti tenhle souboj dvou zklamaných ze semifinále. Připomeňme, že zítřejší finále mezi Španělskem a Argentinou bude pískat Evropan Slovinec Zlavko Vinčič, tedy stejně jako před 4 lety, přestože to souboj evropského celku s Argentinou, tak píšťalku bude mít na starosti evropský arbitr. Teď ale standardní situace Angličanů, Riceův centr do vápna, tam zafungoval Konaté, ještě od Tonyho se ten míč odrazil, ale už je to Cherki, který je posouvá k půlící čáře, kde ovšem znovu Angličané sbírají balón. Řekl bych, že v tom úvodu tedy Francouzi hodně pasivní, jako by ještě vstřebávali to zklamání ze semifinále. Osobně jsem možná čekal, že hůře na tom psychicky budou Angličané, kteří byli blíže tomu postupu do finále, ještě 5 minut před koncem základní hrací doby nad Argentinou vedli, nakonec z toho byla tedy prohra 1-2. To Francouzi lidově řečeno si nekopli proti Španělsku, nedostali se pořádné střele a po zásluze tedy skončili svou cestu závisněným titulem před branami finále. 10. minuta končí, Francie, Anglie 0-1, znovu v kombinaci anglický tým. Nákop za obranu, který hledal Rashford, ale dobře tam četl hru Gusto. A tak Francouzi zachytili tenhle nákop a snaží se projít dopředu po levé straně. Mbappé zpracoval míč a krásná prostrkávačka teď na levou stranu. Tam už se nabízí Due v pokutovém území, na něj mířila ta přihrávka. Ještě Cherki sebral ten balon, dobrá rána, ale mířila jen do středu brány, kde byl Henderson. Francouzi sebrali ten odražený balon, ještě jeden zblokovaný pokus vyslal Zaire Emery a Teď už si poradil gólman Crystal Palace tak, že stlumil ten míč, předtím ho jen vyrážel před sebe po té jedovaté ráně Šerkyho. Francouzi na to, že byli u vápna snad poprvé nebo po druhé, tak teď tedy konečně prozkoušeli připravenost týmové dvojky, protože připomeňme, že za Anglii celý šampionát odchytal Jordan Pickford, ale dnes tedy dostal příležitost Dean Henderson. Právě on teď nakopl míč na pravou stranu a Angličané v 11. minutě, končící 11. minutě, jdou znovu dopředu. Ta přihrávka propadla za obranu, tady je Saka, zprava si nabíhá, už si to srovnal na střed, Sakova rána k tyči, 2-0 pro Anglii. I když teď se ještě ozval hvist a podle toho, jak se Saka neraduje, tak asi domávnutý offside. Chvilku to trvalo, než rozhodčí rozklíčovali tu situaci. Každopádně ten míč, který propadl za obranu, tak opravdu mířil do offsideového postavení Saky, takže veškeré vzrušení je opravdu zbytečné, ale pro Francouze další velké varování. Pozor na opačné straně, teď šance, ve které se ocital Olise. Zatímco jsme ještě sledovali ten zopakovaný záběr té předchozí šance, jestli to opravdu offside byl, tak VAR odhalil, že rozhodnutí arbitrů bylo správné, tak Francouzi nelenili a okamžitě přicházeli do protiútoku. Ve 12. minutě ale zůstává vedení Anglie v uvozovkách jen 1-0 v souboji o bronz na mistrovství světa. Zaire Emery, francouzský středopolař, má míč ve středu hrací plochy a teď přihrál Šerkymu tak, že z toho fotbalista Manchester City dokonce upadl. Gusto na pravé straně s míčem posouvá podél lajny na Oliseho. Olise přidržel ten míč a hledá některého ze spoluhráčů, Zaire Emery. A my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu o tom, jak probíhá tenhle duel o bronz. Polovina 13. minuty, Francie prohrává s Anglií 0-1 a to Angličané už dokonce dvakrát dopravili míč do sítě. Jenže v tom druhém případě, kdy Saka pálil na vzdálenější tyč, tak nakonec ještě rozhodčí domávli a dopískli offside. Ovšem v té první situaci, kdy už ve třetí minutě pálil kapitán Anglie Rice, tak tam bylo všechno v pořádku. Umístěná rána, kdy golman Meňo ani nereagoval, znamenal tady vedení Anglie 1-0. Francie teď v útoku, kdy Olise si naváděl míče do střelecké pozice. Nakonec ale faulovaný Tony, který chtěl rychle rozehrát, ale nepovedlo se. Angličané, i když do tohle duelu neposlali hvězdného Harryho Kanea, dokonce na střídačce zůstal také Jude Bellingham, tak zvládají ten úvod zápasu zatím lépe. Při vedení 1-0 jsou aktivnější, jsou více na míči. Na druhou stranu i Francie už dokázala zahrozit. Byl tam náznak breaku, kdy Mbappé neskrotil balón. Pak tam byla jedna nepříjemná rána, kterou musel Dean Henderson vyrážet. Zatím velmi zajímavé pro fanoušky utkání, kdy se šance střídají jedna za druhou, řekněme, v končící 14. a za chvilku začínající 15. minutě, tedy Francie prohrává s Anglií 0-1. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. A my pokračujeme tedy dále a to útokem Francie, kdy už jsou fotbalisté v modrých dresech na stěhování u pokutového území. Mbappé zleva si navádí balon, přihrávka pod sebe, tam byl Olise, ale byl tam také Gay. A obránce Manchester City a anglické reprezentace odehrává balon, alespoň pro tuhle chvíli do bezpečí. Každopádně Francouzi rozehrávají roh a rozehráli ho nakrátko a rychle. Hernandez na levé straně dostává míč zpátky a bude centrovat míč do pokutovou zemí. Tony vypomohl při bránění té standardní situace a odhlavičkoval míč do bezpečí, ale balon znovu sbírají a Francouzi, konkrétně ho má teď na ose hřiště Olise, který zkontroloval situaci nalevo, napravo, nakonec se posunul jen nakrátko Konatemu. Konaté zapoje Gusta, znovu Olise, který se potřebuje stáhnout na tu svou pravou stranu. Due naopak zprava míří zpátky doleva, teď si tedy oba křídelníci francouzské reprezentace prohodili pozice zpátky tak, jak mají správně být. 15. minuta končí, 16. začíná, Anglie vede nad Francií 1-0 v souboji o bronz. A jsou to Francouzi, kteří teď kombinují. Rabiot na pravé straně, Gusto přímo u lajny, Olise přebírá balón, ale nemá rychlost, i tak se snaží navádět balón k vápnu, v cestě ovšem stojí Spence. Busto. Také jemu tam překáží Spence a navíc je tam Igay, takže není kudy, Francouzi vytlačení, Konate. Míč mu vypíchl Spence a pro balón se vrátí poklidným poklusem Rashford, který teď tedy bude rozjíždět útok ve spolupráci s Ricem. Rice zapojuje Gayo. Gay teď má před sebou prostor a po ose hřiště postupuje dopředu, už je ve středovém kruhu. Tam trošku zbrzdil ten postup a využívá služeb spoluhráčů. Declan Rice přebírá balón uprostřed hrací plochy a ukazuje Ezemu, ať si se běhne pro balón. Ten tak také udělal a dostal míč. Pod něm Gay, znovu Spence na pravé straně, už je teď v kombinaci zapojený také Konca. Francouzi alespoň symbolicky napadají tu anglickou rozehrávku. Ovšem nákop za obranu pro Rashforda, tohle bude příliš dlouhé a pro ten míč si tak v klidu mohl dojít Meňo. Golman AC Milan rychle rozehrál, aby Francouzi nestráceli čas v polovině 17. minuty. Prohrávají s Anglií 0-1 a je to teď Gusto, kdo má balón. Po něm ve středu hrací je plochy Zaire Emery, který je pod tlakem, ale dokázal si pokrýt balón. Fotbalista Paris Saint-Germain předává na Rabiota. Rabiot si prohodil míč a vrací zase zpátky na Zaira Emeryho. Tomu se nabízí na pravé straně Gusto, ale Zaire Emery ještě přidržel ten balón. Až teď Gusto u míče, následně Rabiot. Po něm by to mohl být Olise, ale toho natěsno bránil Gehy a včas tedy odehrál ten balón do bezpečí Eze. Přihrávka za obranu, tohle není offside a Saka teď půjde do pokutového zemí. Saka si zasekává balón, srovnal si to na levačku, ale ta rána nakonec míří nad, jak to vypadalo v první chvíli, velmi nadějně, tak Bukayo Saka nevyužil toho, že měl lepší rychlost než bránící Francouzi, kteří museli couvat. Sakovi se tam trošku zasekl ten míč pod kopačkou a to stačilo k tomu, aby Lacroix mohl zareagovat a stáhl se ještě včas zpátky a zabránil nějaké větší pohromě. Francouzská obrana tedy přežila nepříjemnou chvíli, ale další na sebe nenechá dlouho čekat, protože Lacroix byl poslední, kdo se dotkl toho balónu, a to znamená tedy další rohový kop končící 18. minutě při vedení Anglie 1-0. Declan Rice a jeho centr do vápna. Krásný náběh a 2-0 pro Anglii. Tam si našel ten míč na bližší tyči Konca a stoper Aston Villa nechytatelnou hlavičkou na vzdálenější tyč navyšuje vedení Anglie. Francouzi vůbec nereagovali, vůbec tu standardní situaci nedokázali rozklíčovat. A ten úvod zápasu tedy z pohledu Anglie je opravdu skvostný. 19. minuta, Francie prohrává už 0-2. Kylian Mbappé se sice usmívá, ale je to hodně kyselý smích. Zatímco Angličané se mohou radovat z dvougolového náskoku. Náramně dobře si tam počínal Konca při tom rohovém kopu. Při náběhu se zbavil Rabiota, který nestihl zareagovat a pak v tom hlavičkovém souboji byl středoplař AC Milan pozdě. Konca hlavičkoval krásně na tu vzdálenější tyč, prodloužil balón a Meňo zase prakticky jen zůstal stát, udělal takové dva poskoky do strany, ani nešel na zem, věděl, že tohle zakončení k tyči nemá a Anglie tedy vede 2-0 v souboji o bronz. Harry Kane zatím na hřišti nechybí, stejně jako Jude Bellingham. Spoluhráči těchto hvězd zatím zvládají ten duel výrazně lépe. 20. minuta a Angličané po rozehrávce zase se tlačí dopředu, což tentokrát končí útočným faulem. Ale jestli Angličané hrubě nezvládli ten závěr s Argentinou v semifinále a mluvilo se o těch šrámech na duši, tak v tom dnešním zápase o bronz to zatím není vůbec znát. Francouzi teď nakopli balón za obranu, ale až příliš dlouhý balón, takže doputoval k Deanu Hendersonovi a golman Crystal Palace a anglické reprezentace může v klidu rozehrávat, a to ve spolupráci s autorem té druhé branky Konca. Posunul míč teď už ve středovém kruhu, nedovolený zákrok od Konatého. Faulovaný byl Tony a Francie by potřebovala zazvonit budíček, protože ten úvod tedy hrubě nevyšel. Po 20 minutách Francie prohrává 0-2. ne, že by se s tím nedalo ještě něco dělat, to dělat se dá ledacos, ale s podobným přístupem jako dosud to asi půjde jen těžko. Spence na levé straně, Angličané v dalším útoku. Spence ale nemá rychlost, zapojil Rashforda, po něm Eze, míč je vrácený až zpátky na půlící čáru. Znovu nalevo Eze, přihrávka za obranu, tam je Tony. Tony, ale zády k bráně, Konate ho tam okopává, ještě Tony. Nakonec z nulového úhlu vlastně i zakončil. Ovšem veškeré vzrušení zbytečné, protože se domávnul a dopísknul offside. Francouzi rychle přišli do protiútoku, to je asi jediné, za co zatím lze Francouze pochválit v tomhle zápase. Když je šance na break, tak úplně neváhají a snaží se jít do otevřené anglické obrany. Jenže moment překvapení už je pryč ve 22. minutě za stavu 0-2. Francie bude dobývat tu sformovanou defenzívu. A my budeme opět informovat posluchače Radiožurnálu o tom, jak probíhá tento duel. Polovina 22. minuty, blíží se tedy pauza na občerstvení, nebo ta hydratační přestávka, chcete-li. Anglie vede nad Francií už 2-0 po té, co v úvodu skóroval Declan Rice, tak se před pár okamžiky prosadil po rohovém kopu také Konsa, který se zbavil Rabiota a hlavičkou na vzdálenější tyč překonal Menua. Tam francouzský golman neměl nárok. Angličané tedy vedou 2-0. Teď Francouzi v útoku a je to Mbappé, který pálí z dálky. Henderson sledoval tu střelu, tušil, že půjde vedle a měl pravdu. Hvězda Realu Madrid netrefila prostor tří tyčí, ale Angličané zatím v úvodu zápasu jednoznačně lepším týmem. Francouzi, přestože měli k dispozici o den delší odpočinek a vlastně ta jejich porážka v semifinále, řekněme, nebyla asi až tak bolestivá, tak v tomhle duelu tedy zatím tahají za ten kratší konec. Polovina 23. minuty, je tady hydratační přestávka, tedy ta 3minutovka na občerstvení obou celků. Francie prohrává zatím s Anglií 0-2. Přímý přenos můžete i nadále poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
3: A Tomáši Petrovi teď můžeme dopřát čas na to, aby si odpočinul, protože teď je tedy na stadionu v Miami občerstvovací pauza, jak už zmínil náš reportér. Dobré zprávy pro české sportovní fanoušky přistály z Athén. Barbora Krejčíková postoupila v Athénách podruhé během měsíce do finále turnaje WTA Tour. V dnešním semifinále česká tenistka porazila 6-1, 4-6, 6-3 nejvýše nasazenou Dánku Tausonovou, páteční přemožitelku Sáry Bejlek. Krejčíková si v neděli zahraje o 9. titul ve dvouhře proti domácí Márii Sakariové. Do prvního finále od předloňského triumfu ve Wimbledonu prošla rodačka z Ivančic v červnu na trávě v Hertogenboschi, ale k rozhodujícímu zápasu kvůli nemoci nakonec nenastoupila.
4: Ve vysílání Radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
5: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
6: Krásný den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
7: Dobrý den.
4: V nejvyšší české soutěži nasbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
5: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
7: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
4: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned 6krát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
7: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
5: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
7: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání. proti Belgii. Měl jsem husí kůži, že hrála hymna.
4: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: A na Radiožurnálu Sport se vracíme na utkání o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa. Utkání Francie, Anglie komentuje v přímém přenosu reportér Tomáš Petr.
2: Polovina 26. minuty, Francie, Anglie 0-2. Po hydratační pauze se tady pokračuje dále. Oba celky se občerstvili a Angličané, kteří mají dvougolový náskok, jsou znovu v kombinaci. Nákop na pravou stranu, kam dobíhá Kvansa. Sice zpracoval ten balón ještě na hřišti, ale pouze pro soupeře Hernandez, tak mohl odkopnout balón. Ovšem pod tlakem poslal míč jen do autu, takže pro Anglii alespoň se podařilo vybojovat území, když to tak nazvu, a zase zpátky i ten míč. Kombinace začne ovšem až od půlící čáry, kde je Konca. Konca dává Kleině, kde je Kvansa, ten posílá zpátky na Rice a teď bude hrát také Eze, který je trošičku pod tlakem, ale dokázal se zbavit jak soupeřů, tak také nakonec i míče včas. Gay, přihrávka po ose hřiště, tam si se běhl Rogers, míč ale zpátky až u Hendersona. Henderson, ten rozehrává na hranici vápna gameu. Angličané teď jako by chtěli vylákat Francouze z obrany. Francouzi jsou ve velkém počtu na polovině soupeře, vlastně jen tři hráči v modrém jsou na vlastní půlce, ale Angličané si zase vyměňují pěkně balón vzadu a je to nakonec Gay, který dává Hendersonovi. Rice se běhl pro míč, teď už to urychuje Rodgers, ovšem je tam proti dvojici protihráčů a Rabiot dobře četl hru, takže Zaire Emery teď může posunout míč, přihrávka za obranu, tam je Mbappé, ale ještě tam byl také Gay, který sráží ten balón na roh. V první chvíli to možná vypadalo i trochu jako ruka, ale na penaltu to nebude. Myslím si, že Gay odehrál ten balón trošku jinak a ještě tam nakonec zase letěl praporek nahoru, že je z toho odmávaný a odpískaný offside, což teď, když vidím tady v opakovaném záběru, tak o pár čísel tam bylo koleno Kyliana Mbappého, takže veškeré vzrušení bylo zbytečné po té, co Kylian Mbappé prostřelil mezi nohama Hendersona a Gay tam zachraňoval situaci před brankovou čarou. 28. minuta končí, 29. právě začala. Francie, Anglie 0-2 v souboji o bronz na mistrovství světa. Francouzi teď trošičku aktivnější po té pauze na občerstvení, ale lepší nástup do zápasu, což samozřejmě je znát i z výsledku, měli rozhodně Angličané. Konaté na balónu a jeho rozehrávka míří doprava na Gusta, který ovšem nedokázal přihrát přesně naopak, a Spence pěkně přečetl hru. Teď ovšem skončil na zemi a bylo to čisté. Francouzi mohou pokračovat. Zaire Emery rozdává balón na Dueho. Due teď roztancoval své nohy, trošičku mu tam překáží rozhodčí. Due si navádí míč na střed hřiště. Rabiot ještě přebírá balón. Kylian Mbappé se snaží najít skulinku v defenzivě Anglie. Přenesení na pravou stranu, kde je Gusto. Gusto ještě udržel míč před rohovým praporkem ve hře. Dává pod sebe na Oliseho. Olise před vápnem zase navádí zpátky na střed a otáčí hru z pravé strany doleva.

Kylian Mbappé se snaží proniknout do vápna, kde už také je. Mbappé si navádí míče proti dvojici protihráčů, ale tam nebylo kudy projít. Dobře Angličané zabránili nějaké pohromě a přežili tuhle nepříjemnou situaci. Půl hodina hry pryč a Anglie tedy ve vedení 2-0. Nutno říci, že vzhledem k tomu úvodu zápasu naprosto zaslouženě. Francouzi v sobě nemají ten drive, který Angličané dokázali po nepovedeném semifinále přece jenom získat. A proto tedy jsou na tom v tuhle chvíli lépe a navíc mají míč pod kontrolou. Rashford na středu hrací plochy, Eze, po něm Rice. Rice se roztahuje doprava, jenže Kwanza znovu vrací míč k němu. Rice teď zapojuje Gejo. Jeho přihrávku přečetl Rabio, ale míč přece jenom propadl k Sakovi a tak Saka zase může uklidnit hru přihrávkou zpátky. Rice, po něm hraje také Konca. Míč posunutý doleva na Spence. Spence zapojil Rashforda. Rashford předává na Ezeho. Angličané teď v kombinaci, která ale nevede směrem dopředu, spíše je to takové posouvání míče v těch zadních řadách a šetření času. Na druhou stranu myslím, že je tam také ten vyčkávací prvek, kdy se tam naskytne skulinka, kudy vyrazit rychle dopředu. Polovina 32. minuty, Francouzi stále prohrávají s Anglií 0-2. Teď spadl Kwanza po kontaktu s Duem, který se jde omlouvat a my budeme informovat posluchače Radiožurnálu o tomto zápase. Polovina 32. minuty, Francie prohrává s Anglií 0-2, už ve třetí minutě skóroval Rice, následně se prosadil po rohovém kopu v 18. minutě Konca a Anglie tedy zatím má 2 góly k dobru. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. Pokračujeme dále v naší krasojízdě světovým šampionátem. Připomínám, že zítra celý turnaj zakončí finále, a to od 21 hodin mezi Španělskem a Argentinou. Samozřejmě Radiožurnál Sport u tohoto zápasu nebude chybět, a to včetně komentáře našeho fotbalového experta Pavla Horváta. Teď ale zpátky do reality duelu o bronz, polovina 33. minuty. Francie Anglie 0-2. Ve chvíli, kdy Francouzi se snaží najít cestu dopředu, konkrétně je to Šerky, jeho přihrávka, která mířila na Mbappého, ale Kylian Mbappé zatím bez šance na to prosadit se proti anglické obraně. Rashford na opačné straně hledá cestičku, prohodil si Zaira Emeryho, dobrá rána z takových 25-30 metrů, štiplavá, ale mířila do středu brány. To byla jediná slabina toho pokusu, který dokázal Meňo vyrazit. Jinak moc povedená situace, kdy Rashford nechal proběhnout Zaira Emeryho a ze 2-3 kroků napřáhl a protáhl golmana Meňoa, který musel trošičku udělat krůček 2 na pravou stranu. Nebylo to úplně do středu brány, ale také 100% k tyči to rozhodně nebylo. Proto tedy zůstává vedení Anglie v uvozovkách jen 2-0. Polovině 34. minuty. Saka. Angličané znovu zpátky na míči. Rice, Rashford, kombinace ve středovém kruhu. Gay teď vyváží míč na levou stranu, kde je Spence. Spence má proti sobě dvojici protihráčů a přišel o balón a následně si vypomohl faulem. Bylo tam viditelné tahání za dres, takže naprosto správně přerušená hra. 11 minut do konce základní hrací doby první půle, něco se určitě přidá a navrch. V Miami ale zatím Angličané jsou na tom lépe než Francouzi. Teď by to mohl trošičku změnit Mbappé, který už si to rovná v pokutovému zemi na střelu. Jeho rána, ale Henderson vyráží. Kylian Mbappé jakoby mu v závěru turnaje trošičku zvlhl střelecký prach, dobrý zákrok golmana anglické reprezentace. A francouzský forward zůstává stále na 8 gólech, stejně jako Argentinec Lionel Messi, který má ten zítřejší finálový duel se Španělskem k dobru. Francouzi rozehráli roh nakrátko, Olise a Mbappé tam zakombinovali, ale Olise ztrácí míč, naopak Saka může vyrazit dopředu, nalevo má Rashforda, který trošičku ztratil rychlost, Rashford přináší hru na pravou stranu, Saka se tam ještě nabízí na levé straně, nevím, jestli to nebylo offside, ale Saka si posouvá míč okolo Meňoa, už je mimo střelec.

0: hezký úhel. Měl teď hodně daleko z brány. Přidávka pod sebe, ale Saka si tam nerozuměl s Rodgersem. Takže Angličané nevyužili té situace a Francouzi teď útočí do pootevřené obrany, jenže Olise mu se úplně nechce do nějakého úprku. Na pravé straně Mbappé, namířil si to mezi čtyři bránící hráče, ještě Olise, Mbappé a nakonec Rice dokázal zabránit nějakým větším problémům. 36. minuta začíná, Anglie vede nad Francií 2-0. Spence teď rozjíždí útok zleva, jenže Olise k němu přistoupil a vybojoval balon pro Francii. Šarky, jeho přihrávka, která hledala Gusta, ještě Šarky sebral ten odražený míč, už je v pokutovém území, ale má proti sobě protihráče. Gusto na hranici pokutové území na pravé straně Šarky, po něm ještě bude hrát Olise, pěkná kombinace Šarky a zákrok Hendersona po tom stříleném centru z pravé strany. Angličané se osvobozují a je tady balón dobrého pro Rashforda, který jde sám teď na branku. Rashford proti němu, Meňo, Rashford neuspěl, ještě dorážka, tam se trošku zamotal do míče Saka, ještě Rashford získává balón, Meňo zase daleko z brány, Rashford dává Sakovi a ten uklízí míč do sítě i s přispěním chudáka Rabiota, který ještě se snažil zabránit pohromně. Anglie vede 3-0 v 37. minutě, tak to je demolice. I bez Kanea a Bellinghama anglická ofenzíva rozkvetla a naopak Francouzi působí velmi slabým dojmem, co se týče defenzívy. Takhle si asi Didier Deschamps po 14 letech na lavičce reprezentace Francie nepředstavoval tu rozlučku. Všechno to začalo vlastně francouzskou šancí, kdy Šerky centroval, Angličané ale skvěle přešli do breaku. Saka tam vlastně měl výborně periferně přečtenou tu situaci, nakopl míč do prostoru, kam se dostal Rashford, pak Meňo dvakrát, třikrát i za přispění spoluhráče Lacroixi dokázal zabránit problému, ale nakonec to byl přece jenom Saka, který upravil míč, nebo upravil, poslal míč do sítě, upravil na 3-0, jen ještě opravím toho nešťastníka ve francouzském dresu na brankové čáře, nebyl to Rabiot, byl to Hernandez, který tam ve skluzu nedokázal odvrátit balon do bezpečí a jen vlastně přizdvihl ten míč pod břevno. Saka uklízel míč do odkryté sítě a Francie tedy prohrává s Anglií 0-3. To je debakl, který se asi opravdu nečekal, že by to mohlo být gólové, o tom řeč byla, ale že by to mohlo být až takhle divoké, to asi ne. Navíc, když zmíníme ty poslední vzájemné zápasy, tak Francie dokázala vyhrát ten poslední společný souboj v prosinci 2022 na mistrovství světa ve čtvrtfinále 2-1. Teď tedy úplně jiný příběh. A takhle vysoké vedení, na to opravdu v zájemných soubojích nejsme zvyklí. Většinou to byly vyrovnané duely o gól, kde padaly jeden, dva, tři góly, ale že by jeden z týmů se takhle utrhl ze řetězu, to opravdu historie vzájemných soubojů nepamatuje. 39. minuta je ve své polovině a Anglie vede nad Francií už 3-0. A francouzský tým tedy závěr tohle mistrovství světa hrubě nezvládá po porážce se Španělskem 0-2. Teď herně i výsledkově tým Deschamps se strádá i v boji o bronz. Navíc Angličané při chuti, na levé straně Rashford. Teď si to namířil podél liney dopředu, dokázal se zbavit Gusta, který mu uhl z cesty, Rashfordu v centr, ale nevyšel. Trošku se tam Rashfordovi zasekl míč pod kopačkou a tak vlastně musel prudce brzdit a centrovat po tom rychlém zastavení. Po 40. minutě tedy stále v uvozovkách jen vedení Anglie 3-0. Konaté na pravé straně Gusto. Gusto kontroluje situaci vepředu, posouvá na Dueho. Due ale zabržděný koncou, bylo to s faulem. Tam si obránce Aston Villa vypomohl nedovolným zákrokem, alespoň to teď signalizuje venezuelský rozhodčí Valenzuela. Francouzi rychle rozehráli, nákop do vápna, ale Kylian Mbappé to měl k míči daleko, neměl šanci se prospat k balónu, navíc Angličané včas reagovali na celou tu situaci, takže v pohodu se to změnilo z pohledu Anglie a my budeme informovat posluchače Radiožurnál. Anglie vede nad Francií v boji o bronz už 3-0. Demolice mistrů světa z roku 2018 pokračuje. Francie v rozkladu v defenzívě. Skóre otevřel ve třetí minutě Rice, následně v 18. minutě se prosadil Konca a naposledy skóroval Saka, a to v minutě 37. Bylo to po rychlém protiútoku, kdy Francouzi byli v šanci, ale Angličané dokázali odvrátit balón tak dobře, že Saka vlastně z toho udělal krásnou přihrávku za obranu chtěnou, to rozhodně nebyla náhoda, on moc dobře věděl, jak jsou Francouzi rozestaveni a kam bude Rashford nabíhat. Rashford pak dotáhl balón k vápnu a následně Rashford se Sakou na dvakrát, na třikrát dokázali překonat golmana Meñoa a byl to Saka, kdo nakonec tedy uklidil balón do odkryté francouzské sítě. Na přelomu 41. a 42. minuty tedy Anglie vede nad Francií už 3-0 a Angličané v dalším útoku. Vlevo má hodně prostoru Rashford, jeho přihrávka do vápna, tam byl Tony v náběhu, ale míč se mu zasekl pod nohama, takže Ivan Tony nezvládl zakončit, ale další slabá chvilka francouzské defenzívy. Francouzi v souboji o bronz zatím prohrávají s Anglií 0-3 v polovině 42. minuty. Závěr první půle můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. Kylian Mbappé v šanci nebude, protože nebyla cestička, jak si najít místo ke střele. Anglická obrana zafungovala, na rozdíl od té francouzské, která má velké nedostatky. A Kylian Mbappé teď hluboka vydechuje, byl tam i v předklonu. Kdo ví, jestli bude tenhle vězný forward i ve druhém poločase k vidění. Teď už to asi z pohledu Francouzů nebude boj o bronz, ale mohlo by se to změnit opravdu ve snahu pomoci Mbappému k té koruně pro krále střelců, nebo chcete-li k té zlaté kopačce, kterou dostane nejlepší turnaj tohoto nejlepší hráč tohoto turnaje. Na šampionátu se zatím 8krát trefili jak Mbappé, tak Messi. A už byla řeč o tom, že argentinský kapitán ještě nastoupí do zítřejšího finále proti Španělsku. Polovina 43. minuty, Anglie vede 3-0, Saka s míčem na pravé straně, po něm Rodgers, přihrávka na Tonyho, ten se to rovná na střelu přes hranicí vápna. Nerozuměl si nakonec se Sakem, který už byl v náběhu a ta přihrávka mu mířila na paty. Na to, že Angličané už třikrát skórovali, tak se dá říci, že Tony je prakticky neviditelný v útoku, že to za něj zvládají ostatní. Ale vzhledem k tomu stavu 3-0, to, že Tony se tolik neprosazuje, není až tak bolestivá záležitost, protože góly dokázali dát i jiní a Anglie má v závěru první půle tedy luxusní třígolový náskok. 44. minuta. Francouzi budou vhazovat blízko půlící čáry. Gusto si vybral Oliseho. Olise si narazil se Šarkym. Ve středu hrací plochy teď Zaire Emery. Po něm Lacroix. Lacroix dává doleva na Hernandeze. Hernandez vybízí Dueho. Po něm Rabiot, následně také Šarky u míče, Olise, francouzská kombinace, po které Olise to trochu urychluje, na pravé straně už je Gusto, uvnitř pokutovou zemí, přihrávka, která prošla vápnem, ale doputovala jen na kopačky Angličanů, kteří teď zase rychle vyráží dopředu, jmenovitě je to Rodgers, který táhne balón, už to ale trochu zbrzdil a dává doprava, kde je Saka. Saka vrací míč zpátky, 45. minuta začala, tedy poslední minuta základní hrací doby v prvním poločase, něco se určitě bude přidávat navrch, ale asi to za stolik nebude, typoval bych 3, maximálně 4 minuty, vzhledem k tomu, co se událo v tom dosavadním průběhu. Rashford na míči, takže Angličané zase u balónu. A výměna teď hned několikrát z game, který zase vrací Rashfordovi. Hrát bude také Rice, znovu Gay a pro míči se běhl také Eze, který posílá prudkou přihrávku zpátky k Hendersonovi. Bowman anglické reprezentace tedy zapojený do rozehrávky. Rodgers na pravé straně Gay. Saka. Angličané teď chtějí dohrávat ten první poločas s míčem na kopačkách. 4 minuty oznámeny nad rámec té základní hrací doby. Ten odhad byl tedy přesný. A nastavený čas první půle už běží. Anglie vede nad Francií v boji o bronz 3-0. Poté, co postupně skorovali Rice, Konsa a Saka. Faul od Gusta, který trošku neudržel nervy na uzdě. Navíc tam byl ještě Konaté. Tahle dvojice tedy tam počínala v rozporu o pravidly. Angličané rozehráli. Rashford si zpracoval balón, zapojil Spence. Spence vrací zpátky k pulící čáře na Rice. Rice a Gay jsou zapojeni do kombinace. Eze, pěkná přihrávka za obranu, tam je Saka. Saka zakončuje k tyči 4-0. Tak tohle už je opravdu z pohledu Francie značný trapas. 4-0 vedou Angličané v boji o bronz a Francouzi budou mít asi hodně pernou tu poločasovou přestávku. Nejvyšší porážka v historii francouzské reprezentace, ta se asi konat nebude, protože tam bychom se museli vrátit až do roku 1908. Tehdy Francie, mimochodem shodou okolností v Londýně, prohrála s Dánskem 1-17, tak k tomhle výsledku má Francie ještě daleko. Ale to skóre 0-4, to tedy je opravdu velmi nepříjemná věc a co se týče Menua, ten by asi měl co říci svým spoluhráčům v defenzívě, protože on to má hodně složité. Ty střely jsou povětšinou umístěné k tyči a ty problémy začínají mnohem dříve, než u toho, že Menua není schopný s tou situací nic udělat. Thomas Tuchel a jeho svěřenci zatím mnohem lépe zvládají ten souboj o bronz, tedy souboj dvou poražených. A my ještě jednou budeme informovat posluchače Radiožurnálu. Nastavený čas první půle a Anglie vede nad Francií už 4-0. Polovina třetí ze 4 přidaných minut a Saka se trefuje podruhé v tomto zápase. Skóre otevřel ve třetí minutě Rice, v 18. minutě navyšoval Konsa a pak tedy v 37. minutě první gól Saky a pak ještě jedna trefa té první nastavené minutě. Teď Angličané v dalším útoku, ale Tony nepřihrál úplně ideálně, ovšem Saka ještě dokázal zkrotit ten balón, dloubáček do vápna, Rashford a Spence tam nerozuměli, takže ani jeden nešel do vzduchu. Třetí nastavená minuta končí, čtvrtá a začíná, ještě se vrátím k tomu čtvrtému gólu, který dal Bukayo Saka. Byla to zase umístěná rána, řekněme, z hranice vápna a k tyči. Menil tam asi toho mnoho zase nemohl dělat a francouzská defenzíva je opravdu neuvěřitelně děravá v tom dnešním zápase. Angličané, přestože nastoupili do duelu o bronz bez Kanea a bez Bellinghama, dávají jednu šanci za druhou a tedy se 4gólovým náskokem asi také za pár okamžiků půjdou na poločasovou přestávku posledních 25 sekund z toho času, který byl avizován nad rámec základní hrací doby a Angličané znovu na míči budou teď rozehrávat rohový kop, takže ještě jedna standardní situace v samotném konci první půle. Saka, který dvakrát skóroval, si teď doběhl pro míč a gól teď asi bude dávat těžko od rohového praporku, i když i to se dá zvládnout, když exekutor umí dobře zakroutit ten míč od rohového praporku. Navíc Francouzi tam na bližší tyči nemají nikoho postaveného, je tam jen Mbappé, 2-3 kroky od tyčky. Saka se rozebíhá, jeho centr do vápna a tam je Menio, který ale to měl těžké, protože mu tam překážel trošičku Konaté, nakonec se píská útočný faul a tohle bude asi z první půle všechno, protože už je tady polovina páté přidané minuty a teď také venezuelský arbitr Jesus Valenzuela končí první poločas, po kterém Francie prohrává v souboji o bronz s Anglií 0-4. Druhý poločas samozřejmě nabídneme živě na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: To slibuje reportér Tomáš Petr, za kterým se vydáme po poločasové přestávce zhruba za 15 minut. Poločas hrůzy, který prožili fotbalisté Francie, kteří v obměněné sestavě, ale v takové nastoupili Angličané, prohrávají po prvním poločase zápasu o třetí místo na mistrovství světa o 4 branky. No a my si teď můžeme přiblížit atmosféru přímo z centra Paříže, kde v jednom z restauračních zařízení sedí náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha a jsem tedy moc zvědavý na jeho postřehy. Martine, dobrý večer, povídej, kde jsi a povídej, jak to tam vypadá.
2: Také zdravím, hezký večer nebo hezkou noc, tedy už pomalu. Já jsem v takové restauraci baru v centru Paříže v oblasti Grand Boulevard, nedaleko pařížské opery. Tady je spoustu velkoplošných obrazovek, respektive normálních obrazovek, je tady taky velké plátno, otevřená zahrádka a ten průběh toho zápasu, ten se dá sledovat vlastně na těch lidech, kteří tady jsou kolem, protože ten bar byl poměrně zaplněný na začátku toho utkání a vlastně po té druhé brance už se docela vyprázdnili a tady co po celou dobu sleduju barmana, kterého možná teď slyšíte, jak tady mlátí do dřevěné, vlastně do toho stolečku před barem, před chviličkou tady bouchal skleničkami, prochází takovými několika fázemi, nejdřív nadával, ty jeho pohnutí jsou zajímavé sledovat, teď už ta poslední fáze, to je takové spíš, že se usmívá nebo spíš tak jako hlasitě se směje, ale to, co se tady odehrávalo během toho utkání, tak nebylo to tak, že by Francouzi neměli své šance, několikrát se pokoušel prosadit Mbappé, Désiré Doué, taky Cherki, ale to všechno se nepovedlo, nakonec, jak si říkal, 4-0 a je to vidět právě tady v centru Paříže, lidé opouští ještě vlastně během té první půl hodiny, spousta těch lidí opustila ten bar a teď tady zůstávají skutečně spíš nadšenci, kteří zůstávají s tím pitím a spíš si užívají čas než ten samotný zápas.
1: Já jsem na to chtěl navázat, ty jsi zmínil proměny nálad u barmana, tak bylo to tak i u ostatních hostů, že zkrátka nejprve byli naštvaní, že Francouzi brzy prohrávali o 2 branky, ale teď už je to o branky 4, tak proměnilo se to naštvání spíše už v takovou rezignaci, že už zkrátka vědí, že se s tím asi nic neudělá.
2: Asi to popisuješ správně, já jsem tady zaznamenal několik takových komentářů vlastně po tom druhém nebo třetí brance, ono se to těžko sleduje, někteří si, to byla ta třetí branka, takový ten závar před brankou Meňána, tak tam, jak se Angličané strefovali na několikrát, nakonec se tady prosadili a to tady jeden z těch lidí kolem tak popisoval, že to je skoro sketch, takový jako skutečně komický průběh toho utkání. Skutečně je to tak, že vlastně, když se koukám teď na tu zahrávku, tak ta byla plná, teď už tam vidím jenom lidi u těch prvních dvou stolků, jak se dívají na to plátno, které je venku, byli tady připraveni na spoustu lidí, těch tedy odešlo. Samozřejmě Francouzi ti chtěli primárně vidět svůj tým ve finále, tak to se nepodařilo. Teď tedy zápas o třetí místo, který, jak říkal německý trenér Tuchl, tak nikdo nechtěl hrát, tak nakonec tedy chtěli si vlastně spravit tu chuť taky dopřát vlastně důstojnou rozlučku trenérovi Didieru Deschampsovi, to se taky nakonec nepodařilo. 4-0 po prvním poločase, co na to říct, no, je to tady vidět v centru Paříže, naštvání, teď už spíš možná, jak se říkal správně, rezignace, i když teďko vidím možná ještě nějaké odvážlivce v modrých dresech národního týmu, kteří přicházejí, no nevím, takový hromotluk sem přichází, vypadá usměvavě, ten musí být, aha, to je fanoušek PSG, co se dívám, tak nevím, jestli snad to nedopadne jako po těch zápasech PSG, kdy vlastně jedno, jak to dopadne výsledkově, ale fanoušci zapalují auta, reprezentační úroveň obvykle bývá jiná, ale Bůh ví, co se bude dít po zápase 4-0 po první poločase.
1: No věřme tomu, že to bude v pořádku, zatím tedy velmi smutná až nedůstojná rozlučka pro trenéra Deschampa, jak už si zmínil. Já se možná ještě zeptám na atmosféru před tím zápasem, protože Francouze leckdo, včetně mě tedy, typoval na hlavního aspiranta na zisk titulu pro mistry světa. Tak jak vnímali fanoušci to, že se bude hrát v uvozovkách jen o třetí místo?
2: No já už jsem to vlastně naznačoval, byl to zápas, který nikdo nechtěl hrát. To řekl sice německý trenér Tuchl, tedy trenér anglické reprezentace, ale Didier Deschamps v podstatě naznačoval něco podobného, že to není utkání, které si představovali. Samozřejmě všichni se, Francouzi se viděli v tom finálovém utkání. Zítra Španělé jim samozřejmě vystavili stopku, takže to se nepodařilo, ale skutečně tady panovala taková atmosféra a přesvědčení, že Francouzi se dostanou daleko, byť tedy trenér Didier Deschamps usměrnoval, byl velmi pokorný, říkal, že je potřeba jít zápas od zápasu, ale tady panovala taková atmosféra a i vlastně ten průběh toho turnaje nasvědčoval tomu, že Francouzi byli skoro neporazitelní, skutečně vystupovali během celého toho turnaje velmi přesvědčivě, pěli se ódy na nejen Mbappého, který pořád, připomínejme to, vlastně usiluje o nejlepšího střelce celého turnaje vedle Argentince Lionela Messiho, tak vyzdvihoval se i Olize, který fotbalově vyrůstal, Mikel Olize vyrůstal ve Velké Británii. Tomu taky se dnes vlastně úplně tak nedaří, ty přihrávky klíčové Mbappému, tak to dnes nevidíme vlastně z toho týmu, který se dokázal prosadit fotbalově během celého turnaje, tak nezbylo nic moc. Skoro by se řeklo, že francouzským hráčům chybí takový drive, zapojení utkání do toho utkání. Možná to vyplývá z toho, že skutečně se ten tým viděl ve finále a ne v tomhletom malém finále, jak se o tom tady ve Francii mluví, o tom zápase proti Anglii.
1: Vnímám to úplně stejně. Angličané viditelně zkrátka chtějí víc, chtějí získat tu teprve druhou medaili v historii mistrovství světa. Bezprostřední dojmy přímo z Paříže nám přidal náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha. Připomínám, že fotbalisté Francie po prvním poločase prohrávají na stadionu v Miami v zápase o třetí místo světového šampionátu s Angličany 0-4. Martine, moc díky za tvůj čas, užij si i zbytek zápasu a pokud možno hlavně doraž v pořádku domů.
2: Taky děkuju, hezký večer.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Posloucháte vysílání radiožurnálu Sport. Máme pro vás jednu aktuální informaci z hokejové NHL. Útočník Connor Bedard bude pokračovat v Chicagu. Z Blackhawks dnes 21-letý kanadský center podepsal z pozice chráněného volného hráče pětiletou smlouvu na 75 milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba 1 miliarda a 590 milionů korun. Oznámil to klub na webu NHL. Za pár minut už začne druhý poločas utkání o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa. Připomínám, že Francouzi prohrávají s Angličany po první 45 minutovce 0-4.

0: Posloucháte vysílání radiožurnálu Sport, míříme na druhý poločas utkání o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa Anglie, Francie, komentuje reportér Tomáš Petr.
1: Chystá se start druhé půle a dojde k personálním změnám, protože k vidění tam byl Barkola na straně Francie. Rozsvičoval se také velmi vehementně Diň, takže na straně Francouzů se dá očekávat dost změn a není se čemu divit, protože připomeňme to nejpodstatnější po prvních 45 minutách plus těch čtyřech přidaných. Francie prohrává s Anglií vysoko 0-4. Už ve třetí minutě skóroval Rice, pak se prosadil Konca, následně dvě trefy zaznamenal také Saka. A tak tedy Angličané blízko historicky teprve druhé medaili z mistrovství světa. Připomeňme, že tím jediným úspěchem je triumf v roce 1966. Francie naopak velmi, velmi daleko tomu, aby zkompletovala medailovou sbírku. V těch posledních třech turnajích byla postupně zlatá, stříbrná a teď to vypadá na nepopulární bramboru, protože tým okolo Mbappého strádá a proto tedy do hry půjde Dembele, který už tam je připravený na hřišti, stejně tak Diň a myslím si, že i Barkolu jsem tam zahlédl mezi připravenými. Také Upamecano je tam oblečený v dresu, takže hromadné změny. Hned čtyři střídání na straně Francie. Není se čemu divit. Dolů jdou Hernandez, Konaté, Šerky a Due. Takže tenhle kvartet francouzských fotbalistů už si nezahraje v souboji o bronz a naopak zmiňovaní Upamecano, Diň, Dembele a Barkola jdou tedy do hry. Připomeňme, že Didier Deschamps udělal 7 změn oproti semifinálové porážce se Španělskem 0-2. 7 změn bylo také na straně Anglie, která nastoupila bez Kanea, bez Bellinghama. I tak ale Albion dokázal 4x skórovat a teď je na nejlepší cestě za ziskem bronzových medailí. Naopak Francouzi, jsem hodně zvědav, jak si budou počínat v té okysličené sestavě, protože první půle byla, dá se říci, hanebná, co se týče toho výkonu. Angličané také s jednou změnou do hry přichází Watkins, takže i na straně Anglie se střídalo, ale to, jakým způsobem Francie přistoupila k první půli, to byla opravdu ostuda a na to se asi nehezky dívalo ve Francii tamním fanouškům a bude se to asi i těžko vysvětlovat po skončení tohoto duelu. Vše připraveno na start druhé půle. Duel o bronz bude pokračovat za stavu 4-0 pro Anglii. Poté, co první půle výrazně lépe vyšla Angličanům a teď o tom slyší i posluchači radiožurnálu. Právě odstartoval druhý poločas, po první půli vedou Angličané 4-0, postupně skórovali Rice, Konca a také dvakrát Saka. Francouzi pro druhý poločas provedli hned 4 změny a budou se snažit alespoň trochu zdramatizovat tenhle duel, který můžete v přímém přenosu poslouchat na radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, radiožurnál. A my tedy pokračujeme v tom našem přímém přenosu. První sekundy odtikávají z té druhé půle. Angličané se dostávají na balón a je to Eze, který teď překročil půlící čáru a dává míč doleva Kleině na Spence. Spence si navádí balón k pokutovému území. V cestě stojí Gusto, který dokázal vypíchnout balón a následně tam byl faulovaný Dembele, takže přerušená hra a míč bude patřit Francouzům, kteří po tom, co předvedli v první půle, by potřebovali dát alespoň 2, možná lépe řečeno 3 góly, aby se trošku vykoupili z té ostudy, na kterou si tady náramně zadělali. V první půli Dembele se dostal s míčem mimo hrací plochu, takže tenhle pokus o útok nebude pokračovat dále. Pak Angličané u míče Gay pod tlakem těžko rozehrál i jen na kopačky Zaira Emeryho, ale před Mbappem četl hru o Konca ve středu hrací plochy Rabiot, znovu Zaire Emery nebyl faulovaný, čistě vybojovali Angličané balón a hrát tak může Eze. 47. minuta končí, Anglie vede nad Francií 4-0. A Angličané teď přidrželi ten balón, zbytečně nikam nepospíchají, není se čemu divit, oni mohou vyčkávat na to, až se otevře nějaká skulinka v cestě dopředu, což teď před Spencem se nestalo, a tak ten balón putuje zpátky až k Hendersonovi. Golman Anglie nakopává balón, ale jen krátký míč, Dembele z první sklepával, do míče měl být Olise, ale ten míč nepropadl na místo určení a tak se dopředu může vypravit Watkins, který je čerstvý a zatím se s míčem moc nepotkal, teď ho dokonce ztratil a dopředu se naopak dostávají Francouzi. Olise nalevo nabíhá Mbappé, který dostává přihrávku za obranu, Mbappé se z první trefuje levačkou, 1-4. Tak tohle je přesně to, co Francouzi potřebovali, nejen z hlediska skóre, ale především z hlediska psychiky. Ono při cestě do kabiny se nezdálo, že by Francouzi nějak byli pod dekou, protože byl tam k vidění docela paradoxní obrázek, kdy Mbappé si s úsměvem povídal s trenérem Anglie Němcem Tuchlem, až to působilo trošku zvláštně. Teď ale Kylian Mbappé tedy snižuje na 1-4, dává svůj 9. gól na tomhle turnaji, čímž se osamostatňuje na čele té střelecké tabulky před Messim, ale znovu připomeňme, argentinský kapitán má zítra k dobru to finále proti Španělsku, pěkně s první levačkou k tyči umístěná rána od Mbappého, a že by se teď karta otočila, ti fanoušci, kteří jsou z pohledu střídaček nalevo, tak viděli už 5 gólů z bezprostřední blízkosti, naopak do té opačné branky nepadl ještě ani jeden gól v Miami v tom dnešním souboji o bronz. Polovina 49. minuty, Francouzi znovu v útoku, Olise, Dembele, trocha uklidnění, Zaire Emery, znovu Dembele, naznačil centr, ale přidržel míč, posouvá na Oliseho, Olise vrací Dembelemu, Zaire Emery, u lajny připravený Upamecano, ale míč teď putuje po kopačkách jeho spoluhráčů Olise. Olise prostrčil na Mbappého, ten byl natěsno bráněný, tam si ho vzal pod patronát konce a nebylo opravdu kudy, takže Francouzi neměli nárok dostat se do zakončení. Angličané vyvezou míče přes Kvancu, ten má před sebou trošku prostoru, tak to zkoušel sám, u pravé lajny Saka přebírá balón, už si navádí míče na střed, přihrávka na Watkinse, který zjistil, že je v docela zajímavé pozici a tak vystřelil, ale netrefil zařízení. Takže v končící 50. minutě Francie, Anglie 1-4 v duelu, který musí bavit nezaujatého fanouška. Francouzi by asi na to měli trošku jiný názor, ale možná ho upraví teď na pravé straně postupující Olise, který ale nezakončil. Slibně vypadající je situace, ve které ale ofenzivní hráč Bayernu Mnichov nezakončil tak, jak by si přál. I tak zdvižený palec viděl od spoluhráče Mbappého, který ocenil tu snahu spoluhráče. Angličané při té rozehrávce teď pod tlakem, Rice si musí dát pozor, dobíhal tam Zaire Emery. A teď je to s míčem Henderson, který nakopává balón daleko dopředu, ale zase Francouzi získali míč, Rabiot, Olise, z první dloubelní za obranu, tam je Mbappé, ale také Konca, který zabránil neštěstí, a ještě se tam přiřítil Rabiot, který napálil míč z první. Tak vyměněná Francie do druhé půle, protože po tom prvním poločase to vypadá teď mnohem lépe z pohledu Francouzů, i když výsledkově jen kosmeticky po tom snížení Mbappého na 1-4, ale herně rozhodně veselější pohled, než tomu bylo v první 45 minutovce. 52. minuta, Francie 1, Anglie 4 v souboji o bronz na mistrovství světa. Je to rozhrávka Angličanů, která je teď znovu pod tlakem. Rice bude mít balón, ale Olise už tam dobíhá. Rážička, ve které si Saka nerozuměl s Rodgersem, a Francouzi zase otáčí hru. Mbappé, Olise si pustil ten balón a to bylo to špatné řešení situace Konca. Dokázal sebrat ten míč a Angličané by teď potřebovali trošku přidržet balón a dostat se do delší kombinace. V těch posledních minutách jsou až moc pod tlakem. Mohl by to dokázat Watkins, ne. Nakročil tam včas Upamecano a Angličané tak budou vhazovat v blízkosti vápna Francie. 53. minuta začíná. Aut, který míří na Ezeho, ten má prostor i čas skrotit ten balón. Rice a Eze si teď proměňují balón na levé straně. Nakonec je to Eze, kdo zůstává s míčem. Prostrkávačka na Tonyho, Ivan Toney si navádí míč k vápnu, ale v cestě stal Rabiot, který vybojoval ten balón. Ještě Zaire Emery si musí dát pozor, na záda mu dýchal totiž Spence. Tak přišlo uklidnění té rozhrávky, tedy míč dozadu. Lacroix vyváží balón, na levé straně je Dyň, před kterým se otevřel prostor. Dyň ale si netroufl postupovat vpřed. Mbappé, 53. minuta končí, Anglie vede 4-1. Dembele má balón na pravé straně. Francouzi v útoku, přihrávka, která mířila na Oliseho. Jenže anglická obrana připravená a Eze se teď vydal do brejku, přišel přes 3 nebo 4 protihráče, zkouší to lobem přes golmana, ale bylo to nepřesné a navíc by to bylo možná i dlouhé, takže zrušení zbytečné, ale v úvodu moc pěkně vyřešeno od Ezeho. A tohle jsou věci, které možná budeme vídat i častěji. Francouzská obrana měla nedostatky v první půli, ve druhém poločase, kdy je to 1-4, tak asi to také nebude dozadu úplně to nejlepší. Mbappé, teď krásná přihrávka na Barkolu, Barkola je sám v pokutovém území, 2-4 gól! Tak Eze neproměnil na jedné straně, Barkola si poradil na té druhé. A když jsme před utkáním rozebírali to, jestli to bude gólové, tak nakonec ta odpověď je jednoznačná. 4 góly Anglie v první půli, 2 zásahy Francie ve druhém poločase. 54. minuta, Francouzi korigují na rozdíl 2 gólů a je o co hrát. Mbappého pěkná přihrávka za obranu, tam to nezvládl Kwanza a Barkola to umístil přesně k tyči, těžko Henderson mohl reagovat a Francouzi tedy se vrací zpátky do hry, řekněme. Ještě to bude dlouhá cesta za případným vyrovnáním, ale už to nevypadá tak tragicky jako za stavu 0-4 a možná i proto Didier Deschamps si zapumpoval oběma rukama a oslavil ten Barkolův gól na 2-4. A upřímně řečeno, kdyby Francouzi dokázali během 5-10 minut skorigovat na 3-4, tak by to mohlo být poměrně zajímavé. Protože pak bych byl zvědavý, jak by Angličané zareagovali za tenhle velký návrat do zápasu. Rodgers teď faulovaný, provinil se právě autor té branky na 2-4 Barkola v úvodu 56. minuty, tedy Angličané při vedení 4-2 budou rozehrávat přímý volný kop a asi by to mohlo být i na přímou ránu, protože to není až tak daleko od vápna. Ale počkejme si, jaké řešení vymyslí Rice. Bylo to takových 25 metrů od branky, takže spíše asi očekávejme centr, než nějakou přímou ránu. Navíc je tam právě Rice, který kontroluje náběh spoluhráčů. Riceův centr do pokutovou zemí a tam je Meňo. Přímo do rukavice francouzského brankáře, který rychle rozehrává a Mbappé teď nakopává míč na Dembeleho. Tohle není offside a Dembele půjde sám na branku. Ještě kontroloval asistenta Dembele. Trošku měl problémy se zpracováním jeho rána. Dobrý zákrok Hendersona. Angličané přežili tuhle situaci. Ještě Olise vybojoval balón a pálí. Sražená rána a až teď se domávnula do písku offside. Jejda, jejda. Tohle já osobně nemám vůbec rád. To čekání. Ano nebo ne. Bylo to hraniční, takže chápu, že asistent nechtěl vzít to rozhodnutí plně na sebe, že raději nechal dohrát tu situaci, ostatně tak to mají rozhodčí v popisu práce v posledních letech, ale hodně to obírá na emocích. Každopádně Francouzi předvádějí velmi odlišný výkon oproti první půli a vlastně i Angličané. 57. minuta. Francie prohrává s Anglií 2-4, poté co první půle byla 4-0 pro Angličany. Rabiot. Francouzi v dalším útoku. Barkova dostal přihrávku trošku na paty a toho využil Saka, který se dostal na balón. Barkova se snaží ještě dostat k míči, ale až moc se tam pomohlo rukama a proto je přerušená hra. V 58. minutě Angličané tedy budou rozehrávat a je cítit, že teď se snaží pošetřit každou chvíli jakýkoliv časový úsek, protože pak se stalo míč, který mířil zpátky na brankáře. Sudím svítí na hodinkách gól, protože ten balón zapadl do branky, ale vůbec jsem nepostřehl v té rychlosti, kdože to nakopával ten balón. 58. minuta, teď už tady navázána hra standardní situací Angličanů. To předchozí byla asi jen nějaká francouzská provokace a Spence může vyrazit dopředu na levé straně, dobře to tam Angličané vykombinovali. Spence blíží k pokutovému zemi, ale Upamecano odvrací jen rohový kop. A Angličané by teď potřebovali trošku vydechnout a ideálně samozřejmě se tohle dá provést při útočení chvíli, kdy ten balón je v blízkosti francouzské branky. 59. minuta, Francie prohrává 2-4. Souboj o bronz na mistrovství světa a bude čelit rohovému kopu. Angličané vyskládání v pokutovém území, Tony je zaparkovaný na zadní tyči, Konca, který se po jednom rohu už prosadil, teď zase v té pozici spíše na přední tyči, tak aby mohl prodloužit na tu vzdálenější. Declan Rice bude rozehrávat rohový kop, centr, na který neskočil Tony a ještě tam byl také před gólmanem Manuelem Watkins, ale francouzský brankář dokázal škrábnout ten balón. Angličané vybojovali míč zpátky poté, co Oli se zaváhal a na pravé straně je to Eze. Eze si hledá místo na centr, nenašel. Bude z toho kop od francouzské branky, ale Angličané jsou po těch rohových kopech nebezpeční. Jednou skórovali a před pár okamžiky nebyli daleko tomu, aby přidali druhou trefu. Teď ale francouzský útok v končící 60. minutě, tedy hodina hry bude za námi. Francie prohrává 2-4, ale nepřesná přihrávka zprava, kterou zachytil Rice, a tak Angličané se dostávají k míči, právě anglický kapitán. Teď otáčí s balónem, posouvá na Tonyho, ten dává k levé lajně. A cestu dopředu hledá Saka, nikdo mu nekřikl záda a toho využil Gusto. Obránce Francie tak získal balón a na levé straně může rozjet útok Diň. Po něm Olise. Oliseho přihrávka na Mbappého. Kylian Mbappé míří do pokutového území, přešel přes jednu překážku, přes druhou už ne. Trošku to vzal jako tank, úplně mu nevyšel krok na nějakou přesnou kličku a tak mohli Angličané zabránit nějaké další gólové pohromě, která se možná veze, protože Angličané chybovali v rozehrávce a Olise otáčí hru, už je při hranicí vápna, Oliseho rána, prudká přízemní střela, která mířila k tyči, ale no o pár čísel šla mimo. Tam by těžko mohl Henderson reagovat, kdyby Olise trefil lépe, ale jeho rána šla vedle, takže tuhle gólovku zapsat nemůžeme jako snížení na 3-4. Francie stále prohrává o 2 góly 2-4. To už po více než hodině hry, 1.60. minuta končí, 2.60. bude začínat a Spence táhne míč po levé straně, takže Anglie je v útoku. Spence kontroluje situaci, na středu dává Rodgersovi. Rodgers posouvá na Saku, Saka zády k bráně, pomůže si přihrávkou pod sebe na Ezeho. Eze, ten předává na Rice, Angličané teď drží balón a nikam úplně nepospíchají. Není se čemu divit, v tom druhém poločase Francouzi jsou výrazně aktivnější. A i z toho teď pramení ta snaha pro Anglii získat to trošku déle. Míče ten mít trošku déle. Co se týče času, ten míč je pod kontrolou. 62. minuta končí. A Angličané při vedení 4-2 spíše kombinují na polovině soupeře tak, aby nešli dopředu, ale hlavně, aby nepřišli o balón. Declan Rice to teď chce změnit, a přihrávka na Watkinse. Watkins se trošku zamotal do míče, nakonec dává ještě pod sebe na Ezeho. Eze a jeho dloubáček do vápna, tam je Tony, ale nedostal se do zakončení. Každopádně pěkná přihrávka do zajímavé situace. Francouzi odolali. A 60. minuta bude začínat, a to standardní situací Francouzů, kteří rozehrávají nakrátko po zemi. Olise na ose hřiště, ještě na vlastní polovině, stahuje hru doprava, kde je Gusto, po něm Dembele, Mbappé. Mbappé se snaží nabrat rychlost, jedna klička nevyšla a tak na tu druhou už ani nebude prostor. Spence dobře četl hru a teď také vyváží krásně balón. Výborná práce od levého obránce Tottenhamu. Watkins postupuje s míčem, už je v pokutovém území. Watkinsova přihrávka, tam byl Tony, ale nedostal se do zakončení. Ještě Watkins sbírá balón, vrací zpátky na hranici vápna, kde je Eze. Eze má proti sobě Rabiota, Eze pálí. Zblokovaná rána a Deň může odhlavičkovat do bezpečí, jenže Rice sbírá tenhle odražený míč a znovu to budou Angličané, kteří půjdou do útoku. Na levé straně je to Watkins, jeho centr, Tony je tam na zadní tyči, ale Deň ovládl vzdušný prostor a nepustil tedy Tonyho do zakončení. Francouzi mají balón. Barcola, polovina 64. minuty. Francie prohrává v souboji o bronz na mistrovství světa z Anglií 2-4. Barcola a spol teď vyráží dopředu. Olise posouvá míč na Zaira Emeryho, který vybízí právě Barcolu na levé straně. Mbappé na hranici vápna, přihrávka doprava. Dembele srovnal si to na střelu. Dembele pálí, ale slabá rána přímo do míst, kde je připravený Dean Henderson. Škoda pro Francouze, protože tohle byla určitě střelecká pozice, ze které se dalo korigovat na 3-4. Teď brankář z Anglie dost dlouho drží balón, už by se ho měl zbavit. Nakonec vyklul míč ke Gehimu, který je pod tlakem, protože tam dobíhá Dembele. Henderson tak nakopává míč raději do autu. Tak teď Angličané pod tlakem a jakoby trošku vypadli z role po tom skvělém prvním poločase. Po ta 60. minuta. Anglie sice vede 4-2, ale Francouzi diktují ve druhém poločase tempo. Zaire Emery rozdává doleva, kde je Deň. Deň je vrací právě na Zaira Emeryho. U levé lajny je Barcola. Barcola si to chystá na centr, ale nakonec jen Zaire Emery. Na osi hřiště si řekl o míč Upamecano, který napřáhl, pálí z dálky, skákavá rána a Henderson jen vyráží. Barcola sbírá míč u levé lajny, Deň. Francouzi pokračují v obléhání Anglie, tedy anglického pokutového území. Na středu teď už zapojený je také Lacroix a napravo Dembele, po něm bude hrát Gusto, následně také Olise. Gusto nedostane se k centru, nakonec přece jenom Gusto vybojoval balón, ale nezvládl přihrát, ještě Dembele zachytil balón, jeho patička byla hrůzostrašná, ten míč vybojoval totiž Rodgers a Angličané se osvobozují dlouhým balónem dopředu do míst, kde by mohl být Watkins. Vyhraný hlavičkový souboj pro Anglii, ale Lacroix vybojoval ten míč pak zpátky, i když vlastně nebylo s kým bojovat. On ho jen Lacroix sebral po té, co Watkins vyhrál hlavu. 66. minuta bude končit. Anglie vede 4-2, ale Francie je v dalším útoku. Oli se pouští na Mbappého. Znovu Mbappé, má to tam otevřené. Gól! 3-4! 66. minuta a gólové rostihy pokračují. Francie koriguje na 3-4 a pokud při vedení Anglie 4-0 to vypadalo na naprostou tragédii z pohledu Francie, tak teď to vypadá s Angličany poměrně komplikovaně, protože ztratit čtyřgólový náskok, to by bylo hrůzostrašné. Tam by se hrabala ta prohra 1-2 s Argentinou v závěru v semifinále. i když je tam to samozřejmě z hlediska důležitosti zápasu bylo ještě těžší. Ale teď tedy po té, co Angličané měli čtyřgólový náskok, vedou už jen 4-3. Kylian Mbappé dává svůj druhý gól v souboji o bronz, zaokrouhluje svůj gólový účet na tomhle šampionátu na 10 branek. A Didier Deschamps si může gratulovat za ty 4 změny během poločasové přestávky. Francie koriguje na 3-4. A tohle tedy bude ještě zajímavá jízda. Nákup za obranu, tam je Mbappé, který může

0: aktuality, které přinesl teď už tedy včerejší den vítězství ve 14. etapě cyklistické Tour de France díky útoku v závěrečných kilometrech připsal Slovenec Tadej Pogačar. Ten navýšil svoje celkové vedení před průběžně druhým Dánem Vingegaardem, má náskok 4 minuty a 30 sekund. Pogačar vyhrál na letošní Tour po čtvrté. A Lando Norris, ten skončil v dnešní kvalifikaci na velkou cenu Formule 1 v Belgii třetí kvůli penalizaci za použití nové elektroniky, ale bude v dnešním závodě startovat až z 12. místa. Nejrychlejší byl v kvalifikaci lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, druhý skončil Max Verstappen.
1: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
2: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
3: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
4: Ahoj, ahoj.
5: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
6: Čau.
3: David Dvořák, bojovník MMA.
7: Ahoj.
2: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
1: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
8: Těch 70% těch jako vlastně zážitku bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
3: Já chci kamna,
8: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
9: Tam mám hodně co zlepšovat.
3: Jako fakt hodně, jako jo?
9: Jako hodně.
3: To smrdí devítkou teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
9: Ještě asi ne.
3: Vy jste tam zlobili?
10: No my jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
3: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě...
10: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
3: Jo, takhle.
11: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
3: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
11: Takže mě pak přivázali ke stromu, já si srandu.
3: No, jasně.
11: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
3: A musel zjít Pepičku.
11: Musel.
2: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Po prvním poločase fotbalisté Francie v utkání o třetí místo na mistrovství světa prohrávali s Angličany v Miami o 4 branky. Nicméně po změně stran i zásluhou některých střídání se Francouzi vrátili do zápasu. Aktuálně už to je jen o 1 gól, tedy 3-4 z pohledu Francie. V přímém přenosu radiožurnálu Sport bude komentovat i zbytek utkání reportér Tomáš Petr. Tak tedy ještě jednou, 33 minut po půlnoci, vracíme se zpět na utkání o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa Francie, Anglie a reportér Tomáš Petr.
12: 1.70. minuta skončila, 2.70. startuje a po té pauze na občerstvení se teď bude také pokračovat v tomhle velmi zajímavém souboji o bronz. Francie prohrává s Anglií 3-4. Poté, co první půle jednoznačně patřila Albionu, Angličané vyhráli úvodní poločase 4-0, ale Francouzi ve druhé půli mocně dotahují. Kylian Mbappé dvakrát skóroval. Na tomhle šampionátu se tedy dostal na 10 branek. Osamostatnil se na čele střelecké tabulky před Lionelem Messim, který má 8 gólů a zítřejší finále, nebo vlastně už dnešní finále k dobru, protože ten duel o zlato se bude hrát od 21 hodin, dnes tedy už v neděli. A uvidíme, uslyšíme, jestli Angličané udrží tenhle těsný náskok, nebo jestli Francie dokáže dorovnat, otočit, zkrátka ve hře je dost. 72. minuta končí a Francouzi tedy prohrávají už jen o gol po té, co prohrávali 0-4. A začínám chápat, proč se Kylian Mbappé během poločasové přestávky usmíval a v klidu bavil s Thomasem Tuchlem, německým koučem Anglie. Možná tušil, co přijde ve druhé půli za smršť. Angličané na míči, konkrétně má balón Rice, který otevřel skóre tohohle zápasu. Ve středovém kruhu posouvá na Ezeho, Eze dává pod sebe ještě do míst, kde je připravený Gay, ten vrátil až ke golmanovi Dean Henderson. Teď rozehrává zase zpátky na střed. Tam byl ostrý zákrok a

0: Myslím si, že by to klidně mohla být žlutá karta pro Upamecana, ale zdá se, že sudí Valenzuela chce tenhle zápas zvládnout bez nějakého napomenutí. Upamecano tam byl dost pozdě v tom souboji s Tounim, ale prošlo mu to bez žluté karty. 74. minuta začíná při vedení Anglie v uvozovkách už jen 4-3. Mimochodem gólově nejbohatší souboj o bronz se datuje do roku 1958. Tehdy u toho byli Francouzi také. Porazili západní Německo 6-3 a byl to shodou okolností také ten turnaj, kdy Francouz Fontán zaznamenal 13 gólů a k tomu, aby tedy svého rekordního krajana Mbappé dorovnal, tak potřebuje v těch posledních ani ne 20 minutách dnes ještě skórovat třikrát. Zatím je na šampionátu na 10 gólech Kylian Mbappé. Třeba přidá další za okamžik, protože Francouzi jsou na míči. A konkrétně je to Upamecano. Po něm Zaire Emery. Je tam prostor na pravé straně. Dembele dostává balón a posouvá právě na Gusta. Před Gustem je to otevřené na pravé straně. Gustova přihrávka do vápna. Tam je Olise s první placírou pálil. Ale levačka tohle útočníka Bayernu Mnichov nebyla přesná. Míč šel mimo tři tyče, ale krásná, jednoduchá, přímočará akce, kdy Olise levou placírkou zakončoval, mířil podle mého na tu vzdálenější šibenici, ale netrefil přesně. Takže Anglie stále ve vedení 4-3. Rozhrávka nakrátko a Gueye je pod tlakem, vyřešil to nákopem k půlnici čáře. Francouzi se vrací zpátky k vápnu Angličanů. Dembele, Rabiot, Zaire Emery, Upamecano sklepává Dembele mu na pravou stranu, Zaire Emery podklouzl tam, ale dokázal se vrátit zpátky na nohy i na míč. 75. minuta končí, tedy závěrečná čtvrthodina základní hrací doby. Míč má Mbappé na ose hřiště. Šajtlí roztahuje doleva, kde je Diň. Diň ale vrací zase zpátky na střed. To je pěkná kombinace s Mbappém. Teď Francouzi si hodně věří v těch akcích. Mbappé v pokutovém území hledá si prostor. Kylian Mbappé padá k zemi, ale na penaltu to nebude. Naopak, pak bych tam viděl útočný faul na Asaku, což teď také signalizuje hlavní arbitr, že tam byl útočný faul. Sice se tam Mbappé držel za dres s Rodgersem, možná tam byl Rodgers trošku aktivnější, ale tohle na penaltu pro mě je hodně málo. To by bylo opravdu nehodno tohoto zápasu. Končící 76. minutě, tedy Anglie stále vede 4-3. Saka zůstává na trávníku po tom předchozím zákroku, kdy Diň tam přiletěl do souboje a myslím si, že Saka tam bude mít zítra pěknou modřinu, nebo možná už dnes, ale do zítra se to ještě určitě také moc pěkně vybarví. Jude Bellingham se chystá na nástup do hry. A připomeňme, že na střídačce Anglie je stále také ještě kapitán, obvyklý Harry Kane. Francouzi znovu vybojovali rychle balón. Zaire Emery. Po něm Olise. Olise na ose hřiště předává Mbappému, ten dloubáčkem vrací do vápna. Olise si to chtěl stáhnout ze vzduchu hezky na střelu, ale na to už nedostal prostor ani čas. Ale francouzská ofenzivní aktivita nepolevuje. Míč má Barcola. Barcola vrací na hranici vápna. Mbappé přináší doprava, tam je trochu více prostoru pro Dembeleho. Ten sklepává pod sebe pro Gusta. Gusto faulovaný. A Francouzi chtěli standardní situaci víc než pokračování v akci, protože z toho bude zajímavý přímý volný kop. 78. minuta. A i tohle může být cesta, jak Francouzi ještě dotáhnou tenhle duel, ať už do prodloužení, anebo k nějakému zajímavému obratu. Protože otočit ze stavu 0-4 na 5-4, to by bylo tedy opravdu úctyhodné. Ale prvním krokem k takovému obratu samozřejmě musí být ten vyrovnávací gól na 4-4. A ten třeba přinese právě tahle standardní situace. Dembele, jeho centr do vápna, míč propadl k Upamecánovi, ne. Eze ho odkopává pryč. A tak ten balón sbírá před pulící čarou zase Gusto, po něm Zaire Emery, na levé straně Rabiot. Po něm bude hrát Barcola, který může natáhnout ten míč k vápnu. Barcola posunul na Dyňeho, Dyň předává Mbappému, Mbappé tam je v zahuštěném prostoru a nezvládl vypálit, ale anglická defenzíva je teď přetížená. Osvobodit by ji mohl alespoň na chvilku Rodgers, což se daří, protože tam byl přidržený zadres a Anglie také chystá změny. Je tam připravených hned několik hráčů před střídačkou a nutno říci, že tyhle změny budou potřeba. Přijdou jak Bellingham, tak Anderson a naopak duel končí pro Tonyho, který za mě tady rozhodně nepřesvědčil. A na to, že Anglie dala 4 góly, tak toho bylo opravdu málo z jeho strany. No a Bellingham a Anderson tady mají rozhýbat tu ospalou anglickou hru ve druhém poločase. Tím druhým, který šel ze hry, je Eze. Takže dvě směny na straně Anglie, které mají probrat Angličany zpátky k životu po té, co Anglie ztratila 4gólový náskok a vede v 80. minutě nad Francií už jen 4-3. A navíc Francie znovu útočí. Přihrávka na Zaira Emeryho zachycená a Spence se snaží teď dostat Angličany dopředu. Bellingham, přihrávka, po které Watkins útočí. Watkins má proti sobě Lacroix. Watkins vrací Bellinghamovi. Bellingham je v pokutovém území. Jude Bellingham v šanci. Ještě si to rovná, ale slabá střela. Ještě Rodgers, jeho levačka zblokovaná. Tak teď Angličané prováhali velkou šanci zase odskočit do dvougólového vedení. A na opačné straně Barcola. Barcola v pokutovém území. A jeho přihrávka na Mbappého. Začala závěrečná 10minutovka základní hrací doby. Olise, Dembele, Olise, 4-4 to nebude, protože Olise nedokázal zakončit přesně v ideální střelecké pozici. Vedení Anglie 4-3 zůstává, ale poté, co Angličané mohli vést 5-3, tak teď Francouzi zahodili ohromnou šanci. Olise pálil prakticky z penaltového puntíku, ale o pár čísel minul anglickou branku a tak střelecké hody teď zastaveny stále na těch 7 brankách. Připomínám, že od 66. minuty drží to vedení Anglie 4-3. Angličané vyhráli první poločas 4-0, trefili se Rice konce a dvakrát Saka, ale ve druhé půli Mbappé dvěma zásahy a také Barcola skorigovali na 3-4. A tohle skóre tedy platí i ve 82. minutě, kdy se teď nechává hlavní rozhodčí Valenzuela ošetřovat. Je tam masáž levého lýtka. Venezuelský arbitr má, zdá se, tedy svalové problémy. A proto teď hra stojí, tak trošku nezvyklá záležitost. Kylian Mbappé tedy dnes 2 góly, tím zaokrouhlil svůj příspěvek na tomhle šampionátu na to číslo, které nosí na zádech, tedy na 10. 10 gólů na tomhle šampionátu už zaznamenal hvězdný forward Realu Madrid. A ještě 3 trefy mu zbývají k tomu, aby vyrovnal rekord Francouze Fonténa, který v roce 1958 skóroval dokonce 13krát. Na mistrovství světa těch 13 gólů si připsal i díky 4 trefám v boji o bronz, kdy tehdy Francie porazila západní Německo 6-3. Letos tedy zatím Francouzi stále ztrácí ještě v boji o třetí místo. Prohrávají s Anglií 3-4 a to už ve 83. minutě, kdy se hlásí o nástup do hry také Rhys James, který by mohl nahradit právě Kwansu, který teď byl ošetřován a kráčí takovým nejistým krokem z hrací plochy. a opravdu Reece James místo něj je tedy na hřišti. Doufejme, že tomu zápasu nespadne trochu řemen, když to tak řeknu, protože ošetřovaný byl rozhodčí, pak tedy Kwanza a skoro dvě minuty se nehrálo. 83. minuta končí, 84. začíná. Angličané vedou 4-3, ale Francouzi mohutně dotahují ve druhém poločase a znovu jsou na míči. Začínat ovšem budou až od golmana. Meňo posouvá na Lacrou. Ten otáčí hru doprava, kde je Upamecano. Zaire Emery si narazil míč s Dembelem a teď už kontroluje, kde jsou spoluhráči. Barcola zpracovává balón, ale je tam trošku pod tlakem. Mbappé zvládl se zbavit dvou protihráčů. Rána, která skočila před golmanem, ale tahle střela rozhodně neměla gólové parametry, takže úspěšný zákrok pro Hendersona v polovině 84. minuty. A můžeme určitě slíbit dramatický závěr tohohle duelu, který nestranného fanouška musí náramně bavit. Angličany musel určitě bavit v první půli, pro Francouze je to sranda v té druhé půli, ale v prvním poločase to byla naprostá tragédie. Protože první půli Francie prohrála 0-4, ve druhé půli 3-0 vede, takže stále je tam jednogólový rozdíl v boji o bronz. A to říkám už v začínající 85. minutě, kdy Angličané se snaží rozjet útok z těch zadních řad, ale jsou trošku pod tlakem a tak to řeší dlouhým nákopem na levé křídlo, kde je teď Rodgers. Rodgers skrotil balon, už tam zbíhá také Spence, který dostává balon do běhu. Spence padá v pokutovém území a gesto je jasné, penalta pro Anglii. V polovině 85. minuty Spence znovu prokázal tu svoji sílu na levé straně. Vydal se z pozice obránce podpořit útok a Gusto v tom souboji, možná i proto, že teď má drobné křeče, nedosáhl na ten balón, v souboji byl pozdě, trefil Spence, jasná penalta. Tady venezuelský arbitr neměl moc na výběr a po zákroku na Spence tedy Angličané dost možná mohou definitivně rozhodnout. Vedou 4-3, budou kopat penaltu. Kdo by se toho mohl ujmout? Možná Bellingham, protože na hřišti není Kane a je to tak, Bellingham už tam čeká na balón. A bude to velmi důležitá chvíle pro Anglii, protože případný gól by to mohl definitivně zlomit. Naopak, pokud by Jude Bellingham neproměnil, Francie by stále prohrávala jen o gól a dostala by další morální podporu do závěrečných minut tohle gólově velmi bohatého zápasu. Meňo tam ještě trošku se snaží zadrnkat na nervy Bellinghama, protože francouzský gólman tam je hodně daleko ze své branky. Bellingham odchází s míčem a předává ho Sakovi. Tak nakonec to nebude Bellingham, ale míč si bere Bukayo Saka, který z pěti posledních penalt, ať už za klub, anebo za reprezentaci, tři proměnil, dvě nedal. Teď tedy Saka bude útočit na hat-trick, v prvním poločase totiž už dokázal dva góly dát, teď ale bude mít před sebou ideální možnost poslat Anglii do dvougolového trháku, rozhodnout tenhle duel. Bukayo Saka si to krokuje, dva, tři krůčky dozadu, krátký rozeběh, polovina 87. minuty, Saka proti němu, Meňo. Pokutový kop pro Anglii za stavu 4-3. Saka zadrobil, pálí a trefuje se přesně na opačnou stranu, než skáče Meňo a Anglie vede 5-3. Takže Saka teď dost možná definitivně rozhoduje o tom, kdo bude brát bronz na letošním mistrovství světa. A Bukayo Saka si tak kupuje vlastně i drobný odpustek za to finále 6 let zpátky, připomeňme, že na Euro ve finále v Londýně Angličané podlehli tehdy Itálii 2-3 v penaltovém rozstřelu a Saka selhal v té poslední sérii a byl tedy jedním z těch, kteří na straně Anglie neproměnili. Teď penaltu dává a po gólu na 5-3 Anglie zase blíže zisku bronzu. Byla by to historicky teprve druhá medaile pro Albion. Připomeňme, že tou jedinou medailí je triumf z roku 1966, kdy se Angličané stali mistry světa. Teď tedy vedou 5-3. Bukayo Saka si připisuje hat-trick v zápase o bronz. A ta francouzská spanilá jízda za vyrovnáním se komplikuje. 89. minuta začíná. Francie prohrává s Anglií 3-5. V gólově velmi zajímavém zápase o třetí místo. Angličané teď na míči. Bellingham má balón a dává na střed, kde je Anderson. Anderson ten ale vrátí pěkně pod sebe dozadu do místa, kde je Gay. Ten zapojí také Rice. Declan Rice předává míč zpátky doleva na Andersona. Anderson posouvá Kleině na Spence. Pro mě osobně Spence jeden z velmi zajímavých hráčů tohoto šampionátu. Dobré výkony na levém kraji od tohle fotbalisty Tottenhamu. A Angličané teď drží míč, Francouzi už se možná začínají smířovat s osudem, protože některá aktivně nenastupují proti té rozehrávce Angličanů a Angličané si posouvají v klidu míč tam a zase zpátky. Rice předává na Gayo, ten zapojí Rodgerse. Rodgers dostoupený Zairem Emerym, takže teď je to pro něj trošku složitější, stejně jako pro Spence. Bellingham proti Upamecanovi. Nakonec Angličané důraznější. Spence vybojoval balón, posílá ho na paty Watkinsovi, ale nápad to rozhodně nebyl špatný. Co mi myslí na druhé straně Olise? Polovina 90. minuty. Francie prohrává o 2 góly a potřebuje teď už možná to zkusit i trošičku vabank, protože není na co čekat, jestli to bude 3-5 nebo 3-6, už je ve výsledku asi úplně jedno. Dembele má balón na pravé straně, podstatné pro Francii bude také, kolik že se bude přidávat navrch nad rámec té základní hrací doby, protože 90. minuta právě teď končí. Anglie vede 5-3 a zatím si to nechávají rozhodčí pro sebe. 7 minut nakonec oznámeno. Barkola to zkouší zpoza hranice vápna, ale jeho rána byla sražená nad. Takže rohový kop pro Francouze, kteří ještě stále mohou křesat určitou naději. 6,5 minuty zbývá z toho nastavení ve chvíli, kdy Gusto jde dolů ze hry. A Francouzi tedy pošlou na hřiště ještě Kundeho pro ty závěrečné minuty. A teď už také rozehráli Francouzi na krátko rohový kop. Mbappé má míč poblíž rohovému praporku, ale Francouzi si nepolídali offside. Tak tohle byla tedy školácká chyba od Francouzů. To se jen tak nevidí. Takhle hloupě se připravit o možnost o zakončení nebo o ohrožení branky soupeře. Mbappé si pak ještě pohrál s balónem, když si ho zdvihl, pohlavičkoval si a pak teprve odevzdal balón. Druhá nastavená minuta začala. Francie prohrává s Anglií 3-5 v souboji o bronz. Ještě se bude hrát něco málo přes 5 minut z toho nastaveného času, který byl oznámen. A Angličané teď na útočné polovině. Saka připravený o míč. Angličané reklamují faul, ale Francie jde mezi tím dopředu. Konkrétně je to čerstvý Kunde, který dává Dembelemu. Dembele na pravé straně navádí míč k pokutovému zemí, pak nabíjí Olisemu, ale ta přihrávka spíše šla do špeku, protože tam byl Rice a Anglie tak vybojovala balón. Bellingham šel ochotně k zemi v tom souboji s Dembelem. Vyrutil si faul a ještě teď Angličané pořvávají na asistenta číslo 1, že tam byl faul na Saku, ale už je to všechno zahrané a Anglie tedy bude rozehrávat. Možná ale až poté, co se vystřídá, protože nachystaný nástup do hry je Trevor Chalobah, který teď tedy nahradí Gehyho na ten závěr zápasu. Takže ještě jedno střídání pro Anglii a to už ve třetí nastavené minutě z těch oznámených 7. Francie prohrává s Anglií 3-5 v souboji o bronz na mistrovství světa. Připomínám, že finále se bude hrát už dnes od 21 hodin a to znovu v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Ale teď zpátky do boje o bronz, kdy Francouzi za stavu 3-5 rozjíždějí útok, konkrétně Olise. Teď dává do běhu Dembelemu, Dembele v pokutovém území pálí, ale ta rána mu nesedla dobře na kopačku. Ještě Koundé získal balón a Dembele znovu v pokutovém území opět hledá pozici, nakonec odražený míč k Olisemu. Tomu nikdo nekřekl záda a tak Angličané vybojovali míč. Spence a jeho odkop levačkou, mohl by z toho být break, ne. Dobře tam odhadl ten balón Upamecano a tak to jsou znovu Francouzi, kteří na ose hřiště teď mají balón. Konkrétně to Mbappé ve čtvrté ze sedmi nastavených minut. Mbappé tam má na pravé straně náběh Oliseho, Olise v pokutovém území. Chtěl se dostat přes Pence, ale ten mu vystavil stopku a odkopává míč v půlící čáře. Tam je hodně daleko z brány. Golman Meňo, který okamžitě chce vracet na druhou stranu Koundé, po něm hraje Olise, na hranici vápna zůstává sedět Angličan Spence, kvůli kterému se nakonec přece jenom bude přerušovat hra a sudí Valenzuela teď ukazuje nosítka, aby pomohla Spenceovi, který už toho musí mít plné kecky. On tam byl předtím trošku okopáván Olisem, ale tady podle mého se jedná pouze o křeče. Už zkrátka tenhle obránce Tottenhamu se dostal na dno svých fyzických sil, není se čemu divit. Čtvrtá ze sedmi nastavených minut tohle vypětého zápasu už skončila. Pátá minuta se rozeběhla, takže necelé tři minutky zbývá odehrát z toho nastaveného času. Anglie vede nad Francií 5-3, nosítka nakonec nejsou potřeba. Spence opouští hřiště po svých. Anglie vede 5-3 a Francouzi, pokud chtějí ještě vykřesat nějaké drama, tak by potřebovali rychle, ale opravdu rychle skorigovat na 4-5. Míč rozhodčího pro Oliseho, po něm Mbappé, napravo se nabízí Koundé, ale Mbappé chtěl jít do kryčky, kterou nepovolil Anderson. Dobrá práce tohle anglického středopláře a Bellingham teď vyváží balón. Bellingham jde dopředu, má proti sobě dva protihráče, chtěl roztáhnout hru na Watkinse, ale tam dobře zakročil Koundé. Šestá nastavená minuta se rozeběhla, Angličané vedou 5-3 a budou se bránit po té, co Upamecano vystihl rozehrávku a dobře teď otevřel pravou stranu pro Dembeleho. Dembele už je po tvému zemí, rovná se to na střelu levačkou a dává gol! Francouzi snižují na 4-5. Tak, to je opravdu neuvěřitelná střelecká produkce v tomhle duelu o bronz. Minutu a půl má Francie na to, aby ještě dokázala vyrovnat a dostala tenhle šílený zápas třeba do prodloužení. Končí šestá nastavená minuta. Francie žije, ale toho času je opravdu málo. Dobrá práce Upamecana byla na začátku té akce, protože on vystihl anglickou rozehrávku, vysunul dopředu Dembeleho a ten levačkou dokázal zamířit na tu vzdálenější tyč. Henderson nedosáhl na balón a Francie se tak ještě snaží o drama v samotném závěru. Gól na 4-5 vykřesává naději. 9 gólů, tedy stejně jako v roce 58, kdy Francouzi porazili západní Německo 6-3, tentokrát Anglie vede 5-4 a poslední půl minuta z toho avizovaného nastavení. Rice pod tlakem, Olise se ho snažil dohrát, přirávka zpátky na koncu, také Konca si musí dát velký pozor, protože tam dotírá na balón Mbappé, Konca tak, že nestratil míč. James má balón a Francouzi přece jenom ještě tam komplikují Angličanům rozehrávku na pravé straně. James, po něm Rice, ale Barcola si tam dal výborně tělo do souboje. Rabiot na levé straně by mohl jít do centru, ale jako by mu došly síly a James vypíchl balón a odkopává alespoň před pokutové území. Tam to vypadalo na faul. Bellingham vybojoval míč a teď by Bellingham mohl jít do breaku proti němu, ale bude ještě Lacroix. Bellingham versus Lacroix. Bellinghamovo zakončení. Nakonec přijde pravačkou. Bellingham dává na 6-4. Tak 10 gólů v zápase o bronz. Jude Bellingham definitivně rozhoduje o vítězství Anglie. Už v 8. nastavené minutě. Tedy upravuje na konečných 6-4 A o tomhle zápase se tady bude hodně dlouho vyprávět. Didier Deschamps se po 14 letech na střídačce Francie bude loučit nezdarem, naopak Angličané teď už snad definitivně asi rozhodují o tom, že bronz bude patřit Anglii, která základní stavební kámen k téhle medaili položila v prvním poločase, protože ten Angličané vyhráli 4-0. Tenhle duel, ve kterém obrany, ať už na jedné nebo na druhé straně, si vybrali den otevřených dveří, tedy končí 10 góly. 6-4 vítězí Anglie, teď už je to posvěceno také hlavním arbitrem. Sudí Valenzuela ukončuje gólově bohatý duel o bronz. Francie prohrála s Anglií 4-6. Připomeňme, že Angličané vyhráli první poločas po gólech Rice, Konci a dvou zásazích Saky 4-0, ale ve druhém poločase dvakrát skoroval Mbappé, jednou se prosadil Barcola a rázem Francouzi skorigovali na 3-4. Pak Saka zkompletoval hat-trick a rozhodl o tom, že by to nemuselo být drama. To běžela 87. minuta, jenže v 6. nastavené minutě ještě Dembele dokázal znovu snížit na rozdíl jedné branky na 4-5. Nakonec to byl Bellingham, kdo uzavřel gólový účet tohle zápasu. Anglie porazila Francii 6-4 v souboji o bronz a teprve po druhé v historii tedy Angličané mají medaili z mistrovství světa. Poté, co v roce 1966 slavili triumf, teď berou bronz. Souboj o třetí místo tedy Anglie poráží Francii 6-4.
1: Na Radiožurnálu jsme vám přinesli přímý přenos utkání o bronz, ve kterém Angličané nakonec po dramatickém utkání zvítězili 6-4 nad Francií. Za chviličku budou zprávy, ty jsme posunuli samozřejmě kvůli živému přenosu a následně se také vypravíme do Francie podívat se, jak vypadá situace tam po prohraném utkání o bronz.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Máme 10 minut po 1 hodině. Adéla Burešová a zprávy.
1: Silničáři zbourali dva mosty v jihozápadní části Pražského okruhu. Umožní to jeho rozšíření na 6 pruhů. Ukrajina zpřístupní dokumenty o volyňských masakrech. Fotbalisté Anglie přestříleli Francii 6-4 na mistrovství světa a slaví bronz. Počasí dnes bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Místy se můžou objevit i bouřky a teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny uzavřený. Silničáři tam v noci bourají dva mosty. Umožní to rozšíření dálnice D0 ze dvou pruhů v každém směru na 3.
3: Dělníci mosty rozbili těžkou technikou a pomocí jeřábů jednotlivé kusy spustili na vrstvu rozemletého asfaltu a betonu. Poté je na kamionech odvezli do nedalekého depa, vysvětluje stavby vedoucí Petr Heller.
4: 80% toho materiálu zrecyklujeme a použijeme na novou výstavbu těchto mostů.
3: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla se pod bývalé mosty 6 jízdních pruhů nevešlo.
5: Nejsou v tak špatném technickém stavu, ale musí pryč, abychom mohli postavit rozkročenější mosty, pod které potom začneme stavět širší dálnici D0.
3: Přestavba obou nadjezdů bude stát více než 200 milionů korun. Hotovo má být do konce letošního roku. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
1: Ukrajina otevře všechny archivy týkající se volyňských masakrů. Dotkne se to záznamů bezpečnostní služby Ukrajiny a služby zahraniční rozvědky Ukrajiny. Na sociální síti X to oznámil prezident Volodymyr Zelenský. Prohlásil taky, že Polsko i Ukrajina musí rozšířit provádění exhumací obětí těchto masakrů ze 40. let minulého století.
6: Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského vydá také značný počet povolení k pátracím a exhumačním pracím na Volyni. Tam stále zůstávají masové hroby obětí volyňských masakrů, během kterých ukrajinští nacionalisté zabili desítky tisíc obyvatel regionu, hlavně Poláků. Ukrajina a Polsko obnovili pátrací a exhumační práce v dubnu roku 2025. Polsko-ukrajinské vztahy jsou ale v současnosti v krizi, a to poté, co prezident Zelenský přiznal jedné z vojenských jednotek pojmenování po hrdinech ukrajinské povstalecké armády, která se na volyňských masakrech také podílela. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Novou naučnou stezku dnes v hornorakouském Gugelwaldu otevře sdružení pro připomínání železné opony. Na trase podél rakousko-české hranice je 10 zastavení s interaktivními prvky. Lidé se na přeshraniční stezce vzpomínek železná opona dozví historické souvislosti z tohoto období našich dějin. Z historiky si můžou stezku projít ve 14, v 15 a 16 hodin.
2: Sport.
1: Fotbalisté Anglie na mistrovství světa získali bronz. V zápase o třetí místo zdolali Francii 6-4, byť po poločase vedli už 4-0. Hattrickem se blízkl Angličan Saka. Dva góly poražených dal útočník Mbappé, který z 10 góly vede tabulku střelců turnaje o 2 branky před Argentincem Messim. Kapitána Argentiny dnes čeká finále šampionátu proti Španělsku. Duel začne ve 21 hodin našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D7 u Panenského Týnce a taky Pražský okruh. Dálnice D7 je neprůjezdná ve směru z Prahy do Chomutova u Panenského Týnce. Na kilometru 38 došlo k vážné nehodě dvou osobních aut a policie kvůli zásahu záchranných složek přerušila provoz. Poslední volný sjezd je exit 37 Panenský Týnec. Na dálnici se vrátíte v Lounech na kilometru 45. Pražský okruh je obousměrně uzavřený v úseku mezi Ořechem a Barandovem. Až do 11 hodin tam budou demolovat dva nadjezdy. Odklon dopravy pro osobní auta směrem z D1 je v exitu 16 Barandov, od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. A ještě silnice 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem. U obce Záhoří pracují silničáři a provoz je řízený kyvadlově. Z obou stran ztratíte okolo 5 minut a pak pozor dejte, u obce Velký Rybník ve vozovce stojí porouchaný kamion a auta se vyhýbají do protisměru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, místy taky bouřkami. Odpoledne a večer pak bude ale srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. To byly zprávy. A teď pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Sardou.
0: 16 minut po jedné hodině pokračuje noční vysílání Radiožurnálu a my se samozřejmě budeme ještě vracet k utkání o bronz na mistrovství světa ve fotbale mezi Francií a Anglií. A konkrétně zamíříme do Francie zjistit, jaké dozvuky má toto utkání přímo v Paříži. To vše za chvilku v nočním Radiožurnálu.
2: Noční Radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Vanil přinesla trochu francouzštiny do nočního radiožurnálu a do Francie vlastně teď zamíříme. Zápas o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa vyhrála Anglie. Porazila Francii 6-4. A jak na prohru reagují francouzští fanoušci, se podíváme do Paříže za naším zpravodajem Martinem Baluchou. Přeji příjemnou noc.
1: Taky zdravím, hezký večer.
0: Francouzi v prvním poločase dostali 4 góly, v druhém dali 4. Jak dramatický vývoj utkání prožívali lidé v centru Paříže?
1: No, bylo to jako den a noc. Já jsem ten zápas sledoval v centru Paříže v jednom z barů ve čtvrti, kde těch restaurací a barů je opravdu hodně, kde se taky slavilo v uplynulých dnech při mistrovství světa. Tentokrát se tedy neslavilo v první půli, tady sledovali všichni diváci a lidé vlastně velmi takový nepříznivý vývoj, jak jste říkali, tak 4 góly Francouzi dostali. Já jsem tady pozoroval barmana, který byl skutečně velmi naštvaný, ten mlátil skleničkami o bar, postupně vlastně diváci, lidé tady z baru odcházeli a to ještě ani nebylo 30 minut odehraných. Ta druhá půle, to byla skutečně velká změna, vlastně už ve 47. minutě Mbappé dal ten první z těch svých gólů a pak následovali další šance, lidé se do toho baru sem do centra Paříže vraceli, byl to úplně jiný příběh i z toho diváckého úhlu pohledu, lidé skandovali, tleskali, když potom proměnil tu penaltu, tak před tou penaltou tedy burcovali francouzský tým. Nakonec tedy Angličané zvítězili 6-4, ale skutečně ten projev toho utkání i tady, jak jsem ho vnímal v tomto baru nebo v této restauraci, tak to byl skutečně den a noc.
0: Jaké šance má francouzský kapitán Kylian Mbappé stát se nejlepším střelcem mistrovství světa?
1: Má velké šance, protože zatím tedy jde tabulku střelců a pomohlo mu právě toto utkání proti Anglii, protože vstřelil 2 branky, takže zatím tedy celkově má tedy na kontě 10 branek a vede právě před Argentincem Lionelem Messim, který má na kontě 8 branek, 4 rozhodující přihrávky, ale Argentinec Lionel Messi má tu výhodu, že bude hrát to dnešní finále, takže se ještě může prosadit, ale Kylian Mbappé, ten už vlastně má na kontě ten titul nejlepšího střelce z posledního mundialu v roce 2022 v Kataru, tedy se stal taky nejlepším střelcem, teď tedy má dobře nakročeno, ale jak jsem říkal, Lionel Messi ještě ten zápas má před sebou, finálový zápas.
0: Ještě se zeptám na jednu otázku, jak zápas komentoval Didier Deschamps, pro kterého to vlastně bylo poslední utkání v roli trenéra francouzské reprezentace?
1: Je to tak, Didier Deschamps mluvil před chvilečkou, ale bohužel ten jeho závěrečný komentář jsem neslyšel, protože tady v tomto baru už začali hrát zase písně. Já jsem slyšel ten jeho komentář po první půli a ten byl naštvaný, mluvil o hambě, mluvil o tom, že francouzskému týmu chybělo odhodlání, ale skutečně ten projev toho francouzského týmu se změnil pro Didiera Deschampse, to byl poslední tanec, jak to nazval kapitán francouzského týmu na sociální síti X, protože on se skutečně po 14 letech loučí s francouzskou reprezentací, od 1. září ho nahradí legendární hráč, trenér Zinedine Zidane, který převezme tedy tu trenérskou pásku, respektive se posadí na trenérskou lavičku a čekají ho velké výzvy, protože už na podzim francouzský národní tým hraje Ligu národů, postaví se proti Turecku, Itálii, taky několikrát proti Belgii a už to bude tedy s novým týmem, tedy respektive s novým trenérem Zinedinem Zidanem, který vystřídá tedy po 14 letech Didiera Deschampse.
0: Jaká je atmosféra v Paříži po prohraném utkání o bronz mezi Francií a Anglií, tak to jsme teď probrali s Martinem Baluchou. Díky moc za veškeré informace a naslyšenou.
1: Taky děkuju, naslyšenou, hezkou noc.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Adélou Burešovou.
3: Téměř celé Česko zasáhnou dnes silné bouřky, varují předtím meteorologové. Výjimkou bude jen severozápadní polovina území. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Při páteční bojové akci v Jordánsku přišli o život dva američtí vojáci. S odkazem na oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě o tom informuje agentura Reuters. Vojáci podle ní přišli o život v boji, když se americká armáda a její spojenci bránili proti íránským útokům.

0: a v Praze. V příštích dnech ekologové přivezou ještě dalších 20 jedinců. Sisly patří ke kriticky ohroženým druhům. Podle loňského sčítání je jich v Česku 7 tisíc.
1: Sport.
0: Fotbalisté Anglie mají podruhé v historii medaile z mistrovství světa. V utkání o bronz na stadionu v Miami zdolali Francouze 6-4. Přitom už po poločase vedli 4-0. Tři góly Angličanů dal útočník Saka. Za Francii se dvakrát trefil kapitán Mbappé, který je s 10 brankami aktuálně nejlepším střelcem šampionátu. Dnes v 21 hodin našeho času začne v New Jersey finále mezi Argentinou a Španělskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D7 u Panenského Týnce a taky Pražský okruh. Dálnice D7 je neprůjezdná ve směru z Prahy do Chomutova. Na 38. kilometru se stala vážná nehoda dvou osobních aut. Zasahují tam záchranné složky a policie zastavila provoz. Odklon je vedený exitem 37 na Panenský Týnec. Jet můžete po souběžné silnici nižší třídy a zpět na dálnici se vrátíte v Lounech. Pražský okruh je obousměrně neprůjezdný mezi Barandovem a Ořechem. Kvůli demolici nadjezdů by uzavírka měla trvat do dnešních 11 hodin dopoledne. Směrem z D1 je pro osobní auta odklon exitem 16 a pro kamiony exitem 10. V opačném směru osobní vozy sjíždějí v exitu 19, kamiony v exitu 26. A drobné zpoždění naopak naberete na silnici 50 u Uherského Hradiště na Brno. Za sjezdem z dálnice D55 se sune fronta k omezení u odbočky na Boršice. Tady je asi 5 minut zpoždění. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den bude zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, místy se objeví taky bouřky. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Sardou.
3: Pobřežní festival v Přelouči otevřel výtvarný happening s panoramatem města. Místní výtvarníci společně s architektem Davidem Bávrou a divadelníkem Matějem Formanem vytvořili na břehu Labe společný obraz. Víc se dozvíte za chvíli v reportáži nočního radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Zpěvačka Adele vám dělala společnost v nočním radiožurnálu. Pátý ročník multižánrového pobřežního festivalu u Přelouče začal netradičně společným malováním obřího panoramatu. Na břehu Labe během několika hodin vznikal obraz pod rukama místních výtvarníků, které vedli architekt David Vávra a divadelník Matěj Forman. Ještě než se ale na plátnech objevili první tahy štětcem, bylo potřeba najít to nejdůležitější, ideální místo, kde mohli malíři rozestavět stojany a pustit se do práce.
1: Tak bylo to velice jednoduché, protože tou inspirací byl místní malíř pan Emler, který namaloval několikrát tady to panorama a docela asi z těchto míst.
2: Vysvětluje David Vávra a Matěj Forman dodává.
3: A ten fígl je v tom, že my malujeme na všechny světové strany, takže David řekl, všude bude řeka. Takže prosím vás, Přeloučáci, nehledejte v tom úplně souvislosti, ale můj pohled začíná úplně na jinou stranu, než ten, kterým končí David a spol.
2: Matěj Forman na jednom konci, David Vávra na druhém konci. Kontrolovali jste navzájem vlastně ty výtvarníky, kteří byli mezi vámi?
1: Já teda jenom jsem jim ukázal, kde je hladina řeky a kde je hladina svahu, protože jsme se dohodli, protože tady ta řeka je takový jako magický element, že to uděláme lehce, že jsme za tou řekou jako a malujeme to panorama.
2: Matěj Forman zachytil na svém plátně řeku z lodí, David Vávra fotbalové hřiště a Johana Vysloužilová zase Přeloucký kostel.
4: Přála bych se na to mít víc času.
2: Tak a máte pocit, že se vám to povedlo?
4: Jo, nakonec jo. Stromy to zachránily docela.
2: My jsme slyšeli, že barva vody a barva nebe by měla být u všech těch pláten stejná, je to tak?
5: Ano, to je pravda, toho jsem se snažila držet a to hodně pomohlo, protože člověk už měl nějaký jasný bony daný a už se mohl pak soustředit jenom na to, aby to včas stihnul namalovat.
2: Říká další amatérská výtvarnice Klára Výchová. Vůbec nemůžeme říct, komu se to povedlo nejvíc a komu nejmíň.
1: To je jako fotbal. Tady vlastně může někdo dát nějaký kličky, ale bez toho mužstva to je jako nic.
6: Teď si zatleskejte za tu skvělou práci. Bravo.
2: Pobřežní festival dnes bude pokračovat. Odpoledne vystoupí například Rozálie, Luboš Pospíšil nebo Terezie Kovalová, která hudebně doprovodí představení Vrány. Z Přelouče, Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: Módní časopisy, herbáře nebo třeba knihy o myslivectví. To všechno skrývá knihovna na hradu a zámku Frýdlant na Liberecku. Návštěvníkům byla dosud nepřístupná. Ode dneška se ale do knihovny a nejen tam mohou návštěvníci vydat v rámci nového prohlídkového okruhu. Víc přidáme za chvíli v nočním vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Návštěvníci Frýdlantského státního hradu a zámku mohou ode dneška zavítat i do hradního přízemí a sklepa. Nový prohlídkový okruh, nazvaný Skrytá místa Frýdlantu, lidem ukáže dosud nepřístupná místa, třeba kancelář panského úředníka, hradní kuchyň nebo rozsáhlou knihovnu.
1: Vítejte v archivní místnosti.
2: Kastelánem hradu a zámku Frýdlant Jiřím Holubem vcházíme do jedné z místností v novém okruhu.
1: Nacházíme se v místě nejspíš jedné z nejstarších budov, která tady na hradě byla. No a právě tahle prostora byla využívaná jako jeden z archivů.
2: Inspiraci při vytváření nové expozice čerpal kastelán například z dobových fotografií.
1: Dokumentují nejen život a třeba i ty prohlídky, které už tady probíhaly. V současné době je to vlastně 225 let od toho otevření.
2: Na fotografii vidíme skupinku mužů, to jsou teda návštěvníci hradního muzea.
1: Tak.
2: Mě jako ženu zaujaly tyto časopisy, je na nich dáma v šatech, tak předpokládám, že to bude něco jako módní časopisy v dnešní době, akorát historické.
1: Taková žena a život, dý dáme přímo. Muži si přišli také na své, takže potom samozřejmě různé sportovní časopisy, časopisy o myslivectví a podobně, máme toho fůru.
2: My jsme prošli nádvořím hradním a pokračujeme dál. Vypadá to trošku, jako bychom vstupovali do loveckého salonku.
1: Je to lesní kancelář, kam jste chodili platit poplatky, dejme tomu za pronájem lesů, za dřevo a podobně, takže vás můžu pozvat dovnitř.
2: František Klamgalas byl velkým milovníkem lesů Jizerských hor.
1: Je to tak, Eduard i František, budeme se tady vlastně motat opravdu v takové té novější historii. Spravovali neskutečný majetek v případě Klamgalasů téměř celé Jizerské hory. Museli mít svého ředitele lesů, museli mít své adjunkty.
2: Jednou z hlavních místností prohlídkového okruhu je knihovna.
1: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků knížky od konce 15. století. A hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného. Třeba ten krásný ručně malovaný herbář.
2: Ty listy vypadají velmi křehké.
1: Je to tak, i proto samozřejmě sem budeme pouštět pouhých 8 lidí, i z důvodu, aby bylo všechno uhlídatelné.
2: Novým prohlídkovým okruhem bude až do konce července provázet sám kastelán. Od srpna už se přidají i další průvodci. Z Frýdlantu Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

0: Jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Prezidenta Petra Pavla jsme vyspovídali živě ve vysílání Radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava. Jak vidí rozdělenost české společnosti a co s tím jako hlava státu může dělat? Poslechněte si záznam rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem na Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Adéla Burešová, zazní zprávy.
4: V Ostravě skončil 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. Severní Korea posunula svá nejnovější vojenská zařízení ještě blíže k hranici s Jižní Koreou. Fotbalisté Anglie porazili na mistrovství světa v souboji o bronz Francii 6-4 a počasí bude oblačno až zataženo, s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky a teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Dnes je to 30 let od tragické střelby v Chřibské na Děčínsku. 39-letý muž, kterého místní znali, 19. ledna na obecním úřadu zastřelil jednoho zaměstnance a dalších 6 lidí zranil. Následně se zastřelil. Při incidentu vypálil stovky nábojů. Radnice začala kvůli odstraňování následků střelby v omezeném režimu fungovat na začátku března. Teď už nabízí všechny služby. Potýká se ale s nedostatkem úředníků, říká nezávislý starosta Jan Machač.
5: Funguje naplno, co se týká vyřizování veškerých náležitostí, poplatkového systému a dalších věcí, ale pořád personálně v okleštěné podobě. Jedna kolegyně, ta dala výpověď, skončila, a 2 kolegyně, účetní a to samostatného bytového hospodářství, jsou pořád v pracovní schopnosti.